0: nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu odmítl, že by vláda chtěla prosazovanými změnami zasahovat do obsahu obou médií.
1: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
0: Vláda na začátku tohoto týdne schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu 400 milionů korun. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou muset propouštět. Po baltských zemích by mělo být pod lotyšského premiéra Andrise Kulbergse rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle ní nezbytné. Kulbergs to řekl po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. A dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně vzlétávají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Dánsko oznámilo, že na podzim do Lotyšska vyšle prapor o síle 850 vojáků, který v oblasti vystřídá švédské jednotky. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály aspoň 0,8%, jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
2: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
0: Ministerstvo změny představilo na začátku června, klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. A teď rezort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje. Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině světového šampionátu. V Atlantě se od 18 hodin našeho času utkají s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalsko vstoupilo do mistrovství světa remízou. S Demokratickou republikou Kongo hrálo nerozhodně 1-1. Anglie porazila Chorvatsko 4-2. A jak hraje Ghana s Panamou, to řekne reportér Pavel Pilšar.
3: Za chvíli začne v Torontu druhý poločas, potom prvním Ghana-Panama 0-0. Panamští fotbalisté vystřelili jako jediní na branku v úvodu zápasu, ale zakončení Watermana gólem neskončilo. Od 4 hodin ráno českého času budeme sledovat taky zápas mezi Uzbekistánem a Kolumbií. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Založili ji bývalí hráči Jiří Šlégr s Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na společnost převedl všechny své akcie, tedy podíl necelých 71%.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírka na D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zůstává zavřený sjezd z exitu 119 Velký Beranov. Průjezd blokuje porouchaný kamion. Sjíždět se dá buď na exitu 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na D1 z Brna do Prahy jedno omezení za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 44,5 vpravo u svodidel stojí nákladní auto a u auta už bliká šipka. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice se po půlnoci srazila dvě auta. V nehodu šetří, případně už odklízí následky za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru. Kolona se v místě netvoří. A na brněnskou silnici z Babic nad Svitavou do Křtin se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zraněním je u odbočky na Adamov. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je oblačná, postupně se vyjasní, ochladí se na 12 stupňů. A přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: Pokračuje noční Radiožurnál, máme 6 minut po 2. hodině a je tu soutěž nočního vysílání. Antoine de Saint-Exupéry, tak to je jméno, které asi nemusím blíže představovat, a dnes budeme soutěžit o jeho audioknihu na Radiokartě s názvem Válečný pilot. Vy se společně s autorem vydáte na nebezpečný průzkumný let nad hořícím městem na severu Francie a kniha vychází přímo ze zážitků samotného autora, který se letu účastnil jako pilot. Tak kdo máte zájem si vyhrát audioknihu ve skvělém podání herce Igora Bareše, tak s námi teď soutěžte na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volejte právě teď.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: nedojdete. Marek Ztracený zazněl v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru jsme si tedy připomněli a pojďme zjistit, kdo s námi bude soutěžit. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobré ráno, tady je Martin.
0: Dobré ráno, Martine, slyším, že jste na cestách, doufám, že se jede bez problémů.
3: Zatím v pohodě, žádný déšť jsem nepotkal, provoz je taky mírný, tak je to fajn.
0: Tak to je úplně ideální situace. Já prolétnu v rychlosti pravidla, budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
3: Ano, úplně.
0: Tak pojďme na to. Antoine de Saint-Exupéry nám po sobě zanechal hned několik významných literárních děl. Ovšem jedno nestihl už za svého života dokončit. Tato kniha pak následně vyšla nedokončená 4 roky po jeho smrti. A my se dnes ptáme, o jakou knihu se jedná. Za A to může být Malý princ, za B Noční let, za C Citadela.
3: Tak já bych řekl asi za C.
0: Za C Citadela. No to je naprosto správně, já vám gratuluji.
3: Wow!
0: Tak
3: dobře.
0: Jste zřejmě asi odborník na dílo Antoine de Saint-Exupéryho.
3: To určitě, no.
0: Takže spíš náhoda.
3: Ano, náhoda. No, ten Malý princ, to je jasné, že?
0: Jasně.
3: Teď ten Letec, to jste říkali, to vlastně bych měl teď vyhrát, ne, tu knihu?
0: To je trochu jiná, on napsal Noční let a zároveň Válečný letec, ale to je jedno, že jste si to popletlo, no, stejně to vedlo ke správné odpovědi.
3: Jo.
0: Takže perfektní, já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Dobře, děkuji.
0: Díky moc.
3: Krásný večer.
0: Díky moc.
3: Nebo dobré ráno tím pádem.
0: Úplně v pořádku, obojí je myslím bez problému. Díky. A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase, tedy v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Po prohře v Mexiku s Jižní Koreou čeká české fotbalisty druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Od 18 hodin našeho času budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v Atlantě proti Jihoafrické republice. Portugalsko na úvod šampionátu překvapivě remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Další zápas skupiny K mezi Kolumbií a Uzbekistánem se bude hrát zhruba za 2 hodiny. Anglie pak porazila Chorvatsko 4-2 a do skupiny L vstoupili také Ghana a Panama. Jak vypadá jejich vzájemný souboj, tak to vidí reportér Pavel Tilšar.
2: Právě začala 60. minuta tohoto zápasu v Torontu a ten zápas zatím nenabízí moc šancí, proto je to 0-0. Teď by Panama mohla zahrozit a ve velké příležitosti se nakonec ocitl záložník Martinez, ale z rohu malého vápna trefil jen boční síť branky. Už ne Atiho Zigi, tedy golmana Ghany, který v prvním poločase musel likvidovat jen jedno zakončení útočníka Panamy.

0: mistrovství světa. Do hry už se dostali někteří náhradníci na straně Ghany, třeba Fatavu, který hraje na klubové úrovni za anglický Leicester. Teď se dostával k centrovanému míči, zakončení z toho není, takže stále platí, že i v polovině 61. minuty Ghana Panama ve skupině K na mistrovství světa 0-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: 2:30. Stručné zprávy má Martin Matějka.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize a řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Rozhlasy televize už uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASRA rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat hned poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona žádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst a výrobce silikonů spustil provoz továrny a podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. A v Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je na něm 120 nových stromů, 85 labiček a travnaté plochy, a které lidé můžou využívat třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál více než 470 milionů korun a trval 2 roky. Městská část chce náměstí využívat pro trhy a kulturní akce.
2: Sport.
1: Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ve stejné skupině hraje v Torontu Panama proti Ghaně. Podrobnosti má reportér Pavel Tilšar.
3: Polovina 71. minuty, Ghana Panama zatím 0-0, zápas nabídl minimum šancí, hráči se občerstvili a jdou tedy do závěrečné fáze utkání. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, zhruba za hodinu a půl proti sobě nastoupí Uzbekistán a Kolumbie.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Stále zavřený sjezd z D1 na Vysočině a nehoda na Písecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nesjedete z exitu 119 Velký Beranov. Uzavírka kvůli porouchanému kamionu trvá už skoro 2 hodiny. Oběd jde sjezdem z exitu před a za uzavírkou 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na silnici 29 z Písku do Tábora srazilo auto Zvěř mezi Podolskem a Podolím 1 za čerpací stanicí Tank Ono. Na Pražském okruhu jsou nové uzavírky mezi sjezdy na Barrandov a Ořech. Na 18. kilometru se v úseku dlouhém zhruba 500 metrů na Ruzini i k D1 je zavřený levý pruh a kolony se v úseku netvoří. A v Praze je v noci zavřený Zlíchovský tunel ve směru na Barrandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Speciálními injekcemi přímo do dřeva zachraňují odborníci nemocné staleté stromy v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Cílem je zachovat je pro další generace návštěvníků. My se tam vydáme v reportáži hned za pár minut.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Xindl X a Alice Látková z písní Křídla vám dělali společnost při poslechu nočního radiožurnálu. Moderní technologie využívají arboristé při záchraně nemocných víc než stoletých kaštanů v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat.
2: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
3: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
4: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodních pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
3: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom klíněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
5: Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou klíněnkou jirovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje.
3: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
6: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Tarukou. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let.
3: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté budou hrát druhé utkání na mistrovství světa. V Atlantě nastoupí v 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. Přímý přenos uslyšíte jak na Radiožurnálu, tak i na Radiožurnálu Sport. Přidáme i další výsledky posledních zápasů na šampionátu. Portugalsko, Demokratická republika Kongo 1-1, Anglie, Chorvatsko, to byl moc hezký zápas 4-2. Panama hraje v Torontu právě teď proti Ghaně a podrobnější bude reportér Pavel Tilšar.
2: To rozhodně není tak gólový zápas jako ten první v této skupině mezi Anglií a Chorvatskem. Je to 0-0 na začátku 6-minutového nastavení. Je to souboj buď to výborných defenziv nebo špatných ofenziv, alespoň v tom dnešním utkání, které se hraje v Torontu. Do utkání se zapojil už i Prince Adu, což je plzeňský útočník, který tedy zažívá premiéru na světovém šampionátu, pokud nepočítáme český národní tým, za který nastoupil taky plzeňský záložník Alexander Sojka. Tak je to vlastně druhá zahraniční plzeňská stopa na mistrovství světa na zámořském turnaji, protože i za Bosnu a Hercegovinu už nastoupil taky Amar Memić. Zápas Ghany s Panamou nabídl před chvílí jednu velkou šanci Ghaňanů, když na brankáře Mosqueru sám běžel střídající útočník Tomas Asante, zakončoval v offsideu, a tak i kdyby ten samostatný nájezd proměnil, tak by z toho gól nebyl. Po jedné střele na branku na každé straně stav 0-0, ve druhé ze 6 nastavených minut Ghana Panama 0-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka doplní zpravodajský souhrn.
1: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej Kratomu. Evropský parlament schválil zpřísnění společné migrační politiky, má urychlit návrat neúspěšných žadatelů o azyl. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Budešová, Radiožurnál.
1: Europoslanci schválili zpřísnění pravidel pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
6: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
7: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
6: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku, kde v loni přívalové deště spláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu zaplatí kraj zhruba 1,25 milionu korun, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
8: Jednak se měli objektivně posudit ty lokality z hlediska ohrožení obcí, co se týká smivů, ornice, smivů zeminy a vody, která by mohla poškodit jak už majetek, tak i zdraví lidí. To znamená, jednak tam je to posouzení, ale i ta návrhová část, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
2: Sport.
1: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa a po prohře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to i kapitán Ladislav Krejčí.
9: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
1: Utkání Česko i Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Anglie zahájili světový šampionát výhrou nad Chorvatskem 4-2. Ghana ve stejné skupině zdolala Panamu 1-0, Portugalsko hrálo s Demokratickou republikou Kongo nerozhodně 1-1 a za necelou hodinu se utká Kolumbie s Uzbekistánem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na silnici 3 na Českokrumlovsku a omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy skončila uzavírka na exitu 119 Velký Beranov. Průjezd několik hodin blokoval porouchaný kamion. Už je vlevo na zebře, těch kamionů tam stojí hned několik na sjezdu i nájezdu. Průjezd v noci omezují hlavně srážky se zvěří. Naposledy na trojce z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště u Kaplice. Nehoda je na úrovni betonárny. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a taky část odbočovacího. Místo je předem dobře označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná, postupně se vyjasnilo, ochladilo se na 12 stupňů. A přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno. Ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Přeji poklidnou čtvrteční noc, s vámi je noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině a dnes je 18. června. Dva hrací pulty, jeden nahoře na kůru, druhý mobilní, připojený k varhanám optickým kabelem. I takové vymoženosti nabízí dnešní varhaní technologie. De facto z jakéhokoliv místa katedrály je možné hrát i na nové svatovícké varhany. Jak zní a jak dlouho trvalo nástroj naladit? To uslyšíte za okamžik v dalším dílu našeho seriálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Od poetických tónů až po burácení. Takovou gradaci umožňují nové Grensingovy svatovícké varhany. Právě jim patří seriál Radiožurnálu tohoto týdne. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění, které trvalo 900 hodin. Vyžadovalo naprosté ticho, proto varhanáři přicházeli do pražské svatovícké katedrály vždy v noci. Teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
1: Tam musíš nastavit.
2: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
3: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
2: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
3: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a 1 pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
4: To je Gčko
3: a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
2: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
3: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
2: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
3: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
2: Takže to není mnoho.
3: Museli postupovat velmi efektivně.
2: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
3: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
1: Takhle? Hraje to?
3: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují Montr. Jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou muset taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru a to zní takhle.
2: Kdybyste tam dal tu ty?
3: Jak to vypadá?
5: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany? Příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Van Halen a píseň Jump zazněla v nočním radiožurnálu a teď sport. Plzeň má na městském atletickém stadionu novou tribunu. Výjimečná je tím, že se dá trénovat i na její střeše. Tvoří totiž takzvaný výběhový kopec a hned pod tímto obloukem je další dráha. Tu je možné využít třeba i když prší.
1: Já vás vítám na městském atletickém stadionu v Plzni. Možná jsme první svého druhu na světě, kteří mají takovouhle tribunu.
2: Zahájil otevření východní tribuny předseda atletického klubu Škoda Plzeň Miloslav Plašil. Jako jedna z prvních si náběhový kopec vyzkoušela plzeňská běžkyně a medailistka z mistrovství světa i Evropy Tereza Petrželková.
3: Přípravy jsou kopce prakticky pravidelná součást, takže jedenkrát týdně tam máme zařazené. Mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady.
2: Jak nová tribuna poslouží atletickému klubu Škoda Plzeň, vysvětluje jeho předseda Miloslav Plašil.
1: Budeme využívat samozřejmě nejenom teda toho kopce. Kromě toho je tam samozřejmě sociální, technické zázemí, skladové prostory pro náčiní a myslím si, že velmi dobře budou hodnotit naši závodníci i schody, které jsou v té zadní části, tam je budeme mučit.
2: No a už víte, kdy tady bude první trénink?
1: Vypadá to, že tu tribunu už obsadíme zítra.
2: Do stavby východní tribuny investovala Plzeň necelých 140 milionů korun. Jak říká primátor města Roman Zarzický z hnutí ANO.
4: Podařilo se tenkrát vysoutěžit daleko levněji, než jsme očekávali.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. A 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před dnešní schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. A podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ostřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safary už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. A o víkendu bude v Česku tropické počasí, už v pátek překonají teploty 31 stupňů, v sobotu se na jižní Moravě a ve středních Čechách vyšplhají až k 36 stupňům. A v neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku.
2: Sport.
1: Anglie vstoupila do fotbalového mistrovství světa. Vítězně v Dallasu porazila Chorvatsko 4-2. Ve stejné skupině Ghana zdolala v Torontu Panamu 1-0 gólem v nastavení. A Portugalsko remizovalo v Houstonu s Demokratickou republikou Kongo 1-1. A za necelou půl hodinu se v Mexico City rozehraje zápas mezi Uzbekistánem a Kolumbií. České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Trojce, na Českokrumlovsku a omezení na Pražském okruhu. Dálnice je aktuálně volné bez nahlášených nehod. Na Pražském okruhu jsou v noci uzavírky mezi sjezdy na Barrandov a Ořech. Na 18. kilometru na Ruzyni i k D1. Údržba zavřela levý pruh. Je to úsek dlouhý zhruba 500 metrů a je tam snížená rychlost na 60 km v hodině. Kolony se v místě teď netvoří. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště srazilo auto zvěř. Nehodu omezený průjezd čekejte u Kaplice na úrovni Betonárny. A v Praze už pustili provoz do Zlíchovského tunelu směr Barrandovský most. Noční uzavírka skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě naměří jen 24 a na horách bude většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: První česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu na jednou.
6: Eva Farná během koncertu představila i své nové album.
7: Eva Farná je českou hudební superstar.
8: 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů.
9: Ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností.
10: Dlouhodobě se vyjadřuje k tématu ženského sebevědomí, body image nebo vztahu k vlastnímu tělu jako takovému.
4: 3 vyprodané koncerty v řadě. Pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Ptám se Anety Jetmar-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je čtvrtek 18. června. Ahoj Aneto, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
9: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání.
4: Eva Farna, to je téma dnešní Vinohradské 12. Ona teď vyprodala 3 koncerty v Edenu v těch posledních dnech. Já na to čtu všude absolutně samou chválu, promyšlená dramaturgie, ohňostroje, které teda byly slyšet přes půl a vidět přes půl Prahy taky. Jaké to bylo? Ty jsi tam byla?
9: Já jsem byla v sobotu na tom prvním z vyprodaných koncertů a musím říct, že to bylo hodně sympatický. Asi to je takový slovo, co mně přijde, že to nejlíp vystihuje celý ten zážitek. Eva Farna, myslím si, že může dostat titul Miss Sympatie. Nějakým způsobem dovedla prostě vyvolat velký emoce ve spoustě lidí. Já se na to koukám z takových dvou pohledů, jednak jako posluchačka, hudební faninka, tak tam mě to hodně, jasně, pořád mě to vtahovalo, pořád jsem měla napjatý očekávání, s čím přijde dál, dovedla ty očekávání vždycky naplnit. Já třeba nejsem úplně nutně cílovka. Myslím si, že občas poslouchám třeba takový okrajovější žánr, ale i tak jsem si to dovedla užít a i s nějakýma fázema její kariéry, které mě zase až tak nebaví, třeba ty dětský alba a tak, tak i když posluchačsky mě to zase až tak nebralo, tak to dovedla nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký smysl, aby mi to pořád přišlo jako v rámci toho koncertu zajímavý. No ale pak mám ještě takový jako pozorovatelský aspekt u kariéry Evy Farny a musím říct, že ona mě jako postava strašně fascinuje, protože jako pojí mimořádně jako širokou a pestrou cílovou skupinu, poslouchá strašně moc úplně různorodých lidí.
4: To se taky prokázalo na tom koncertu,
9: to se taky prokázalo.
4: Na těch koncertech, že tam byly děti, ženy, muži.
9: Jo, vlastně strašně moc lidí úplně různých jako stylů a myslím si, že i nějaké jako sociodemografické skupiny, jo, že ona není prostě jenom nějaká interpretka pro vzdělané publikum a tak, je prostě opravdu masová a to mi přijde pěkný a přijde mi zajímavý, jak pracuje s takovou jako lidovostí. Já ráda s nadsázkou říkám, že má trochu něco z Beyoncé a něco z Menšíka a v tom pro mě hrozně spočívá to její kouzlo a přijde mi jako zajímavý sledovat, jak ona buduje tu důvěru u toho publika.
4: No a nebylo to jenom o zpěvu, nebyly to jenom koncerty, protože tak, jak jsem to zaznamenal i ze sociálních sítí, kde ty byly toho plné, tak na velkoplošných obrazovkách, které byly vedle pódia, tak se v jeden moment například objevila série fotek různých slavných žen. Coco Chanel tam byla, Milada Horáková, taky ženy, které to neměly třeba v životě jednoduché, nebo ty, které jako něco dokázaly a něco si prosadily. Co to bylo za signál?
9: Já byť se hlásím k feministickým hodnotám otevřeně, tak tohle na mě vlastně možná bylo úplně, možná malinko zbytečně doslovný moment v rámci celý té jako dramaturgie toho koncertu. Myslím si, že feministické hodnoty a nějaký jako ženský prvek, element, tak tam vnášela fakt strašně šikovně po celou dobu i skrze nějaký jako jiný momenty prostě ve svých skladbách a tak. Ale myslím si, že tohle byl nějaký jako signál toho zrodu Evy Farné, popové zpěvačky jako veřejné figury, která se hlásí k feministickým hodnotám, k tomu, že chce otevírat dveře mladším ženám, které to třeba nemají jednoduché, zrodu prostě figury, která toto téma explicitně vnáší do jako veřejného prostoru. A je to v něčem vzrušující sledovat, protože Češi jsou vůči nějakým jako takovým protestnímu tónu, vůči nějakému aktivismu strašně, strašně jako negativně naladění. Trošku tady občas máme dojem, že po roce 1989 už skončily všechny věci, za které se dalo bojovat, proti čemu se dalo protestovat, a že když někdo vytahuje nějaká témata, tak trochu otravuje, nebo si tak zbytečně jako stěžuje, i když nemá na co, tak přijde mi vzrušující, že figura takovéhleho dosahu nějaké téma zvedá. Jak jsem už zmiňovala, ona není prostě jenom pro ty jako vzdělané středostavovské ženy, které mají třeba trochu jednodušší pozici v tom dostat se do nějakých dobře placené práce a podobně, takže to mi přijde hrozně cenné. Občas se to ve feminismu jako stane, že ty veřejné figury, které se za ty hodnoty staví, nemají důvěru u nějakých jako méně reprezentovaných sociodemografických skupin a tady si myslím, že by to mohlo vyjít, to je pěkný.
4: No a jedním z těch témat mimo toto byl třeba i body shaming, protože, anebo třeba vůbec hejty, které se pak objevovaly taky na těch velkoplošných obrazovkách, to, co lidi Evě Farné píšou, jak se s tím ona vypořádala vůbec na tom pódiu?
9: Ona to téma tělesnosti hodně zpracovává ho, myslím, velmi unikátně na české poměry. Ta hymna Tělo z jejich předchozího alba U mami, kde ona zpívá takové to, co všechno moje tělo, co už vydrželo. Nějak jako opěvuje to, co jí tělo dokázalo, i když jako schytává tu kritiku za to, že nesplňuje nějaké standardy krásy. To byl jeden z nejsilnějších momentů. Mm. jako ten dav opravdu šílel, ty otázky tělesnosti a nějaký jako pocit uznání, že i když do těch standardů krásy nespadám, tak si můžu sama sebe vážit. Podle mě hodně jako lidé potřebují slyšet, především mladé ženy i starší ženy. Je to důležité a obecně v Česku vlastně váha a nějaký tělesný typ se strašně často spojuje s morálkou, jo? Že vlastně se často setkáváme s kritikou toho typu, že když někdo prostě má nějaká kila navíc, tak že jako má nějaký morální problém typu nějakého obžerství, neschopnosti se jako ovládat, kontrolovat a generuje to problémy, které jsou prostě popsané dobře v sociologické literatuře, jo, jakože máme tady kvalitativní výzkumy na to, že se lidé setkávají s medicínským body shamingem, že přijdou s nějakým problémem k lékaři, ale odejdou s tím, že prostě jsou tlustí a nikdo se jejich jako problémem nebude zabývat dál, takže prostě mají třeba úplně nějakou špatnou diagnózu a jejich nějaký virus nebo něco bují v těle dál, takže je určitě jako důležité tohleto téma zvedat a nějakým způsobem měnit ten pohled na tu jako konstituci, ta tělesnost jako takovou.
4: Eva Farná je teda tím hlasem pro všechny tyhle ty lidi, kteří se s něčím takovým potýkají. To jsou ta témata, to body positivity a women empowerment, který ona se tam snažila vtěsnat teda do toho, mezi ten zpěv a do toho zpěvu.
9: Jo, určitě, jsou to nějaká témata, která teď od té doby, myslím si, že od té doby, co vyšlo U Mami, to je její předchozí album, kde ona odešla od velkého labelu, založila svoji vlastní nahrávací společnost a začala se profilovat mnohem víc autorsky. A to jsou ta témata, která vlastně ona do té hudby, v té své autorské fázi kariéry začala vnášet a myslím si, že to lidem přináší velkou jako úlevu a pocit nějakého zadosti učinění. Jako v Americe nebo prostě obecně v západní pop music už tato témata jako jedou delší dobu, ale to není tak stotožnitelné pro lidi, pro které není angličtina třeba první jazyk. Jo. A je to hrozně důležité mít to i v tom mateřském jazyce.
4: To znamená tři koncerty, tři vyprodané koncerty, desítky tisíc lidí, které na ně přišly. Byl to spíš koncert nebo teda předání nějakého poselství za tebe? Tak jak o tom ty mluvíš?
9: Já si myslím, že to byl takový jako velikánský popkulturní moment se vším všudy. V tom jako je to mistrovství, který ona předvedla. Krom toho, že ona má nepochybně ty jako velikánský hudební, pěvecký kvality, jako pěvecké opravdu na tom jako strašně dobře. Je to jedna jako ze zpěvaček s největším rozsahem, podle mě jako na české scéně obecně. Je technicky jako úžasná, ale je to jenom těch 50% toho, co tvoří ten finální jako dojem. Mm-hmm. A ona těch dalších 50% dovedla opravdu jako naplnit přesně těmi poselstvími, za druhé, ale taky tím humorem. Já si myslím, že ten humor je v té její kariéře i v tom, jako co ona předváděla na té stage, hrozně důležitý.
4: Je jaký humor? Co předváděla na stage?
9: Celý ten koncert tak byl proložený takovýma jakoby videama, které jako spojovaly celou tu show do jednoho takového dramaturgického celku. Vždycky, když ona odehrála nějaký blok písniček, tak se odehrála scénka předtočená na těchto obrazovkách a prováděla vlastně tím koncertem. Mm-hmm. Nebo tato videa prováděla tím koncertem.
4: Bylo to pečlivě připravené, stál za tím Markus Kruk, ne? Jo, člověk, to... který dělal zrád.
9: Bylo to velice, velice pečlivě připravené a vždycky v těch zábavných skečích, které mezi těmi písničkami vlastně bylo možné vidět na těch obrazovkách, tak se objevily nějaké jako zajímavé celebrity z českého showbiznesového světa od sportu. Byl tam třeba Radko Gudas v roli sekuriťáka, mladý herec Radek Leifr, který prostě tam byl v takové roli otravného fanouška. Takové cameo se tam střihl i jako výrobce cateringu Zdeněk Polreich. Takže ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností a s hodně tím svým vlastním, byl takový Bildungskonzert, jak se říká v literatuře o Bildungsrománech, jako, které sledují vývoj nějakého hrdiny, hrdinky, tak ona fakt tady ten svůj vývoj ukázala prostě od toho dětství do dospělosti, nějaký svůj růst. A
4: ona je určitě fenomén, je na vrcholu teďka tímhletím, protože jak tam jsou superlativa, která ty teď používáš, když popisuješ její tvorbu, to, jak zazářila na těch koncertech, to vypadá, že je tou nejlepší českou popovou zpěvačkou, že je to fenomén doby.
9: No myslím si, že jo, ale já vlastně bych tolik nepřemýšlel nad tím momentem, ve kterém ona je v kontextu jako nějakého výstupu na vrchol a tak, ale co si myslím, že je jako důležitý element celého toho jejího příběhu, je to, že ona se, bude to znít hloupě, ale vyvinula, jo, že začala jako ta dětská hvězda.
4: Ano. Ve 12, ve 13 letech, že jo, udělala ten první
9: single. Její první deska vyšla ve 13 letech, mluví o tom, že smlouvu podepsala v 11, že byla prostě opravdu dítě. A v tom českém popovém biznise opravdu nemáme moc jako případů žen, kterým by ten biznis dovolil vyvinout se, jako najít nějakou jako další fázi své kariéry jako matka, dospělá žena. Máme tady třeba prostě takovou blbou historii Ivety Bartošové. Tam se skloňuje to, že ten biznis jí nenechal vyrůst. Ona comeback v 96. roce po tom, co její kariéra maličko jako utichla, tak se pak vracela s albem, ale kde byla stylizovaná do princezny, tam byly ty tři oříšky. Jo. A vlastně ona sama mluvila často o tom, že už je ale jakoby máma od dítěte, od rodiny a že potřebuje už jako dělat něco jiného, že nemůže být navždy jako holčička. To je věc, která se v tom hudebním průmyslu ženám strašně často děje. Známe to prostě z západní popové historie, nevím, Destiny's Child nebo takové ty jako historky o tom, že manažeři nedovolovali těm svým chráninkám, aby třeba otěhotněli, prostě ten tlak, aby zůstaly navždy mladé a nějak zakonzervované, tak tam vždycky byl přítomný. A u ní je strašně ten silný moment teď to, že vlastně ona si našla tu další fázi té jako své kariéry, že je v nějakém tvůrčím období.
11: Počkej, a ten nejvíc emancipační moment asi jejího života už byl tenkrát, když se osamostatnila od Leška Vronky, producenta, který ji objevil, našel, ona je mu za to vděčná, říká, že na to nezapomene, ale tenkrát 23, 22 jí možná bylo, kdy se prostě osamostatnila a to už byl ten první moment toho nastartovat novou část té kariéry.
9: Jo, jo, jo, ten její vztah vlastně jako Eva Farná, Lešek Vronka taky v něčem podobný opravdu těm toxickým příběhům z hudebního průmyslu, jako známe třeba od Britney Spears, která byla dlouhou dobu v područí svého otce jako jejího manažera. Strašně často tam funguje takový vztah, jakože ta žena je v područí toho producenta jako dílo, které on tvoří a nemá svoji vlastní autonomii. To se dělo třeba u Britney Spears, nebo to máme zdokumentované, nevím, třeba u Whitney Houston, ale ten manažersko-zpěvačkovský vztah je vždycky takový citlivý a sama Eva Farná v nějaké své speechi na, myslím, že to bylo TEDx Women Prague, mluvila o tom, že Vronka po ní chtěl, aby podstoupila třeba plastiku nosu.
12: A se na mě podíval, říká, hele, Evy, všechno dobrý.
9: Za ní přišel na nějakém koncertě a říkal, o, skvělý, super, ale s tím nosem bude muset něco udělat.
12: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos, to je teda, to musíme zoperovat, to je blbý.
9: A že ona vlastně jako tam cítila taky ten tlak a ten přístup od toho manažera jako od nějakého stvořitele nebo nějakého autora, který přistupuje ke svému autorskému dílu a nějak se do ní chce promítnout. Ona to odmítla, chtěla si stát za tou svojí tvorbou, za tou svojí kariérou sama. Dneska je s ní vlastně v rámci toho popového biznesu, krom toho, že to je vynikající zpěvačka a všechno, tak ona je jako výrazná biznismenka na té scéně. Jo? Založila svoji společnost, sama se vydává ty desky, jo. Kromě té české scény takhle funguje i jako v Polsku a vzala to jako hodně do svých rukou, do svých otěží a je to i příběh o nějaké, ano, self-made woman.
11: Jo, jo. A připomíná ti ten příběh, ty jsi zmínila teda několik interpretek ze zahraničí velmi známých, připomíná ti třeba v něčem se vrátím k tomu, jestli je fenoménem doby a symbolem prostě českého popu. Připomínám ti ten příběh i příběh některé z těch aktuálně superslavných zpěvaček jako Taylor Swift. Mluvili jsme o ní ve Vinohradské 12 spolu v minulosti. Nebo Dua Lipa. To je zpěvačka, se kterou i ona si zaspívala, že jo, na jednom z těch pražských koncertů. Vyspívala Dua Lipa jeden z jejich singlů a Eva Farná potom na dalším koncertě se k ní připojila. Tak jako dá se považovat za nějakou, a teď to nechci znevažovat, naopak spíš jako připodobňovat českou Taylor Swift?
9: Myslím si, že to, Dua Lipu. Jako, že to je biznismenka, která ten svůj popový biznes vzala do svých rukou a zároveň v těch textech se přiklonila přesně na tu stranu toho současného trendu nějaké jako autenticity. My tady máme v Česku tradici hodně takového funkčního textařství. Jo? Máme tady textaře, kteří psali na míru těm svým popovým hvězdám, ale nikdy, vím, že slovo autenticita je hodně ošemetné, ale nezachycovali ty texty přímo nějaké žité zkušenosti těch jako interpretů, kteří potom s nimi vystupovali na těch stagech. A ona ten zvyk nějak bourá a přichází vlastně s tím, co máme mnohem víc toho zahraničního popu, že tematizuje své vlastní životní zkušenosti. Jo, jo, jo.
11: Single Mám hlídání teďka, třeba ten letí, že jo? Jako matka zpívá,
9: ano,
11: jako matka,
9: ano.
11: Mám hlídání.
9: Myslím si, že ta její práce s mateřstvím a s figurou pracující matky pro mě je, zdá se mi, strašně důležitá. Kafe platím zlatem, melem pátí přes devátý, teď je pátek po desátý, dneska vypíná. Řešíme tady prostě neustále téma porodnosti, jako podreprezentace žen, matek vůbec jako na pracovním trhu, jo. Tolik neotvíráme jako zkušenosti toho, jaké to je kloubit rodinu a práci, když jste jako nějaká primární pečující osoba. A ona to dělá, mně to přijde strašně cenný, strašně cenný, že do těch žitých zkušeností jde. Myslím si, že ano, jako někde už, nevím, když otevřeme Instagram, tak takových jako sdělení máme plno z toho západního popu. Už jako taky toho můžeme být trochu přejedení, ale úspěch Evy Farné nebo to, co je na ní nejcennější, vždycky přijde, jakože to, když vezmeme to, co dělá opravdu v tom českém kontextu, v české společnosti, s tím, jaké jsou české zvyky a české přístupy k nejrůznějším.
11: A hudebně dokáže být něčím inovativní? Protože třeba teď v rámci těch koncertů bylo ohlášeno nové album ADHD Pop, to třeba na iDNESu se setkalo s velkou kritikou, je to prý sbírka písňových odřezků, nevyužitý potenciál a tak dále. Témata, texty, to je jedna věc, to, jakou dokáže udělat show, to je věc druhá. Třetí je ta hudba. Ta je něčím výjimečná v rámci popu?
9: Myslím, že v Česku neexistuje už moc nějaká jako zajímavá podnětná hudebně kritická scéna, tak jako kulturní publicistika a obecně kulturní novinařina trošku je v takovém nešťastném úpadku. A ta jedna recenze, kterou si zmínil, tak já se s ní úplně asi nestotožňuji obecně s názory Jindřicha Geta na hudební produkci moc.
11: Autor té recenze.
9: Necítím, ano, ale já si myslím, že ono to bude znít možná, že to není jako pozitivní věc, ale mně na té desce přijde super, že to jako reaguje na trendy, že to je nějak v kontaktu se světem, s tím, co se děje, protože česká scéna dlouhodobě je fakt hodně uzavřená sama do sebe. Nemáme ty kontakty se zahraničím. Já nesouhlasím s takovým tím doháněním západu, jo, že bychom. Já vlastně ani nemám ráda, když o něčem mluví, jako že to zní světově. Myslím si, že ta její specifičnost, jak jsem zmínila, hodně tkví i v té lidovosti. Jo. Když jsem to poslouchala, tu desku, tak já si myslím, že od figur jejího ražení nechceme žádnou jako nějaké velké experimenty, inovativnost, ale mně to přijde prostě jako dobré současné popové album, které nějak jako je informované trochu o tom, nebo poučené tím, co se děje ve světě, zároveň to přináší něco vlastního a přijde mi to dobrý. Ale hlavně, co ještě je podle mě její velká jako kulturní nebo hudební devíza, tak je to, že ona propojuje hudební světy, které jsou v Česku velmi oddělené. My tady máme,
11: co to znamená?
9: My tady máme, myslím, že jsme se o tom taky bavili v jednom díle Vinohradské, a když jsme dělali náš datový seriál s Michalem Kašpárkem o českých rádiích.
11: Jo, to jsme dělali.
9: Že vlastně česká rádia a takový ten establishment, který se sformoval někdy v 90. letech, tak mezi sebe po dlouhá léta jako nepustil moc nových lidí, mladších lidí, a hudba v rádiích, v nějakých velkých vydavatelstvích, stojí třeba na hudebních cenách, už má dlouhou dobu takový stejný zvuk.
11: Dokáže do toho propojovat i jiné žánry.
9: A máme tady ještě jakoby separátně vzniklou scénu, která je hodně ovlivněná rapem, obecně takovou jako afroamerickou hudbou, R&Bčkem. Ta z toho prostoru v těch oficiálních jako médiích příliš nedostala, hodně vykvetla na streamovacích službách. Mm-hmm. Tam ti interpreti prostě získali obří přehrání, poslechy, velikánský vliv. A ona pochází z toho starého světa, jako je to prostě česká slavice, jo, je takový český národní poklad.
11: 70 cen nebo kolik má,
9: A prostě je to Slavíku, taková ta, že na co soupeřila o prvenství s Lucí Bílou. A to je nějaký svět, to je nějaký vibe, jak by se řeklo. Ale ona dovede vzít tu slávu a tu pozici a tu důvěru nějakého publika, které získala v té jedné hudební sféře, ale zároveň vpustit k sobě i právě ty mladé R&B a rapové tvůrce a tvůrkyně. Na tom koncertě vystupovala s Kellinem, což je mladý rapper, kišiněvský rodák.
11: Oni spolu mají i song, že
9: jo? Jo, mají spolu song a těkli. To pak tam byla Anet X, mladá R&B zpěvačka, která vlastně Eva tímhle jako otevřela dveře k velikánskému publiku. Udělala na té poslední desce track s Marie April, což je čerstvá držitelka Anděla za objev roku, opravdu mladá hudebnice, a myslím si, že ta velikánská hodnota opravdu tkví v tom, že ona propojuje ty dva světy, takže Eva Farná je taková velká česká spojovatelka a myslím si, že by se od ní mohlo spoustu lidí inspirovat.
11: Má ještě kam růst? Protože ona teďka třeba v rozhovoru pro Refresher říkala, že jaký si to uděláš, takový to prostě máš, že je 32, že jo, tak že teď vlastně zažívá to nejlepší a že její matka říká, že i v 50, že zažívá ten nejlepší život, tak je taková hrozně pozitivní ohledně toho, co do budoucna čekat a s čím se ještě setká, ale co se týče jejího uměleckého života, má ještě kam to posunout, tu svoji tvorbu? Má ještě jak dál oslovit třeba jiné skupiny, které ještě neoslovila?
9: Těžko říct, jak číselně, opravdu třikrát za sebou vyprodat Eden je velikánský zásah, ale myslím si, že co se týče nějakého tvůrčího potenciálu, tak já si myslím, že může ještě jako udělat opravdu zajímavé a zábavné věci, že teď podle mě objevila nějakou svoji roli prostě mezi světy a že může čerpat z různých žánrů, že může jako spolupracovat s velmi rozmanitými lidmi.
11: Nebude opilá úspěchem. Nemůže to na ní dopadnout nějak negativně?
9: Těžko říct, já nemůžu posuzovat, nejsem psycholožka a myslím si, že každý se vyrovnává se slávou nějak jinak, ale myslím si, že součástí té její persony je vlastně veliká podrost, nějaký jako
11: odolnost možná taky.
9: Odolnost takové jako zůstávání při zemi. Vlastně se těším na to, co ještě od Evy Farné přijde, protože byť nejsem primární cílová skupina, tak mě hrozně jako baví sledovat, s čím přichází, a často pociťuju nějakou frustraci z jisté kulturní stagnace, kterou jako vidím v české hudbě, v českém mainstreamu, a i když nemusím být největší faninka všech skladeb, které vydá, tak mi přijde strašně osvěžující pozorovat, kam se vydává a jaký nový vzduch na tu scénu vnáší.
11: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tenhle rozbor Evy Farné a její tvorby poskytla.
9: Děkuju moc krát za pozvání, hezký den.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Jetmar-Martinková, která se perfektně orientuje nejen v českém popu, je taky spoluautorkou podcastu Sirény a v minulosti pracovala na rádiu Wave. Dodám k tomu, že seznam použitých skladeb v tomto dílu najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Poslední díl Katu uvedeme už tuto sobotu, to je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou, určitě ji dobře znáte. Zakončíme ji epizodou o Bašáru Asadovi. Je perfektní, určitě si ji nenechte ujít, ale do víkendu ještě času dost, další díl Vinohradské 12 vychází už v pátek. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
6: Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. Evropská unie podpoří boj proti ebole téměř 500 miliardy eur. Částka půjde na zdravotní pomoc a výzkum léčby. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky. Teploty většinou do 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
7: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
8: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
7: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
9: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
7: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valčtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Senátoři odmítli také zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby k sexuologickým posudkům přibyla ještě povinná roční psychoterapie a aby o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Zdůvodňovala to ochranou mladistvých a návrh kritizovala část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard eur, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti, informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí více než 830 potvrzených případů krvácové horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Lídři skupiny G7 už včera vyzvali ostatní státy k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu. Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
10: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
11: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
10: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
12: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
10: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Českou fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Přímý přenos nabídne stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Portugalští fotbalisté na úvod světového šampionátu remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Ve stejné skupině začal v Mexico City zápas Kolumbie s Uzbekistánem. Sleduje ho reportér David Prouza.
13: Thank you.
6: Anglie porazila Chorvatsko 4-2 a Ghana Panamu 1-0. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Hradec Králové ve stejné fázi konferenční ligy čeká chorvatský Varaždín. Rozhodlo o tom los v Nyonu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v návaznosti na korupční aféru Karviné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a uzavírka v Novém Městě nadmetují. Dálnice teď plynule průjezdné bez kolon. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Sadskou od včerejška opravují kanalizaci. Za sjezdem mezi kilometry 25,5 až 26 mají zavřený pravý pruh. V Novém Městě nadmetují je nově neprůjezdné Husovo náměstí. Průjezd městem. Uzavírka kvůli natáčení pohádky potrvá do páteční půlnoci. Objížďka obousměrná vede po ulicích Komenského, Nádražní, Havlíčkova, Dobružská a Halínská. Ve směru od Náchoda je doprava odkláněna už ve Vrchovinách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Příjemné probuzení přeji všem, hladíte stále noční Radiožurnál, 6 minut po čtvrté a dnes máme čtvrtek 18. června. Kratom si od příštího roku zřejmě už nikdo nekoupí na internetu. Zákaz online prodeje této psychomodulační látky patří mezi opatření, které včera představila vláda. Co všechno kabinet zpřísní, na to odpovíme už za pár minut.
1: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Prodej i nákup kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom představila vláda a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Je v něm několik opatření, která by měla tuto psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat.
1: Kabinet chce od příštího roku zakázat online prodej kratomu a zavést na tuto látku spotřební daň. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
1: Zároveň kabinet podle Schillerové přesune kratom a výrobky z něj ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle ní mělo přinést státu víc než 1 miliardu korun ročně.
2: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun.
1: Lex Kratom zároveň upravuje věkovou hranici pro nákup kratomu. Nově by si ho mohli koupit lidé až od 21 let. Doteď to bylo možné od 18. To se ale nelíbí pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi.
3: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ.
1: A přísnější podmínky čekají podle návrhu i prodejny, které mají licenci od ministerstva zdravotnictví. Ty by měly nově sloužit jen k prodeji této látky, popisuje šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO.
4: Nechceme, aby kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se jí omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
1: Například poslankyně opozičních pirátů Barbora Pipášová zpřísnění pravidel vítá.
5: Tohle se už mělo zavést před těmi 2 lety, kdy se o tom uvažovalo. Po té spotřební daní voláme dlouho, je to dobře, že to bude a i ten věk 21 let mi přijde jako dobrá hranice.
1: Vláda podle Adama Vojtěcha zpřísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojením s užíváním kratomu. Látka je totiž podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
6: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
1: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení a pak do parlamentu. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Regulaci kratomu zavedla už minulá vláda loni v listopadu. Zatím si ho legálně smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách. E-shop můžou mít jen kamenné obchody a v automatech je látka zakázaná. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Na situaci reagoval i prezident Petr Pavel. Podle něj by v případě převedení pod státní rozpočet měla být jasně chráněna nezávislost médií. K pondělní stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z Českého rozhlasu.
1: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize, a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se pohybují lidé na vozovce. Je to stopař mezi 8. až 7. kilometrem. Ještě jednou D5 před Prahou stopař. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: It was just like a song when we were young.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Je 5:30. Jana Utendorfská a krátké zprávy.
4: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v unii skončit v roce 2034. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku Dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos rezort přiznal mimořádně peníze na nové pracovníky všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Prezidenti Francie a Spojených států si na zámku ve Versailles připomněli 250. výročí americké nezávislosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu 7 největších ekonomik světa. A do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je i oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
2: Sport.
4: Angličtí fotbalisté začali mistrovství světa vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Ghana porazila Panamu 1-0. Utkání Kolumbie s Uzbekistánem vidí reportér David Prouza.
5: Odehráno 32 minut, Uzbekistán Kolumbie zatím 0-0 největší a vlastně jedinou šanci celého utkání měl před několika okamžiky Luis Díaz, záložník Bayernu Mnichov, který nastřelil tyč, takže zatím bezbranková remíza mezi Uzbekistánem a Kolumbií. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Možné nebezpečí na dálnici D5 před Prahou a omezení na D11 u sjezdu na Sadskou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stále pozorněji za sjezdem na Loděnici. Stále platí výstraha, že mezi 8. až 7. kilometrem se po D5 se pohybuje stopař. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod, na D5 z Plzně do Německa. Za sjezdem na Heřmanovu Huť nepřehlédněte odstavené osobní auto, stojí na 103. kilometru. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou opravují kanalizaci. Mezi kilometry 25,5 až 26 je snížená rychlost a hlavně zavřený pravý jízdní pruh, vozidla vybočují vlevo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit i přehánky. Teploty 26 až 31 stupeň, na severovýchodě a východě jen 24. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
3: Karlovarská sklárna Mozr zahájila výrobu pro Mezinárodní filmový festival. Kolekce 20 křišťálových globů bude hotová do začátku července. Do sklářské dílny za chvíli nahlédneme v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den.

0: Damiano David v nočním radiožurnálu s písní The First Time. A v Karlových Varech začali skláři vyrábět a kompletovat křišťálové globy. Hlavní ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, ta se vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, to, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finálně. Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takto brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových globů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám. No.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel sklárny Martin Dvořák. To už jsme ale v dílně mistra kuliče Jiřího Kána, který podle upravené technologie křišťálové globusy brousí, aby v náručí sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější samozřejmě i prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako je to nic, s tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká dnes druhý zápas na světovém šampionátu. Od 18 hodin našeho času budou hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport utkání nabídnou v přímém přenosu. Portugalci i s hvězdným Cristianem Ronaldem překvapivě remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie porazila Chorvatsko 4-2 a Ghana Panamu 1-0. Historicky první zápas na světovém šampionátu hraje Uzbekistán, a to v Mexiku City proti Kolumbii. Podrobnosti teď přidá reportér David Prouza.
2: No a Uzbekistán určitě má co zlepšovat. Právě skončil první poločas. Kolumbie vede 1-0 díky brance Daniela Muñoze ze 40. minuty. Zhruba půl hodinky se na stadionu v Mexico City s kapacitou více než 87 tisíc fanoušků nedělo vlastně vůbec nic, ale od té doby Kolumbie jednoznačně lepší zemí, lepším týmem. Všechno odstartoval svojí relativní velkou šancí v závěru té první 30-minutovky James Rodriguez, kapitán Kolumbijců. Ten se ještě netrefil, ale ve 40. minutě už Daniel Muñoz po krásné přihrávce, kterou ho našel Luis Diaz za obranou, tak špičkou své kopačky dokázal usměrnit ten balon do brány a tak se postaral o to aktuální skóre 1-0. A pak ještě velkou šanci znovu měl James Rodriguez ve 45. minutě, ale tentokrát už to nebylo tak úspěšné. Na každý pád Uzbekistán se zatím zmohl pouze na jednu střelu, která ani neletěla mezi tři tyče, a tak svěřenci legendárního fotbalisty Itala Fabia a Canavara mají určitě na čem pracovat. Druhá polovina tohoto zápasu začne zhruba za nějakých 15 minut, ale rozhodně platí, že zatím v tomhle utkání jsou nebezpečnější Kolumbijci, kteří už 7x celkem vystřelili na brankáře Jusupova a zaslouženě vedou díky brance Daniela Muñoze 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Informacemi z fotbalového mistrovství světa končí i noční Radiožurnál. Přesně v 5 s vámi bude Petr Král a začne ranní vysílání. Tak přeji příjemnou středu. Od mikrofonu se loučí Adam Carda.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
1: Česko-loni nesplnilo závazek vůči NATO. Podle prezidenta Pavla se navýšení výdajů na obranu nemusí podařit. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Chorvatskem. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo. A bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Jestli se to do červencového summitu podaří, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
3: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obranné, budou uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaje související s obranou.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO řekl, že nesplnění závazku za loňský rok je důsledkem hospodaření vlády Petra Fialy z ODS. Ten na síti X napsal, že jeho vláda dělala pro splnění závazku maximum. Senátoři odmítli zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby tranzice schvalovaly soudy a translidé museli podstupovat psychoterapie. Teď to posuzuje sexuolog. Podle Ludkové není změna pohlaví jen věcí jednotlivce, ale stát má hájit i práva jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska namítl, že stávající systém funguje.
4: Opravdu tady otevíráte úplně zbytečnou kulturní válku a chcete prostě zasahovat do něčeho, kde neexistuje žádný problém. Jestli s tím mají problém někteří lidé, kteří prostě mají nějakou fobii z menšin, tak je to jejich problém, který my tady nemáme řešit.
1: Předložení novely Ludková zdůvodnila rozsudkem ústavního soudu, který zrušil povinnost sterilizace při změně písmene v občanském průkazu. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. Plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontrolovat věci, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
5: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů, kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
1: Sport. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy úvodní zápas ve skupině prohrály. Utkání začne v Atlantě v 18 hodin našeho času. Přímém přenosu ho uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglie zahájila světový šampionát ve fotbale vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ghana zdolala ve stejné skupině Panamu 1-0. Portugalsko i s útočníkem Cristianem Ronaldem remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. A jak hraje Kolumbie s Uzbekistánem, řekne reportér David Prouza.
6: Za malou chvíli začne druhý poločas. Kolumbie vede 1-0, měla dvě velké šance v té první půli. Nejprve Luis Díaz trefil tyč, pak naservíroval skvělou přihrávku za obranu Danilu Muñozovi, který špičkou kopačky rozhodl o tom, že po první půli a na začátku té druhé Kolumbie vede 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: U fotbalistů Liberce by měl po dvou letech skončit trenér Radoslav Kováč. Informují o tom servery iSport.cz a infotbal.cz. Ve funkci by měl Kováče nahradit slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy vedl Dunajskou Středu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na Pražském okruhu a omezení na D8 u sjezdu na Litoměřice. Pražský okruh ve směru od D1 na Ruzini chvíli neprůjezdný, stál tunel za sjezdem na Vestec 7. kilometru. Zřejmě kvůli nadrozměrnému vozidlu zhruba od 5. kilometru se vytvořila kolona, prodlužuje se, dejte pozor vepředu, podle kamer už se jede. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Litoměřice stojí nákladní auto s defektem, 45. kilometr blokuje jen odstavný pruh. V Novém Městě nad Metují bude dnes a zítra neprůjezdné Husovo náměstí. Je to hlavní tah, uzavírka kvůli natáčení pohádky potrvá do páteční půlnoci. Objíždí se po ulici Komenského nádraží, Havlíčkova, Dobrušská a Halínská. Ve směru od Náchoda dopravu odklání už ve Vrchovinách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupně, na severovýchodě a východě kolem 25. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, 18. červen, den, kdy Paul McCartney slaví 83. svátek slaví Milanové, no a nejde nepřipomenout, že je také den výročí posledního hrdinského boje 7 československých parašutistů v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze po atentátu na Heydricha v roce 1942. Tak tedy dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál, dnes začneme v centru Ostravy, tam totiž půjde k zemi sportovní hala, a to kvůli rozšíření silničního tahu na Frýdek Místek. Město spustilo řízení o demolici haly Tatran. Na místě, kde stojí, připravuje rozšíření a zastřešení silnice. Obří stavba za necelé 2 miliardy má vyřešit zácpy a umožnit chodcům pohodlný přístup do města.
1: Rušná silnice, po které projíždí denně desítky tisíc aut. A vedle ní hala Tatran. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS stavby by Ostrava o tento konstrukční klenot nemusela přijít.
2: Má v rámci České republiky unikátně řešené zastřešení, které je tvořeno lamelovou oblokovou konstrukcí z dřevěných fošen. Záměr demolice haly Tatran je dalším z neuvážených kroků města, kdy se bourá hodnotná budova.
1: Zvenku je ošuntělá a zaprášená, uvnitř se ale otevírá velkorysý prostor. Pravidelně se tady hrají basketbalové zápasy. Basketbalisty ale čeká stěhování. Hala Tatran musí podle náměstka primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostravak ustoupit dlouho plánovanému dopravnímu řešení.
3: My musíme bourat Tatran, musíme vlastně tam udělat obslužnou komunikaci.
1: Město tady s ředitelstvím silnic a dálnic plánuje rozšíření ulice Místecké ze 2 pruhů na 4. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla to celé potrvá zhruba 2 roky.
4: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Vozovku zahloubíme a nad ní postavíme protihlukovou galerii se zelenou střechou, travnatými plochami, chodníky, cyklostezkou i hřištěm.
1: Pro chodce a cyklisty tak má vzniknout pohodlná cesta do centra města. Fanoušci architektury doufají, že Tatran nemusí zmizet úplně. Cenou střešní konstrukci by navíc podle nich bylo možné rozmontovat, uskladnit a potom znovu vztyčit. Z Ostravy Marta Pilařová. Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál po ránu tady řešíme lecos, nejen aktuální zprávy, ovšem co se děje, ale také se třeba můžeme dostat k tomu, jak se testuje takový satelit ještě předtím, než odletí do vesmíru. A k tomu se dostaneme ještě před 17:30. Dobré ráno, 5:15. Ale nejdřív o tom, co se děje. Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má totiž jenom zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně dvojnásobek. Kraj uzavření oddělení odmítá a bude dál jednat se zdravotními pojišťovnami. A my se přímo do nemocnice vydáme také na to po 17:30. Česko-Jihoafrická republika. Tak to je utkání na fotbalové mistrovství světa, které od 6 hodin večer odvysíláme přímým přenosem. No a teď ráno sledujeme také zápas Uzbekistánu a Kolumbie. Ta v poločase vede 1-0, i když možná to vypadá. Ano, přesně tak. A k tomu se dostaneme ještě v této hodině ranního Radiožurnálu podrobněji.
1: Dnes nás čeká docela slunečný den s letními teplotami, bude oblačno nebo polojasno, ráno místy, večer skoro na celém našem území úplně jasné nebe. Na horách se výjimečně vytvoří dešťové přehánky. Teploty se nejčastěji budou v odpoledních hodinách pohybovat mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě našeho území bude kolem 25 stupňů. Na horách dnes bude také teplo až 22, v Beskydech kolem 19 stupňů. A povene k tomu jen slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. No a podobné počasí nás čeká i zítra. Bude slunečno a pořádné horko, teploty do 34 stupňů. A nebe jasné až polojasné. Na horách na severu a severovýchodě se pak mohou vyskytovat i silné bouřky. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 20 minut, pokud půjdete ven, pokud jste tam tady ještě nebyli, tak už teď je patrné, že nás čeká velmi teplý den. Ty nejvyšší dnešní teploty by měly překročit 26 a dostat se možná až k 31 stupňům Celsia. Tak takový bude dnešek. My teď míříme na chvíli do Brna, to protože tam mají nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má totiž pomoct českým firmám a také vědcům vyvíjet technologie pro vesmír a další odvětví. Zařízení umí napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty anebo vákuum na oběžné dráze.
1: Dobrý den, vítejte v našem testovacím centru.
2: S vedoucím oddělení montáže, integrace a testování z TRL Space Michalem Mičolou stojíme u termovakuové komory, která umí na Zemi vytvořit podmínky podobné těm ve vesmíru. Vákuum i extrémní teploty.
1: Největší hvězda té vakuové komory, to je turbomolekulární pumpa.
2: Je to taková krabice? Vy tam teď vkládáte přístrojovou desku?
1: Pro účely té demonstrace jsme tam dali jako starší desku, kterou už můžeme zničit, protože ono to dostává opravdu zabrat.
2: V komoře se testují například satelity a jejich součástky. Musí totiž vydržet extrémní podmínky, říká Václav Havlíček z TRL Space.
3: Kvůli tomu, že vlastně ve vesmíru není vzduch, je tam vákuum a zároveň tam svítí slunce, takže satelit je z jedné strany velmi horký, z druhé velmi studený, tak my toto simulujeme pomocí termovákové komory.
1: Teď jsem vlastně stisknul, aby se ta komora vyčerpala a začala nám ta spodní hrubovací výbava tahat vzduch ven.
3: Vyčerpáme vzduch, vyčerpáváme ho tak moc, že na tu komoru, na ty stěny působí, jako by na nich bylo 10 tun váhy a tím právě simulujeme tu situaci ve vesmíru.
2: A nyní se přesouváme k vibrační stolici, takzvanému shakeru, a ten má teda simulovat start rakety.
3: Vibrační stolice je vlastně takový velký reproduktor, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu rozvibrujeme, jako bychom pouštěli nějakou písničku, ten objekt a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety.
2: Když začínají ty vibrace, tak je vidět, že se ta platforma trošičku hýbe, že vibruje.
1: Dejme tomu, jak to přejde, ta frekvence 100 Hz, tak už to nejde vidět.
2: Popisuje mi Michal Mičola okamžik, kdy se plošina rozkmitá tak rychle, že vibrace už lidské oko nepostřehne. Testuje se na ní, zda technologie vůbec vydrží start vesmírné rakety.
1: A jakmile ten výrobek přežije, tak můžeme s ním letět.
2: V budoucnu bude v centru možné technologie od vesmíru přes letectví po automobilový průmysl na jednom místě nejen otestovat, ale také navrhnout, vyrobit a připravit na ostrý provoz, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
4: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi.
2: Část testování, kvůli kterému vědci i firmy dosud často mířili do zahraničí, teď nově zvládnou i v Brně. Marek Gensl, Radiožurnál.

0: horníkům zlopatej.
1: Host Radiožurnálu.
2: Česká fotbalová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti jihoafrickému týmu. Jaký je vlastně tenhle šampionát, který hostí Mexiko, Kanada a Spojené státy? Jak se v něm projevuje geopolitická situace, reklama, marketing, prostě biznis? Ale taky to, že pro Spojené státy není fotbal jako fotbal. Hostem Radiožurnálu bude novinář Jindřich Šídlo.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 5:30. Jan Autendorská, zprávy.
5: Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla, schoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Začíná třídenní volební sjezd největšího odborového svazu v zemi Kovo. Nové vedení budou delegáti volit zítra. Svaz má také schválit priority na další období. Vystoupí i předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová. Vás hnutí ano. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Ústavní soud rozhodl, že to musí bezodkladně udělat kvůli vysokému státnímu dluhu. Povinnosti ukládá ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Fico hlasování považuje za formalitu, i když jeho vláda má v parlamentu jen těsnou většinu. A poprvé se v letošní sezóně otevírá Edmundova soutěska v Hřensku. První plavba se uskuteční v 10 hodin dopoledne, poslední pak v 17 hodin. Vstupenky si zájemci koupí přímo u vstupu do soutěsky a bude s nimi opět chodit průvodce. Loni se Edmundova soutěska otevřela poprvé po obřím požáru v roce 2022.
3: Sport.
5: Fotbalisté Portugalska na úvod světového šampionátu remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Ve stejné skupině hraje v Mexico City Kolumbie s Uzbekistánem a podrobnosti má reportér David Prouza.
6: Kolumbie vede 2-1 v 71. minutě. Před malou chvílí se prosadil Luis Díaz, asi největší hvězda celého týmu. V první poločase také asistoval na brance Daniela Muñoze. Za Uzbekistánce trefil Fajzulájev, takže 2-1 Kolumbie. David Prouza, Radiožurnál.
5: Anglie pak porazila Chorvatsko 4-2 a Ghana Panamu 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sklidnění na Pražském okruhu a překážky na D5 u Mýta i D10 za Prahou. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště už je plynule průjezdný. Rozjela se kolona, která vznikla před 5. hodinou před Chlupickým tunelem. Průjezd byl krátce pozastavený kvůli příliš vysokému vozidlu. Potíže už jsou vyřešené, jede se volně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně dejte pozor na odstavené vozidlo hned za exitem 50 Mýto. A taky na D10 za Prahou směrem na Mladou Boleslav za sjezdem na Horní Počernice na 7. kilometru nepřehledněte vozidlo v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na českém je dnes poráhnou oblačno. Na západě a jihozápadě našeho území jsou ale i místa, kde je skoro jasné nebe. Teploty se aktuálně drží mezi 14 a 18 stupni. Přes den pak čekáme převážně oblačno až polojasno. K večeru se pak nebe úplně projasní nad celým naším územím. Dešťové přehánky se vytvoří jen výjimečně na horách. Teploty odpoledne vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Chladněji kolem 25 stupňů bude na severovýchodě a východě naší republiky. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 22, v Beskydech kolem 19 stupňů. V dalších dnech, tedy zítra i o víkendu, už nás čekají tropy a dusno. Teploty budou už skoro všude nad 30, kvůli tomu také začne platit výstraha meteorologů před vysokými teplotami a také před možností vzniku požáru. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím. No a za chvíli už s našimi reportéry míříme do nemocnice v Chebu. Ta totiž bude muset možná zavřít svoji porodnici.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál 537, už to tady zaznělo, porodnici v Chebu hrozí uzavření. Má totiž jenom zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich ale mělo být minimálně 600. Karlovarský kraj pro letošní rok ještě vyjednal výjimku. Otázka ale zní, co bude dál.
1: Určitě by se neměla uzavírat, já jsem tu porodila druhou dceru a jsem spokojená jak s personálem, ze vším.
2: Paní Moniko, vy bydlíte kde? V Chebu nebo poblíž Chebu?
1: Kousek od Chebu.
3: Vy potom císařským lidu jste stávala, vidíte všechno v pořádku, tak ještě s paní doktorkou dorazíme.
2: Jo? Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Schneiderová Václava. Uzavření porodnice, co vy na to říkáte, pokud by to nastalo?
4: Velká škoda, myslím si, nejenom samozřejmě pro maminky, ale samozřejmě by přišel i personál o práci.
2: Také ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že uzavření jakéhokoliv oddělení by byla velká škoda.
5: Může se stát, že se porodnice zruší a za pár let zjistíme vlastně, že nám zase naopak chybí, protože ta populace se tady prostě rozrostla.
2: Zachovat porodnici v Chebu chce i samotné město. Napsalo proto dopis Karlovarskému kraji. Potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
6: S tím, jak tady vznikne nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibyde i mnoho mladých lidí.
2: Karlovarský kraj proto dál jedná s ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
7: Jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém, nicméně ta čísla jsou jasná.
8: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
2: Dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. K žádosti o zachování porodnice se připojila taky Krajská hospodářská komora. Z Chebu Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543, možná i vy jste stejně s dalšími tisíci lidmi po celém Česku včera běželi některou tratí jubilejního 40. ročníku olympijského běhu. Tradičně jsme ho odstartovali z vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tentokrát společně s bývalou tenistkou a dnes také zapalenou běžkyní Barborou Strýcovou.
1: Prostě si to užijte a jděte naplno.
2: 3, 2, 1, start!
3: Společně s Barborou Strýcovou vyrazilo do hlavního závodu olympijského běhu na pražské Letné skoro 2000 lidí. A tím nejrychlejším na kratší 5-kilometrové trati byl Karel Malý.
4: Nohy už fakt nemohly, ale soupeř mi furt dýchal na záda, tak jsem to musel prostě urvat, co to šlo.
3: Na trati olympijského běhu se představilo i spoustu fantastických českých sportovců, také mistr světa ve vodním slalomu Vít Přindiš, který sotva po parádech.
5: Ne, už je to úplně výborný.
3: Vy jste říkal, že jste rád, že jste roznesl na kopitech Lukáše Rohana?
5: Je to tak. Lukáš říkal, že vyběhne jako na pohodu. Vystřelil raketa a utekl na první půl kilometru. Ale pak jsem předběh.
6: No, tak já nevím, jestli to byl zase souboj. Nic jsme nevyhlašovali, jo, to musím říct dopředu. A ta částka taky nesouhlasí samozřejmě. Ale já si jsem to celkem čekal, že mě Vítek porazí, běhá víc.
3: Co říká Lukáš Rohan na ty spousty běžců, včetně dětí?
6: Ano, je to skvělý, je jenom dobře, že se naše společnost hejbe a takovýhle akce tomu přispívají, takže buďme rádi za to, že se konají.
3: Říká Lukáš Rohan, olympijský medailista ve vodním slalomu a jeden z účastníků olympijského běhu. Do toho se na 88 místech České republiky zapojilo skoro 14 000 lidí a k tomu ještě dopoledne na školách přes 100 000 dětí. Z pražské Letné Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 3:45. Eva Kostolanská je dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv a právě dnes se stane přímo ombudsmankou. Na postu nahradí Stanislava Křečka a my ji blíže představíme hned po 6. hodině. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu k mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů.
7: Kolona na D1 před Brnem a uzavírka v Novém Městě nadmetují. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se už u exitu 182 popůvky brzdí do zastavení. Na zhruba 184. se potom osobní auta v levém pruhu rozjíždějí, dál pokračuje pravým pruhem, ještě místy roztržená fronta kamionů do omezení u D2. A na silnici 14 náchod Vamberk je od noci nově uzavřený, průjezd Novým Městem nadmetují, natáčí se tam pohádka pro Českou televizi, do noci na sobotu tak platí obíška po místních komunikacích, Náchodskou kolem Amanu a Slzy ve směru z Náchoda už z Vrchovin. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Od dnešního dne nás na celém území čekají letní, v dalších dnech i tropické teploty. Dnes na severovýchodě a východě kolem 25, jinde od 27 do 31 stupňů. Zítra už nás čekají tropické teploty skoro na celém území 30 až 34 stupňů. Severovýchod bude ale stále o kousek chladnější. Tam naměříte od 28 do 31 stupňů. O víkendu už nás všude tropické teploty neminou. V sobotu slibují meteorologové teploty od 31 do 36 stupňů a v neděli pak 28 až 33. A podobné teploty nás budou provázet i na začátku příštího týdne, i když se budou postupně snižovat. V pondělí ještě 26 až 31 stupňů, od úterý se pak bude mírně ochlazovat. Hezké ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: S vámi Radio Žurnál 5.50. Anglie vstoupila do mistrovství světa ve fotbale výhrou nad Chorvatskem 4-2. Ve stejné skupině Ghana zdolala Panamu 1-0. Hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo nastoupil na svém 6. šampionátu, gol ale nedal a Portugalci hráli s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Historicky první zápas na mistrovství světa právě teď hraje také Uzbekistán v Mexico City proti Kolumbii. No a to utkání sleduje David Prouza ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Krásné ráno, 90. minuta začala před malou chvílí a teď Uzbekistán v šanci v momentě, kdy Urunov netrefil úplně ideálně tu situaci. Je to 2-1 pro Kolumbii, to je potřeba říci na začátek tohoto zpravodajského vstupu. Kolumbie je určitě lepším týmem v tomhle utkání, nicméně to skóre je velice, velice vyrovnané, stačí jedna branka a už jsme tady viděli řadu překvapivých remízových výsledků v minulých dnech. Na každý pád Kolumbie zatím tedy v mírném náskoku a o všechno se postaral Luis Díaz, určitě největší hvězda celého týmu, útočník Bayernu Mnichov. Nejprve ve 30. minutě dal tyč, ve 40. asistoval u branky Daniela Muñoze na 1-0. Pak vyrovnal Fajzulájev, hráč z Uzbekistánu, který už není na hřišti, nicméně využil velkého zaváhání brankáře Vargase, srovnal na 1-1, ale o 5 minut později to byl opět Luis Díaz, který zakončil velmi přesně přečíslení 4-3 a ukazuje tu kvalitu a ukazuje, proč je právě oporou německého velkoklubu. Aktuálně začalo nastavení rozhodčí, kterým je Anthony Taylor z Velké Británie, tak nastavil 8 minut nad rámec hrací doby. Je to logické, byly tady dvě přestávky na občerstvení po 3 minutách a pak jedno delší čekání v momentě, kdy jeden z fotbalistů Uzbekistánu se dlouhou dobu nemohl zvednout z trávníku. Uzbekistánci svěřenci Fabia Cannavara, legendárního italského fotbalisty a mistra světa z roku 2006, v optickém tlaku, ze kterého si ale zatím nedokázali vytvořit jedinou pořádnou příležitost, a tak v tuhle chvíli, v momentě, kdy se hraje druhá minuta nastavení, tak je to stále 2-1 pro Kolumbii. Ještě jedna uzbekistánská akce, kterou zakončí, kdo to byl, opět Urunov, ale ne, není to branka, naopak Vargas zůstává s balónem v rukou a v tuhle chvíli stále vede Kolumbie 2-1. David Prouza, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
5: Prezidenti USA a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Češi spouští v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu na střeše nemocnice. Čeští fotbalisté budou hrát s Jihoafrickou republikou o první body na mistrovství světa. Kolona už vzniká na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. A bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Americko-iránské memorandum o porozumění vstoupilo v platnost. Prezidenti obou zemí ho podepsali elektronicky, a to přesto, že oficiální ceremonie byla naplánovaná na pátek do švýcarské Ženevy. Memorandum by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. O její podobě budou Spojené státy a Irán jednat v příštích 60 dnech, během kterých by měli dodržovat klid zbraní. Chystáme další podrobnosti. Poslouchejte po 7:15. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
6: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
7: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
6: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
8: Všechny řeči o tom, jestli to může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
6: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valčtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Češi pomohli vybudovat další solární elektrárnu na Ukrajině. Dnes je slavnostně otevřou na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově. Nová fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, kde zdravotníci léčí civilisty i vojáky. Celou akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Podle jeho koordinátorky Alžběty Kofránkové několik set českých dárců přispělo částkou dohromady 450 tisíc korun.
9: Ta solární elektrárna bude pomáhat v dobách výpadku proudu. Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám.
5: V Opavě začíná festival Slunovrat. Ode dneška do soboty na něm vystoupí desítky hudebníků. Součástí jsou i podcasty nebo debaty.
10: Kapela Vypsaná Fixa je jedním z největších hudebních lákadel festivalu. Dále vystoupí třeba Michal Horák. Program nabízí i Český rozhlas Plus. A celou jednu stage má pro sebe pořad Jadrná věda, který uvádí spisovatel a novinář Leoš Kiša. Ten také představí svou novou knihu Poslední výstřel, na které spolupracoval s polským autorem Jakubem Čivěkem.
11: Česká a polská fantastika se jako nebojí, prostě jí trošku proti srsti. My tak jako se spojujeme s těmi Poláky, s polskými spisovateli, abychom Čechům ukázali polskou literaturu. Poláci zase chtějí Polákům ukázat tu českou literaturu.
10: Říká Kiša o vztahu české a polské fantastiky. Opava bude Slunovratem žít od čtvrtečního odpoledne až do sobotní noci. Filip Svoboda, Radiožurnál.
1: Sport.
12: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou zatím po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak může rozhodnout o jejich šancích na případný postup, který má podle českého kouče Miroslava Koupka i větší rozměr.
13: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo. To je prostě obrovský vzor.
12: Zápas české fotbalové reprezentace s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglie zahájila světový šampionát vítězstvím nad Chorvatskem 4-2, Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, Ghana porazila Panamu 1-0 a Kolumbie Uzbekistán 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 před Brnem a překážky na D5 umíta i D10 za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy rychle přibývá kamionů. Kolonu v pravém pruhu tvoří už za Domašovem kousek před sjezdem na Ostrovačice na kilometru 176. Osobní auta brzdí chvílemi, místy hlavně u exitu 182 Popůvky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně hned za exitem Mýto na kilometru 50,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. A opatrně taky na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav za sjezdem na Horní Počernice na 7. kilometru je zabraný odstavný pruh porouchaným vozidlem. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách výjimečně přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
15: Dobré ráno, krátce po 6. Dnes bychom se měli mimo jiné dozvědět, která skladba v hlasování posluchačů Českého rozhlasu Vltava vyhrála, aby slavnostně rozezněla nové svatovické varhany na prvním oficiálním koncertu. Tak o tom také dnes po ránu bude řeč. Vydáme se také do Chorvatska, kde pokračuje vyšetřování námořní nehody a zajímat nás bude také nová ombudsmanka.

0: Česko bude mít už za několik hodin novou ombudsmanku. Do funkce ve 2 hodiny odpoledne nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Mandát je 6letý, na postu nahradí Stanislava Křečka. No a detaily teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Kostolanskou poslanci zvolili začátkem června. Ve volbě získala 93 hlasů, zatímco pro její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou hlasovalo 58 poslanců. Dnes složí slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Jako první se chce sejít s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí.
0: Jaké jsou další plány nové ombudsmanky?
1: Jednou z jejich priorit je oblast duševního zdraví, zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva. Chce taky navázat na svého předchůdce Stanislava Křečka, zlepšit by ale chtěla komunikaci s institucemi a médii. Doplním, že Eva Kostolanská vystudovala brněnskou právnickou fakultu, byla také ředitelkou právní sekce na generálním finančním ředitelství. V kanceláři veřejného ochránce práv působí od roku 2020. No a Eva Kostolanská bude taky dnes naším hostem, konkrétně v ranním interview 7.50.
0: Liška Záborská, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A také Jana Ciglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech, ale ta až po 6:45. Řeč bude o tom, že prezidenti Spojených států a Iránu podepsali mírové memorandum. Co to všechno znamená pro provoz v Hormuzském průlivu? Dozvíte se.

0: Radiožurnál je 6:45. Vláda rozhodla o zrušení zhruba 20 usnesení předešlého koaličního kabinetu premiéra Petra Fialy z ODS. Podle zjištění našich reportérů ze serveru i rozhlas jde například o zastavení už dříve schválené dotace pro městský úřad v Černošicích ve výši 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo současné ministerstvo vnitra, které argumentuje státním rozpočtem. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Ta je na úrovni 3,5% a podle některých expertů je ve hře její zvýšení, a to poprvé po 4 letech.
1: Kolona na D1 před Brnem, překážka na D8 za sjezdem na Kralupy. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy za sjezdem na Domašov vzniká kolona kamionů v pravém pruhu už z kilometru 173, táhne se do omezení u D2, místy ještě roztržená. Osobní auta v levém pruhu brzdí chvílemi kolem exitu 182 Popůvky. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí pozor za sjezdem na Kralupy na 12. kilometru, blokuje tam odstavný pruh porouchaný kamion.
2: Policie už je na místě a u toho nákladního vozidla natahači ztratil kola na levé straně, jo? To jedno kolo je na 11,5 kilometru v protisměru ve Škarpě.
1: A na tahu 35 z Turnova směrem na Liberec dejte pozor za sjezdem na Jeřmanice. Na kilometru 28 havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, brzdí se tam prudce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Ode dneška až do poloviny příštího týdne nás čekají horka a převážně slunečné počasí. Vysoké teploty ve vrcholí o víkendu, kdy v sobotu můžete místy naměřit i 630 stupňů. Pak už se bude pozvolna ochlazovat. Teploty ale budou stejně místy přesahovat tropickou třicítku. Také musíme počítat s bouřkami z horka. Ty už zítra, hlavně na horách na severu a severovýchodě, mohou být i velmi silné. Stejné to bude i o víkendu. Dnes tedy ještě teploty mezi 25, tolik bude na severovýchodě a východě našeho území, a 31 stupni. A také čekáme docela poklidné počasí. Oblačno až polojasno, dešťové přehánky se výjimečně objeví jen na horách. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 6.20, to byl Jordan Hatch a s vámi ranní radiožurnál a další aktuality týkají se teď mírového memoranda mezi Spojenými státy a Íránem, to totiž vstoupilo v platnost. Americký prezident Trump připojil podpis elektronicky během večeře na zámku ve Versailles. Íránský prezident Pezeškian potom ve stejnou chvíli na druhém konci světa. Hormuzský průliv se otevírá, americká blokáda končí. Osud íránského jaderného programu ale zůstává nejasný. Co přesně memorandum říká a co v něm naopak chybí, to vysvětlí naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Memorandum zastavuje boje, otevírá Hormuzský průliv s okamžitou platností, s tou také ruší americkou blokádu a začíná vydávat výjimky ze sankcí na íránskou ropu. Oproti tomu Írán slibuje, že nikdy nevyrobí jadernou zbraň. To, co tam chybí, je ale možná stejně důležité, protože žádný konkrétní limit obohacování uranu tam není zmíněný, žádné rozhodnutí o těch existujících zásobách, kterých má Írán dost, na několik bomb, jak uvedla už dříve americká administrativa. Je to prostě dohoda o příměří a o tom, že se bude vyjednávat, ale to nejdůležitější čeká na 60-denní jednání a ta začínají dnes.
0: Hormuzský průliv se má otevřít okamžitě, ale je to vůbec reálné, nebo to nějaký čas potrvá?
1: Politicky to reálné je, ale technicky to potrvá týdny. A to proto, že ten průliv je zamořený minami a to memorandum tu také připouští, že plné obnovení provozu proběhne do 30 dní. První iránské supertankery s ropou už ve středu opustili perimetr americké blokády, ale největší světový provozovatel tankerů deníku Financial Times řekl, že to úplné obnovení dopravy potrvá nejméně několik týdnů.
0: Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: K tématu se vrátíme po 8 hodině.

0: Jsou věci, na které se můžeme spolehnout, takže vyjde slunce, což už se děje, a také to, že na dálnici D1 nás čeká před Brnem kolona kamionů, což je samozřejmě pravda i dnes, ale že už je touto dobou ze 170. kilometru, tak to až tak obvyklé není, tak s tím počítejte a dobře dojďte.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Souboj o Final 8 Davis

0: Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 6:30. A posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos rezort přiznal mimořádně peníze na nové pracovní všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kuba tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Celkově ale podle něj výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. A lidé se dnes v Olomouci naposledy rozloučí se Zdenou Mašínovou. Obřad v kostele Českobratrské církve evangelické začne ve 13 hodin. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu, bylo jí 92 let. Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Přímý přenos nabídnou stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0, Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem a nehoda na 35C u Jeřmanic. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu kamionů už kousek za 9 kříži z kilometru 170 pravým pruhem až do Brna. Osobní auta čeká fronta za Popůvkami před sjezdem k výstavišti. Rychle se to mění, teď zhruba mezi kilometry 183 a 189. V Brně pozor na Vídeňské na mostě před Poříčím. Policie tam má hlášené nějaké železo trčící z kolejí. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy na 12. kilometru stojí v odstavném pruhu policejní hlídka u kamionu, který ztratil kola. Na tahu 35 z Turnova do Liberce opatrně za Jeřmanicemi na 28. kilometru narazilo auto do svodidel, brzdí se tam zatím bez delší kolony. A na silnici 14 náchod Vamberk počítejte s novou uzavírkou na průjezdu Novým Městem nad Metují. Natáčí se tam pohádka pro Českou televizi Objížďka kolem Amanu a slzy ve směru z náchoda už z Vrchovin. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Platí výstraha před možností vzniku požáru. Zítra už se bude týkat většiny našeho území. A také od zítra už bude na celém území naší republiky platit varování Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými a velmi vysokými teplotami. Největší vedra budou ve Středočeském a Plzeňském kraji a také na jižní Moravě. Výstrahy platí až do odvolání. Teploty se totiž budou nad 30 držet od zítra až do začátku příštího týdne. Pak by měly pozvolna klesat. Nebe bude většinou slunečné, budou se ale tvořit i velmi silné bouřky, právě z horka. Dnes nás ale ještě čeká docela poklidné počasí. Teploty nejčastěji mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě a východě bude jen kolem 25 stupňů. A nebe oblačné až polojasné, ráno a pak hlavně večer téměř na celém našem území skoro jasno. Dnes by ještě neměly hrozit bouřky, spíše se objeví jen na horách slabé dešťové přehánky. To byly zprávy. a po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnes se odehraje zápas, který hodně napoví o tom, zda se česká reprezentace dostane do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale, anebo pojede předčasně domů. V Atlantě se v 6 hodin večer střetnou čeští fotbalisté s jihoafrickými a my se za nimi vydáme už za okamžik, a to přímo do největšího města amerického státu Georgia.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 6.37, Radiožurnál. Česká fotbalová reprezentace je v Atlantě, kde v 6 hodin večer odehraje druhé utkání na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Národní tým je na turnaji zatím bez bodu, stejně jako večerní soupeř, tedy Jihoafrická republika. Zápas bude v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport komentovat reportér Mikuláš Jáša, který je samozřejmě přímo v Atlantě. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Češi musí v tom druhém utkání na mistrovství světa zvítězit, jinak se jim postup ze skupiny hodně vzdálí. Cítí se reprezentanti býti pod tlakem?
1: Za šatnu mluvil kapitán Ladislav Krejčí, který si pochopitelně uvědomuje, jak důležitý zápas národní tým odpoledne čeká, spíše v podvečer. Zároveň ale zatím jediný český střelec gólu na turnaji necítí, že by mužstvo bylo po úvodní porážce ve skupině 1-2 s Jižní Koreou zahnané do kouta. Podobně smýšlel kapitán podvečerního soupeře české reprezentace Ronwen Williams.
2: We've seen what it means to the entire South Africa.
3: Víme, co pro celou Jihoafrickou republiku znamená, že jsme na mistrovství světa. Je to až neuvěřitelné, kolik lidí jsme inspirovali. Byly to roky dřiny a odříkání. Nikdy jsme nepřestali věřit.
1: Řekl před stěžejním utkáním pro obě reprezentace kapitán té jihoafrické Ronwen Williams.
0: Trenér té české reprezentace, tedy Miroslav Koubek, naznačil, že pro utkání s Jihoafrickou republikou chystá změny v základní sestavě oproti tomu úvodnímu duelu s Jižní Koreou. Víš jaké?
1: No je to otázka. Spekuluje se, že základní sestava by mohla být až z poloviny obměněná. Změny by se až na brankářskou pozici mohly týkat všech řad. Pokud k tomu dojde, mohl by na lavičce sedět třeba i Tomáš Souček, donedávna ještě kapitán české reprezentace, který měl v základní jedenáctce neotřesitelnou pozici. Dále se mluví o tom, že ani Pavel Šulc, Lukáš Provod, Štěpán Chaloupek a Jaroslav Zelený od začátku nenastoupí.
0: A to byl Mikuláš Jáša. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Přímý přenos Česko-Jihoafrická republika v 18 hodin.

0: Ranní radiožurnál 6.43. Experti z Akademie věd se státní veterinární správou připravili elektronickou databázi odlovené zvěře. Zaměří se na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku velmi vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá lovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože loví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: No, uděláme to na šípkové omáčce.
5: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by od podzimu měla odstranit nová funkce pro myslivecké aplikace, které má asi třetina z 90 tisíc českých nimrodů. Podle Luďka Brože z Etnologického ústavu Akademie věd zároveň databáze pomůže i vědě.
6: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Když se aplikace osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná, nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví. Podle spolku dotaci dostali podle pravidel a na propagaci pracují. Detaily na webu irozhlas.cz a probereme to i v příští hodině. Minister životního prostředí Igor Červený z motoristů v 10 dopoledne ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Beneš, toho ale minister odvolal. No a z Vrchlabí se přihlásí také naši reportéři do dopoledního vysílání.
7: Zdržení na D1 před Brnem, nehody v Praze na okruhu a Štěrboholovské spojce. Na D1 před Brnem z Prahy kolona kamionů začíná už u exitu 168 Domašov. Osobně auta v levém pruhu čeká fronta kolem exitu 182 Popůvky na 10 až 15 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 se tvoří fronta od nájezdu z plzeňské D5 ke sjezdu na Stodůlky, za ním na kilometru 20,5 stojí v připojovacím pruhu osobně auto po nehodě. V Praze opatrně taky v Novopatské ve směru z Kbelské na D10 za sjezdem na Satalice na začátku odbočovacího pruhu na Černý most stojí kamion.
8: Přímo na začátku toho sjezdu a mění tam kolo do silnice.
7: A pak na východním okruhu směr Lanový most se tvoří kolona od sjezdu z Hradecké D11, protože na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice čerstvě nehoda.
9: V levém pruhu 3 auta v sobě.
7: Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
10: Dnes po delší době opět teploty překonají tropickou třicítku. Nejvyšší teploty odpoledne vyšplhají na 27 až 31 stupňů. O trochu chladněji bude jen na severovýchodě a východě našeho území. Po ránu je nad Českem ještě většinou zvětšená oblačnost, jen na západě je skoro jasné nebe. Přes den se pak bude vytvářet kupovitá oblačnost, na horách se mohou výjimečně vyskytnout dešťové přehánky. Večer se pak nebe úplně projasní. Zítra už slunečno, jasno až polojasno, přeháněk a hlavně bouřek už bude víc a také teploty budou opravdu vysoké. Místy se dostanou až ke 34 stupňům. Krásný den.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.

0: darling.
1: S vámi ranní radio žurnál 6 hodin 50 minut právě teď. Olomoucký soud dnes v 8 hodin ráno začne probírat mimořádný případ traviče, který nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z těch kolegů zemřel, no a druhý má vážné následky. Obžalovaný Jiří Kulička se krom toho také pokoušel zabít toxickou směsí i bezdomovce. Kriminalisté tohle všechno odhalili úplnou náhodou, když ho zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntálsku.
2: Vše začalo loni tady v rozlehlých lesích na Bruntálsku, kde na několika místech žhář založil požár. Odhalila ho speciální svíčka se spožďovačem, kterou používal. Upřesnil po zatčení ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
3: Z toho vzniklo poměrně velké masivní opatření, které trvalo bezmála měsíc a půl. Ten prostor byl obrovský, skoro 500 km čtverečních.
2: Jenže postupně kriminalisté odkrývali temnou minulost Jiřího Kudličky. Ukázalo se, že má na svědomí i otravu kolegů z firmy Excalibur Army ze Šternberku. Upřesňuje mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.
4: Obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
2: Při výslechu policistům obžalovaný řekl, že se chtěl mstít. Potvrdil náměstek policejního ředitele Martin Lichý.
5: Motiv u dokonané vraždy byla to nějaká jeho osobní zloba. Věděl, že na tom pracovišti patrně skončí.
2: Jedovatou směs obsahující morfin nebo olovo umístil také v okolí Olomouce, říká mluvčí soudu Igor Krajdl.
4: Nejméně ve čtyřech případech umístil na různých místech v Olomouci, kde předpokládal pohyb osob bezdomova, kartony či láhve s ovocnými nápoji, které byly rovněž otráveny různými chemikáliemi.
2: Podle obžaloby si také připravoval speciální směs do výbušného systému pro případ, že ho přijdou policisté zatknout. V části kauzy, která se týká lesních požárů, ještě vyšetřování pokračuje. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
6: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré ráno, je 7 hodin. Další zprávy s Janou Tenderskou.
2: Americko-iránské memorandum o porozumění podepsali prezidenti obou zemí. Vláda se nebude zabývat ratifikací Istanbulské úmluvy. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Kolonu čekejte po nehodě v Praze na východním okruhu směr Lanový most a bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum, stvrdili jej prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
4: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Iránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Irán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán, rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy o prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Zatím neveřejné usnesení kabinetu získal náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové to ukazuje, že ochrana před násilím není pro vládu prioritou.
5: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí, násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%. Po 7 letech vstupuje do kin animovaný film Toy Story 5. Příběh hraček navazuje na jednu z nejúspěšnějších sérií studia Pixar.
6: Ahoj, jsem Žabletka. Pojď si hrát.
7: Vyhneme už zase.
8: Před 31 lety změnil první příběh hraček dějiny animovaného filmu. Teď se Jessie, Woody, Buzz, Raketák a jejich parta vracejí v pátém pokračování.
9: Náš dům ovládl tablet.
10: Já ti nevím, Jessie, s hračkami si hraješ, ale s tabletem.
8: Tentokrát ale nebojují s jinými hračkami ani s nebezpečnými majiteli. Jejich protivníkem je moderní technologie. Malá Bonnie totiž tráví stále více času s chytrým tabletem Žabetkou a na své hračky začíná zapomínat.
11: Kdo je to?
12: Hau, hau, hau! Přicházíme v míru.
8: První Toy Story, tedy příběh hraček, měl premiéru v roce 1995 a celá série dosud celosvětově utržila přes 3 miliardy dolarů. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
13: Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče. V čele s Patrikem Šikem myslí si to reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
14: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
13: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalci remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1, Anglie porazila Chorvatsko 4-2, Ghana Panamu 1-0 a Kolumbie Uzbekistán 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 před Brnem a nehody v Praze na okruhu a Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy už teď 30-kilometrová kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Velkou Bíteší kolem kilometru 163. Osobní auta v levém pruhu popojíždějí hlavně mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky až 15:45. Na pražském okruhu před exitem 19 Ořech velmi silný provoz směrem na letiště Odlohkova, směrem opačně na D1 od připojení z plzeňské D5. Navíc se tam za exitem 21 Stodůlky přihlíží, v připojovacím pruhu řeší nehodu osobního auta. Na východní části okruhu směr Lanový most vzniká kolona od Hradecké D11. Sune se 20 minut na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice k hromadné nehodě.
15: Po levém pruhu nehoda, 4 osobní auta.
11: Po Praze přibývá řada dalších běžných ranních kolon. Taky v Ostravě silný ranní provoz hlavně na Rudné kolony před Frýdeckou směrem na Porubu skoro od sjezdu na Radvanice 20 minut a směrem na Havířov od Místecké kolem 10. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 25. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
1: Dobré ráno a kromě aktuálních informací a informování o nich, o tom, co se děje, tak je jedna vzpomínka na to, co se stalo 18.6. roku 42.

0: Je to 84 let od chvíle, kdy 7 československých parašutistů podlehlo nacistické přesile. Padli při boji v kostele Cyrila a Metodie v centru Prahy, kde se tehdy před nacisty skrývali. Mezi nimi byli mimo jiné taky Josef Gabčík a Jan Kubiš, a to poté, co provedli úspěšný útok na říšského protektora Reinharda Heydricha. Hrdinství jejich a jejich spolupracovníků dopoledne připomene tradiční pěta v Reslově ulici. Víc k ní teď Eliška Zábrocká. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, pěta začne v 10 hodin dopoledne. Zúčastní se jí třeba předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. V kostele v Reslově ulici se v roce 1942 všech 7 parašutistů schovávalo. Kromě Gabčíka s Kubišem to byl taky Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.
0: Co se tam přesně toho 18. června 42 dělo?
1: Kolem 4. hodiny ráno se tam začala sjíždět policejní a vojenská auta a kostel obklíčili. Boj parašutistů proti několikanásobné přesile trval 7 hodin. Stálo proti nim až 800 příslušníků gestapa a SS. Všichni Čechoslováci v kostele nakonec zahynuli, jeden z nich v boji, ostatní pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich úspěšný útok na Heydricha měl ale velký mezinárodní ohlas a pomohl třeba k tomu, že například Velká Británie odstoupila od Mnichovské dohody.
0: Připomínka toho, co bylo před 84 lety. Eliška Zábrocká, díky.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál v 7.11. She work a girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Radiožurnál je 7.15. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích, jenže investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že linku na internetu nelze takřka najít. Nezmiňuji ani žádný web podporující duševní zdraví. Předseda spolku Viktor Kubát řekl, že dotaci získali podle pravidel. My to ve vysílání probereme podrobněji, a to po půl osmé. Německo vrátilo Polsku prsten krále Zikmunda Starého a také rukopis starověké písně Gaude Mater Polonia. Obě památky z Polska Němci odcizili, a to během druhé světové války.
1: Překážka na D5 za Rudnou, kolony na D1 před Brnem. Na D5C ve směru z Prahy na Plzeň velký pozor, za loděnicí na 13. kilometru stojí v levém pruhu porouchané auto. D1 před Brnem směrem z Prahy plná kamionů, už od exitu 162 velká bítež, roztrhaná kolona pravým pruhem až do Brna. V levém se tvoří fronta hlavně za sjezdem 178 Ostrovačice k popůvkám na 184. Je to až na 20 minut. V Ostravě na Rudné kolony obou směrně před Frýdeckou směrem na Havířov 10 minut od Místecké, horší to je směrem na Porubu od připojení od Radvanic 20 minut. Jak se snaží auta vyhnout, ucpává se i Lihovarská. V Praze řada ranních kolon na východní části okruhu směrem Nový most od Hradecké D11 přes 20 minut k hromadné nehodě na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes nás čeká docela slunečný den s letními teplotami. Bude oblačno nebo polojasno, ráno místy, večer skoro na celém našem území úplně jasné nebe. Na horách se výjimečně vytvoří dešťové přehánky. Teploty se nejčastěji budou v odpoledních hodinách pohybovat mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě našeho území bude kolem 25. Na horách dnes bude také teplo až 22 stupňů, v Beskydech kolem 19. A podobné počasí nás čeká i zítra, bude slunečno a pořádné horko. Teploty do 34 stupňů a nebe jasné až polojasné. Na horách na severu a severovýchodě se pak mohou vyskytovat i silné bouřky. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7.20 s vámi ranní radiožurnál a bude to zápas pravdy pro české fotbalisty na světovém šampionátu. V 6 večer v přímém přenosu radiožurnálu nastoupí proti Jihoafrické republice a stejně jako soupeř na úvod turnaje prohráli. Reálnou naději na postup ze skupiny tak v Atlantě přinese zřejmě jenom výhra.
1: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec, naopak je to motivace to otočit.
2: Trenér Miroslav Koubek rozhodně nepropadá žádné skepsi nebo beznaději. I když Češi se budou muset herně proti zápasu s Jižní Koreou zlepšit, hlavně v útočné činnosti, a budou asi v upravené základní sestavě.
1: Pokud jde o změny, nějaké budou.
2: A možná ještě větší důležitost teď budou mít lídři národního týmu.
1: My jako trenéři a jako hlavní trenér samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu to vedou, aby do mužstva přenesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
2: Říká kouč Miroslav Koubek a mezi tahouny patří i kapitán české fotbalové reprezentace, stoper Ladislav Krejčí.
3: Každý má svůj roli, není to, že teď najednou potřebujeme to konzistentní práci po celou dobu, jako, takže tohle téma určitě jako nějak může rezonovat, ale je to o tom být konzistentní.
2: Národní tým je na světovém šampionátu po 20 letech a případný skoro konec nadějí už před závěrečným zápasem ve skupině s Mexikem by byl zklamáním. Případný postup ze skupiny by totiž měl podle trenéra Miroslava Koubka i větší rozměr.
1: Jsme přesvědčení, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
2: Reprezentace bude hrát s Jihoafrickou republikou od 18 hodin českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Atlanty Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: coviště.
1: V minulém roce se podařilo od několik stovek darujících z řad české veřejnosti vybrat přes 450 tisíc korun. Konkrétně se jedná o oddělení mikrochirurgie oka.
2: Alžběta Kofránková je koordinátorka projektu Slunce pro Ukrajinu.
1: Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči civilním obětem nebo vojákům, voječkám.
2: U slavnostního spuštění solární elektrárny bude i český generální konzul v Lvově Jiří Borcl.
3: To, že ty budovy nemocnice, školy mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
2: Dodávku solárních elektráren zajišťuje brněnský spolek Nesehnutí ve dlouholeté spolupráci s ukrajinskou organizací Ekoklub Rivne, říká za Nesehnutí Martin Hyďha.
4: Třeba dostaneme nějaký konkrétní dar, určitý počet solárních panelů o určitém výkonu. Vlastně v té databázi společně hledáme, pro jaký objekt by se ty konkrétní panely hodily.
2: A hned v pátek spolek Nesehnutí slavnostně spustí i solární elektrárnu na čističce odpadních vod v Šacku, což je město nedaleko ukrajinské a běloruské hranice. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Česká fotbalová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti jihoafrickému týmu. Jaký je vlastně tenhle šampionát, který hostí Mexiko, Kanada a Spojené státy? Jak se v něm projevuje geopolitická situace, reklama, marketing, prostě biznis? Ale taky to, že pro Spojené státy není fotbal jako fotbal. Hostem Radiožurnálu bude novinář Jindřich Šídlo.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Radiožurnál půl osmé. Teď zprávy a Jana Utendorská.

0: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server iRozhlas.cz, který jinak neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milion korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra. Argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmu. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinerii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. A ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Bénish. Toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili tři finalisté. Jméno vítěze ale rezort neprozradil. Sport. Česká fotbalová reprezentace se chystá na druhý zápas na mistrovství světa. V Atlantě se od 18 hodin utká s Jihoafrickou republikou. Přímý přenos přinese Radiožurnál. A cyklista Matias Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadajem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty. Pogačar vede s velkým náskokem 2 minut a 14 sekund před Carapazem z Ekvádoru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D5 za Loděnicí a nehoda na D4 za Mirovicemi. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici pozor na 13. kilometru. Stojí tam vozidla v levém a stoupacím pruhu brzdí se prudce.
3: V levém pruhu stojí osobní auto s poruchou a hnedka na něm v pravém pruhu stojí kamion. Je to tam nepřehledný, prudce se brzdí.
2: Na dálnici D4 z Písku na Prahu kus za Mirovicemi ještě před sjezdem na Pečice na kilometru 55 čerstvá nehoda v pravém pruhu, brzdí se tam zatím bez delší kolony.
4: Nákladní vozidlo stojí v postavném, ale to osobní stojí na štort a zase vlastně do jízdního pravého pruhu.
2: Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď nejdřív kratší fronta kamionů v pravém pruhu kolem exitu 162 Velká Bíteš, pak jedou kus plynule a znovu se řadí od kilometru 170, to pak až do Brna. V levém pruhu vzniká kolona mezi exity 178 Ostrovačice za připojení od Popůvek někam na 183. Je to až na čtvrt hodiny. A v Praze ranní špička v plném proudu obvyklé kolony, ta na východním okruhu ve směru na Lanový most se sune pomaleji od sjezdu z Hradecké D11, zabere asi půl hodiny na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice, tam se v levém pruhu srazila 4 auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu na západě a jihozápadě našeho území skoro jasné nebe, jinde oblačno. Teploty se aktuálně drží mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak čekáme převážně oblačno až polojasno. K večeru se pak nebe úplně projasní a nad naším celým územím bude jasno nebo skoro jasno. Dešťové přehánky se vytvoří jen výjimečně na horách. Teploty odpoledne vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Chladněji kolem 25 stupňů bude na severovýchodě a také na východě naší republiky. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 22, v Beskydech kolem 19 stupňů. V dalších dnech, tedy zítra i o víkendu, už nás čekají tropy a také dusno. Teploty budou už skoro všude nad 30. Kvůli tomu také začne platit výstraha meteorologů před vysokými teplotami a také před možností vzniku požárů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím teď 8:05. Krizová linka, kam mohou lidé volat potíží, dostala od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci 22 milionů. Ovšem podle zjištění radiožurnálu je téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji ani samo ministerstvo a mezi doporučenými organizacemi na svých stránkách ji také nenajdete. Téma, kterému se věnujeme na iRozhlas.cz a za chvíli také v našem ranním vysílání.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo 22 milionů krizové lince, o které se ale nemají lidé prakticky jak dozvědět. Nezmiňuje žádný web podporující duševní zdraví. Přesto spolek Dohled na dosah dostal letos na provozlinky druhou nejvyšší dotaci ze všech krizových linek. Detaily Kristýna Šopfová z našeho investigativního týmu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co je na krizové lince spolku Dohled na dosah problematického?
1: Dosud jí nezmiňoval žádný web podporující duševní zdraví, žádná organizace, dokonce ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, které na svých stránkách radí lidem, kde hledat krizovou pomoc. Spolek navíc neměl ještě v květnu zveřejněnou účetní závěrku za rok 2024, čímž porušoval zákon. Vše se začalo měnit až poté, co jsme se o to začali zajímat. Spolek nevydává ani výroční zprávy a není členem asociace linek důvěry, která zastřešuje většinu krizových linek. Linka přitom začíná číslem 800, které je spolufinancované státem, je bezplatná a non-stop. Měla by být proto snadno k nalezení pro každého, kdo je v tíživé situaci.
0: Jak to vysvětluje právě předseda spolku, který tu linku provozuje?
1: Předseda spolku Viktor Kubát nejprve odmítal, že by linka nebyla vidět. Později ale připustil, že tolik vidět není a aktuálně pracují na propagaci.
2: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
1: A jak...
0: No tady je vidět velký rozdíl. Krizovou linku Dohled na dosah obsluhuje méně než 10 lidí, jak vyplývá z registru poskytovatelů sociálních služeb a jak zaznělo, řešila asi 3700 hovorů, což ovšem nelze ověřit.
1: Ano, i tak je to ale výrazně méně než třeba u bezplatné linky důvěry, kterou například provozuje pro seniory organizace Život 90. Ta loni podle výroční zprávy řešila bezmála 14 000 hovorů. Získala ale dotaci asi o 12,5 milionů nižší.
0: A jak situaci vysvětluje Ministerstvo práce a sociálních věcí?
1: Podle mluvčího rezortu Jakuba Slavíka dostala letos mimořádně peníze na nové pracovníky linky každá organizace, která o to požádala.
3: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
1: Předseda spolku Kubát tvrdí, že z 22 miliony nepočítal a pracovníky na krizovou linku, na které peníze žádal, začíná teprve schánět. Některé organizace mi ale řekly, že o tom nevěděli a naopak jim bylo řečeno, že víc než loni nedostanou, což potvrzuje i člen vedení asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap.
4: U některých poskytovatelů došlo k zásadnímu navýšení, u některých zase k zásadnímu ponížení, u někoho dotace se objevila nově i navzdory tomu, že ministerstvo deklarovalo, že nebude docházet k vzniku nových kapacit.
1: A ještě dodám, že víc informací najdete na našem webu i rozhlas.cz.
0: Kristýna Šopová z našeho investigativního týmu o jedné krizové lince, o které jste se možná dozvěděli právě až teď díky naší reportáži. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 41,5 minuty připomínáme, že vše můžete dohledat s podrobnostmi na i rozhlas.cz.

0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. A do Brna už přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Policie bude u vchodu na Masarykův okruh provádět bezpečnostní prohlídky a zakázané jsou například drony. Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna. V 10 hodin dopoledne se otevírá oblíbená Edmundova soutězka v Hřensku. Propluje první lodička s turisty. A po jakém Edmundovi je vlastně pojmenovaná, tak to vám připomeneme po 8 hodině.
1: Zdržení na D1 v Brně i v Ostravě. Na D1 před Brnem kolony z obou stran ve směru z Prahy kamiony v pravém pruhu za Velkou Bíteší z kilometru 166. Osobní auta v levém popojíždějí mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Ve směru z Vyškova se potom brzdí do zastavení u Holubic kolem 211. kilometru. Pomalu se jede za Rohlenku. Na D1 v Ostravě směr Polsko před omezením od sjezdu na Mariánské hory vzniká kolona od sjezdu na Rudnou z 354. kilometru. Je to asi na 5 minut. A právě na Rudné se tvoří další kolony před Frýdeckou směr Havířov 10 minut od Místecké, směrem na Porubu od sjezdu na Radvanice až 20 minut. Ucpaná je i Lihovarská. Na D4 z Písku na Prahu pozorně za Mirovicemi na kilometru 55,5. Nehoda v pravém pruhu, brzdí se bez další kolony. A v Praze na východním okruhu směr Lanový most se tvoří kolona od Hradecké D11 na půl hodiny k hromadné nehodě za sjezdem na Dolní Počernice. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: Ode dneška nás na celém území čekají letní, v dalších dnech i tropické teploty. Chladněji dnes bude jen na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů, jinde od 27 do 31 stupňů. Zítra už nás čekají tropické teploty skoro na celém území 30 až 34 stupňů. Severovýchod bude stále o kousek chladnější, tam naměříte od 28 do 31 stupňů Celsia. O víkendu už u nás bude všude tropické horko, v sobotu slibují meteorologové teploty od 31 do 36 stupňů, v neděli pak 28 až 33. A podobné teploty nás budou provázet i na začátku příštího týdne, i když se budou postupně snižovat. V pondělí tedy ještě 26 až 31 stupňů, od úterý se pak bude mírně ochlazovat. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 7.51. Příštích 6 let bude pomáhat lidem, kteří jsou diskriminováni nebo mají třeba potíže z úřady. Do funkce veřejné ochránkyně práv odpoledne oficiálně nastoupí Eva Kostolanská, složí slib v poslanecké sněmovně. Nahradí tak Stanislava Křečka a právě nastupující ombudsmanka Eva Kostolanská je teď také naším hostem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jakou byste chtěla být ombudsmankou?
1: Chtěla bych v podstatě navázat na předchozí dobrou činnost mých předchůdců, to znamená důsledně chránit a pomáhat lidem v konkrétních případech, v podstatě prosazovat principy dobré správy, ale zároveň se soustředit i na řešení systémových změn, to znamená navázat na tu dobrou práci, ale zároveň říci všem občanům, lidem v České republice, ombudsman je to pro vás, v podstatě jsem připravena jim naslouchat, společně řešit jejich problémy a hledat řešení a tím chránit jejich základní práva.
0: A existuje třeba ještě něco konkrétnějšího, na co byste se určitě v těch příštích 6 letech chtěla konkrétněji zaměřit? Jenom připomenu, že vy jste v kanceláři veřejného ochránce práv působila jako právnička, takže to prostředí vám rozhodně cizí není.
1: Není mě cizí a v podstatě bych se chtěla soustředit nyní na Národní lidskoprávní instituci, která v podstatě od loňského roku, od 1. července je součástí kanceláře. Je to samostatná instituce, která završila ochranu lidských práv jako celku. To znamená, ombudsman už se bude moci v rámci této lidskoprávní instituce zabývat různými celospolečenskými problémy. Už v minulém roce v podstatě činil dotazy na širokou odbornou i laickou veřejnost, které dotazy nebo které problémy celospolečenské tíží a zmiňovány byly oblasti zejména duševního zdraví, bydlení, vzdělávání, otázka práv a ochrana práv lidí se zdravotním postižením, sociální služby, podpora bydlení. Takže nyní v podstatě po uvedení do úřadu je třeba s kolegy, to znamená s dětským ombudsmanem a se zástupcem veřejného ochránce práv, vybereme tyto základní priority, které by se pak šetřily v rámci této lidskoprávní instituce. Jinak základem zůstává i nadále řešení jednotlivých podnětů na, dejme tomu, nezákonnost činnosti veřejné správy, případně nečinnost.
0: A chystáte třeba nějaké změny v týmu?
1: V podstatě v týmu, tým byl nastaven už 1. července loňského roku i na ty nové úkoly, které bude mít Národní lidskoprávní instituce i dětský ombudsman, takže žádné velké změny v týmu nechystáme. Nechystám.
0: Zmiňujete dětského ombudsmana, toho má Česko necelý rok. Budete s dětským ombudsmanem spolupracovat třeba ještě nějak intenzivněji?
1: Určitě ano. Prozatím je dozvolení vlastně nový dětský ombudsman byl, nebo se ujal funkce někdy v dubnu letošního roku. Nicméně ta spolupráce zde musí probíhat. On vlastně chrání práva dětí na základě mezinárodní úmluvy o ochraně práv dětí a určitě máme velmi mnoho společných profilových témat, ať už je to otázka bydlení, ať už je to otázka vzdělávání. To znamená, že se budeme setkávat i ve věcech při řešení problematiky na Národní lidskoprávní instituci. Určitě ano.
0: Tolik v ranním interview Radiožurnálu Eva Kostolanská, která se dnes oficiálně odpoledne stane novou ochránkyní práv. Děkujeme za váš čas, ať se vám daří a budeme se slýchat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.

0: Počuboj s ranním radiožurnálu a také zprávy, ty jsou před námi právě teď a zelená vlna, ještě jedna informace od našich dopravních zpravodajů teď hned. Pozor na hromadnou nehodu 4 aut blokuje v Praze Štěrboholskou spojku u Dolních Počernic směrem na Lanový most, fronta od D11 asi na půl hodiny.
1: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na radiožurnálu.
3: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
4: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělá něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
3: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Osm hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají jak dozvědět. Americko-iránské memorandum o porozumění už platí. Fotbalisty čeká na mistrovství světa souboj s Jihoafrickou republikou. Po hromadné nehodě se tvoří kolona v Praze na východním okruhu směrem na Lanový most a bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo letos spolku Dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Neuvádí ji na svých stránkách ani Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel.
7: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
6: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl. Prezidenti Íránu a Spojených států podepsali memorandum o porozumění. Mělo by na 2 měsíce zastavit vzájemné boje na všech frontách, včetně Libanonu. Cílem je v této době vyjednat konečnou mírovou dohodu. Součástí memoranda je i otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké blokády íránských přístavů. Prezidenti Francie a Spojených států si pak na zámku ve Versailles připomněli 250. výročí americké nezávislosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu 7 největších ekonomik světa.
8: Osmitunová limuzína s americkým prezidentem Donaldem Trumpem projela pod Zlatou bránou přímo na nádvoří zámku ve Versailles, kde ho přivítali francouzský prezident Emmanuel Macron a manželka Brigitte. Trump označil Versailles za nejkrásnější palác na světě. Následně ho čekala prohlídka zámku, včetně prestižního zrcadlového sálu, koncert a večeře s 30 hosty. Macron pozval Trumpa do Versailles, aby zabránili ho dřívějšímu odjezdu ze summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti. Macron už několikrát využil Versailles jako diplomatický nástroj. V roce 2023 na zámku hostil britského krále Karla III. Z nádvoří zámku ve Versailles Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Začíná třídenní volební sjezd největšího odborového svazu v zemi KOVO. Nové vedení budou delegáti volit zítra. Svaz má také schválit priority na další období. Olomoucký krajský soud právě začíná objasňovat smrtelnou otravu ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Obžalovaný 48-letý Jiří Kudlička se přiznal, že svým kolegům nastražil do pití Fridex. Podle státního zástupce měl také umístit jedovaté nápoje v místech, kde se pohybují lidé bez domova. Na pachatele přišli kriminalisté při vyšetřování série lesních požárů. Upřesnil mluvčí soudu Igor Krajdl.
9: Obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
8: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa zápas o naději na postup ze skupiny. V Atlantě budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ani jeden z týmů na úvod turnaje nebodoval. Utkání začne přesně v poledne tamního času. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek zmínil, že i v klubových soutěžích se někdy hraje brzy odpoledne.
10: My jsme neměli získat toho biorytmu organismu každého hráče, být nějakým způsobem rozhozený. Tréninky tady končíme i v klubech kolem poledne. Začínáme v poledne, ale končíme kolem poledne. Takže my se nějak v tom času často pohybujeme, takže bych to neviděl jako nějaký handicap.
8: Zápas fotbalové reprezentace s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, Anglie pak porazila Chorvatsko 4-2, Ghana Panamu 1-0 a Kolumbie Uzbekistán 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 před Brnem i Ostravou a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 před Brnem počítejte s kolonami. Ve směru z Prahy kamiony v pravém pruhu už za Bíteší z kilometru 164. Přibrzdují tam i osobní auta. Ta se potom hlavně sunou za Ostrovačicemi ze 180. kilometru různě pomalu až 40 minut do Brna k D2. A ve směru z Vyškova na D1 před Brnem silný provoz před Rohlenkou. Kolona předtím hlavně u exitu Holubice na 211. se brzdí do zastavení. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Přerova za sjezdem na Porubu se tvoří kolona z kilometru 352 do zúžení mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum, je to kolem 10 minut. V Ostravě další ranní kolony, hlavně na Rudné před Frýdeckou, delší zdržení je směrem na Porubu od sjezdu na Radvanice až půl hodiny a ucpaná je i Lihovarská. A v Praze plejáda ranních kolon, vydatnější je ta na východní části Pražského okruhu směr Lanový most od sjezdu z Hradecké D11, je to už přes půl hodiny na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice, v levém pruhu tam už skoro hodinu a půl stojí 4 nabouraná auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupňů na severovýchodě a východě kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno. Česko čeká tropický víkend, ostatně už dnes teploty nad 30. Kdybyste se chtěli schladit, tak máme tip. Dnes se totiž po zimní sezóně znovu otevírá Edmundova soutěska. To najdete v Hřensku. Kde přesně a jaká je její historie? Pozveme vás tam už za chvíli.

0: 10 minut po 8 a právě dnes se znovu otevírá Edmundova soutězka ve Hřensku na Děčínsku. První lodička vypluje v 10 hodin dopoledne a svést se s ní může více lidí, než tomu bylo v loňském roce. Další podrobnosti přidá Eliška Závrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Otevření oblíbené turistické atrakce se letos protáhlo kvůli odstraňování nestabilního skalního bloku a potřebné sanaci svahu nad řekou Kamenicí. Dnes už se ale první turisté na lodičkách opravdu svezou. Skupiny budou po 20 až 25 lidech, vycházet mají společně se dvěma průvodci každou hodinu.
0: Edmundova soutězka, tak nám ještě prosím připomeň, kdo to byl ten pan Edmund?
1: Byl to kníže Edmund Clary Aldrigan, který vlastnil tamní pozemky a nechal vystavět rozsáhlou síť stezek, lávek, tunelů a jezu. Turisté můžou tak navštěvovat soutězku už od 19. století. No a právě na počest Edmunda Clary Aldringena byla soutězka přejmenovaná z Tiché na Edmundovu. Slavnostně otevřená byla v roce 1890. Společně s divokou soutězkou patří ta Edmundova k největším atrakcím Národního parku České Švýcarsko. Dnes jsou obě přístupné pouze na pramicích a plavba Edmundovou soutězkou měří 1 kilometr skoro a trvá zhruba asi 20 minut.
0: Pozvánka do Edmundovy soutězky ožívá dnes v 10 dopoledne. Eliška Zábrocká, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál v 8 hodin a 11 minut. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

0: s vámi Radiožurnál. Za chvíli se vydáme do Chorvatska. Ve Splitu se má právě dnes rozhodnout, zda zadržený první důstojník katamaronu, který se v neděli srazil s plachetnicí, půjde do vyšetřovací vazby. Máme tam reportérku.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál ve čtvrt na devět. Česká fotbalová reprezentace se v 6 večer střetne s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Oba týmy v prvním utkání ve skupině prohrály a pokud chtějí postoupit do vyřazovacích bojů, musí jít za vítězstvím, takzvaně štěstíčku naproti. Zápas odvysíláme přímém přenosu a po půl deváté se také spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána můžete teď vidět v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán město v 15. století několikrát navštívil a je také jedním z jeho patronů. Můžeme prozradit, že ten plášť je na menší postavu a také je na několika místech poškozený. Věřící si totiž odstřihávali kousky jako relikvie na památku.
3: Kolona na D1 před Brnem, nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 před Brnem z Prahy se poprvé brzdí za Velkou Bíteší na kilometru 164. Kamiony se srnou v roztrhané koloně pravým pruhem až do Brna. Osobní auta se v levém zápětí rozjedou a kolona je potom čeká hlavně od exitu 182 popůvky. Je to až 40 minut k D2. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna počítejte se sjezdem na porubu s kolonou. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 351, osobní z 350. druhého vlečou se až čtvrt hodiny do zúžení za sjezdem na Mariánské hory. V Ostravě je ucpaná i Rudná před Frýdecko obousměrně. Delší kolona je tam od sjezdu na Radvanice až na půl hodiny, proto se plní i celá Lihovarská. V Praze nepřeberně kolon, nejhorší situace stále na východním okruhu směr Lanový most. Po pojíždíce od Černého mostu až 40 minut k hromadné nehodě na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Ode dneška až do poloviny příštího týdne nás čekají horka a převážně slunečné počasí. Vysoké teploty vyvrcholí o víkendu, kdy v sobotu můžete místy naměřit i 630 stupňů. Pak už se bude pozvolna ochlazovat, teploty ale budou stejně místy přesahovat tropickou třicítku. Také musíme počítat s bouřkami z horka. Ty už zítra hlavně na horách na severu a severovýchodě mohou být i velmi silné. Stejné to bude i o víkendu, dnes tedy ještě teploty mezi 25, tolik bude na severovýchodě a východě našeho území a 31 stupni. A také čekáme docela poklidné počasí. Oblačno až polojasno, dešťové přehánky se výjimečně objeví na horách. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 10 minut před půl devátou hraní Radiožurnál Avicii a spol. A také teď o tom, co se děje v Chorvatsku. První důstojník obřího katamaránu, který se tam v neděli u Splitu konkrétně srazil s plachetnicí s osmičlenou českou posádkou, dnes jde opět k výslechu. Tentokrát to bude na státním zastupitelství, které pak rozhodne, jestli 33-letého muže pošle do vyšetřovací vazby. Při neštěstí zahynuli 4 čeští občané. No a novinky stále zjišťuje naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Z čeho konkrétně je první důstojník katamaránu podezřelý?
1: Policie ho včera ráno zadržela kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič později vysvětlil, že policisté mají důvod domnívat se, že na lodním můstku byl v době neštěstí spolu s kormidelníkem právě první důstojník a existuje podle slov ministra podezření, že nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby k té kolizi s jiným plavidlem se předešlo. Chorvatská veřejnoprávní stanice HRT na základě neoficiálních informací dodává, že důstojníka podezřívají, že se toho trestného činu dopustil z nedbalosti.
0: A kdyby se to všechno potvrdilo, jaký trest by tomu důstojníkovi hrozil?
1: No, vzhledem k tomu, že ta nehoda vyústila ve smrt 4 lidí, tak by mohl dostat trest odnětí svobody až na 15 let. Samozřejmě teď ale hodně předbíháme a uvidíme, jak budou chorvatské orgány dál postupovat. Tady se teď začíná v médiích spekulovat o tom, proč policie nezadržela taky kapitána toho katamaránu, protože podle předpisů by to měl být právě on, kdo je v konečném důsledku zodpovědný za to, co se na té lodi stane nebo stalo. V tuto chvíli ale tedy nezbývá, než počkat na další oficiální informace od chorvatských orgánů.
0: A dnes se tedy rozhodne ve Splitu opět o tom, jak bude probíhat další postup. Konkrétně jde k výslechu zadržený první důstojník katamaránu, který se srazil s plachetnicí. Všechno bude sledovat naše expertka a spolupracovnice Téa Veseláková. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: ráno, každých 15 minut. Přes den, každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebe poškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Radiožurnál, 8:30. A další zprávy pro nás má Jana Utendorská.
4: Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla, schoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2020.

0: 2034. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Ústavní soud rozhodl, že to musí bezodkladně udělat kvůli vysokému státnímu dluhu. Povinnost ji ukládá ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Fico hlasování považuje za formalitu, i když jeho vláda má v parlamentu jen těsnou většinu. A porodnici v Chebu hrozí uzavření, má totiž jen zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně 600. Kraj uzavření oddělení odmítá a bude i nadále jednat se zdravotními pojišťovnami. Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. Aby udrželi naději na postup ze skupiny, musí bodovat. Zápas začne v 18 hodin našeho času a Radiožurnál odvysílá přímý přenos. A tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Třetí český hráč pořadí světového žebříčku se z třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nejede D11 u Nového Města a kolony jsou na D1 před Brnem. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové teď u Nového Města na kilometru 71 vážnější nehoda. Havaroval kamion a nákladní auto, proražená jsou středová svodidla. A ve směru na Prahu se jede odstavným pruhem, ve směru na Hradec se to v podstatě zastavilo. Čekejte velké komplikace. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čtvrteční nápor kamionů. Řadí se v pravém pruhu už za Velkou Bíteší na 166. kilometru. V levém pruhu se auta sunou od exitu 182 popůvky různě pomalu do Brna, kde dvojce až 40 minut. V Praze ranní kolony, ta na východním okruhu směr Lanový most od sjezdu z Boleslavské D10 až na 40 minut by se postupně mohla začít trochu hýbat, protože od příčiny hromadné nehody na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice má naše motohlídka nadějnější zprávu.
3: Policie už dala všechna havarovaná auta na konec připojovacího pruhu, projíždí se dvěma pruhy.
2: Jinak se tvoří fronty i na náhradních trasách od Rajské zahrady dolů do Kyjí i Hloubětina, z toho se to zase sune nahoru k Belskou, tam stojí u nájezdu od Kbel porouchaný kamion v připojovacím pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Platí výstraha před možností vzniku požáru. Zítra už se bude týkat většiny našeho území a také od zítra už bude na celém území naší republiky platit varování Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými a velmi vysokými teplotami. Největší vedra budou ve Středočeském a Plzeňském kraji a také na jižní Moravě. Výstrahy platí až do odvolání. Teploty se totiž budou nad 30 držet od zítra až do poloviny příštího týdne. Pak by měly pozvolna klesat. Nebe bude většinou slunečné, budou se ale tvořit i velmi silné bouřky, právě z horka. Dnes nás ale ještě čeká docela poklidné počasí. Teploty nejčastěji mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě a východě bude jen kolem 25 stupňů a nebe oblačné až polojasné, ráno a hlavně večer téměř na celém našem území skoro jasno. Dnes by ještě neměly hrozit bouřky, spíše se objeví jen na horách slabé dešťové přehánky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. 8:45, ještě jedna zpráva. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali takzvané memorandum o porozumění. Fyzicky se tak má stát zítra ve švýcarském Lucernu. Jsou tak o krok blíž mírové dohodě, která by podle zúčastněných stran vyřešila veškeré spory mezi oběma zeměmi. Irán se zavázal k okamžitému odblokování Hormuzského průlivu a Spojené státy zase přestanou blokovat iránské obchodní přístavy. Víc k tomu teď říká Beráze, zahraniční redaktor. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Tak to nejdůležitější je tedy okamžité odblokování Hormuzského průlivu, tedy vlastně návrat do stavu, jaký byl před těmi americkými útoky z konce února. Pokud se opravdu podaří provoz obnovit, bude to dobrá zpráva zejména pro asijské země, protože právě do nich Hormuzem mířila většina ropy a zkapalněného zemního plynu. Spojené státy by za to výměnou měly Iránům odmrazit peníze na zahraničních účtech, uvolnit fond v hodnotě 300 miliard dolarů. To jsou mimochodem necelé 3 roční rozpočty České republiky. Ten fond by měl sloužit na opravu země a boje by taky měly, a to byl vlastně požadavek Iránu, ustat mezi Izraelem a Libanonem. To memorandum ale ještě není úplně finální. Cílem celé té dohody je koupit čas na další podrobnější jednání. Třeba o tom, co bude s tím už obohaceným uranem nebo s těmi ambicemi Teheránu v oblasti jaderných technologií.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál. Než se dostaneme k fotbalu, tak ještě připomínáme dálnice D11 Praha Hradec za Chlumcem, 71. kilometr, kamion na nákladní vůz, vážná nehoda. Na místě vrtulník, na Hradec je to zavřené protisměrem, na Prahu se jede zatím odstavným pruhem. No a teď už k tomu, co nás čeká dnes večer a u čeho budeme přímým přenosem. V 6 hodin česká fotbalová reprezentace rozehraje druhé utkání ve skupině světového šampionátu. Po prohře v Mexiku s Jižní Koreou se Češi utkají v americké Atlantě s Jihoafrickou republikou, a to v přímém přenosu, jak tedy tady u nás, tak i na Radiožurnálu Sport. My jsme ve spojení s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Trenér národního týmu Miroslav Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě. Kolik by jich podle tebe asi tak mohlo být a na jakých postech?
1: No, tak není to jednoduchá otázka. Samozřejmě nevyhráli jsme ten zápas a těm trenérům nebo tomu realizačnímu týmu se honí v hlavě spousta věcí. Myslím si, že úplně se to nebude týkat té ofenzivní trojky, že prostě Pavel Šulc, Lukáš Prvot a Patrik Šik budou mít důvěru. Myslím si, že se můžeme dočkat překvapení, že třeba Tomáš Souček by tuhle tu změnu odnes, ale dál si netroufám fakt typovat. A možná taky je to od pana Koubka trošku šmé.
0: No, my se tu sestavu dozvíme zhruba někdy po 16. hodině. Proti Jižní Koreji se příliš neprosadili ofenzivní hvězdy reprezentace, tedy Pavel Šulc a Patrik Šik. Celkově to směrem do útoku drhlo a Češi opět dali gól jenom ze standardní situace, tedy autového vhazování. Pod trenérem Koubkem tak v soutěžním utkání ještě neskórovali ze hry. Dá se jenom a pouze na standardní situace spolehat dlouhodobě?
1: Tak samozřejmě úplně dlouhodobě ne, ale třeba Arsenal vyhrál anglickou ligu a velký podíl na to měli ty standardní situace, takže bych to úplně nezatracoval, ale samozřejmě potřeba k tomu přidat kvalitní hru a nějaký šance i ze hry.
0: Jihoafrická republika v tom prvním zápase taky nepřesvědčila, s Mexikem prohrála 0-2. Na co se český národní tým musí hlavně připravit a na co si dá tu Jihoafričanů pozor?
1: No, je to velká neznámá. Myslím si, že ukázali rychlej přechod do útoku a individuální kvalitu. Samozřejmě taky ten první zápas nezvládli, takže si troufnu říct, že tam bude taky záležet, jak rozvládne ten zápas v hlavě a je to otevřený.
0: Budeme u toho. Pavel Horvát byl teď naším hostem. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my se tomu nadcházejícímu důležitému zápasu Česko-Jihoafrická republika budeme před výkopem v 6 hodin večer opakovaně věnovat a připomínám přímý přenos Radiožurnál a taky Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 8:45. Vláda rozhodla o zrušení zhruba 20 usnesení předešlého koaličního kabinetu premiéra Petra Fialy z ODS. Podle zjištění našich reportérů ze serveru iRozhlas jde například o zastavení už dříve schválené dotace pro městský úřad v Černošicích ve výši 221 milionu korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo současné ministerstvo vnitra, které argumentuje státním rozpočtem. Eva Kostolanská je dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv a právě dnes se stane přímo ombudsmankou. Na postu nahradí Stanislava Křečka. No a slib slavnostně složí v poslanecké sněmovně před 2 hodinou odpolední.
1: Nehoda na D11 za Chlumcem, kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem vážná nehoda na 71. kilometru. Přes oba pásy srazil se kamion a nákladní auto, to se převrátilo přes svodidla. Vysypal se náklad písku, vytéká velké množství nafty, přistál vrtulník záchranné služby, dojíždějí další hasiči. Směr na Hradec Králové je úplně zastavený, kolona od exitu 68 Nové Město Chlumec, tam se ještě dá sjet. Směrem na Prahu se na 71. kilometru ještě před chvílí projíždělo aspoň odstavným pruhem, ale protože tam je už skoro laguna nafty, teď hasiči zastavili i tenhle směr, takže se do kolony dojíždí na 73. kilometru, poslední možnost sjet předtím je na exitu 76 Dobřenice. A na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem na 175. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes po delší době teploty opět překonají tropickou třicítku. Nejvyšší teploty odpoledne vyšplhají na 27 až 31 stupňů. O trochu chladněji bude jen na severovýchodě a východě našeho území. A po ránu je nad Českem ještě většinou zvětšená oblačnost, jen na západě je až skoro jasné nebe. Přes den se pak bude vytvářet kupovitá oblačnost, na horách se můžou výjimečně vyskytnout dešťové přehánky. Večer se pak nebe úplně projasní. Zítra už slunečno, jasno až polojasno, přehánek a hlavně bouřek ale bude víc. A také teploty budou opravdu vysoké. Místy se dostanou až ke 34 stupňům. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Adam Ďurica v 8.50 na Radiožurnálu, možná pro vás ještě do zvuku jeho včerejšího pražského koncertu v Lucerně. Před námi zprávy, ale ještě předtím zastavení u seriálu. Celý týden v tomto čase představujeme totiž příběhy nových svatovických varhan. Katedrálou na Pražském hradě se tento týden poprvé rozezněly a zítra tam například vystoupí i symfonický orchestr Českého rozhlasu. A na stavbu varhan přispěly firmy, jednotlivci a například i školní kolektivy. Jedním takovým byli žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takovej hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovických varhan?
3: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
2: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak vy jste reagovali?
4: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký a byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný. A arcibiskup byl moc hodný.
2: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
5: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovické varhany.
2: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovické varhany Jakub Skřejpek.
6: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnoval na varhany.
2: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 tisíc korun.
7: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovické varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
2: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
7: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v katedrále, vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
2: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan. Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
7: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na který bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
2: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5 000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál tradičně před 9:00 v koncích. Za chvíli zprávy a po nich dopolední host. Dnes s Janem Pokorným. Jane, vítej.
1: Dobrý den. Dnes bude hrát Česká republika na světovém šampionátu ve fotbale s Jihoafrickou republikou, ale to pro účely našeho dnešního rozhovoru není až tak podstatné. My se chceme podívat na ten nynější fotbal a na světový šampionát zvlášť z pohledu obchodního, tedy biznisového, marketingového, ale i politického, než kvůli geopolitického. No a naším hostem bude významný český novinář, komentátor, podcaster, satirik, člověk, který má rád fotbal, fandí Arsenalu a jmenuje se Jindřich Šídlo.
0: Takže ten čtvrtek bude šťastný nejenom proto, že přijde Jindřich Šídlo, ale věřme, že i ten fotbal bude mít. No.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
0: Je 9 hodin. A teď zprávy a Jana Utendorfská.
3: Ministři obrany států NATO budou jednat o investicích do obrany schopnosti aliance. Vláda ruší agendu revize výdajů, ministryně financí v ní nevidí smysl. Čeští fotbalisté se na světovém šampionátu utkají s Jihoafrickou republikou. Uzavřená v obou směrech je po nehodě dálnice D11 Praha Hradec Králové u Chlumce. A bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
5: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hexe. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje, zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Kabinet její zrušení prosadil spolu s dalšími změnami. Odvolává třeba doporučení minulé vlády schválit Istanbulskou úmluvu nebo smlouvy o dekarbonizaci průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Beneš. Toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili 3 finalisté. Jméno vítěze ale rezort neprozradil. Jeden hrdinu druhého odboje přesně před 84 lety svedli českoslovenští parašutisté poslední boj po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V chrámu Cyrila a Metoděje v Praze čelili mnohonásobné přesile nacistických vojáků. Pěta v Reslově ulici začne už za hodinu.
6: Zradil nás.
7: Vzdejte se! Ty kryso!
8: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti 100násobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
9: Jsme Češi!
8: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních šest pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vik, Radiožurnál. Sport.
6: Čeští fotbalisté budou hrát o první body na mistrovství světa. Po prohře s Jihokorejci se ve čtvrtek na stadionu v Atlantě utkají s Jihoafričany, kteří vstoupili do turnaje porážkou v Mexiku s domácím týmem. Teprve po druhé budou zápas na mužském světovém šampionátu řídit ženy. Američanka Pencová společně se svými asistentkami. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí obsazení rozhodčích neřeší.
9: Asi jsem to nezažil, ale nevidím v tom jakýkoliv problém. Je to o kvalitě toho výkonu, ať je to kdokoliv, jakýkoliv člověk. Pokud má dostatečnou kvalitu a cit na to rozhodovat takovýhle utkání, tak jsou jedině pro a přeju jim, ať se jim ten zápas podaří a pro ty, pro který to je téma, to zase posunou o nějaký level dál.
6: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin českého času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport bude přímý přenos. V zápasech včerejšího hracího dne Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, Anglie porazila Chorvatsko 4-2, Ghana Panamu 1-0 a Kolumbie Uzbekistán 3-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D11 u Chlumce, kolony taky na D1 před Brnem. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové je zastavený provoz v obou směrech mezi exity 68 Nové Město a 76 Dobřenice. Na 71. kilometru se srazila celkem 3 nákladní vozidla, minimálně jedno se převrátilo, probořená jsou svodidla, vysypaný náklad písku, vyteklo hodně nafty. Směrem na Hradec je už odklon na exitu 68, před ním vzniká kolona z 66. kilometru. Směr na Prahu ještě neodklánějí, ale provoz je zastavený, kolona ze 74., takže sjíždějte na exitu 76 na Dobřenice. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem na kilometru 172. Osobní auta zastavují v levém pruhu za Ostrovačicemi na 180. Rozjíždí se potom za připojením od Popůvek. Na D1 taky na příjezdu do Ostravy směrem z Brna vzniká kolona za sjezdem na Porubu z kilometru 352. Do omezení od sjezdu na Mariánské hory je to kolem 10 minut. V Ostravě je jinak pořád kolony na Rudné před Frýdeckou, hlavně od sjezdu na Radvanice i přes 20 minut. A v Praze řada ranních kolon, navíc nově nehoda na jižní spojce směr Černý most před sjezdem na Zahradní město přes dva pruhy, fronta už skoro od podjezdu magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 25. Tolik zprávy. Teď už mají slovo Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
1: Dobré dopoledne, v 9 hodin 6,5 minuty. Hostem Radiožurnálu je Jindřich Šídlo, novinář ze Seznam zpráv, autor všeho šťastného na tomto portálu, podcaster, polovina podcasterské dvojice Dobrovský Šídlo, fanoušek fotbalu a londýnského Arsenalu zvláště. Dobrý den, Jindřichu.
11: Hezký den.
1: My se známe několik desetiletí, tak si tykáme a u toho zůstaneme. Známe se tak dobře, že se dá očekávat, že v první polovině probereme náš věkový rozdíl, ve druhé média, ta veřejné služby zvláště. Nebo to pro dnešek přeskočíme a popřejeme společně s někdejším slavným komentátorem Československé televize Vítem Holubcem sportu zdar a fotbalu zvlášť, protože je světový šampionát. My bychom se nechtěli bavit o jednotlivých výsledcích, sestavách, taktikách, ale o tom, jaký společenský význam a možná i politický, možná i geopolitický a kdo ví jaký, má takováhle událost. Co tě zatím na tom šampionátu baví?
11: Fotbal. No, já jsem k němu přistupoval, k tomu mistrovství, od začátku dost skepticky, protože koho obestírá příliš mnoho okolností, který člověka nečiní úplně šťastným teda. Ale včetně teda výkonu českého národního týmu, já doufám, že dneska to bude lepší, ale stal jsem, takže jsem to viděl. Ale už i když jsem se obával, že těch týmů je tam prostě tolik, že v těch prvních týdnech vlastně to bude jako celkem zbytečný se koukat, protože to bude jako často hra kočky z myší, tak ne, tak si myslím, že jsem tam viděl jako spoustu zápasů a vlastně i od spousty týmů, který člověk má tendenci pochopitelně podceňovat, tak jsem viděl jako, že se snažili, že to nevzdali, že se nebáli, že uhráli dobrý výsledky, Kapverdy, Demokratická republika, Kongo.
1: Včera 1-1 s Portugalskem.
11: Přesně tak, včera 1-1 s Portugalskem. Už jsou tam navíc jako vidět ty hvězdy, které už začínají od prvních kol. Včera byl moc pěkný zápas Anglie, Chorvatsko, takže já se do toho pomalu dostávám a tak během týdne už u toho budu sedět asi furt, i když jsem si sliboval, že letos ne.
1: Jindřich Šídl, host Radiožurnálu.
12: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s novinářem Jindřichem Šídlem, zejména o světovém šampionátu ve fotbale, který se hraje ve třech zemích, Mexiku, Kanadě a Spojených státech, což nejsou země, které by byly politicky momentálně úplně kompatibilní, ale zatím se to na průběhu turnaje moc neukazuje.
1: Zatím naštěstí jo, tak ona ta kandidatura, myslím, vznikla v době, kdy to bylo taky trochu jiné. Je to poprvé, kdy se mistrovství hraje ve třech zemích. No, jako to vlastně poprvé se ve dvou zemích hrálo až v roce 2002. Myslím, že ta FIFA, což je sama o sobě teda pozorovodná organizace, k tomu asi budeme mluvit, se snažila eliminovat všechny potenciální problémy už jenom tím, že musela udělit Donaldu Trumpovi, nebo nemusela, ale udělila každopádně.
0: Cenu míru.
1: Nobelovu právě ne.
0: Fotbalovou. Tak? Já jsem říkal fotbalovou.
1: Pardon, omluvám se.
0: Ale já už špatně mluvím.
1: Já špatně slyším.
0: Cože?
1: Fotbalovou cenu míru, což, jak jsem pochopil, bylo taková jako úlitba, aby třeba Američani nedělali problémy s vízy a podobně, což se tak jako úplně nepodařilo zatím, byť možná někdo čekal i větší drama. Je otázka, jestli... Je to ve třech zemích, ale jako Kanada se vlastně podílí dost, jako řekněme symbolicky, ale je to, řekněme, že to je spíš ve Spojených státech. Na tom je mimochodem zajímavá jedna věc, nebo ne, na tom zajímavých spousta věcí, ale jenom pro srovnání. Naposledy se hrálo ve Spojených státech v roce 1994, kde to mělo nastartovat boom fotbalu, což se v tu dobu ještě tak úplně nepovedlo. A například, a dneska se tam hraje znova, a například v Anglii, což je kolebka fotbalu, země, která o to usiluje pravidelně, má nejlepší fotbalovou infrastrukturu, nejlepší ligu, tradici, tak ten šampionát dostala k pořádání poprvé a naposledy před 60 lety.
0: No, když o tom takhle mluvíš, tak jako by tady byl nějaký trend vlastně pokračování těch turnajů z roku 2018-2022,
1: no.
0: Tedy Rusko, Katar a teď Spojené státy, což byly turnaje, o kterých se říká, že sloužily vládnoucím režimům k takzvanému sportswashingu.
1: No,
0: tedy
1: jasně.
0: Vylepšování image prostřednictvím sportu, nebo jak to přeložit?
1: Ano, říkáš to přesně, je to klasická ukázka soft power. Jo. Mimochodem ty šampionáty 2018 a 2022, to bylo jako neuvěřitelně skandální rozhodnutí. Bylo to mimochodem v tom Rusku 4 roky po Krymu, sice 4 roky ještě před plným útokem na Ukrajinu, ale bylo to 4 roky po Krymu a stejně se to tam odehrávalo. Pozoruhodné na tom bylo, že to FIFA udělala na jeden zátah a že oba tyhle ty šampionáty přidělila na jednom zasedání v roce 2010 těmto dvěma zájemcům, namísto právě Anglie, o které jsem mluvila, taky Spojené státy o to měly zájem. A to mělo samozřejmě dohru v tom, že o pár let později FBI pozbírala jako řadu členů FIFA a sdělila jim obvinění a podobně, protože jestli je něco synonymem téhleté organizace, tak je to, já si vždycky pomáhám příměrem mého oblíbeného britského satirika, komentátora Johna Olivera, že FIFA je v podstatě zločinecký syndikát, který se kromě jiného taky občas zabývá organizováním fotbalových zápasů. Jo. To je pozoruhodné, jak ten fotbal nejenom v Česku v minulosti, a možná i v současnosti, ale i jako ve světě přitahuje jako tyhle ty typy lidí. Je to na jednu stranu logické, že se v tom točí jako obrovské množství peněz. Na druhou stranu si člověk říká, že svět celkově se vyvíjí, i když čas už má člověk pocit, že to není tak jako jednoznačné, jako správným směrem. A pak jsou takové jako ostupky negativní deviace, jak by řekl jeden bývalý prezident. A tam teda bohužel patří jako ta organizace, která právě teď organizuje, pořádá ten šampionát.
0: Organizace, která je nesmírně vlivná.
1: Bohatá,
0: takže je vlivná ekonomicky, ale i politicky. A to rozebereme s dnešním hostem Jindřichem Šídlem už za chvíli. Teď mimořádná zelená vlna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D11 u Chlumce je a nějakou dobu bude uzavřená. Konkrétně na D11 Praha Hradec Králové jsou zastavené oba směry za Chlumcem na 71. kilometru. Havarovala 3 nákladní auta, probořená jsou svodidla, hasiči budou uklízet nejen vysypaný náklad, ale hlavně lagunu vyteklé nafty. Takže provoz odklánějí směrem na Hradec exitem 68 Nové Město. Před ním už se ovšem dojíždí do kolony na 65. kilometru, takže je ke zvážení sjet už exitem 62 na Chlumec. A směrem na Prahu odklon na exitu 76 do Břenice, před ním se tvoří zatím jenom kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je novinář ze serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo, velký fotbalový fanoušek, komentátor, který je schopen okamžité analýzy i syntézy, což dává najevo i v tomto rozhovoru, kde se bavíme zejména o fotbale. Chceš něco říct? Ne, dobře, budu se ptát. My jsme řekli, že popíšeme trochu roli FIFA, tedy této organizace, která organizuje mezinárodní turné. V jejíž čele stojí Gianni Infantino, což je člověk s nemalým politickým vlivem.
1: Ano, a taky s nemalým množstvím občanstvím, mimochodem, to je taková zajímavost. Ale ano, on je nástupce legendárního, a to slovo dávám teda do důvozovek, legendárně prohnilého Sepa Blattera. A FIFA je organizace, která má mimochodem víc členů než OSN. No, má jich přes 200, skládá se z těch jako regionálních organizací v Evropě, to je UEFA, jo, a ty se zase skládají z těch národních organizací. A je to organizace, která podle mě má s tím OSN, nebo s tou OSN, jako podobné ještě jednu věc, jako že tam je obrovské množství států, které jako jsou trochu jiný civilizační okruh než ty, které jako mají pocit, že v tom sportu rozhodují. Jo. To znamená, že ta FIFA pořádá mistrovství světa a zjistila, že to je, a to už je jako delší dobu, jako tak úžasný jako biznis z toho fotbalu stal, čemuž pomohla spousta věcí, jo, jako rozvolnění pracovních pravidel v Evropě až po rozvoj moderních technologií, jo, že vlastně jako neustále hodlá zvyšovat ten množství produktu, obsahu, který hodlá nabízet. Jo. Takže tady máme mistrovství světa, byl nápad, že by se hrálo dokonce jednou za 2 roky. Jo. To mistrovství světa se neustále rozšiřuje, protože už to nemá jenom. Jako já si ještě pamatuju, ty si pamatuješ určitě mistrovství světa ještě z míň účastníky z 16, já si pamatuju ze 24, teď to má 48. No, jako ten jako ekonomický tlak a ta možnost, který ten fotbal a jeho popularita opravdu po celém světě, snad kromě Číny a Indie, jako nese, tak je takový, že vlastně jako tu FIFU nutí uvažovat především ekonomicky, což není špatně, jo, ale bohužel to sebou nese i pak jako možnosti, že když člověk uvažuje ekonomicky, tak ti, kteří vědí, že na tom mohou něco vydělat, což byly například ty země, o kterých jsme mluvili před pauzou, jo, tak jsou proto schopni leraco sudlat a ta FIFA podle mě jako neprokázala v posledních mnoha letech dostatek integrity, že tomu jako je schopná odolávat. Jednoduše řečeno, prostě když se kupují fotbalové šampionáty jak housky na krámě a pak to musí vyšetřovat FBI a policie celého světa, tak to jako není normální a to, že to má být turnaj, který má dělat lidem radost. Pardon.
0: Tam je pozoruhodné i to, že šéf FIFA Infantino se pouští i na taková citlivá politická pole, protože v září bude v Americe turnaj dětí do 15 let pod záštitou FIFA, která chce, aby ho vzájemným zápasem otevřel Izrael a Palestina.
1: Jo, to si myslím představoval Václav Havel v roce 1990, to byla jeho představa. A myslím, že to tak jako úplně nevyšlo a že to nevíde ani v tomto případě. Jako já proti tomu nic nemám, ale je to jako FIFA se snaží vytvářet dobro, což jako není ta organizace proto úplně uspůsobená, mám ten dojem.
0: O tom svědčí třeba i to, že ruský fotbal, který je vyloučený ze všech mezinárodních turnajů a pohárů, tak ústy šéfa FIFA by ten zamýšlený trest už měl skončit, protože se míjí účinkem a Rusko by se mělo vrátit na scénu.
1: No jasně, mimochodem Rusko málem postoupilo bývalo postoupit do Kataru v roce 2022. Oni měli hrát ty playoff zápasy a myslím, že první byli Poláci, kteří řekli, že teda česně neměli hrát, že teda s nima fakt hrát nebudou. A to já myslím ale, že je věc, která se týká jako ostatních sportů, že bude velmi obtížný hledat země, nebo respektive to možná obtížné hledat nebude, ale spíš se najde hodně zemí, které prostě s Ruskem v této situaci nebudou chtít soupeřit ve sportu, který je nám možná ještě o něco blížší, nebo je nazýván národním, to znamená v hokeji, je to myslím ještě zřetelnější, protože tam by, jako by s nimi hráli Finové, Češi, pobaltské země.
0: Ty rozumíš tomu klíči, podle kterého FIFA vybírá dějiště světového šampionátu?
1: No tak viděli jsme to v přímém přenosu při tom zatýkání, jo? Ale je tam takové pravidlo, že by se to vlastně mělo, že by ten turnaj měl putovat po různých i kontinentech. Jo? Já ještě pamatuju dobu, kdy vlastně to bylo tak, že bylo v Evropě jedno a pak bylo někde jinde většinou, jako v Jižní nebo Severní Americe, to byl takovýhle momenty. Pak se to udělalo v Ázii, jo? Potom přišla na řadu Afrika, Jižní Afrika v roce 2010, mimochodem země, která je spíš proslavená jakby, než fotbalem. A taky se tam to mistrovství hrálo jednou. A od té doby vlastně ta možnost Evropy pořádat to neustále klesá. Jo? Jako vždycky to bylo 1:1, teď je to jako 1:1, teď je to jako 1 a pak 2x, je to někde jinde. Je to, ta logika je tržní. Jo? Vlastně otevírá to. A to se netýká jenom teda fotbalu, když jsem mluvil o jakby, takhle se tam uvažuje taky, ale je to tržní logika s tím, že se zvětšuje prostor, kde by to ty lidi mohlo zaujmout. Oni se podle toho chovají i evropské soutěže fotbalové, že třeba tak stanovují jako začátky některých zápasů, protože vědí, že něco, na něco se bude dívat v Anglii, to je typicky trh v Asii, a na něco se bude dívat trh jako v Americe. Takže je to tenhle...

0: se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Eliška Závrocká.
2: Vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Ceny ropy dnes klesají po zprávě, že prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu k mírové dohodě. Severomořská ropa Brent krátce před 9. hodinou ztrácela 2,4% a sestoupila pod $78 za barel. Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka. A poprvé se v letošní sezóně otevírá Edmundova soutěska v Hřensku. První plavba se uskuteční v 10 hodin dopoledne. Poslední

0: zahájí pak v 17 hodin. Vstupenky si zájemci koupí přímo u vstupu do soutěsky a bude s nimi opět chodit průvodce. Loni se Edmundova soutěska otevřela poprvé po obřím požáru v roce 2022. Sport. Česká fotbalová reprezentace se na mistrovství světa utká s Jihoafrickou republikou. Ve druhém zápase ve skupině musí Češi bodovat, aby udrželi naději na postup. Zápas od 18 hodin odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A hokejová obránkyně Aneta Tejralová bude v zámořské soutěži PVHL dál hrát za Seattle. Kapitánka české reprezentace podepsala s klubem novou dvouletou smlouvu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D11 u Chlumce, kolona taky na D1 před Brnem. Dálnice D11 Praha Hradec Králové u Chlumce na 71. kilometru je uzavřená v obou směrech po havárii 3 nákladních aut. Mimo jiné vyteklo velké množství nafty. Teď asi 15 hasičů a další silničáři sypou jeden pytel sorbentu za druhým. Směrem na Hradec sjíždějte už exitem 62 Chlumec, jinak je potom kolona ze 64. k oficiálnímu odklonu na exitu 68 Nové Město. Směrem na Prahu může být lepší jet už rovnou z Hradce silnicí 611 z Kůklen na Chlumec. Jinak na dálnici se sune kolona ze 78. k odklonu exitem 76 do Břenice. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu tvoří teď za Domašovem z kilometru 176. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu kolem exitu 182 Popůvky zhruba na 10 minut. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se teď bude rozjíždět kolona od podjezdu magistrály. U sjezdu na Zahradní město totiž před chvílí dořešili nehodu, obě nabouraná auta odjela. Jižní spojka je ještě plná taky od McDonald's ke Zlíchovskému tunelu až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, na horách výjimečně přehánky. Teploty dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 25. Takové byly zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes novinář Jindřich Šídlo. Jan Pokorný se bude opět ptát už po písničce.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Naším hostem je dnes novinář Jindřich Šídlo, s kterým ale probíráme fotbal jako společenský fenomén. Když sledujeme Jindřichu šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, tak vlastně sledujeme odcházení takových hvězd, jako je Ronaldo, jako je Messi, jako je Neymar. Jak to na tebe působí?
1: No já bych teda Ronaldo ještě neodepisoval.
0: Ještě ne?
1: Zdá se, že jeho schopnost vydržet je jedna
0: čtyřice. Viděl jsi ho včera?
1: Viděl, ano. Bylo to... Já jsem ho takhle viděl dokonce naživo, protože moje dcera taky miluje fotbal a chtěla vidět Ronaldo, jak jsme byli před 2 lety na zápase české reprezentace v Lipsku proti Portugalsku. Už tehdy mi přišel, že tam jako překáží tomu týmu, který je jinak skvělej. Ano, je to odcházení jedné generace. Mimochodem, právě v případě těch tří, který jsi jmenoval, tamto jejich odcházení nastalo už předtím a my už je nemůžeme vidět v Evropě, že? Oni odešli z Evropy, každý hraje někde jinde.
0: Messi v Americe, ve Spojených státech, tedy ten Saudské Arábie, Ronaldo, tak. A kde hraje Neymar?
1: Já myslím, že v Brazílii.
0: Jo.
1: Ale přesto tato scéna ještě plně naposledy je, i když já nevím, Neymar je 34, on by teoreticky mohl, on je mladší než je dnes Messi a Ronaldo, a taky si myslím, že to plně bude poslední šampionát. Já jsem, vzhledem k tomu, jak ty jsi říkal, komu já fandím, tak já jsem ani vůči Ronaldovi, ani vůči Messimu neměl nějaký jako citový vztah nikdy. Já jsem vlastně jako, ale což nic nemění na tom, že uznávám, že to byli fascinující hráči, kteří definovali tu jednu éru fotbalu hrozně dlouho, asi déle, než se předpokládalo, trochu mi to připomíná ty jako tenisový expert jistě. Potvrdíš tu éru, kdy spolu hrál jenom Nadal a Djokovic, jo? Jako kdyby tam téměř nikdo jiný nebyl, ale ten fotbal jako je schopen produkovat jako tolik hvězd časem, že se jako jejich nástupce nepochybně objeví, a takže o to nemám strach a neloučím se s nima jako rozhodně s nějakou nostalgií. Boba jsem viděl hrát naživo, což jsem rád, jako tady v Praze, když hráli, a to stačí.
0: To jsou fotbalové hvězdy, protože v tom fotbale, jak už vyplynulo z předchozích odpovědí a otázek, se točí spousta peněz, které jsou zabezpečeny na x životů. Jaké je to puzení, které vede k tomu si na ten fotbalový důchod ještě vydělávat ve Spojených státech, respektive v Saudské Arábii?
1: Nevím, to je asi otázka. Já myslím, že to asi je i nějaká, že to pořád je realita jejich soutěživost. Že chtějí ještě vyhrát něco a vědí, že prostě v Premier League nebo v La Lize už to jako pro ně úplně možná není. I když jsem teď viděl Messi, tak jsem si říkal, že by klidně v Evropě ještě to mohl. U Ronalda si nejsem úplně stále, tak jako ten fotbalový život je v jejich případě není krátký, v jejich případě je docela dlouhý, ale pořád mají jako ještě daleko víc času před sebou v životě, doufejme. Jo. Takže jako to je fajn se asi mít potom dobře. No.
0: A co myslíš, může taková hvězda, jako je Lionel Messi, když začne tedy hrát ve Spojených státech amerických, kde pořád ten fotbal, tedy ten evropský fotbal, ten soccer, je v podstatě nový sport, ještě není tak...
1: Ale stoupá.
0: Ale stoupá, ženský fotbal zejména. Ale jestli ten Messi tam může s tím něco udělat, jestli ho může hodně spopularizovat a chodí na něj víc lidí třeba, protože je to Messi.
1: Jasně, to se mimochodem daří, myslím, že i ta čísla to ukazují, a mimochodem fotbal už začíná dohánět lední hokej v Americe, co se týče zájmu a třeba diváků v televizích. Je to taky teda dáno trochu geografickou změnou Ameriky. No, že s tím mezi hispánskou komunitou je fotbal samozřejmě jako mimořádně populární, ale to, co se nepovedlo v půlce 70. let s Pelém a co se nepovedlo úplně ani v půlce 90. let, kdy ta liga dnešní začínala, tak to se zdá, že teďka v té Americe přece jenom je o něco úspěšnější, ale nikdy to v Americe nepřekoná americký fotbal, baseball a basketbal, protože, jak známo, Američani nechápou sport, ve kterým nemůžete používat ruce. Jo, takže pro ně je fotbal naprosto neproniknutelná nebo pro většinu z nich neproniknutelná záležitost.
0: Stejně jako je nesplnitelné vést rozhovor s Ronaldem nebo Messim, alespoň momentálně, tak asi je těžko splnitelné vést rozhovor s Donaldem Trumpem, protože možná by nás zajímalo, co on si o tom fotbale vlastně myslí, protože je to, jak víme, sport přistěhovalců.
1: Je to sport přistěhovalců, ale myslím si, že...
0: V Americe tedy.
1: Jasně, ano, ale je to taky zároveň sport přistěhovalců z jehož backgroundu pochází sám Donald Trump, že? Takže nevím, tak on to samozřejmě pojal částečně jako možnost zviditelnit Ameriku, což ale v jeho případě znamená zviditelnit sebe. Jo. Já jsem zvědavý, jak to dopadne při tom finále, kdyby on jako nutně měl být a měl by předávat trofej. Že? Jsem zvědavý, komu ji bude předávat, to by mohlo ještě přinést jako spoustu pikantních záležitostí.
0: Myslíš, ale on, jako kdyby se stal zázrak a vyhrál Irán třeba?
1: Což asi nestane. Mimochodem zápas Irán Spojené státy, to je poprvé se hrál před 28 lety a vyhráli Iránci. A to byla hodně napjatá situace tam. Před 4 lety naopak vyhráli Spojené státy, ale ten zápas k tomu asi nedojde. Irán asi to mistrovství jako nevyhraje.
0: Takhle při jisté konstelaci, kdyby byli oba dva druzí ve skupinách, tak proti sobě můžou nastoupit. To, Irán a Spojené
1: ten zápas
0: státy.
1: Může být, ale myslím, jako, že dál se nedostanou. Já se vůbec jako těším. Já očekávám trochu zleknutím to finále, které jako, že se to musí přizpůsobovat tomu publiku i v těch jako místech, tak mám dojem, že Amerika ho trochu chce proměnit jako v druhý Super Bowl, včetně té prodloužené přestávky a podobně, což jako není
0: aby
1: úplně...
0: Aby mohli vystoupit popové hvězdy a odvysílat nějakou reklamu.
1: A u toho se asi Donald Trump jako rád ukáže, ale jinak ten šampionát snad proběhne. Já myslím, že ten šampionát může proběhnout, jeho zbytek nebo to, co nás čeká v klidu, pokud do toho bude Donald Trump a jeho administrativa co nejméně zasahovat. A myslím si, že ještě jako neukázala všechny možnosti od toho, že tam nepustí nejlepšího afrického rozhodčího až po to, že vždycky vydají, nebo teď vydali pokyn iránským fotbalistům, aby se zbalili a z té Ameriky okamžitě se zmizeli do Mexika, kde mají tu základnu. No.
0: Že můžou laskavě přiletět, jenom odehrát tam zápas a se zpátky do Mexika.
1: Přesně tak, je to mimochodem první mistrovství, které je hostí země, která je pořád ještě, já nevím, jestli už to podepsali, ale ve chvíli, kdy ten mistrovství začínal, tak byla ve válce s jedním z účastníků. Jo? To taky není úplně obvyklý.
0: Tak je nějaké memorandum zřejmě, které je digitálně podepsané a které má nějaké lhuty.
1: Doufejme.
0: To je jiná písnička, a možná ne úplně jiná.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D11 u Chlumce uzavřená, máme aktualizaci v 9.45 na Radiožurnálu. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové u Chlumce na 71. kilometru havarovala 3 nákladní vozidla. Zastavený je provoz v obou směrech. Hasiči už zasypali lagunu nafty a teď vypouštějí alespoň auta uvízlá v kolonách. Národní dopravní informační centrum ale upozorňuje, že dálnice následně zůstane uzavřená kvůli vyprošťování. Jsou tam probořená svodidla, vysypaný náklad písku, jedno z vozidel převrácené, potrvá to. Odklon směrem na Hradec na exitu 68 Nové Město, kolona před ním z 64. kilometru zabere víc jak 20 minut, takže se dá sjet už před tím 62. kilometrem, exit Chlumec, jet po silnici 611 a směrem na Prahu odklon na exitu 76 Dobřenice, před ním je relativně kratší kolona na 10 minut z kilometru 78. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Radiožurnál s novinářem Jindřichem Šídlem. Je radost si povídat i o fotbale, ale taky o rugby. Co tě přivedlo k zájmu o rugby?
3: Náhoda, víceméně myslím náhoda a nějaká moje, můj vztah k mnoha věcem, který má něco společného s Británií a z Anglií, takže od muziky přes Arsenal, jak si tady říkal, až jsem nějak jednoho dne narazil na rugby.
2: A když srovnáváš tyhle dva sporty, a teď opravdu si myslím, spíš mám na mysli tu stránku jako fair play, vlastně i etickou, protože ty jsi mi jednou vyprávěl, že když v rugby rozhodčí rozhodne, tak ten rugbysta má říct ano, pane.
3: Ano.
2: Sklapnout podpatky a stáhnout uši a vykonat.
3: Ano, a jinak je penalizovat. Takhle, já zase jako nechci vyprávět něco, co jsem třeba neprožíval, jako jak by stav, že jsem nikdy jak by nehrál. Jo, fotbal, jo, ten tam jako tu stránku znám dost dobře. Ano, říká se, že jak by je sport jako gentlemanů, který vypadá jako, že ho hrají divoši. Moji kamarádi, kteří rugby hrají, říkají, my musíme se k sobě chovat slušně, protože v tom sportu je povoleno téměř vše, ale to, co jako už není povoleno, musí být o to přísněji trestáno, protože bychom se jako přizabili u toho. Jo. Ale i v rugby člověk vidí spoustu nesportovních momentů taky. Jo. Jako tradiční je třeba si dloubou do očí v těch mlýnech. Nebo ne tradiční, ale stává se to tam. Jo. Ale rugby nikdy nebude takhle globální sport jako fotbal. Samozřejmě je v něm mnohem méně peněz. No, je to sport, já to trošku z nadsázku říkám, to je koloniální sport, že to je jako nejčastěji hrajou země bývalého britského impéria. A jakkoliv se taky snaží to World Rugby, to je tamní FIFA, jako to co nejvíc rozšířit po místech jako Japonsko, kde bylo mistrovství světa, tak přece jenom ten fotbal je tak přitažlivý proto, že je prostě jednoduchý. No, že je jednoduchý, že stačí si vzít míč, nějak si vyznačit branky a můžete hrát. U rugby je to přece jenom jako složitější, včetně toho, jak se u toho můžete chovat. Takže nejlepší rugbysti, jako jejich příjmy světový, jsou jako zlomkem toho, co vydělávají ty fotbalisty, o kterých jsme tady mluvili. Navíc je tam většinou tendence, že ty nejlepší rugbysti světa hrají ve svých domácích soutěžích, což je přesný opak fotbalu. My jsme vlastně za posledních 30 let zažili obrovskou globalizaci fotbalu a to je na tom šampionátu zajímavý. My vlastně jako jednou za 4 roky teď jako bychom sledovali takovou oslavu zpozdělého sportovního vlastenectví.
2: Že zjišťujeme, odkud vlastně ti hráči jsou, za jakou reprezentaci hraje ten, který je hvězdou Bayernu Mnichov.
3: Přesně tak. My vlastně ty hráče, já si ještě pamatuju, když jsem viděl první mistrovství, což v mém případě bylo naplno 82. roce, a pak ty další, tak to byla jedna z mála šancí, jak vidět nejlepší fotbalisty světa, i díky československé televizi tehdy, jako v akci. Dneska je člověk může vidět každý týden, často i dvakrát. Po víkendu v lize a během týdne v lize mistrů, což souvisí s tím...
2: Když si to zaplatí.
3: Jasně. Což souvisí s tím, s tím že ty organizace, jako je FIFA, UEFA, prostě pochopili finanční sílu nebo přitažlivost fotbalu. A jednou za 4 roky, ale tohle jakoby skončí a oni se sjíždějí na nějakém místě, jako ten Katar, kde se mimochodem muselo hrát v zimě, to byl úplně absurdní příklad, jo, a hrají za ty svoje národní týmy. Jo. Ale už je to prostě něco jiného, protože my ty, ano, možná jak jsi to říkal ty, že vlastně zjišťujeme, za jakou zemi přesně hrají...
2: Odkud je?
3: Odkud jsou ty, které známe, ale každý týden z Bundesligy, z Ligy mistrů, z Premier League. No, je to vlastně rostomilá nostalgie, trochu sportovně nacionalistická.

0: S novinářem Jindřichem Šídlem probíráme zejména světový šampionát ve fotbale, který se odehrává ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku a který bude mít bezesporu několik vrcholů, zejména samozřejmě těch fotbalových, sportovních, ale taky třeba zajímavých geopolitických, protože stačí, když třeba Irán bude hrát s Egyptem v Seattle.
1: No, jasně. A spoustu těch dalších zápasů, které jako potenciálně nabízejí jiný než sportovní náboj, řekl bych, tak těch je tam taky hodně. No.
0: Zvlášť když při utkání Iránu s Egyptem v Seattle, tak tam bude setkání LGBT plus komunity.
1: To je pravda, a já myslím, že jsem taky zaznamenal nějakou úvahu, že by to tak jako nemuselo být úplně, ale ten zápas je vybrán, myslím, jako ještě v Seattle, že jo, je vybrán, myslím, jako úplně přesně, a já teď nevím, jestli to vlastně bylo určeno, že tenhle zápas bude věnován tomuhle tématu ještě předtím, než bylo jasné, že tam budou hrát tyhle dvě země. Tohle by se v Kataru nestalo před 4 lety, to ujišťuju.
0: Ne, tak to 100% ne. My skoro vůbec nemluvíme o českém fotbalu. Hmm. Nestojí nám za řeč, nebo jsem se na něj jenom neptal?
1: Neptal ses na něj, ale já pořád doufám, takhle, po 20 letech je to fajn tam být. Trochu se obávám, že to vypadá jako minule na Euro, jakože že tam chybí jakákoliv odvaha k čemukoliv. Jo, a spoléhání na to, že to prostě dneska 2-1 ukopeme z rohových kopů a pak postoupíme a pojedeme domů, jako je to... Navíc nemáme, my jsme generace, která je odsouzená vzpomínat na Nagano a na to, že jsme málem vyhráli Euro v roce 2004, ale celá se to časem změní a já samozřejmě přeju hochům našim reprezentantům, aby dneska vyhráli 2-0 a přesvědčili mě, že jsem mýlil.
0: Byl to zajímavý pocit, když televize veřejné služby, tedy Česká televize, sáhla do svého bohatého archivu v těch minulých dnech a dávala ze záznamu utkání právě té repre generace, kde hráli Poborský a další. A řekl bych, že to byl trochu jiný fotbal.
1: Ne, tak to byla zlatá éra českého fotbalu. Nevím, jestli ještě takový národní tým někdy budeme mít, ale tehdy byl nejlepší v Evropě v tom roce 2004, kde se jako sešla vzácně ještě naše generace odchovanců, a teda ne, tréninkových středisek mládeže a těch jako mladých talentů jako Petra Čecha, Tomáše Poborského a spolu je to náhoda. My nejsme jako země, která je určená k tomu.
0: Možná
1: jako
0: se ten Holandsko. Poborský jmenuje Karel, ale...
1: A já jsem řekl?
0: Tomáš.
1: Já jsem se o Tomáše Rosického. Pardon, omlouvám se, děkuji.
0: Já ti rozumím.
1: Nejsme asi země, která je k tomuhle určená, ale budeme fandit odpoledne Čechu.
0: Jindřich Šídlo byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za rozhovor na jiné než politické téma. Omlouváme se všem sportovním reportérům a komentátorům, že jsme jim fušovali do řemesla.
1: Oni nám taky můžou fušovat do politiky.
0: Ať si to zkusí.
1: Tak.
0: Měj se hezky.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Moskva hlásí největší ukrajinský útok za poslední dva roky. Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s Jihoafričany o naději na postup ze skupiny. Po vážné nehodě zůstává uzavřená v obou směrech dálnice D11 Praha Hradec u Chlumce a bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Moskva v noci a ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za dva roky, tvrdí to ruská státní agentura TASS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinerii na jihovýchodě metropole. Po útoku tak jde o druhý útok na tuto rafinerii v jediném týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený. Taky Rusko v noci útočilo raketami na Ukrajinu. Na severovýchodě země zemřel jeden člověk. Ruská strana po ukrajinských útocích v zemi hlásí tři mrtvé. Češi právě spouští v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu na střeše nemocnice svatého Lukáše. Fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, které léčí civilní i vojenské oběti války. 450 tisíc korun na ní vybral projekt nazvaný Slunce pro Ukrajinu, který organizuje spolek Nesehnutí. Podle generálního konzula ve Lvově Jiřího Borcela Ukrajinci českou pomoc velmi oceňují.
4: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
2: Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
5: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
6: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
5: Senátor Michal Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
7: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
5: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valčtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Krajský soud v Olomouci zahájil hlavní líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Štenberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Obžalovaný dnes vinu popřel, přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťoval lahve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu.
8: Podle mého názoru se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Na pana obžalovaného byl vypracován znalecký posudek, který nevyznívá vůbec pozitivně. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
3: Sport.
9: České fotbalisty čeká na mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou druhý zápas proti Jihoafrické republice. I ta na úvod šampionátu prohrála, v Mexiku podlehla domácímu výběru. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajaře předvede jeho tým lepší výkon.
10: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
9: Souboj národního týmu s Jihoafrickou republikou má výkop v 18 hodin českého času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Portugalsko ve včerejším programu remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, Anglie porazila Chorvatsko 4-2, Ghana Panamu 1-0 a Kolumbie Uzbekistán 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D11 u Chlumce, kolony na D1 před Brnem. Na D11 Praha Hradec Králové, kousek za Chlumcem, na 71. kilometru teď po havárii 3 nákladních vozidel vypouštějí auta uvízlá v koloně, jinak ale bude dálnice delší dobu uzavřena. Kvůli likvidaci vyteklé nafty, vysypaného nákladu, převráceného vozu, probořených svodidel. Odklon provozu směrem na Hradec exitem 68 Nové Město, předním kolona na 20 minut z kilometru 65. Směrem na Prahu se sjíždí exitem 76 Dobřenice, předtím je kolona do 10 minut z kilometru 77. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov opatrně, kolem kilometru 173 začíná tam kolona kamionů v pravém pruhu, sunou se do Brna. Osobní auta v levém pruhu brzdí už jen krátce v okolí exitu 182 Popůvky, ta fronta je na 5 až 10 minut. V Ostravě se pořád tvoří kolony na Rudné v obou směrech před Frýdeckou, hlavně směrem na Porubu, je kolona se připojením od Radvanic až na 20 minut. A v Praze teď počítejte s úplnou uzavírkou Reslovy ulice v obou směrech kvůli pietnímu aktu až do 11:30. V okolí už se tvoří kolony z Žitné i od Výtoně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 7 minut po 10. hodině, přejeme krásné čtvrteční dopoledne, tady je Radiožurnál. Máte pocit, že byste měli vědět o všem, o čem rozhoduje vláda? Tak třeba dotace pro městský úřad v Černošicích, anebo i doporučení schválit Istanbulskou úmluvu. To jsou jenom některé ze záměrů, které v minulosti schválila předešlá vláda a současný kabinet se je rozhodl v tichosti zrušit. Rozhodl o tom v pondělí a usnesení nejsou ani veřejně k dispozici. Redakci i rozhlasu se je ale podařilo získat a vy uslyšíte detaily v úvodu dopoledního vysílání. Vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Překonaná, nadbytečná nebo jinak nevyhovující. Tak vidí některá ministerstva část agendy z předchozího volebního období. A vláda ANO, SPD a motoristů tento týden rozhodla, že zhruba 20 záměrů odsouhlasených předešlou vládou zruší. Nikdo z členů koalice se o tom ale dosud nezmínil. Upozornili na to kolegové z našeho zpravodajského serveru iRozhlas, kteří jinak neveřejné usnesení získali. My to probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Marku, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak tedy vláda zrušila třeba doporučení týkající se Istanbulské úmluvy.
1: Je to tak, připomeňme, že ta úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a taky násilí vůči ženám. V minulém volebním období doporučila Fialova vláda úmluvu ratifikovat. Návrh na ratifikaci ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení bývalé vlády zrušil. To znamená, že v tomto volebním období se přijetím úmluvy nebude žádný veřejný orgán zabývat. Bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková to označila za velmi negativní krok.
2: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí, násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
1: Podle Šimáčkové-Laurenčíkové je to signál, že ochrana lidí před násilím není pro tuto vládu prioritou.
0: Co dalšího vláda v tichosti ještě zrušila?
1: Třeba už dřív schválenou dotaci 221 milionů korun pro městský úřad v Černošicích na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, které argumentuje státním rozpočtem. Černošice tak nedostanou vůbec nic. Je to mimochodem stejný úřad, který v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi z ANO pokutu 200 tisíc kvůli střetu zájmů. Podle mluvčí rezortu Hany Malé teď úřad sídlí v objektu ministerstva práce a do roku 2030 nemusí platit nájem. Pak můžou podle ní úředníci v prostorách zůstat, ale musí si je začít pronajímat.
0: Kolegové si rozhlasu v článku také zmiňují, že rušení se týká i oddělení revize výdajů. Jak přesně?
1: Ano, to je další agenda, kterou plnila Fialova vláda a ministerstvo financí totiž za minulého období vyhodnocovalo veřejné výdaje a to, jak s nimi stát nakládá. Ani v tom ale Babišova vláda pokračovat nechce. Podle současné ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO totiž v minulém volebním období akorát vzniklo nové oddělení, které neredukovalo výdaje a jen začalo, cituji, produkovat lejstra.
0: Více se můžete dočíst na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz v dopoledním radiožurnálu s detaily. Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, děkuju.
1: Naslyšenou.

0: Pěší turistika, ale i horské túry nebo přespávání v přírodě. Jako Češi máme zájem o outdoorové zážitky a s tím je spojený i náš rostoucí zájem o vybavení na takovou turistiku. V biznesu k tomu dodáme další detaily. Teď je 10.17 a jdeme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nadále uzavřená je D11 u Chlumce. Jak to vypadá s kolonami? Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové zůstává za Chlumcem neprůjezdný v obou směrech 71. kilometr po havárii 3 nákladních vozů. Auta uvízlá v koloně už směrem na Prahu vypustili, směrem na Hradec je to ještě v procesu. Každopádně se bude uklízet množství vyteklé nafty, vyprošťovat převrácené vozidlo, rovnat probořená svodidla, nějaký čas si to vyžádá, takže v platnosti nejspíš až do odpoledních hodin zůstanou odklony. Směrem na Hradec je to exitem 68 Nové Město. Před ním je kolona navíc jak 20 minut z kilometru 64 plus potom na objížďce přes Rohovládovu Bělou jsou fronty. Směrem na Prahu se z dálnice sjíždí exitem 76 do Břenice. Předtím je relativně kratší kolona na 10 minut. Ovšem potom se ucpává silnice 611 za Kratonohami u Obědovic. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Už jsme za polovinou června, je tady letní sezóna a letní dovolená to nemusí být jenom relax u moře, ale taky výšlapy do přírody a další aktivní turistika. Ne každý chce jen ležet na pláži. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují i data loňského Multisport Indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. S tím je spojený rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové hole či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových odivů.
1: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a výšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
6: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
1: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklový lety. Vít Andrle, Radiožurnál.
7: Potkal jsem tě zase.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazu obcí Východní Krkonoše. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Celkově ale podle něj výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. Začíná třídenní volební sjezd největšího odborového svazu v zemi Kovo. Nové vedení budou delegáti volit zítra. O funkci se znovu uchází i současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Svaz má také schválit priority na další období. A více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je ode dneška k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán město v 15. století několikrát navštívil a je jedním z jeho patronů. Plášť je součástí výstavy o stopách františkánských řádů v Brně.
0: Sport.
4: Čeští fotbalisté se od 18 hodin českého času utkají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Ve druhém zápase základní skupiny Češi potřebují bodovat, aby udrželi naději na postup. Utkání odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. V dalších duelech se Švýcarsko střetne s Bosnou a Hercegovinou, Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D11 za Chlumcem i 27 za Třemošnou. Dálnice D11 Praha Hradec Králové je za Chlumcem po havárii tří nákladních vozidel na 71. kilometru

0: uzavřená v obou směrech. Provoz odklánějí směrem na Prahu exitem 76, před ním je fronta na 10 minut, a směrem na Hradec exitem 68 Nové Město, předtím se popojíždí přes 20 minut ze 64. kilometru a kolony vznikají na obou náhradních trasách přes Rhovládovu, Bělou a hlavně na severní trase po silnici 611. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony kamionů teď začíná za Domašovem na kilometru 171 v pravém pruhu. Silnice 27 z Plzně na Žatec je za Třemošnou neprůjezdná v obou směrech, střetlo se tam osobní auto s nákladním, jet se dá v osobních autech přes Hromnice. A k Praze, na D5 ve směru z Plzně fronta kamionů za Loděnicí z 9. kilometru až na okruh k Ořechu. Na příjezdu z D8 fronta v Cínovecké od sjezdu na Březině ve Dokbelské směr Hloubětín, kde za sjezdem na prosek překáží porouchaný kamion v pravém pruhu, je tam zdržení na 20 minut a zůstává uzavřená Ryslova obou směrně do 11:30 kvůli pětnímu aktu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Mezinárodní expertní skupina dospěla k závěru, že chátrající železniční most v Praze pod Vyšehradem je opravitelný. Proč na členství ve skupině rezignoval přední český odborník? Opravdu se dá více než stoletý ocelový most ještě opravit? Ptát se budeme profesora Pavla Ryáčka ze stavební fakulty ČVUT v Praze. Je hostem 20 minut radiožurnálu, které vysíláme i dnes po zprávách v 17 hodin. Teď je tu dopolední radiožurnál v 10:34. Dobrý den.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: A teď už do Krušných hor, 8 minut po 11. hodině, po půl 11. Cínovec v Krušných horách ukrývá ložisko litia, tedy suroviny potřebné pro výrobu moderních baterií. Společnost Geomet tam připravuje hlubinnou těžbu. Projekt teď prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Lidé mohli ještě včera podat ústní připomínky na veřejném projednání v Dubí na Teplicku. Zaplnili sál v tamním lidovém domě. Byli jsme tam?
1: Nesouhlasím s těžbou litia tady na Cínovci, samozřejmě. Když jsem si zjistil nějaký detailnější informace k tomuhle tomu projektu, který ze začátku vypadal, že by měl být přínos pro přírodu a pro nějakou elektromobilitu, tak se ukázalo, že to je spíš rabování přírody.
2: Josef Fassmann přišel s transparentem, poslal i připomínky podobně jako desítky dalších lidí. Připomínkovali taky zástupci samospráv. Třeba Teplice považují podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO za zásadní ochranu vodních zdrojů, zejména termálních léčivých pramenů.
3: Máme za to, že to může mít dopad i na cestovní ruch a celkově život obyvatel celého regionu.
2: Dubí, kam patří i Cínovec, poslalo podle starosty Jiřího Kašpara z ODS přes 70 požadavků.
4: Jeden z těch aspektů tak je samozřejmě ta doprava přes tu hlavní ulici Ruská.
2: Lidi z Cínovce se taky obávají, že jim vyschnou studny.
4: A opravdu je nutné, aby před tou samotnou realizací byl ten vodovod vybudován.
2: Přepracování dokumentace EIA žádá i nezávislý starosta Košťan Tomáš Sváda, který se obává mimo jiné prašnosti.
5: Prašnost nám dělá největší obavy.
2: Opatření, která mají zmírnit dopady na životní prostředí, představili zástupci Geometu, Severočeských dolů a zpracovatel posudku Daniel Bubák. Ten uvedl, že jich je přes 80.
6: Ta opatření jsou strukturována pro fázi přípravy, pro fázi výstavby, provozu a ukončení. Ona by se stala z nějakým podkladem pro vaši práci s pracovatelem.
2: Veřejné projednávání se protáhlo dlouho do noci. Byla to poslední možnost pro ústní připomínky, které ministerstvo životního prostředí ještě zapracuje do podkladů pro vydání stanoviska k těžbě. Z Dubí Jana Vitásková, Radiožurnál. A

0: Kapela One Republic, minutu před 10:45. Česká fotbalová reprezentace má před sebou druhý a asi nejdůležitější zápas ve skupině mistrovství světa. Na utkání s Jihoafrickou republikou se přímo v Atlantě chystají i tisíce českých fanoušků a i některé z nich v dopoledním radiožurnálu za pár minut uslyšíte. Zpátky k dopravě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená zůstává D11 u Chlumce. Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem na 71. kilometru v 8:30 havarovala 3 nákladní auta, jedno se převrátilo, probořená jsou svodidla, vysypal se náklad písku a hlavně vyteklo významné množství nafty. Už vypustili všechna auta uvízlá v koloně a začalo vyprošťování a úklid, ten potrvá, dálnice je pod vrstvou sorbentu, už tam operuje i jeřáb a smetáky, staví se návěs na kola. Jak to vypadá před odklony? Směrem na Prahu před exitem 76 do Břenice je teď kolona relativně kratší do 10 minut z kilometru 78, hlavně kamiony. Ovšem pak je hodně ucpaná trasa severně na silnici 611 kolem Kratonoch. Pokud se dá, je lepší jet jižně přes Rohovládovu Bělou. A směrem na Hradec odklon exitem 68 Nové Město, před ním je kolona na nějakých 35-40 minut ze 64. kilometru, takže řidiči sjíždějí už na 62. na Chlumec a zase i tam se na silnici 611 tvoří kolony jednak v Chlumci a potom za Roudnicí. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: České fotbalisty čeká možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Podle informací z národního týmu by na tribunách měly být až 4 000 českých fanoušků.
1: Petr
2: a Pavlína.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Prahy.
1: A kdy jste přijeli?
2: My jsme začali v pátek a přiletěli jsme do New Yorku a udělali jsme z toho rovnou jako road trip.
1: A jaká to byla cesta? Byla náročná?
3: Jako bylo to náročné řízení, ale zároveň člověk viděl hodně hezkých věcí, takže vlastně to vzal jako takový výlet za fotbalem.
1: Jak se na ten zápas těšíte, protože dost možná půjde o všechno, co se týče těch postupových nadějí českého týmu?
2: Hrozně se těším a doufám, že to bude pozitivní a vyhrajeme.
1: Co říkáte na ten stadion, protože má kapacitu 75 tisíc fanoušků, je to hodně moderní stavba, má vlastně i zatahovací střechu.
2: Hrozně jsem se na to těšila, protože jsem to viděla z obrázku a naživo je to úplně prostě wow. To se nedá jinak jako popsat, to musí člověk vidět.
1: Ve čtvrtek dokonce mají být bouřky, tedy v den zápasu, tak je dost možné, že ta střecha bude zatažená. Chtěli byste to vidět?
3: Proč ne? Já jsem ještě četl dokonce, že mají zde výjimku jako Atlanta ohledně toho stadionu, že vlastně ze zhora je tam vlastně znak, který vlastně by měl být původně zakrytý, ale díky tomu, že by mohli narušit konstrukci, tak to nechali a mají tuhle tu výjimku.
1: Jaké zkušenosti zatím máte s místními, protože alespoň my máme zkušenosti takové, že jsou všichni hrozně vstřícní.
2: Jako ono po celé Americe, když to vezmu i v tom road tripu, tak tady jsou prostě ty lidi úžasní, jsou nápomocní, přátelský, hnedka si s vámi povídají a vlastně cokoliv, hnedka fakt jako přijdou, pomáhají, mluví s vámi, je to úplně super tady.
1: Zeptám se možná na poslední věc a to je, jestli to zvládnou Češi, protože určitě potřebují ho Afričany porazit.
3: Já jim věřím. Věřím to, že kluci chtějí, prostě bylo to vidět i předtím, hold, prostě nikdy se to nepojde, jak by se chtělo, ale věřím českým klukům, že to vyhrajou a že nakonec se snad podaří i postupit ze skupiny.
4: Děkujeme jak za podporu, co byla v Mexiku, tak si uvědomujeme, že budeme mít podporu jak fanoušků, tak i našich rodin tady, ale zároveň i doma. Budeme vděční za jakoukoliv podporu, za to, že budou stát s náma, budou nám věřit. Děkujeme za důvěru a budeme se jim i snažit splatit.
5: Zdůrazňuje kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český genius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
4: Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku, o její existenci se ale lidé nemají jak dozvědět. Polsko získalo zpátky od Německa dvě díla ukradená za druhé světové války. Čeští fotbalisté na mistrovství světa nastoupí proti Jihoafrické republice. Neprůjezdná v obou směrech je po nehodě dálnice D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem a bude oblačno až polojasno, teploty 31 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky, kam můžou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Ani ji neuvádí na svých stránkách Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Ministerstvo tvrdí, že letos dalo peníze na nábor nových pracovníků každému, kdo požádal. Člen vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap říká, že o takové možnosti organizace nevěděly.
6: Argumentace ministerstva působí tak trošku paradoxně, protože na jedné straně deklaruje transparentnost, no ale odmítá nám zveřejnit samotný mechanismus, podle kterého vlastně přerozděluje téměř 2 miliardy veřejných prostředků.
4: Předseda spolku dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje. Německo vrátilo Polsku prsten krále Zikmunda Starého a rukopis středověké oslavné písně Gaude Mater Polonia. Obě památky z Polska ukradli Němci během druhé světové války.
7: Gaude Mater Polonia, tedy Raduj se, Matko Polsko, je jedním z nejstarších polských náboženských lirických děl. Hymna v minulosti doprovázela rytířská tažení i národní oslavy. Rukopis, který se nyní vrací do Polska, ukradli Němci za druhé světové války z Plocku. O jeho navrácení informoval na sociálních sítích polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský, a to v den 35. výročí podepsání smlouvy o dobrém polsko-německém sousedství. Ten samý den před německým velvyslanectvím ve Varšavě protestovali podporovatelé hnutí ochrany hranic. Vadil jim úterní zásah německé policie proti skupině Poláků, kteří v Berlíně chtěli uskutečnit nepovolenou demonstraci u památníku polských obětí druhé světové války. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů a do města přijíždějí první fanoušci. Dopravní podnik nasadí mimořádné tramvajové linky a k závodnímu okruhu lidi bezplatně sveze kyvadlová autobusová doprava. Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel vyzývá návštěvníky akce, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu.
8: Kdo nemusí vzít auto, ať ho nechají doma nebo někde v Brně a využijí veřejnou dopravu, protože ulehčí to práci policistům, organizátorům, ale zrychlí to cestu na okruh nám i těm dalším divákům, protože se tam nebudeme vzájemně pasírovat s množstvím osobních vozidel, které třeba budou někde problematicky parkovat.
9: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa druhý zápas. V Atlantě nastoupí proti Jihoafrické republice, která stejně jako Češi úvodní duel na turnaji prohrála. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Afričanů je útočník Burnley Lyle Foster, kterého z anglické ligy zná reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
10: Co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj. Víme o dalších kvalitách toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
9: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech končí u fotbalistů Liberce. V uplynulé sezóně je dovedl k 6. místu v šancelize. Severočeský klub v prohlášení uvedl, že nového kouče představí v nejbližší době.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D11 za Chlumcem, problém na D2 za Břeclaví. Na D11 Praha Hradec Králové po havárii 3 nákladních aut za Chlumcem na 71. kilometru stále obousměrně uzavřený úsek, a to mezi exity 68 Nové Město a 76 Dobřenice. Kolony před odklony. Směrem na Hradec na víc jak půl hodiny už skoro od exitu 62 Chlumec. Směrem na Prahu je kolona ze 78. kilometru k exitu 76 asi na 10 minut. Ovšem, pak se tvoří kolony i na objízdných trasách, hlavně severně po silnici 611, ale i jižně přes Rohovládovu Bělou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Domašovem počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu poprvé na kilometru 170. Problémy panují na dálnici D2 ve směru z Brna na Bratislavu. Za Břeclaví v zúžení do jednoho pruhu se porouchal kamion, chvíli úplně blokoval provoz, pak se podařilo popojet aspoň pár metrů dál, kde už se na 56. kilometru dá objet přes stavbu. Takže kolona z kilometru 52,5 se alespoň trochu postupně dává do pohybu, ale jede to velmi pomalu. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 pozor na kolonu kamionů před zdiby z druhého kilometru, postupně místy i osobní auta, táhne se to do Gbelské směr Hloubětín, kde překáží porouchaný kamion za sjezdem na prosek. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, večer téměř všude skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: 6 minut po 11. hodině, přejeme dobré čtvrteční dopoledne, tady je Radiožurnál a už víme, že Krkonošský národní park má nového ředitele. Minister životního prostředí Igor Červený z motoristů jím jmenoval Petra Moravce. Kdo to je? Řekneme v úvodních minutách této další hodiny. Teď Regan Bone Man. Dobré dopoledne a vítejte.
5: Dopolední Radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: zemí.
1: Novým ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. A to jmenování ve Vrchlabí sledovala reportérka Kateřina Kohoutová. Kateřino, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, tak byl to velmi rychlý krok, téměř hned po představení Petra Moravce následovalo jmenování, jeho oficiální jmenování na post ředitele správy parku. Petr Moravec poděkoval se slovy, že si důvěry váží a chce pokračovat ve většině rozjetých projektů, což představil také ve své nachystané prezentaci. Na správě už po boku parku, po boku bývalého ředitele Robina Beneše pracoval. Na tiskové konferenci zaznělo tak také z úst ministra například to, že hodlají snižovat počty zaměstnanců Národního parku.
1: Kateřino, kolik zájemců se o tento post ucházelo?
2: Tak o funkci ředitele parku se v užším kole ucházelo 13 adeptů, 4 z nich jsou současní zaměstnanci parku, byly mezi nimi například mluvčí Radek Drahný nebo David Kraus, Luděk Kol či Josef Taláb. Dále mezi zájemci byly například také provozovatel klínové boudy František Zálešák, no a nebo dnes už teda současný nový ředitel, pedagog Petr Moravec.
1: Připomeňme, proč ministr odvolal bývalého ředitele Národního parku Romana Beneše.
2: Robin Beneš vedl zdejší park od roku 2018 a za dobu jeho působení se podařilo uvést do praxe novou zonaci, vyhlásit klidová území nebo schválit zásady péče na příštích 12 let. Odešel po údajné vzájemné dohodě, i když rozhodnutí ministerstva životního prostředí bylo podle mnohých pracovníků parku překvapivé. Za Robina Beneše se postavilo hned několik starostů mnoha krkonošských měst a obcí, kteří byli s jeho prací a komunikací spokojeni a nechápali důvody jeho jmenování. No a někteří starostové stejně tak nechápou jmenování nového ředitele.
1: Říká z Vrchlabí živě reportérka Kateřina Kohoutová. Kateřino, děkujeme a naschledanou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Ten den je čtvrteční, 18. června roku 2026 a teď 3 minuty zbývají do 11:15. Kristina Tery.

0: Dál posloucháte dopolední radiožurnál. Nová solární elektrárna ode dneška dodává energii na specializované pracoviště nemocnice v ukrajinském Lvově. Dnes ji tam slavnostně otevřeli i Češi. A to proto, že tuto humanitární dodávku zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí. Nabídneme reportáž do 11:30 a taky aktuální dopravní servis hned teď.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D11 o Chlumce stále. Dálnice D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem je od 8:30 obousměrně neprůjezdná na 71. kilometru. Už postavili na kola to převrácené z celkem 3 havarovaných vozidel, vysypaný náklad písku postupně odklízejí. Ještě bude potřeba zlikvidovat množství sorbentu, kterým hasiči museli zasypat, dá se říct, lagunu vyteklé nafty. Už tam popojíždí autosmeták, chvílemi se vznáší oblaka sorbentu nad dálnicí. Co to dělá s provozem? Ve směru na Hradec je odklon na exitu 68 Nové Město, ale kolona na víc jak půl hodiny už od sjezdu předtím 62 Chlumec, takže se z dálnice sjíždí už tam. Směrem na Prahu je kolona z kilometru 78 k odklonu na exitu 76 Dobřenice, to je na 10 minut, ovšem pak jsou hodně ucpané už obě možné objížďky. Severně na silnici 611 kolem Rudnice a Kratonoch i jižně přes Rohovládovu Bělou a platí to pro oba směry. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově slavnostně spustili novou solární elektrárnu, kterou zaplatili čeští dárci. Projekt organizuje brněnský spolek Nesehnutí a nazval ho Slunce pro Ukrajinu. Fotovoltaika zajistí stabilní dodávky elektřiny pro jedno z největších zdravotnických zařízení na západní Ukrajině.
1: V minulém roce se podařilo od několik stovek darujících z řad české veřejnosti vybrat přes 450 tisíc korun. Konkrétně se jedná o oddělení mikrochirurgie oka.
2: Alžběta Kofránková je koordinátorka projektu Slunce pro Ukrajinu.
1: Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám zranění z fronty.
2: U slavnostního spuštění solární elektrárny bude i český generální konzul v Lvově Jiří Borcl.
3: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
2: Dodávku solárních elektráren zajišťuje brněnský spolek Nesehnutí ve dlouholeté spolupráci s ukrajinskou organizací Ekoklub Rivne, říká za Nesehnutí Martin Hyďha.
4: Třeba dostaneme nějaký konkrétní dar, určitý počet solárních panelů o určitém výkonu. Vlastně v té databázi společně hledáme, pro jaký objekt by se ty konkrétní panely hodily.
2: Brněnský spolek Nesehnutí podle Alžběty Kofránkové doposud pomohl na Ukrajině vybudovat přes 30 solárních elektráren ve 20 měst.
1: Vím, že to je přes 30 kamionů, takže řekla bych, že přes 25 tisíc solárních panelů, nových i použitých, o výkonu přes 5 megawatt. Putovalo do ukrajinských obcí.
2: A hned v pátek spolek Nesehnutí slavnostně spustí i solární elektrárnu na čističce odpadních vod v Šacku, což je město nedaleko ukrajinské a běloruské hranice. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje, zjistil to náš zpravodajský server iRozhlas. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit efektivně. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. První původní skladbou, která rozezní svatovítské varhany, bude fantazie na chorál svatý Václave skladatele Iva Bartoše. Vybrali ji lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Hlasování skončilo o půlnoci. Skladbu na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Český rozhlas Vltava koncert z katedrály svatého Víta odvysílá v přímém přenosu. Sport. Česká fotbalová reprezentace sehraje druhý zápas na letošním mistrovství světa. V Atlantě se od 18 hodin českého času utká s Jihoafrickou republikou. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. České volejbalistky prohrály v Lize národů se Spojenými státy americkými 0-3 na sety. Další zápas turnaje na Filipínách čeká Češky v pátek s Japonskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D11 za Chlumcem a překážka na D2 za Břeclaví. Dálnice D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem na 71. kilometru zůstává po havárii 3 nákladních vozidel uzavřená v obou směrech. Ucpané jsou objížďky severně po silnici 611 i jižně přes Rohovládovu Bělou a kolony už před odklony z dálnice ve směru na Hradec před exitem 68 Nové Město fronta navíc jak půl hodiny skoro od sjezdu 62 Chlumec. Směrem na Prahu je kolona ze 78. kilometru k odklonu exitem 76 Dobřenice. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem na kilometru 170. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, to je asi na čtvrt hodiny, a pak znovu v Brně kolem sjezdu na Vídeň. Na D2 z Brna na Bratislavu se za sjezdem na

0: Stav z 50. kilometru sune kolona kamionů do omezení, v něm na 56. stojí porouchaná souprava a objet se dá jenom přes stavbu. Na Ústecké D8 před Prahou kolona před zdivy z 2. kilometru, kamiony v pravém pruhu až do Kbelské, v té se potom od sjezdu z Cínovecké sunou oběma pruhy i osobní auta asi 10 minut pod sjezd na prosek, kde blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty většinou 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Krásné dopoledne, 3:30. 3 vyprodané koncerty v řadě. Pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Vysvětluje v dnešním podcastu Vinohradská 12 Českého rozhlasu Aneta Jetmar Martinková, hudební publicistka a spoluautorka podcastu Sirény. Ptá se Matěj Skalický. Najdete na Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vinohradská 12.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: písnička ze zatím poslední verze filmového hitu Zrodila se hvězda, teď ve vysílání dopoledního radiožurnálu a u filmu ještě zůstaneme.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého. Recenze filmového kritika radiožurnálu.
0: Hlavní hrdinkou nového filmu Co je ti holka je 16-letá Lucia, která zpívá v katolickém pěveckém sboru. Během letního zájezdu a zkoušek v italském klášteře začne rozpoznávat vlastní touhy. Ty jsou ovlivněné různými setkáními, ale zatížené představami o hříchu, čistotě i vlastní tělesnosti.
2: Zbor je skupna formace, če bo vsaka delala nekaj po svoje, bo se razpadal.
0: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Džukič ode dneška uvádí i česká kina a už ho viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, vítám tě ve studiu.
3: Hezké dopoledne.
0: Jaký příběh Co je ti holka vypráví?
3: Je to příběh, který je vlastně docela kondenzovaný do několika málo letních týdnů, kdy ten sbor, který zpívá různé lidové písně, jedna z nich dala jméno tomu filmu, Co je ti holka, i náboženské chorály a další songy, odjíždí trénovat na soustředění do těch klášterních prostor. A co je podstatné, mladá dívka Lucia, hrdinka toho filmu, tam odjíždí taky se svojí kamarádkou, která se ve sboru objevuje nově a která je mnohem taková, řekl bych, oraženější, dospělejší, nosí na rozdíl od ní rtěnku a hned tak jako na první pohled vidíme, kdo je komu v čem inspirací.
0: Má film něco společného s českým sbormistrem? Napadlo mi už mě to u toho ohlášení.
3: V českém prostoru tohle srovnání nebo tenhle kontext vyvstat může, ale jinak vidíme spíš rozdíly. Je to film o dívkách, které zpívají ve sboru. Úplně jiná je role toho sbormistra, který soubor vede, a úplně jiný je i režijní přístup k řadě těch věcí, takže srovnávat to sice můžeme, ale vyzní to spíš kontrastně.
0: Jak tedy film hodnotíš?
3: Je to velmi podařený debut mladé autorky, kterou bude zajímavé dál sledovat. Je to film, který dokáže pracovat se scénami, které jsou třeba úplně beze slov a mají nějaké sexuální a jiné napětí. Je to film, který dokáže zachytit atmosféru okamžiku a pracovat s různými detaily, třeba i detaily těla nebo detaily květin, které v tom filmu hrají hodně podstatnou roli, ale zároveň to není film, který by byl nějak prchavý, je docela jako konzenzovaně a velmi intenzivně režírovaný, takže jsem rád, že se právě tenhle ten debut, což zahraničních debutů se do českých kin nedostává až za stolik evropských, právě k nám dostal a že ho můžeme v kinech vidět.
0: Druhá polovina června je teď něco, na co se z těch následujících budoucích filmových premiér těšíš?
3: No, bude to ještě zajímavé v mnoha ohledech, protože přichází dva velké animované hity, které se patrně poperou o masovější diváckou pozornost. Budeme tady o nich postupně taky mluvit. Toy Story, další díl,
0: Přijde
3: a Mimoni, další díl, takže uvidíme, kdo z koho v tomhle ohledu. A pak nás čekají i další velké filmy v průběhu léta, třeba Odisa, Christophera Nolena a další.
0: No, samozřejmě Karlovarský filmový festival, ten bude film úplný.
3: A ten posluchači a posluchačky radiožurnálu určitě taky neminou.
0: Těm filmům se budeme věnovat zase příště. Filmový kritik Pavel Sladký v den čtvrtečních filmových premiér i v dopoledním radiožurnálu. Pavle, díky za návštěvu.
3: Díky, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sledujeme potíže kolem zavřené D11 u Chlumce i minutu před 11:45 na Radiožurnálu. Dálnice D11 z Prahy na Hradec Králové je za Chlumcem na 71. kilometru obousměrně uzavřená už přes 3 hodiny. Až do odpoledních hodin se tam protáhne úklid po havárii 3 nákladních aut. Mimo jiné vyteklo množství nafty, probořená jsou středová svodidla, vysypaný náklad písku. Na místě pracuje jeřáb, bagr, zametací vůz, další technika. Provoz stále odklánějí ve směru na Hradec exitem 68 Nové Město. Předtím je kolona z kilometru 64, zabere asi půl hodiny, takže auta sjíždějí už na exit. Exitu 62 Chlumec. Směrem na Prahu se už před odklonem na exitu 76 Dobřenice kolona netvoří, ale pak na objížďce kolony jsou, teď hlavně na té severní, na silnici 611 před Roudnicí. O něco lepší je teď situace jižně přes Rohovládovu Bělou. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A teď už do Rožnova pod Radhoštěm. Rožnov hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Jsou tam týmy ze všech 14 krajů České republiky. Mladí závodníci poměří síly ve znalostech dopravních předpisů a taky ve zdravovědě. Už za sebou mají to nejnáročnější, tedy technickou trať plnou kuželek, špalíčku a lávek, kterou organizátoři hodnotí jako jednu z nejtěžších v historii soutěže.
2: Seřaďte se za sebou, hezky budeme se fotit, teď máte památku z Rožnova.
3: Organizátor teď dává pokyn všem účastníkům, aby se podle jednotlivých krajů z celé České republiky seřadili k focení. Poté se týmy vydávají obhladnou trať.
4: A jedeš skrz ty kuželky.
3: Vy to teď ještě na poslední chvíli vysvětlujete dětem.
4: Jsou vlastně poprvé na republice, takže jsou z toho nervózní, takže je potřeba to opravdu s nima projet, tak jim důležitý ukázat ty směry.
3: Radované, ty už jsi tady po třetí na dopravní soutěži. Co by si vzkázal dětem, které soutěží úplně poprvé?
5: Já bych jim určitě řekl, že když se uklidníme a zamyslíme se a jdeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby z nervozity.
3: Trasu už mají nastudovanou dva týmy ze základní školy Kravsko. Ani, ty jsi úplně zelená.
6: Je to takový strach, ale zároveň i jakoby tréma.
3: Za tebou je plocha, která je plná různých stojanů, kuželů, lávek, překážek. Tobě, dá se to vůbec natrénovat třeba u vás v Kravsku?
7: Trénujeme, že v horších podmínkách. Třeba každá kachlička je jiná, jinak třeba vysoká.
8: Jak to myslíš?
7: No jakože prostě tam máme nerovný povrch hrozně. Tak tohle pro nás bude lehčí, si myslím.
3: Na průběh závodu dohlíží také Judita Stuchlíková. Jaké ceny dostanou děti na konci závodu?
9: Nejúspěšnější jednotlivci, dívka i chlapec, vyhrají jízdní kolo.
3: Tou největší motivací je pro děti, že postoupí do evropského finále. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Phil Collins nás navštívil 5 minut před 12. hodinou, no a střídá ho Vladimír Kroc. Ten se do vysílání za 15 minut vrátí s publicistikou. Jaká témata dnes otevřeme?
1: Dobrý den, ceny ropy dnes klesají. Po zprávě, že prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu k mírové dohodě. Téma pro poradce prezidenta bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka. NATO se musí vrátit ke svým kořenům jako tvrdá vojenská aliance a USA budou otevřeně upozorňovat na země, které stále neplní závazky, řekl před dnešním jednáním aliance americký ministr obrany Pete Hegseth, který zároveň oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. My o tom budeme mluvit s bezpečnostním expertem Josefem Krausem. Novým ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal Petr Moravec z České lesnické akademie Trutnov. Jaromír Bláha z hnutí Duha vysvětlí, proč mají k jeho osobě výhrady, stejně jako třeba svazek obcí Východní Krkonoše.
0: Tak tolik nabídne publicistika po 12. hodině, ještě přední ve 12 přesně hlavní zprávy. Vladimíre, díky za pozvání.
1: Těším se na shledanou.
0: Radiožurnál posloucháte krátce před pravým polednem, je 18. června.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Mezinárodní expertní skupina dospěla k závěru, že chátrající železniční most v Praze pod Vyšehradem je opravitelný. Proč na členství ve skupině rezignoval přední český odborník? Opravdu se dá více než stoletý ocelový most opravit? Hostem Vladimíra Kroce bude profesor Pavel Ryáček ze stavební fakulty ČVUT.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
2: www.lfs.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: 12 hodin. Radiožurnál a hlavní zprávy.
7: Na summitu Evropské 27 v Bruselu bude Česko prosazovat mírnější podmínky pro získávání emisních povolenek. Posluchači rozhodli, která skladba bude prvním původním dílem zahraným na nové svatovícké varhany. České fotbalisty čeká druhý zápas na mistrovství světa, utkají se s Jihoafrickou republikou. Uzavřená v obou směrech zůstává po nehodě dálnice D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem a bude oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Je čtvrtek 18. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Přijetím Istanbulské úmluvy se vláda v tomto volebním období nebude zabývat. Rozhodla o tom v pondělí. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má zvýšit prevenci a potírání domácího násilí. Upozornil na to náš zpravodajský server i rozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Ministerstvo práce dotuje krizovou linku, o které se lidé těžko dozví. Spolek Dohled na dosah letos se získal 22 milionů korun na provoz linky, kam můžou volat lidé v potížích. Služba ale není v dostupných seznamech linek důvěry a není ani členem jejich asociace. Přesto dostala ze všech druhou nejvyšší dotaci.
8: Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka dostali letos mimořádně peníze všichni, kteří o to požádali a splnili podmínky.
9: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
8: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát říká, že další pracovníky ale teprve hledá. Odmítá, že by se měla viditelnost linky posuzovat tím, že ji najdou lidé na internetu.
10: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
8: Například linka důvěry organizace Život 90 ale dostala o víc než polovinu méně, ačkoliv loni řešila skoro 14 000 hovorů. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
7: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Tento systém má v Unii skončit v roce 2034.
11: Česko není jedinou zemí, která se snaží ulehčit situaci provozům, jako jsou například menší podniky v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek pro ně se snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se před summitem sejde s představiteli zemí podporujících politiku soudržnosti, ze které má v příštích letech Česko stále získávat peníze pro méně rozvinuté regiony. Odehraje se také první schůzka Vyšehradské skupiny s novým maďarským premiérem Maďárem. Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Americký prezident Donald Trump večer podepsal na zámku ve Versailles memorandum o konci války proti Íránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7 a jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti.
12: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Irán dohodu podepsal prezident Masoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Slavnostní ceremoniál k podpisu memoranda je v plánu zítra ve Švýcarsku. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Na Moskvu dnes podle ruské státní agentury TASS útočilo nejvíce dronů za poslední dva roky. Protivzdušná obrana údajně sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Rusko hlásí po úderech 3 mrtvé. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po druhé v tomto týdnu zasáhly rafinérii v moskevské Kapotně.
13: Za desítkami dronů letěly podle ukrajinské televize kanál 24 rakety s výbušnými hlavicemi, které proletěly zahlcenou ruskou protivzdušnou obranou. Nad městem se podle videí na sociálních sítích objevil hustý oblak kouře od rafinérie v Kapotně. Tu zasáhly ukrajinské drony i v úterý. Z bezpečnostních důvodů ráno přerušila provoz všechna moskevská letiště. Ruské drony a rakety naopak dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Noční údery na město Sumy nepřežil nejméně jeden člověk. Poplachy ale zněly téměř na celém území Ukrajiny. Jiří Chábera, Radiožurnál.
14: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
7: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Jak informuje Ministerstvo životního prostředí na svém webu, vybrala ho 4členná komise jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě. V minulosti za ně kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
15: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů. Ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
7: Výběr kritizuje opoziční exministr Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. Novým ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Ve Vrchlabí u toho byla reportérka Kateřina Kohoutová.
16: Petr Moravec řekl, že Krkonošský národní park by měl být dobrým ochráncem, hospodářem a zároveň sousedem. Jeho hlavní výzvy jako hlavní výzvy jmenoval vypořádání se s masovým turismem v Krkonoších, ochranu vody v krajině nebo adaptaci na klimatickou změnu. V prvních dnech své funkce by se chtěl sejít se zaměstnanci, starosty a partnery a vyjasnit si priority. Proti jmenování Moravce ředitelem národního parku protestoval v minulosti Svazek krkonošských měst a obcí, který zaslal otevřený dopis rovnou ministrovi životního prostředí. Moravec se dostal také do problémů kvůli kontrole z ministerstva životního prostředí. Kontroloři zjistili například, že podle záznamů docházky měl být na České lesnické akademii v Trutnově a i na správě Krkonošského národního parku a zároveň na obou místech pobírat plat. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
7: Fantazie na chorál svatý Václavé skladatele Iva Bartoše bude první původní skladbou pro svatovítské varhany. Na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků v katedrále zahraje varhanice Jiřina Marešová.
17: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
18: Jak popisuje Alena Maršíková-Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava, skladatel Ivo Bartoš dílo rozdělil do několika kontrastních částí, tak, aby v něm vyniklo co nejvíce barev nástroje.
17: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a vrcholí monumentální fugou.
18: Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany už před 7 lety. Vítěze v anketě vybírali do půlnoci lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
14: Sport.
19: Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa o první body a udržení naděje na postup. V Atlantě nastoupí proti Jihoafrické republice, která také na úvod turnaje prohrála. Trenér národního týmu Miroslav Koubek probírá situaci ve skupině i s lídry reprezentace.
20: Jako trenér, a jako hlavní trenér, samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu to vedou, aby do mužstva přenesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
19: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale začne v 18 hodin českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Na lavičce fotbalistů Slovanu Liberec skončí trenér Radoslav Kováč, informoval o tom severočeský klub. Kováč strávil v Liberci 2 roky. V minulém ročníku šance ligy se tým pod jeho vedením dostal do skupiny o titul a obsadil konečné 6. místo.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Uzavřená D11 za Chlumcem, neprůjezdná D2 za Břeclaví. Dálnice D11 Praha-Hradec za Chlumcem na 71. kilometru po vážné nehodě bude uzavřená do odpoledních hodin směrem na Hradec, kolona z 64. kilometru na půl hodiny k odklonu exitem 68 Nové Město, směrem na Prahu odklon exitem 76 Dobřenice, tam je to skoro bez kolony, až pak na objížďce kolem Roudnice fronty jsou. Na D2 z Brna na Bratislavu je za Břeclaví zcela zablokovaná dálnice v zúžení do jediného pruhu na 56. kilometru, porouchaný kamion a předtím na 55. nehoda. Nejede to vůbec, stojí se od 50. kilometru. A na D5 se před Prahou směrem z Plzně se ke koloně kamionů od Loděnice teď přidávají i osobní auta, čerstvě je nehoda v levém pruhu na 2. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy. Teď posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
22: Co obsahuje memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které má otevřít cestu k mírové dohodě? Proč chtějí Spojené státy přezkoumat přítomnost svých vojsk v Evropě? A co znamená zvolení Petra Moravce do čela správy Krkonošského národního parku? Poté, co prezidenti Spojených států a Iránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Švýcarsko potvrdilo, že v pátek bude hostit zahájení rozhovoru o mírové dohodě mezi USA a Iránem. Slavnostní podpis memoranda podle Al Jazeera nebude. Ve vysílání Tomáš Petříček, poradce prezidenta, bývalý ministr zahraničí. Dobrý den.
23: Hezké poledne.
22: Jak vlastně chápat to memorandum, něco jako smlouvu o smlouvě budoucí? Jakou má váhu?
23: Je to závazek obou stran jednat o ukončení konfliktu a především najít řešení těch sporných bodů, zejména budoucnosti iránského jaderného programu. Ale lze ho vnímat něco jako krizový stabilizátor, protože to, co bezprostředně je jeho dopad, jsou především ukončení přímých střetů a vlastně zpoplavnění nebo otevření Hormuzského průlivu a ukončení blokády iránských přístavů. Tudíž je to takový signál světovým trhům, že by to mohlo pozitivně být vnímáno světovou ekonomikou.
22: Mimochodem, je obvyklé podepisovat takový dokument na dálku?
23: Je to poměrně neobvyklé, nicméně to, že ta jednání probíhala prostřednictvím zprostředkování Pákistánu a že ta přímá jednání zatím byla velmi omezená, tak myslím, že to je na místě. Myslím, že především to odpovídalo tomu, že obě dvě strany chtěly najít cestu, jak z toho přímého konfliktu se vyvázat, a to myslím, že byl hlavní cíl zejména Spojených států, které vnímaly, že ten konflikt už je dost nákladný.
22: Zatímco americký prezident Donald Trump dohodu prezentuje jako své velké vítězství, američtí demokratičtí senátoři považují za dobrou pouze pro Irán, nikoli pro USA. Šéf demokratů v senátu je označil za jednu z nejhorších amerických katastrof. Kritizovalo je i několik republikánských senátorů. Jak ji vidíte vy?
23: To memorandum obě dvě strany interpretují jako vítězství. Je potřeba zdůraznit, že jak konzervativní, tak umírněné síly uvnitř iránského režimu vlastně komentují, že se jedná o cestu k vítězství Iránu. A Donald Trump tomu nezbývá nic jiného, než označit to ukončení konfliktu a odblokování situace v Hormuzském průlivu jako své vítězství. Ale spousta věcí je nejistá a zůstává otevřená. A bude záležet na tom, jak v těch následujících dvou měsících budou ta jednání probíhat, jestli se podaří zajistit nebo vytvořit dostatečně silný institucionální rámec pro kontrolu iránského jaderného programu a jestli Spojené státy budou schopné také do těch jednání vnést další problematické otázky. Protože v minulosti i v té nedávné minulosti, tak Spojené státy především kritizovaly ty předchozí dohody s Iránem, že se omezily na jistou kontrolu jaderného programu, ale už neřešily další témata, jako je iránský balistický program nebo destabilizační role Iránu v celém prostoru Blízkého východu a jeho podpora různým proxy skupinám, jako je Hezbollah, Hutijové a další, které vlastně rozmíchávají konflikty v jiných částech celého regionu.
22: Německo vysílá dvě lodi do Rudého moře v rámci přípravy možné vojenské mise v Hormuzském průlivu. Jak dlouho může trvat, než se situace vrátí před 28. února?
23: Bude záležet na tom, jak obě dvě strany budou rychle naplňovat ten duch toho memoranda. Myslím, že ze strany Spojených států je připravenost poměrně rychle odblokovat nebo přestat blokovat ty námořní trasy. A velký otázník je, jestli incidenty například v Libanonu nemůžou ohrozit vůbec celé memorandum, protože ta situace mezi USA a Iránem je jedna otázka, ale potom taky Irán, jelikož má silné vazby na hnutí Hezbollah, prostě bude možná propojovat to se situací a naplňováním toho ukončení konfliktu ze strany Izraele, což je velká neznámá.
22: Tím spíš, že Izrael už dal najevo, že se dohodou prý necítí být vázán. Nemůže ještě celý proces právě na postoji Izraele ztroskotat?
23: Může a může to také ovlivnit ty následná diplomatická jednání. Izrael vlastně není jmenován v tom memorandu. O Libanonu se v něm hovoří. Hovoří se o tom, že má být garantována jednak teda, že má být ukončen konflikt v Libanonu a že má být garantována libanonská suverenita. Ale jaké jsou role, odpovědnost jednotlivých aktérů, tam specificky není zmíněna.
22: Dohodu by měli podle memoranda uzavřít do 60 dnů. Dá se to do té doby, myslím, to vše podstatné, dojednat? Stihne se to?
23: 60 dnů je pro takto zásadní budoucí dokument poměrně krátká doba. Jenom připomenu, že ta poslední velká dohoda s Iránem, takzvaná JCPOA z roku 2015, ta se vyjednávala 20 měsíců. Tady jsme na desetině toho časového prostoru. Obě strany si nicméně otevřeli prostor pro případné prodloužení platnosti tohoto dočasného memoranda, tohoto stabilizátoru. Takže pokud by došlo k nějakým komplikacím, tak to neznamená, že se vracíme před tento víkend nebo před podpis tohoto memoranda. Myslím, že obě strany v tuto chvíli jsou z konfliktu unavené a nemají zájem na jeho znovu rozdmíchání. Byť samozřejmě těch faktorů, které mohou znovu destabilizovat Blízký východ, je více, a to nejenom Libanon, je to také otázka třeba v Jemenu.
22: Tomáš Petříček, poradce prezidenta, bývalý minister zahraničí. Děkuju, nashledanou.
23: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
22: Omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě, řekl před dnešním jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu generální tajemník bloku Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po americkém kroku. Rutte nicméně zdůraznil, že aliance o amerických plánech věděla dlouho předem. Vítám politologa Josefa Krause z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
1: Pěkné poledne.
22: Generální tajemník Rutte už včera potvrdil, že Česko patří k zemím, které nesplnily 2% výdajů HDP na obranu. Dalo se předpokládat, že to takto dopadne?
1: No, vlastně trošku dalo, navzdory deklaracím předchozí vlády, že 2% HDP určitě vydá na obranu, tak tady byla celá řada otazníků zda vlastně ty výdaje, které deklarovala vláda jako na obranu, skutečně budou započteny jako na obranu. Bavíme se zejména o výstavbách například dopravní infrastruktury a dalších staveb, které mohou samozřejmě sloužit jak civilním účelům ministerstvu dopravy, tak ale pochopitelně i těm vojenským záležitostem. Celá řada těchto nákladů zjevně uznána nebyla a tím pádem se Česká republika v těch výdajích propadla na nějaké 1,85%. Ten přesný výpočet asi ještě bude doladěn.
22: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS 18. května v interview ČT24 řekla, že jako Plandovský, když byl velvyslancem při NATO, doporučoval zakomponovat do obranných výdajů více položek z jiných rozpočtů než jen z ministerstva obrany.
3: Byl to Jakub Landovský, který vytvořil dokument, který já tady mám před sebou, kde opravdu jsou velmi silné věty, jako že je žádoucí, aby se Česká republika pokusila některé více náklady v rámci svých národních obranných výdajů uplatnit. A teď se dostáváme do situace, že Severoatlantická aliance říká, ale vy uplatňujete výdaje, které uplatňovat nemůžete.
22: Jakub Landovský je teď vládním zmocněncem pro naplňování závazků vůči, na tom mimochodem zvali jsme ho taky do vysílání. Co konstatování Rutteho znamená pro další pozici Česka při obhajování výše a povahy uplatněných výdajů v dalších rozpočtech?
1: Že ta pozice České republiky se v tomhletom problematizuje. Česká republika navzdory těm deklaracím najednou nevypadá jako spolehlivý spojenec, nevypadá jako spojenec, který by chtěl nést svoji míru zátěže a odpovědnosti, ať už finanční nebo jakékoliv jiné. Je to špatný politický signál. Na druhou stranu tohle není něco, co by bylo nezvratné. Pochopitelně vytváří to tlak na novou vládu, tak aby lépe pracovala s tím rozpočtem a aby dost možná také lépe konzultovala se strukturami aliance ty možné výdaje, protože ono samozřejmě dává do určité míry smysl to, že výdaje například na dopravní infrastrukturu budou moci být započteny jako výdaje na obranu. Přece jenom Česká republika je vnímána jako transitní země v případě nějaké války na východním křídle Severoatlantické aliance. To znamená, přes české území by právě velice pravděpodobně v takovém případě jela nějaká kolona tanků, obrněných vozidel a dalších věcí a logicky by využívali potom dálniční mosty a klíčové dopravní stavby, které vlastně nutně musí být dimenzovány na to, aby takovou techniku dokázali vůbec pojmout. Ale bez, řekněme, předběžných konzultací se Severoatlantickou aliancí potom hrozí opravdu tady tyhle ty věci, že Česká republika bude vypadat jako ten, který neplní sliby a který nevykládá na obranu dostatečné množství výdajů, jakkoliv to může sloužit i civilním účelům.
22: Co fakticky znamená okamžité omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO?
1: Znamená to, že členské země Severoatlantické aliance budou muset tady tohleto vykompenzovat ze své vlastní kapsy, aniž by tedy nebo aby nedošlo ke ztrátě schopností a kapacit. To znamená ne vysloveně skokové navyšování, ale postupné gradační navyšování těch rozpočtů na obranu, které začnou vyplňovat tu prázdnou peněženku, která tady vlastně zůstává po tom, co velice štědré subvence ze strany Spojených států v podstatě platily evropskou bezpečnost. Znamená to fakticky, že Evropa se bude muset mnohem více o svoji vlastní bezpečnost starat za svoje peníze.
22: Ministr obrany Pete Hexe to oznámil taky rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Už nařídil snížení počtu amerických vojáků v Německu 5 000 během 6 až 12 měsíců. Jak rychle jsou Evropané schopni tento výpadek nahradit?
1: Co se týče té živé síly, tak to není nějaký zásadní problém. Ten mobilizační potenciál nebo ty kapacity evropských států jsou z hlediska toho vojenského personálu na dobré úrovni. V tuhle tu chvíli je vlastně klíčový problém ten problém finanční. Zároveň to ale také neznamená, že Spojené státy se z Evropy stahují nějak masivně. Přece jenom i to evropské teritorium je vlastně velice, velice důležité a na něm vybudovaná americká vojenská infrastruktura. Zároveň jsou velice důležité pro projekci americké moci dále třeba do přední Asie, na Blízký a Střední východ a jinde. Takže to americké vojenské stahování nebude zdaleka tak dramatické, jak by se třeba na první pohled mohlo zdát a nějakou personální redukci dokážeme velice dobře pokryt s vlastními silami.
22: Německý ministr obrany Boris Pistorius upozornil, že proces stažení části amerických sil z Evropy musí být koordinovaný. Bylo by podle něj nebezpečné, kdyby byl příliš rychlý. Ve kterých oblastech, teď technicky myslím, to může být problém?
1: Tak samozřejmě, pokud by mělo dojít k nějakému skokovému stažení, může to pochopitelně ohrozit zejména třeba systémy protivzdušné obrany, geosatelitní komunikace nebo geolokace a další záležitosti. Zde má Evropa ještě velké, velké limity, ve velkém také spoléháme na Spojené státy. Ale zase ten personál nebude nějak jako dramaticky chybět, pokud se nebude jednat o skokové stažení, což by vlastně nemělo být, a postupné stahování a nahrazování ze strany evropských států je naprosto přirozené, vlastně naprosto pořádku, do určité míry klidně i žádoucí.
22: Na druhou stranu není to blesk z čistého nebe. Američané už delší dobu uvažovali o tom, že omezí vojenskou přítomnost na starém kontinentu. I o tom bude zřejmě dnešní schůzka ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu.
1: Je to dlouhodobý trend, vlastně to koresponduje s tím, jak Spojené státy přikládají mnohem větší důležitost jiným světovým regionům, zejména jeho východní Asii. A přece jenom Evropa je dostatečně velká, silná a bohatá na to, aby si dokázala zajistit vlastní bezpečnost, byť ne ve všech možných technologiích samostatně, protože ve spoustě věcech opravdu závisíme na Spojených státech a tam ta míra té spolupráce a partnerství bude nadále pokračovat bez nějakých zásadních změn z hlediska právě třeba toho umístění personálu nebo obsluhy konkrétních zařízení. Tady si troufám tvrdit, že Evropa má kapacity na to plně vykompenzovat tu americkou absenci, pokud na ní dojde, a tak trošku uvolnit Američanům ruce v tom, aby se ti soustředili na jiné světové regiony.
22: Politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně. Děkuju, nashledanou.
1: Díky za pozvání, pěkný den všem.
22: Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Byl mimo jiné vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Beniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Trojici finalistů výběrového řízení doplňovali pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause. Zavolali jsme Jaromíru Bláhovi z programu Krajina hnutí Duha. Dobrý den.
0: Dobrý den.
22: Vaše organizace v reakci zmínila, že jde sice o odborníka na těžební technologie, ale že tento krok vyvolává obavy o směřování národního parku. Proč je podle vás jeho volba riskantní?
0: Ze dvou důvodů. Jednak je to, že tam nevidíme zkušenosti, praktické zkušenosti s ochranou přírody na rozdíl od těch druhých dvou kandidátů, kteří se dostali do finále. A přece jenom Krkonoše jsou národním parkem a v jejím čele by měl stát člověk, který rozumí ochraně přírody a ne tolik těm těžebním technologiím. Tam může dojít, tam vidíme dokonce střed v podstatě, kdy z těch národních parků by se mělo s těžbou ustupovat a nechávat více prostoru v přírodě. Další věc, kvůli které teda máme obrovské pochybnosti o této volbě, je i netransparentní minulost pana Moravce. Média upozornili na četné jeho prohřešky z minulých pracovišť.
22: Svazek obcí Východní Krkonoše jmenování Petra Moravce v otevřeném dopise ministrovi výslovně nedoporučil. Starosta Vrchlabí a člen výběrové komise Jan Sobotka průběh výběrového řízení veřejně spochybnil. V dopise se výslovně píše, že profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku. Můžete to tedy blíže vysvětlit?
0: Tak pan Sobotka tam komentoval průběh výběrového řízení, kdy v podstatě do trojice finalistů se dostal náhle člověk, který podle pana Sobotky neprokázal ty znalosti a dovednosti, které někteří jiní uchazeči. Takhle já to čtu, takhle já to vyjádření pana Sobotky čtu. A ono jde, v podstatě to jen dokumentuje způsob, jakým motoristé v podstatě jednají a vybírají lidi do vedoucích funkcí, kdy nejde ani tak o odbornost, ani tak o manažerské schopnosti, ale schopnosti v podstatě být jejich příznivci nebo nahrávat jejich zájmům. Dnes byl jmenován do čela České inspekce životního prostředí pan Straka, což je sponzor motoristů a nemá jinou kvalifikaci, než že to je právník, který dělal do realit. Tak toho jmenovali šéfem instituce, která má zabezpečovat kontrolu nad dodržováním zákonů v ochraně životního prostředí. K tomu snad už není potřeba další komentář.
22: Tak když se ale vrátíme ke Krkonošskému národnímu parku, vy jako hnutí Duha vyzýváte nově jmenovaného ředitele ke dvěma krokům. Kterým a proč?
0: Jednak by měl jasně a transparentně říci, jakým způsobem bude ten konflikt zájmu, nebo řekněme věcný konflikt zájmu, kdy na jednu

0: nejnavštěvovanějších národních parků světa. A ta zátěž turistickým ruchem je tam enormní. A sladit zájmy vlastně turismu a sladit zájmy té vzácné přírody, která třeba na, v podstatě na těch hřebenech Krkonoš je skutečně unikátní, to je velmi těžký úkol. A třeba říct, že předchozí ředitel, pan Beneš, to zvládal dobře. On získal i ocenění od České asociace národních parků za to, takže jsme velmi zvědaví, jak to bude řešit pan Moravec, zvláště proto, že vlastně příčinou odchodu předchozího ředitele byl konflikt s podnikateli, kteří naopak chtěli zajistit vjezd automobily do těch na Luční boudu, na Labskou boudu, do těch nejcitlivějších míst.
1: Na to jsem se nadechla, že se zeptám, proč byl odvolán Robin Beneš, proč musel skončit v čele. To byl podle vás ten jediný důvod, který jste teď řekl?
0: Tam, já si domnívám, že to byl ten hlavní důvod, v podstatě tam i média dostupovaly ty linky od paní Slovové a pana Čumpelíka, spolumajitele Labské boudy, Luční boudy. Ty linky na motoristy tam jsou jednak přímé, jednak nepřímé a považujeme to za hlavní důvod, proč pan Beneš skončil. No.
1: To byl Jaromír Bláha z programu Krajina hnutí Duha. Mluvili jsme o tom, že právě dnes byl ředitelem správy Krkonošského národního parku ministrem životního prostředí Igorem Červeným za motoristy jmenován Petr Moravec, dosavadní pedagog České lesnické akademie. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Tolik publicistika.
2: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů. Její protikandidátku Kláru Šimáčkovou-Laurenčíkovou volilo 58 poslanců. Německo vysílá do Rudého moře dvě lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu. Řekl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie se snaží zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by Evropané mohli pomoci s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo stonásobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a ostatních 6 nakonec obrátilo zbraň proti sobě. Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vezvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Vstup na výstavu bude zdarma. Sport. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou potřebují bodovat proti Jihoafrické republice, aby si udrželi šanci na postup ze skupiny. Zápas od 18 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Mistrovství světa v hokeji v roce 2031 by se mohlo hrát v Praze a v Brně, pokud Česko uspěje s kandidaturou. Případná dějiště šampionátu upřesnil viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza na svazové konferenci.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D11 za Chlumcem, potíže na D2 za Břeclaví. Na D11 Praha Hradec za Chlumcem na 71. kilometru pokračuje úklid po havárii 3 nákladních vozidel. Dálnice bude uzavřená do odpoledních hodin. Provoz odklánějí směrem na Hradec na exitu 68 Nové Město. Předtím popojíždí půl hodiny kolona ze 64. kilometru. Směrem na Prahu před odklonem na exitu 76 do Břenice jenom chvílemi kratší fronta. Kolona pak až na objížďce kolem Roudnice. Na D1 před Brnem z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu za Domašovem na 169. kilometru, osobní auta v levém popojíždí mezi sjezdy na Ostrovačice a Kývalku a pak v Brně ze 191. kilometru jednak do zúžení u D2 a kolona pokračuje taky 52. směr Vídeň, kde se před sjezdem na Vídeň na Modřice srazilo osobní auto s nákladním. Dálnice D2 z Brna na Bratislavu byla zablokovaná za Břeclaví, zúžení do jednoho pruhu porouchaný kamion, před ním potom nehoda, přestavěli značení, objíždí se to a propletají se auta kolem kamení přes odbočku na odpočívku, kolona od exitu 48 Břeclav. A na příjezdech do Prahy dlouhé kolony, na plzeňské D5 skoro od Loděnice z 8. kilometru na okruh k Ořechu a taky na ústecké D8 za sjezdem na Kralupy z 8.

0: kilometrů dlouhá fronta až do Prahy Dogbelské k porouchanému kamionu za sjezdem na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Krásné odpoledne, 4 minuty po půl jedné. Jste připraveni soutěžit? My už ano a soutěž pro vás už máme hotovou. Místo vitrín a dlouhých popisků nabízí nová výstava s názvem Pilíře civilizace v Olomouckém vlastivědném muzeu, 3D modely, tunely nebo skluzavky. A hravou formou ukazuje, na kterých pilířích stojí naše kultura. Do civilizační herny pro děti i dospělé se tak vydáme v další soutěžní reportáži. Chcete-li s námi hrát? Podívejte se o co. Radiožurnál.cz, sekci soutěže, tam jsou ceny pro dnešní den. Hodně štěstí a dobré odpoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hry a interakce. To nabízí dnes zahájená výstava v Olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů z 30 3D modely muzejních předmětů si můžete osahat. Je možné si vyzkoušet třeba roli prvních zemědělců anebo kupců, navštívit Alexandrijskou knihovnu, vyzkoušet babylonské zmatení jazyků, anebo zjistit, jestli Aztékové nebo Římané měli rádi skluzavky.
1: Po tříkré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
2: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní i chrám, je v ní umístěna Alexandrijská knihovna, je v ní umístěna skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády, a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
1: Mají rádi skluzavku všechny civilizace. Opravdu je to tak?
2: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
1: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
3: Tu můžeme naléznet vedle té věže, o které mluvil Honza.
1: Takže se podíváme tady dolů, ano.
3: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa, a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
1: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
2: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka. Prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
1: Jak si to můžeme vyzkoušet?
2: Přikládáme takové speciální kameny do útrob toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
1: Čelem. Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
3: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojují civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku, a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
1: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
3: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny.
4: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona.
1: Výstava Pilíře civilizace je ve vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: A teď už je váš čas. Telefon do studia Radiožurnálu je 221 552. 255. Začínáme soutěžit hned po písničce Annie Lennox, tedy její cover verze hitu A Wider Shade of Pale. No a čekáme na jednoho nebo na jednu z vás. Tak hodně štěstí, ať to dobře dopadne.

0: To Žďáru nad Sázavou zdravím Janu. Jano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se máte?
1: Dobře.
0: Kdy jste v poslední době něco vyhrála?
1: Právě ne, já jsem se k vám jednou dovolala, ale byla jsem neúspěšná, tak...
0: Úplně neúspěšná? Nic z toho nebylo?
1: Úplně, no.
0: Tak pojďme to napravit.
1: To dneska bude o trochu lepší.
0: Pojďme to napravit, soutěž je před námi, reportáž, ta už v éteru Radiožurnálu proletěla a dala vám nápovědu, tak doufám, že to dobře dopadne, nebo alespoň lépe než minule. Jenom připomínám, že za 3 správné odpovědi dnes jako hlavní cena je bezhlučná čistička vzduchu Ioniq Care, kterou do soutěže vynovala firma Hegner z Hradce Králové. Čistička je v elegantní stříbrné barvě, hodí se do každého interiéru a odstraní spolehlivě ze vzduchu polétavý prach, letní pilové alergeny, bakterie, viry, spory, plísně, ale i výpary z běžně používané kosmetiky a úklidových prostředků. Za 2 správné odpovědi je to pak cena 2 vstupenek na slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže, poprvé v historii v Praze od 21. do 25. června letošního roku, a slavnostní zahajovací ceremoniál bude v neděli 21. června na fotbalovém stadionu v Edenu. No a k tomu ještě ke vstupenkám přidáme další dárek, kosmetický balíček pečující sadu Jelení lůj od společnosti Regina Kosmetika. Obsahuje mýdlo, krém i originál Jelení lůj. No a za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Pojďme se do toho pustit. Jano, jste připravena?
1: Ano.
0: Tak, zkusme to. 5 vteřin na odpověď. A v první otázce se vás ptám, jak se jmenuje dnes otevřená výstava v olomouckém arcidiecézním muzeu, která hravou formou ukazuje základy, na kterých vznikla lidská civilizace. Jak je název výstavy?
1: Pilíře civilizace?
0: Ano. Výstava Pilíře civilizace je největší výstavou letošní sezóny vlastivědného muzea Olomouc. Tak alespoň cena útěchy už je u vás, teoreticky. Otázka 2. My jsme v té reportáži, Janu, slyšeli o jedné důležité obchodní stezce, která procházela i současnou Olomoucí. Jak se ta stezka jmenovala?
1: Jantarová stezka.
0: Ano. A nebo taky Jantarová cesta je prastará obchodní trasa, která spojovala sever Evropy se Středozemním mořem. Tak už 2. cena je případně na cestě, no a uvidíme, zda to bude ta hlavní. Tady je poslední otázka. Jedním z pilířů civilizace je vzdělání. Jeho symbolem na výstavě v Olomouckém vlastivědném muzeu je jedna knihovna. Jak se jmenovala největší a nejslavnější knihovna starověku?
1: Alexandrijská.
0: Alexandrijská knihovna byla tou největší a nejslavnější knihovnou starověku. Jano, tak to jste si napravila reputaci. Hlavní cena je hned v kapse.
1: Jo, děkuju moc.
0: Mějte se krásně, může to z vás teď spadnout, trému pryč. Cena k vám dorazí, jo. Gratuluju, krásné odpoledne.
1: Děkuju vám, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: A další téma v odpoledním radiožurnálu. Česká pošta se zbavuje nemovitostí, které už nepotřebuje. Někde budou dál fungovat poštovní služby, jinde chtějí radnice objekty přestavět. Třeba Břeclav, která plánuje koupit dnes už nepoužívaný poštovní areál. A tam detaily zjišťovala naše reportérka Aneška Hlávková. Vítejte.
1: Hezký den. Jde o bývalé dopravní středisko České pošty v Bratislavské ulici v Břeclavi. Je to na samém okraji města směrem na Lanžhot. Součástí areálu tam jsou dílny, administrativní budova a taky pozemky o celkové rozloze téměř 3000 metrů čtverečních. Podle města by objekt mohl sloužit nově jako zázemí pro technické služby. Česká pošta ho nabízí za zhruba 14 milionů korun. O tom, zda areál skutečně získá, ale zatím rozhodnuto není. Městu se totiž zdá ta cena příliš vysoká a nechávají si teď vypracovat vlastní posudek. Pošta areál prodává ve výběrovém řízení a město tak musí podat vlastní nabídku. V Břeclavi navíc Česká pošta prodává taky hlavní budovu v nedaleké Břetislavově ulici, a to za víc než 100 milionů korun. Tam ale i po prodeji chce dál provozovat pobočku v podnájmu. Dalším jihomoravským městem je Znojmo, které už od České pošty koupilo bývalou hlavní budovu na Horním náměstí. Tam ji teď plánují přestavět na novou městskou knihovnu s kulturním zázemím.
0: Břeclav a redaktorka Aneška Hlávková. A přestavět bývalou budovu pošty plánuje v historickém centru města i Tábor. A podrobnosti z jižních Čech přidá Eva Rubská.
2: Dobrý den. Budovu na Žižkově náměstí koupil Tábor před 3 lety za 37 milionů korun. Plánovaná rekonstrukce ale bude mnohonásobně vyšší, přesáhne totiž 150 milionů. Město propojením poštovní budovy se sousedním historickým domem vytvoří zázemí pro agendy úřadu i zasedání zastupitelstva. Ty prostory prozatím využívá městská knihovna. První ze 4 etap stavby začne v příštím roce. Využití starých pošt ale řeší i další města. V České Třebové vzniknou na místě staré pošty v historickém centru nové terapeutické dílny pro lidi s handicapem a Babylon na Domažlicku aktuálně přestavuje bývalou poštu na byty. Hotovo by tam mělo být letos na podzim.
0: Reportérka Eva Dubská a město Tábor v odpoledním radiožurnálu. Zdravíme i do jižních Čech. Za 8 minut 13 hodin ve 13 zprávy, pak už Hanka Schánilová a pokračování odpoledního radiožurnálu. Díky za pozornost.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. V nemocnici ve Lvově oficiálně spustili novou solární elektrárnu za peníze českých dárců. Čeští fotbalisté nastoupí ke druhému zápasu na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Hradecká dálnice D11 je u Nového Města po nehodě v obou směrech neprůjezdná a bude oblačno až polojasno, teploty kolem 31 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by ji mohla zvýšit. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
3: Podle komentářů členů Bankovní rady Centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní Centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Češi pomohli vybudovat další solární elektrárnu na Ukrajině. Dopoledne ji slavnostně otevřeli na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově. Nová fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, kde zdravotníci léčí civilisty i vojáky. Celou akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Podle jeho koordinátorky Alžběty Kofránkové několik set českých dárců přispělo částkou dohromady 450 tisíc korun.
4: Ta solární elektrárna bude pomáhat v dobách výpadku proudu. Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám.
1: V Olomouci začíná pohřeb Zdeny Mašínové, sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu. Bylo jí 92 let. Před kostelem Českobratrské církve evangelické v Olomouci je reportér Michal Poláček.
5: Smuteční obřad začal před malou chvílí a první smuteční hosté do evangelického kostela v Balhoslavově ulici dorazili už po 12. hodině. Lidé uvnitř chrámu, který pojme zhruba 150 sedících, zaplnili kostelní lavice do téměř posledního místa, další musí i stát. Na místě je například Eduard Stehlík, ředitel památníku Lidice, senátor Tomáš Černý z TOP 09, zástupci Československé obce legionářské či Konfederace politických vězňů. U rakve ze světlého dřeva nechybí celá řada květin a věnců a dominuje srdce z květin od jejího bratra Josefa či věnec od prezidenta republiky.
6: Sport. České fotbalisty čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice a aby zůstali ve hře o postup, musí bodovat. Kapitán týmu Ladislav Krejčí mluvil o tom, jak je duel důležitý pro další vývoj ve skupině.
7: Samozřejmě tu situaci si moc dobře uvědomujeme, ale víme, jak to musíme zvládnout, jak je to důležitý zahnání do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale děláme na absolutní maximum. Víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turnaje.
6: Zápas Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila na travnatém povrchu Francouzku Pariovou 2x6-2. O postup do semifinále se utká se Španělkou Badozovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená hradecká dálnice u Nového Města, taky D2 na Bratislavu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové zůstává obousměrně neprůjezdná mezi sjezdy na Nové Město a Přelouč. Na 70,5 kilometru uklízejí po nehodě dvou kamionů. Dopravu odklánějí na objížďky a před odklonem, hlavně ve směru z Prahy, se tvoří dlouhá kolona. Ucpává se i objížďka, hlavně ta severní v okolí křižovatky u Roudnice. Zavřená je teď dálnice D2 ve směru z Brna do Bratislavy před Lanžhotem. Na kilometru 52 odtahují z omezení nepojízdný kamion a zastavili provoz směrem na Slovensko. Kolona je tam dlouhá, poslední volný sjezd pro osobní auta je na Podivín, kilometr 41. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu popojíždí od Velké Bíteše až k omezení v Brně. Dálnice D8 velmi ucpaná na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli nepojízdnému kamionu ve Kbelské ulici. U proseka blokuje pravý pruh směrem na Průmyslovou. Kolona nejen kamionů už od 9. kilometru od sjezdu na Kralupy. A v Praze se ucpává taky jižní spojka před Barandovským mostem. Je tam nehoda před sjezdem na Modřany a kolona od sjezdu na Krč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
9: Krásné odpoledne vám přeji. Prázdniny se opravdu blíží dnem co dnem, no a s nimi i představa volných dnů, které si každý maluje tak trochu jinak. Zatímco jedni plánují tábory, výlety, tak jiní by nejraději celé léto strávili pěkně v klidu, ideálně bez programu a bez jakýchkoliv povinností. Už za chvíli si v Lince bezpečí Radiožurnálu řekneme, co to znamená, když dítě říká, že se mu nechce vůbec nic.
2: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Prázdniny se blíží a pro rodiče to znamená, že už teď mají většinou vyřešený program pro své děti. Třeba pan Petr, který má dvě dcery.
3: Příměstské tábory jsme vybírali tak, aby to bavilo, aby se dokázala zdokonalovat a pohybovat u svých vrstevníků a posouvat se. A jeden máme zaměřený na sportovní, jeden máme taneční, jeden máme turistický.
2: Co když ale dítě odmítá jakýkoliv program, nechce na tábor, nechce na brigádu ani na rodinné návštěvy a nejraději by celé léto strávilo pěkně bez plánu. O tom, jestli je to jenom přirozená potřeba odpočinku, si řekneme v dnešní Lince bezpečí Radiožurnálu.
1: Linka bezpečí
0: na Radiožurnálu.
2: Ve studiu už vítám Kateřinu Liškovou, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Jak tedy dnešní děti a teenageři prožívají prázdniny? Očekávají spíš to, že budou mít volno, kdy nic nemusí, žádné povinnosti, anebo čekají, že jim my rodiče připravíme atraktivní program?
4: Tak myslím si, že je část dětí taková a část zase onaká. Přesně tak. Takže určitě jsou děti, které už ty plány mají a vědí a v ideálním případě se na nich s nimi domlouvali v rodině společně s rodiči. A samozřejmě budou i děti, které potřebují nějak teď třeba víc klidu a možná se taky třeba chvíli odpočinout a opravdu nedělat nic.
2: To jde i bez domluvy, jak jste zareagovala na to v ideálním případě, že se domlouvají dopředu?
4: Myslím si, že v některých rodinách to tak i funguje, že rodiče vlastně přikážou, co, kde to dítě ty prázdniny bude trávit a ty děti moc nemají manévrovací prostor pro nějakou domluvu. Takže samozřejmě to může být z různých objektivních důvodů, že třeba opravdu nemají zajištění hlídání nebo podobně, ale mělo by ty asi být spíše tou domluvou.
2: Je to nic nedělání, když se k němu vrátím, v pořádku, anebo může naznačovat i nějaký problém?
4: Tak myslím si, že po nějakých 10 měsících práce si asi dovedem představit, že bychom taky rádi chvíli dali nohy nahoru a nedělali nic. Takže to, že opravdu třeba první týden to dítě si dospí, že si odpočine, tak je to úplně v pořádku. Ona i ta nuda má trochu jako svůj docela dobrý potenciál pro nějakou fantazii a někdy třeba nás i to dítě může překvapit něčím, co bychom vůbec nečekali a my jako rodiče bychom to ani nevymysleli, že začne dělat. Ale může začít třeba péct, nebo někde si půjde prostě hrát s kamarádama, nebo něco vytvoří, nakreslí, cokoliv. Jo, a vlastně my to nevymyslíme dopředu, takže dát taky prostor tomu, že to dítě se chvíli bude nudit a sledovat, možná pozorovat, k čemu inklinuje, co začne dělat, tak ono nás to někdy může hezky měla překvapit.
2: Pravda je, že rodiče ta nuda dost často rozčiluje, ale jak je důležitá ta nuda, o které jste teď mluvila?
4: No, myslím si, že to je takový jako restart. Jo? Je opravdu potřeba taky tomu mozku nechat jako čas na odpočinek. A když si to vezmeme, že my jdeme na dovolenou, tak taky třeba máme rádi dny, kdy neděláme chvíli nic. Samozřejmě by to nemělo být celé 2 měsíce.
2: Ano. A co když to dítě odmítá jakýkoliv prázdninový program, právě ty 2 měsíce?
4: Mm-hmm. Tak tam si myslím, že už by bylo dobrý opravdu trochu i myslet na to, že fungování v rodině má taky nějaký řád, nějaké povinnosti máme. Takže můžeme se třeba společně domlouvat, dobře, budeš mít 2 hodinky odpoledne volný, ale potřeboval bych od tebe, aby si třeba se zapojil v tomhle a v tomhle, něco může pomoct, přesadit kytky, posekat zahradu, cokoliv. Čímž mu vlastně naplníme ten den trochu, pomůže, může mít i pocit nějaký smysluplnosti. A můžou to být věci, které ve finále začnou bavit.
2: Jak mají postupovat rodiče třeba, když jejich dospívající dítě, ne tedy 18-leté, odmítá jet třeba i na rodinnou dovolenou?
4: Mm-hmm. Domlouvala bych se zase na tom vlastně, jak si to léto představují. Domlouvala bych se a vlastně bych otevřeně mluvila o možnostech, které jako rodina máme. Pokud to bude jediný týden, který máme prostor strávit společně, protože jinak třeba jsou rodiče zaměstnaní, tak by bylo fajn i říct, proč vlastně tam to děcko chci, protože taky vlastně s ním možná chci trávit nějaký čas. A samozřejmě si musíme uvědomit, že teenager už taky bude mít určitě chuť trávit čas vrstevníky, tak to nějakým způsobem rozdělit, aby vědělo, že teď budu s rodinou a pak zase třeba budu s kamarády.
2: Co brigády? Měli bychom teenagery přeci jenom motivovat k nějakému přivýdělku?
4: Já bych je úplně netlačila, protože přeci jenom ty prázdniny by měly být dobou i odpočinku, ale zároveň je to i o nějakém učení hodnotě peněz a nějaké smysluplnosti. Takže pokud mají chuť, tak je v tom podpořit, možná jim i společně se podívat na nějaké inzeráty a pomoct jim vybrat nějakého vhodného zaměstnavatele. Může to být i o tom, že když třeba mají, pokukují po něčem dražším, tak je můžeme namotivovat, že se na to společně složíme, oni se toho budou potom víc vážit. a zároveň to, že se třeba v tom věku bližším už zletilosti naučí i fungování v nějakém kolektivu a nějakým jednáním taky třeba se šéfem a se zákazníky, tak si jim to v životě nestratí.
2: Co dělat, když dítě stráví většinu prázdnin u obrazovky, ať už jakékoliv, a nic jiného nechce?
4: Asi je to o tom prostě nabízet mu trošku něco jiného. Určitě bych mu ten prostor dávala v tom, že je to možná něco, co ho baví, ale nemělo by to být jediné. Mělo by to opravdu vyvažovat taky nějakým pohybem, nějakým časem venku, tak aby taky jsme mysleli trochu na jeho zdraví.
2: Kdy už mám rezignovat? Když budu pořád a pořád nabízet prázdninové aktivity a dítě je bude pořád a pořád odmítat, kdy už je ta hranice?
4: Myslím si, že bychom opravdu neměli my být takhle invazivní a taky bychom si měli šetřit a vlastně dát tu zodpovědnost dítěti. Přijď s něčím, čemu se bude zítra věnovat. Nechám to na tobě, vymysli si, co tebe baví. Zaměř se na co ty chceš a v tom ho potom podpořit. Ale vlastně dát mu tu kompetenci, že teď je to taky na něm.
2: Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Díky, že jste přišla, ať nám to dopadne to léto.
4: Díky a hezké prázdniny všem.

0: Žáci základní školy praktické v Třeboni převzali mezinárodní cenu vévody z Edinburgu. Program je určený pro mladé lidi ve věku od 13 do 24. Bronzovou medaili získá ten, kdo se nejméně 6 měsíců pravidelně věnuje aktivitám, které si sám vybral. Podmínkou je i venkovní expedice. A na to se k žákům speciální školy přidala 20-letá Anežka Marušincová, která tak splnila podmínky programu jako první člověk s Downovým syndromem v Česku.
1: Bronzový odznak pro tebe, tím se pak můžeš krásně ozdobit. A ještě pro tebe i bronzový certifikát, kde to máš všechno černé na bílém, že jsi to zvládla.
2: Třeboň je vlastně jediná speciální škola, praktická škola, která se s odvahou rozhodla použít do FE a otevřeli ho všem žákům a studentům, kteří se v rámci něho můžou rozvíjet, plnit si své sny, umět si ty sny rozplánovat do krátkodobých cílů a aktivit, tak aby pro ně byly dohlednutelné a zvládnutelné.
3: Říká ředitelka Národního centra DOFE Gabriela Drastychová.
2: A taky si myslím poznat to důležité, že můžou být přínosem i pro druhé a ne jenom příjemci té podpory druhých. To je to kouzlo dobrovolnictví, které v DOFE je.
3: Účastnila se toho programu například žačka s poruchou autistického spektra, ale také vlastně první oceněná mladá žena s Downovým syndromem.
2: Je to skutečně úplně poprvé, co jsme na ceremoniích oslavovali úspěch mladé dámy nebo vůbec dofačky s Downovým syndromem. A je to důkazem toho, že DOFE je skutečně pro všechny a že je strašně důležité upozornit na to, že všichni mladí lidi mají právo na sebe rozvoj, na to, aby se učili svým tempem, svým směrem.
3: Do Třeboně si přijela pro bronzovou medaili Anežka Marušincová se svojí průvodkyní Magdalenou Studenou.
4: Zpěv, dobrovolnictví a cvičení.
3: Každý den splnit něco z těch oblastí.
5: A kam si chodila na to dobrovolnictví?
4: Do domova seniorů Emauzy a na Hvízdal ke domova seniorů.
3: Byl třeba den, kdy se vám opravdu nechtělo do některé té věci?
4: Jak kdy?
3: Základní škola praktická v Třeboni se do programu DOFE zapojila před 4 roky. Stejně tak dlouho předávají i medaile úspěšným žákům. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: S námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dříve schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server iRozhlas, který neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra. Argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmů. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za 2 roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily tamní nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinérii na jihovýchodně od metropole. Česko má před sebou tropický víkend. Varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a taky na jižní Moravě. Nejtepleji bude v Polabí středočeského a ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí v 18 hodin ke druhému zápasu na mistrovství světa. V Atlantě je čeká souboj s Jihoafrickou republikou. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. V dalších utkáních se Švýcarsko utká s Bosnou a Hercegovinou, Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou. České volejbalistky prohrály v Lize národů i druhý zápas na turnaji na Filipínách. Po Itálii prohrály 0-3 na sety i se Spojenými státy americkými. V dalším zápase je zítra čeká Japonsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D11 u Nového Města a komplikace na Pražském okruhu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové stále obousměrně neprůjezdná mezi sjezdy na Nové Město a Přelouč. Na 70,5 kilometru uklízejí po nehodě dvou kamionů. Dopravu odklání na objížďky a ve směru z Prahy do Hradce se před odklonem na 68. kilometru zdržíte už asi 25 minut v koloně. Ucpávají se i objížďky v Rohovládové Bělé a taky přes Kratonohy. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od Velké Býteše až k omezení v Brně. Pro osobní auta je to zdržení před Brnem menší asi na půl hodiny. Dobrá zpráva z dálnice D2 ve směru do Bratislavy před Lanžhotem. Dálnice opět průjezdná. Nepojízdný kamion odtáhli z omezení a kolona se pomalu rozjíždí. D8, velmi ucpaná na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve Kbelské ulici stál nepojízdný kamion a před ním se vytvořila kolona už asi od 9. kilometru dálnice D8. Ten kamion už odtáhli, je pryč, fronta by teď mohla jet o něco rychleji. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony za tunely. Na kilometru 15,5 u Lohkova stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, jen na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Pokračujeme.

0: Je odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
1: Krásné odpoledne vám přeji. Dnes večer vás v Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport pochopitelně čeká přímý přenos českých fotbalistů na mistrovství světa ve fotbale. I tomu se budeme věnovat.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Čeká nás Bafana Bafana. Česká reprezentace má totiž před sebou zápas, který napoví, jestli se kvalifikuje do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale. Národní tým po porážce 1-2 s Jižní Koreou čeká druhé utkání na turnaji. V Atlantě svěřence trenéra Koubka vyzve dnes večer Jihoafrická republika.
1: Tým, kterému nikdo neřekne jinak než Bafana Bafana, je na tom stejně jako ten český. Taky nemá na turnaji zatím ani bod, když úvodní zápas šampionátu prohrál 0-2 s Mexikem. Gól na mistrovství světa tak nedali fotbalisté Jihoafrické republiky už dlouhých 16 let.
2: Víme, co pro celou Jihoafrickou republiku znamená, že jsme na mistrovství světa. Je to až neuvěřitelné, kolik lidí jsme inspirovali. Byly to roky dřiny a odříkání. Nikdy jsme nepřestali věřit.
1: Řekl Ronwen Williams, kapitán fotbalové reprezentace Jihoafrické republiky. Williams se ale bude starat spíš o to, aby Bafana Bafana gól nedostali, protože to je brankář. Góly bude chtít dávat největší útočná hrozba českého soupeře, Lyle Foster. Lyle Foster, útočník Burnley, který v nedávno dohraném ročníku Premier League vlastně rozhodl o vítězství 3-2 na hřišti Wolverhamptonu. Na straně poražených u toho byl i český kapitán Ladislav Krejčí.
3: Ano, hráli jsme proti sobě, co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj, víme o dalších kvalitách po celé šíři toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovných, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
4: Jižní Afrika neukázala v zápase s Mexikem své šikovné útočné hráče.
1: Možná i lehce poupravil kapitána národního týmu Ladislava Krejčího trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
4: Jižní Afrika zvolila trošičku netradiční styl proti Mexiku. Nehrají takhle vždycky. Myslím si, že dostali přednost hráči jiné typologie, než který hrají standardně. Bylo tam trošku změna rozestavení, takže teď nečekám úplně stejný projev a čekáme jiný herní způsob Jižní Afriky.
1: Předvídá Koubek, utkání proti Jihoafrické republice napoví, jestli se Česko dostane do vyřazovací části mistrovství světa. Zápas začne v 18 hodin a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

Na Slovensku se dnes bude hlasovat o důvěře vládě Roberta Fica. Nejde ale o vládní krizi. Kabinet k žádosti přinutilo rozhodnutí ústavního soudu, který vyložil, co znamená povinnost jednat bezodkladně. Podrobnosti k tomu přineseme.

0: V odpoledním radiožurnálu jdeme na Slovensko. Slovenská vláda dnes žádá parlament o důvěru. Ne proto, že by jí hrozil pád nebo že by přišla o většinu. Kabinet Roberta Fica k tomu vede až rozhodnutí ústavního soudu. Ten po měsících sporů rozhodl, že vláda měla o důvěru požádat už loni a nemohla čekat tak dlouho, jak tvrdila. Součástí sporu byla i otázka, co v zákoně znamená jednat bezodkladně. Proč se do celé věci vložil ústavní soud a jak s tím souvisí vysoké zadlužení Slovenska, to nám vysvětlí zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Báro, proč kabinet premiéra Fica musí žádat o důvěru?
1: Tady na Slovensku platí, že pokud státní dluh překročí určitou hranici, musí vláda znovu žádat parlament o důvěru. To je součást takzvané dluhové brzdy a ta povinnost se aktivuje ve chvíli, kdy dluh přesáhne 52% hrubého domácího produktu. Slovensko je výrazně nad touto hranicí, za loňský rok zhruba na 60% HDP a taky tady platí, že nová vláda má po nástupu 2 roky z této sankce výjimku. Ta ale kabinetu Roberta Fica skončila loni v listopadu. No a od té chvíle měl podle opozice požádat parlament o důvěru.
0: A proč to vláda neudělala?
1: Kabinet Roberta Fica dlouho tvrdil, že zákon nestavuje žádnou konkrétní lhůtu a o důvěru tak může požádat později. I dnes slovenský premiér Fico zopakoval, že pro hlasování podle něj neexistují žádné politické ani finanční důvody.
2: Jediný důvod, proč vláda Slovenské republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
1: Fico také trvá na tom, že slovenské veřejné finance nejsou v tak špatném stavu, jak tvrdí opozice. Jenomže celý tento spor nebyl o tom, jak je na tom slovenský státní dluh, tam šlo o to, kdy má vláda povinnost požádat o důvěru. A právě proto se opozice obrátila na ústavní soud a ten včera rozhodl, že výraz bezodkladně v zákonu znamená, že vláda musí jednat okamžitě.
0: Hrozí Ficově vládě, že nezíská důvěru?
1: Koalice má v současnosti jistou podporu 78 poslanců a to na vyslovení důvěry stačí. I proto Robert Fico dnešní hlasování označuje spíš za formální krok. Lídr nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka, ale to dnešní jednání i tak považuje za šanci vystavit jakési vysvědčení Ficově vládě.
3: Keď jde o vaše platy, renty a výhody, keď jde o ochranu vašich lidí, novelu trestného zákona, čokoľvek, čo vám vyhovuje, tak parlament a vláda vedia konať v ráde hodín. Okamžite. Ale keď ide o zodpovednosť voči štátu, voči ústave, voči verejným financiám, vtedy sa tvárite, že neviete, čo to znamená bezodkladne.
0: A už jenom přidejme, že slovenský parlament si ano odsouhlasil jednání ve zkráceném čase a hlasovat o důvěře vládě Roberta Fica by měl po 19. hodině večer. To byla Bára Vránová, děkujeme moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Když zákon slouží jen mocným,
6: spalte jim pole!
4: Ne!
5: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
7: A má jméno?
8: On je Robin Hood.
5: Premiéra seriálu Robin Hood.
7: Nemůže se ukrývat věčně.
5: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár Slavia pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
10: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
11: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Izraelský ministr zahraničí přerušil kontakty se šéfkou unijní diplomacie. Vadí mu srovnání Izraele s režimem apartheidu. Čeští fotbalisté budou hrát s Jihoafrickou republikou o první body na letošním mistrovství světa. V Praze komplikuje dopravu nepojízdný kamion ve Kbelské ulici. A bude oblačno až polojasno, teploty 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Obce, města a soukromé firmy budou moct znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, hlavně pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moci přihlašovat od konce letošního roku, říká Mrázová.
12: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu Dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
11: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a taky dotaci, která pokrývá část nákladů. Tomáš Dropa končí v čele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Ministr obrany Lubomír Metnar z Hnutí ANO řekl deníku N, že ho odvolá kvůli spolupráci s čínskými experty. Zástupci Pekingské vojenské akademie už třetím rokem jezdí do výzkumného ústavu u Příbrami, kde se učí detekovat chemické látky. Školili taky na vojenské technologie. To ministr označil za bezpečnostní riziko. Končící šéf ústavu Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar na síti X oznámil, že přerušuje veškeré kontakty se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou. Vadí mu, že při nedávné návštěvě Mexika srovnala zacházení s Palestinci v pásmu Gazy a na okupovaném západním břehu s někdejším režimem apartheidu v Jihoafrické republice. Podle serveru Times of Israel výrok Kalasové kritizovala řada evropských představitelů. Ona sama v reakci na přerušení kontaktu Saarovi vzkázala, že si váží dialogu a je připravená v něm pokračovat. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má nové centrum dětské anestezie. Součástí je taky příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří mezi ní například voňavé fixy, seznamování dětí s prostředím anebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání, říká primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
13: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžou si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají. A pro ty větší máme vlastně na dveřích ambulance a všude možně tady po nemocnici QR kódy s přístupem na stránky naší dětské anestezie.
6: Sport. Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak rozhodne o jejich šancích na případný postup, který má podle trenéra Miroslava Koupka i větší rozměr.
14: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty malí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo. To je prostě obrovský vzor.
6: Zápas českých fotbalistů s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin našeho času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. A fotbalisty Slávie posílí mládežnický černohorský reprezentant Lazar Savovič. Úřadující mistr šance ligy informoval o tom, že s 18-letým záložníkem, který přišel z Podgorici, podepsal smlouvu do léta 2030. Působení v klubu má zahájit v druholigovém B týmu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená hradecká dálnice u Chlumce a v Praze komplikace. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové stále obousměrně neprůjezdná mezi sjezdy na Nové Město a Převouč. Na 70,5 kilometru uklízejí po nehodě dvou kamionů. Dopravu odklání na objížďky a ve směru z Prahy do Hradce se před odklonem na 68. kilometru zdržíte až půl hodiny v koloně. Ucpávají se taky objížďky, hlavně ta severní po 611 přes Kratonohy. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 168. kilometru osobním autem se zdržíte jen asi půl hodiny před Brnem. Na D1 ještě jedno nebezpečí. Ve směru z Prahy do Brna dejte pozoru sjezdu na Vlašim. Na kilometru 48,5 stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný autobus. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Brzdí se na 11. kilometru a fronta hlavně kamionů v pravém pruhu se sune až do Gbelské ulice. Tam stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto už asi 4 hodiny. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Na Pražském okruhu postojíte v koloně před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště navíc na 15. kilometru stojí nepojízdný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude oblačno až polojasno, večere na celém území skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
16: Dobré odpoledne. Nájmy nejen v Praze, ale i v dalších lokalitách rychle rostou a města už dlouho hledají cestu, jak postavit víc dostupných bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj teď slíbilo dalších 6 miliard korun v dotačním programu Dostupné nájemní bydlení. Komu mají peníze pomoci a proč se nemusí dostat úplně na všechny žadatele, zeptáme se na všechno. Hezké odpoledne vám přeji.
1: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Obce, města nebo i soukromé firmy budou znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Novou podobu programu dnes představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne zhruba 6 miliard korun zejména těm žadatelům, kteří minulý zůstali rok minulý pod čarou. Víc o nové podobě dotací probereme s reportérem Josefem Čížem z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké tedy budou podmínky toho nového programu dostupného bydlení?
1: Ministryně Mrázová řekla, že chce zachovat co nejpřesnější podmínky, které platily v minulém roce. Program cílí hlavně na mladé rodiny a ty, kteří si nemůžou dovolit dostupné bydlení. Obce a firmy dostanou dotaci a výhodný úvěr a pak musí v dané lokalitě nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Toto kolo má sloužit zejména těm žadatelům, kteří zůstali takzvaně pod čarou. Konkrétní projekty, které ministerstvo už podpořilo, představil ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
2: Projekt v Opavě, kde se jedná o přeměnu dukelských kasáren. A tento projekt přinese 61 městských a 61 družstevních bytů. Celkem tam bylo financování v objemu 178 milionů korun.
1: Ministerstvo počítá s tím, že se obce budou moct přihlašovat od konce letošního roku a samotný program se má pak spustit od ledna. Doplním, že těch projektů, které zůstaly pod čarou, eviduje ministerstvo desítky za celkových asi 10 miliard korun. Proto už teď rezort připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat.
0: Co na novou podobu dotačního programu říkají nevládní organizace, které se zabývají dostupným nájemním bydlením?
1: Třeba platforma pro sociální bydlení program dlouhodobě vítá, zároveň ale upozorňuje, že zmíněných 6 miliard korun, kterými ministerstvo teď plánuje ten nový program podpořit, nemusí stačit. Podle ní by byla třeba podpora v řádech 10 miliard ročně, jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl její analytik Jan Klusáček.
3: Ta nabídka bydlení vlastně vůbec nestíhá ani vlastnického, ani toho nájemního, takže tam pak, když se bavíme o právě mladých rodinách, lidé v potřebných profesích, vlastně čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech, takže tam to rozhodně stačit nebude, těch 6 miliard.
1: Ještě připomenu, že program byl v minulém období financovaný z Národního plánu obnovy, teď to bude z několika zdrojů, třeba z programu Spravedlivé transformace, kde se podařilo ministerstvu ušetřit.
0: Díky za aktuální informace, tohle byl Josef Číš. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou. 1, 2, 3.

Ukrajinci při útoku na Moskvu znovu zasahli tamní rafinerie. Ruská protivzdušná obrana prý sestřelila téměř 200 ukrajinských dronů. Podle Rusů je to největší ukrajinský úder za 2 roky. I k tomu za chvíli přidáme podrobnosti, tak poslouchejte odpolední Radiožurnál.

0: Moskva a její okolí čelili v noci na dnešek největšímu ukrajinskému dronovému útoku za poslední dva roky. Tvrdí to tamní úřady a média, včetně státní informační agentury TASS. Bezpilotní letouny zasahly mimo jiné rafinerii na jihovýchodě ruské metropole. Podle starosty Sergeje Sobjanina se střelili Rusové zhruba 190 dronů. Rusko ale také hlásí 3 mrtvé a nejméně 16 zraněných. Ve studiu už je komentátor, odborník na Rusko Libor Dvořák. Libore, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na tobě i všem našim posluchačům.
0: Kam přesně vedli Ukrajinci útok a jaké škody způsobil?
1: No, tak ten útok byl veden na rafinérii známou v průmyslové čtvrti Kapotňa, která je na jihovýchodě metropole, a jak jsme viděli z těch televizních záběrů, tak to zkrátka dobře zabralo. Byla to dobrá rána. Znamenalo to, že Moskva musela zavřít všechna hlavní letiště a samozřejmě ta rafinérie v Kapotně okamžitě zastavila výrobu, takže to znamená, že pro Rusy je to citelná rána nejenom prakticky, ale také psychologicky.
0: Jaké problémy tyhle podobné útoky způsobují v tom celoruském měřítku?
1: No, tak to je hlavně nedostatek pohonných hmot, který se dá spatřit leckde. Třeba na takovém Krymu platí, že dostaneš benzín u pumpy nebo naftu jenom na QR kód příslušný, po případě na lístky, po případě vůbec ne. Zase viděli jsme televizní záběry z dálnice mezi Pítěrem a Moskvou, kde stojí asi 10-kilometrová fronta. To jest, tohle je hlavní, řekl bych. Takže nejenom, že to komplikuje život armádě, ale životy normálních Rusů to komplikuje taky, a to je podle mého soudu velmi důležité, aby konečně pochopili, že válka je.
0: Komentátor, odborník na Rusko Libor Dvořák teď v odpoledním Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Dívám se po světě očima mobilu, sleduju přehlídku tužeb a omylů.

0: 29 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je půl třetí. Kateřina Causidisová a zprávy. Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl totiž stížnost podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj dvouletou podmínku a peněžitý trest. Případ se týkal úniku informací z policejních spisů. Ty měl získat od někdejšího policejního náměstka Karla Karlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz olomouckého akvaparku a nebo HC Olomouc. Aktéři kauzy Vidkun spochybňovali odposlechy i další důkazy. Ústavní soud ale řekl, že v postupu soudů nenašel žádné nedostatky. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidovala na Jižní Moravě a je jedním z významným sponzorem motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Do kin se vrátí jedna z nejslavnějších českých komedií. Národní filmový archiv dokončil digitální restaurování filmu Limonádový Joe a aneb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Obnovená verze bude mít světovou premiéru 24. června, a to na prestižním festivalu klasického filmu v italské Bologni. Sport. Čeští fotbalisté se ve druhém zápase na letošním mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. Aby si udrželi šanci na postup ze základní skupiny, musí Češi alespoň remizovat. Zápas v Atlantě začne v 18 hodin našeho času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos. České fotbalistky se v prvním kole baráže o účast na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu je čeká vítěz souboje Švédska s Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hradecká dálnice opět průjezdná, kolony na Pražském okruhu. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je opět průjezdná za Chlumcem nad Cidlinou. Dálnice byla po nehodě na 74. kilometru zavřená v obou směrech. Ve směru z Prahy už se projíždí sice pomaleji, ale dvěma pruhy a kolona se začíná rozjíždět. V opačném směru z Hradce Králové do Prahy dálnici otevřou každou chvíli. Na objížďky nesjíždějte, jsou ucpané, jak jižní cesta, tak 611. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je silný provoz, kamiony od 9 křížů, osobním pojedete o něco rychleji, to zdržení pro osobní auta je u Brna asi půl hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za Mladou Boleslaví, dojíždí se do kolony. Na kilometru 38 mění u kamionu kolo směrem do vozovky a zatím se jede pouze levým pruhem, kolona je tam do 10 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz, je to kvůli nepojízdnému kamionu ve Kbelské ulici. Kolona už od 13. kilometru, hlavně kamiony. A Pražský okruh se ucpává před sjezdem na Ořech v obou směrech, ve směru z D1 na letiště. Navíc za Lohkovem stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Tam je kolona od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne, tady jsou aktuální informace. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Naposledy sazba byla na téhle úrovni počátkem loňského května.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: yourself. Právě dnes uplynulo 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů, kteří stáli za útokem na Reinharda Heydricha, zemřelo v boji proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků. Památku padlých hrdinů dopoledne u chrámu uctili stovky lidí.
1: A učin památku jejich věčnou.
2: Slavnostní vzpomínku v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje začala tradičně bohoslužba. Nejen za padlé vojáky, ale i za členy odboje, kteří jim pomáhali, a další, kteří zemřeli při Heydrichiádě.
3: Česná stráži, prostě, braň!
2: Za doprovodu vojenské hudby před chrámem pak položili k pamětní desce květiny a věnce rodiny hrdinů, politici nebo diplomaté. Mezi příbuznými padlých parašutistů byly třeba paní Jiřina a Jiří Dusíkovi. Jan Kubiš byl jejich strýcem.
4: Je to připomenutí památky chlapů, kteří bojovali za něco důležitého. Myslím si, že by každý člověk by si měl vzít malinkou špitku ty odvahy toho, co ti chlapi dokázali.
5: Potom, když třeba my 2 hodiny tam chodíme, máme kryptu jenom rodiny sami pro sebe, tak tam to na mě jakoby dopadá. Jo. Je tam tma, zima a ta nejistota, protože nevěděli, jestli se odtud dostanou nebo ne, jestli jim někdo donese jídlo, nebo nevěděli, že jo, nic. Když na ně teda přišli, bojovali do posledního náboje, to bylo velmi odvážné.
2: Ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek dodává, proč je hrdinství Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Josefa Bublíka, Jana Hrubého a Jaroslava Švarce významné i pro dnešní dobu.
6: Jsme Češi, nikdy se nevzdáme. Byla to poslední slova, která zazněla z krypty, a máme v sobě nosit kus té hrdosti a toho vlastenectví, které měli v sobě naši parašutisté.
2: My teď na chrám svatých Cyrila a Metoděje koukáme z Roslovy ulice, vidíme stále i po těch 84 letech známky toho útoku německých jednotek Gestapa a Waffen SS.
6: Ulici, se snažili dostat dovnitř do chrámu, postupně pak i do krypty. Byla to ohromná přesila, více jak 100 násobná, a parašutisté, ať už byli nahoře na kůru a nebo dole v kryptě, tak se celou dobu skutečně velmi hrdině bránili.
2: 7 parašutistů bojovalo do poslední chvíle. Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Ještě než se budeme věnovat českému fotbalovému týmu na mistrovství světa, tak v Radiožurnálu tady máte aktuální zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z Olomouce. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce teď obousměrně neprůjezdná. Na kilometru 279 mezi sjezdy na Přáslavice a Přerov hoří kamion. Hasiči zavřeli dálnici jak směrem na Brno, tak do Ostravy. Dopravu už policisté odklánějí a začínají se tvořit kolony. Objížďky vedou přes Přáslavice a Holici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jeden týden a 24 zápasů. Takové bylo první kolo základní skupiny mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, ve Spojených státech a v Mexiku. Kromě toho, že se na prestižním šampionátu po 20 letech představil český národní tým, také překvapily africké země a řeší se i výsostní postavení Lionela Messiho. A s podrobnostmi už je v našem studiu sportovní reportér Štěpán Bém. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Kylian Mbappé, Erling Haaland a Harry Kane, všichni tři útoční dali v úvodním kole každý dva góly. Lionel Messi nastřílel proti Alžírsku dokonce hat-trick. 38-letý argentinský kapitán zároveň vyrovnal rekord Němce Miroslava Klózeho a pokud se na šampionátu trefí znovu, stane se historicky nejlepším střelcem na mistrovství světa. V souvislosti s tím se ale řeší i to, jestli rozhodčí podobným superhvězdám jako Messi obrazně řečeno nepřipískávají. Na tiskové konferenci s tím přišel například jihoafrický trenér Hugo Bros, podle kterého měl být Argentinec vyloučen, když zezadu srazil Alžířana Mandyho. Bros se zlobil kvůli tomu, že jeho hráč Temba Zvané dostal v zápase proti Mexiku rovnou červenou kartu a kvůli trestu si už na mistrovství světa pravděpodobně nezahraje.
2: Rozhodně s tím nesouhlasím. Myslím, že Messi ho ani nekontroloval VAR. Mexický hráč zablokoval mého hráče. Nebránil míč, ale jen držel Tembu. Ten se chtěl dostat přes něj a dal mu ruku přes rameno. Nic víc. Když dostanete za tohle červenou kartu, pak ještě trest na 3 zápasy. Nezlobte se, ale tohle je opravdu přísné.
0: Štěpáne, pojďme si říct, jaké výsledky na světovém šampionátu prozatím úplně nejvíc překvapily.
1: Tak největší senzací je zatím bezbranková remíza Kapverd s druhým týmem světového žebříčku a posledním mistrem Evropy Španělskem. Útoku ve složení Yamal, Torres nebo Oyarzabal odolal 40-letý brankář Vozíňa. Gólman západoafrického souostroví sklidil za svůj výkon obrovské uznání a během několika hodin mu také nastoupal počet sledujících na Instagramu z několika tisíc na aktuálních 13 milionů. S profesionálním fotbalem přitom začal v 25 a ještě před 2 lety chytal ve slovenské lize za Trenčín. Další africké překvapení se odehrálo včera večer, kdy Demokratická republika Kongo remizovala s Portugalskem 1-1.
0: Fotbalové Česko se dnes podvečer na 2 hodiny zastaví. Národní tým totiž čeká na šampionátu jediné utkání, které se hraje pro Evropany v přijatelný čas. A po 18. hodině všechno uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Štěpán Bém, díky.
1: Naslyšenou. Hey!

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: 3 vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství. To byla Eva Farna jako vládkyně českého popu v pražském Edenu. Co vzkazuje svými songy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Základní úroková sazba stoupla o 0,25% bodu, rozhodla o tom centrální banka. Premiér Andrej Babiš nechystá změny v kabinetu, vytýkací dopisy posílá všem členům vlády. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s jeho Africkou republikou. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce po požáru kamionu v obou směrech neprůjezdná. A zítra bude skoro jasno, přes den polojasno, na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty až 35 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z hnutí ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci, rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
4: Chceme, aby rezor šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
3: Podle Seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy. Ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. V posledním dopise podle serveru požaduje třeba zavedení povinné elektronické žádanky anebo sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Krkonošský národní park povede učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dříve byl ředitelem kanceláře svého předchůdce. Za priority nový šéf označil ochranu krkonošské přírody, protipožární opatření anebo digitalizaci. Chce taky bojovat proti výstavbě apartmánů.
5: První kroky jsou určitě komunikace se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty. Je tady spousta zaměstnanců a lidí, kteří dobře a dlouho pracují na správě Krkonošského národního parku. To znamená, je tady určitě zázemí velmi dobrý.
3: Moravce už v květnu v dopise zaslaném ministrovi životního prostředí kritizovali zástupci svazu obcí Východní Krkonoše. Podle nich se na funkci nehodí.
6: Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
7: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
6: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A na lavičce libereckých fotbalistů po 2 letech skončil trenér Radoslav Kováč. Severočeský klub to oznámil na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřený obchvat Olomouce a kolony na Pražském okruhu. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce v obou směrech neprůjezdná. Mezi sjezdy na Přáslavice a Přerov na kilometru 279 hoří kamion. Hasiči na místě a nejede to ani směrem do Ostravy, ani na Brno. Objíždějte přes Přáslavice a Holici. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je silný provoz. Nesouvislá fronta se táhne od 168. kilometru od sjezdu na Domašov a místy v levém pruhu. Rozjedete se až v Brně u bratislavské dálnice. Na D1 hlásíte kolony pomalejší provoz i za Prahou směrem do Brna. To je před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru.
9: Na 17. kilometru se brzdí kolona asi na Šmejkalku. Tak nějak se to rozjede, ale zase to brzdí, no, je to takový nárazový, no.
8: Na Pražském okruhu mezi letištěm a D1 čekejte kolony v obou směrech. Ve směru z letiště se zdržíte před sjezdem na Ořech už asi 25 minut. Ve směru z D1 na letiště na 15,5 kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona kvůli němu od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. Hanka Schánělová.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Přibývá obcí a měst, které odkupují od České pošty jejich objekty a provozují v nich poštu Partner. Pošta tím snižuje své náklady. Obce získávají cenné objekty často v centrech. Od července bude mít poštu Partner třeba i Sedlec Prčice. Vydáme se tam.
1: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Česká pošta každým rokem zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně také poštovní služby. Snižuje i náklady na provoz. Za poslední 3 roky s podmínkou zachování provozu prodala pošta už přes 70 objektů. Nově třeba v Sedlci Prčici na Příbramsku.
1: Rohová budova na náměstí v Sedlci, zelené mříže, poštovní schránka a taky tedy nápis pošta. Před budovou je se mnou nezávislá starostka Miroslava Jeřábková.
2: Rozhodli jsme se odkoupit od státního podniku Česká pošta objekt na Sedleckém náměstí, a to i z toho důvodu, že tato nemovitost navazuje na nemovitosti ve vlastnictví města.
1: Jak to bude dál s chodem pošty?
2: Od 1. července město zahajuje provoz pošty Partner.
1: Kolik takových podobných objektů už pošta obcím a městům prodala, říká její mluvčí Matyáš Vitík.
3: Česká pošta prodala v roce 2023 celkem 16 nemovitostí městům a obcím s tím, že tyto municipality tak mají povinnost provozovat v místě poštu Partner. V roce 2024 jsme pak tímto způsobem prodali 20 nemovitostí, v roce 2025 to bylo celkem 28 nemovitostí a za letošek tak se bavíme o 7 nemovitostech s tím, že další jsou ještě v plánu.
1: Objekt pošty koupil, opravila, provozuje v něm poštu Partner, třeba i Divišov na Benešovsku.
4: Bankomat jsme tady udělali.
1: S nezávislým starostou Divišova, Zdeňkem Pekárkem, vstupujeme do objektu pošty. Co vás motivovalo k tomu, že jste ten objekt koupili?
4: Tak chtěli jsme ještě zachovat tuhle službu pro občany a uvidíme, co bude dál, ale budova nám zůstane.
1: Petra Králová, paní poštmistrová, můžu říct. Řekněte mi, jakou pošta hraje roli podle vás v takovém městysu, jako je třeba Divišov?
5: Jsme tady vlastně takový jakoby pro ně rodinný i vlastně jako, že se nám tady jakoby svěřujou a takový jako domácí to tady mají.
1: Odkup a provoz pošty řeší aktuálně taky Neveklov. Budova je v centru a součástí jsou i 2 byty. Ze Středočeského kraje Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech neprůjezdná. Mezi sjezdy na Přáslavice a Přerov na kilometru 279 zasahují hasiči u požáru kamionu. Od kola mu schořel návěs. Nejde to ani směrem do Ostravy, ani do Brna. A přes Přáslavice na Obíšce a Holici už se tvoří kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Poslední víc než rok zůstávala základní sazba bez změny a naposledy se zvyšovala dokonce už před 4 lety. Za hlavní důvody zvýšení sazby označil guvernér Aleš Michl stále zvýšenou jádrovou inflaci, vyšší růst mest a také geopolitická rizika, hlavně válku na Blízkém východě, která rozkolísala ceny energií. Podrobněji teď tu změnu sazby a její důsledky probereme s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Je pro vás verdikt bankovní rady překvapením?
1: Pro mě osobně přiznám se, že ano, protože jsem dnes od České národní banky nečekala změnu úrokové sazby, protože když neudělali tento krok na svém květnovém zasedání, kdy zveřejnili novou prognózu, kdy opravdu ta rizika inflace byla vnímána výrazně výš, dokonce i česká koruna byla v té době slabší, tak jsem čekala, když to neudělali v květnu, proč by to měli dělat v červnu, kdy naopak česká koruna posílila mezi tím, kdy se ukazuje, že možná už konečně vidíme nějaké světelko naděje, že by konflikt v Hormuzu se mohl uklidnit, tak mě to upřímně překvapilo. Ale přiznám se, do poslední chvíle opravdu nebylo jasné, jakým směrem, jestli stabilita nebo růst úrokových sazeb bude. Takže za mě překvapení, ale pro některé analytiky to překvapení nebylo.
0: Jaké argumenty podle vás nakonec převážily?
1: Slyšeli jsme hodně o růstu cen nemovitostí, o úvěrovém boomu, to znamená velký nárůst hypoték, který jsme zaznamenali, ale ten byl také způsobem před zásobením, protože nás čeká přísnění podmínek pro hypotéky za účelem nákupu investičního bytu. Vidíme velký boom i v čerpání nových úvěrů, protože firmy investují. A často Aleš Michl zmínil ve svém komentáři množství peněz v ekonomice. To znamená ten starý monetaristický přístup. Tak ano, ty rizika tady možná byla o něco vyšší, ale překvapilo mě, že ani jednou nezmínil silnější korunu, která mimochodem vlastně dělala část práce za centrální banku, protože to více než 1% posílení české koruny vlastně odpovídá zhruba jednomu zvýšení sazeb. Takže máme tady vlastně nejenom vyšší úrokové sazby, ale o něco silnější korunu, takže se nám ty měnové podmínky zpřísnily relativně víc, než jsem obecně čekala.
0: Omlouváme se za drobné výpadky ve spojení. Tohle byla hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Než vás pozveme na dnešní večer, ještě jedna fotbalová informace. České fotbalistky se v prvním kole baráže o účast na mistrovství světa utkají se Skotskem a v případě postupu je čeká vítěz souboje Švédsko-Litva.
1: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na Radiožurnálu.
3: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
4: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
3: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80.

0: Případ 48letého muže, který podle obžaloby nastražil v jídelně ve společné lednici ve firmě ve Štenberku dopití nemrznoucí směs. Vypili ji dva kolegové, jeden zemřel. O dva roky později měl muž rozmístit v okolí Olomouce lahve a kartony s dalšími jedovatými nápoji. Předpokládal, že je vypijí lidé bez domova. Podle obhájce nebyl muž v době činu trestně odpovědný. Státní zástupce pro něj požaduje výjimečný trest. Soud dnes hlavní líčení odročil na konec července. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýše za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Provoz na železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem a Jihočeským Veselým nad Lužnicí stojí. Kvůli srážce vlaku s člověkem mezi Jihlavou a Rantířovem můžou mít spoje podle webu Českých drah až 25 minut zpoždění. Na místě nehody jsou záchranáři. Náhradní autobusy jezdí mezi stanicemi Jihlava město a Kostelec u Jihlavy. Provoz by měl být obnovený za půl hodiny. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je ode dneška k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán město v 15. století několikrát navštívil a je jedním z jeho patronů. Plášť je součástí výstavy o stopách františkánských řádů v Brně. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí do druhého zápasu ve skupině mistrovství světa. Po úvodní porážce s Jižní Koreou je dnes od 18 hodin českého času čeká Jihoafrická republika. Duel nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do čtvrtfinále. Američanku McNellyovou porazila 2-0 na sety. V Berlíně se pak mezi nejlepších 8 hráček dostala Linda Nosková, která přehrála Francouzku Parijovou 2x6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D35 u Olomouce a kolony v Praze. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce obousměrně neprůjezdná. Na kilometru 279, to je mezi sjezdy na Přerov a Přáslavice, hořel kamion. Zavřeli dálnici v obou směrech. Pozor, pokud pojedete objížďkou směr Přerov na D1, tak v Kokorech je omezení a je tam kolona. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy silný provoz, jede hodně kamionů. Zastavují už na 168. kilometru v pravém pruhu. Osobním pojedete o něco rychleji, tam se zdržíte před Brnem okolo půl hodiny. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy dejte pozor za Mladou Boleslaví. Je tam kolona před 38. kilometrem.
3: Stojí se asi v 10-minutové koloně kvůli odstavenému kamionu, který ho u návěsu mění kolo.
2: A ještě do Prahy na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 půlhodinová kolona popojíždí před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i příjezd po plzeňské dálnici, tam hlavně kamiony od 8. kilometru. Na okruhu kolony i směrem z D1 na letiště, tam u Lochkova na kilometru 15,5 odtahují nepojízdný kamion a musí regulovat jezdy do tunelu. A silný provoz i na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu už od 12. kilometru a je to až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů, zítra taky většinou skoro jasno až polojasno a teploty až 35 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: A přeji krásné odpoledne. Náš zpravodaj na mistrovství světa ve fotbale dostal za úkol najít v Americe fanoušky českého týmu. Jak byl úspěšný, to uslyšíte v jeho reportáži už za chvíli. Poslouchejte nás.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Některé státy NATO podle šéfa Pentagonu Petea Hexeta příliš mluví, ale přitom dostatečně nenavyšují své výdaje na obranu. Americký ministr války to prohlásil v Bruselu, kde dnes zasedají ministři obrany států Severoatlantické aliance. Právě Česko společně se Slovinskem a Albánií loni jako jediné tři země nedosáhly na hranici 2% HDP investovaných do obrany. Oznámil také rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Jednání v centrále na to sledovala zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak Američané vnímají, že některé státy stále neplní ani 2% hranici HDP na obranu?
1: On Pete Hexet nejmenoval konkrétní země, alespoň ne veřejně před novináři, ale řekl, že řada spojenců už plní své závazky a vede si v tom velmi dobře, zatímco jiní jsou stále pozadu a těmto prý Američané budou dávat velmi jasně najevo. Pokračuje Hexet.
2: Na summitu v Hágu bylo učiněno mnoho závazků. Mnoho zemí je splnilo. Některé z nich musí udělat více. A my jim to budeme velmi na rovinu říkat, jak v soukromí, tak veřejně. Myslím, že je to důležité. Přátelé musí být navzájem upřímní. Musí dělat víc.
0: Řekni mi, jak kritiku vnímají představitelé vlády, včetně ministra obrany Jaromíra Zuny, který je dnes také na jednání v Bruselu.
1: Tak premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve středu uvedl, že se vláda snaží těch 2% HDP na obranu letos dosáhnout, ovšem nikdy prý neslíbil, že se jí to povede. No a podobně neurčitě se vyjádřil také ministr obrany za SPD. Pokračuje Zuna.
3: Musíme počkat na konečný výsledek. Opravdu nemá cenu v těchto věcech nějakým způsobem dopředu si buď dávat nějaké nedosažitelné ambice, anebo zbytečně se podceňovat ve vlastním úsilí. Uvidíme, jak to bude, my proto děláme maximum, vstupuje do toho celá řada souvislostí a ten hlavní je vlastně vývoj rozpočtu.
1: Nutno říct, že Česko stále tedy usiluje o naplnění 2% HDP na obranu, i když loni v Hágu už si spojenci stanovili nový a mnohem ambicióznější cíl, a sice do roku 2035 investovat do obrany 5% HDP, z toho 3,5% čistě na tvrdé výdaje na obranu a zbytek pak na související investice, například do infrastruktury.
0: Proč Spojené státy chtějí z Evropy stáhnout část svých vojenských kapacit a je na to Evropa připravena?
1: Jak Pete Hexet, tak generální tajemník NATO Mark Rutte mluvili o tom, že příliš dlouho bylo nepoměrné množství zodpovědnosti za obranu NATO na Spojených státech. A proto tedy evropští spojenci a Kanada musí nyní část této zodpovědnosti převzít. Týká se to zejména připravenosti Severoatlantické aliance na případnou krizi, na případné napadení. Rutte uvedl, že aliance o amerických plánech věděla dlouho předem a ostatní spojenci už prý zvyšují své příspěvky, aby právě ty mezery po Spojených státech zaplnili. Ještě dodám, že Pete Hexet také oznámil, že Spojené státy provedou do budoucna asi 6-měsíční přezkum svého nasazení v Evropě a také se ostře opřel do spojenců, kteří podle něho nedostatečně podporovali válku proti Íránu.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka, tedy sledovala jednání ministrů obrany zemí NATO a díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bude 3:15 na 4 a tady je aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A další požár auta máme hlášený tentokrát na karlovarské dálnici. Na D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary za sjezdem na Lány hoří osobní auto. Je to zhruba 26. kilometr. Zatím se projíždí levým pruhem pomalu. Na místo už ale míří hasiči a zastaví na chvíli provoz po dobu hasení. Tak pozor na to, uvolněte cestu. Dálnice D6, 26. kilometr, směr Karlovy Vary. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po Mexiku si čeští fotbalisté vyzkoušejí tentokrát stadion ve Spojených státech, tedy v další pořadatelské zemi letošního světového šampionátu. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Náš zpravodaj na turnaji se vydal do amerického státu Nebraska, kde se 7% populace hlásí k českému původu. Nakonec v českém hlavním městě Ameriky, jak se říká obec Wilbur, našel jednoho fanouška, který český fotbal sleduje.
1: Jan Kaštánek.
2: Rick Zajíček. V místní hospodě se se mnou sešli pánové Kaštánek a Zajíček a další čtyři obyvatelé Wilbru s českými předky, ale když se ptám, jestli někdo z nich sleduje fotbal a Čechy na mistrovství světa, všichni kroutí hlavou. Tady frčí baseball a když fotbal, tak ten jejich americký.
1: We play football here, that's a 12-man sport.
3: I've been really busy with some...
2: Starosta Wilbru Roger Chranz sice na mistrovství světa nemá čas, ale přišel na schůzku v dresu české fotbalové reprezentace, který si kdysi koupil. Se zaujetím vypráví, jak si ho obléká, když sleduje třeba zápasy českých hokejistů na olympijských hrách a vášnivě slaví góly. Vedle starosty sedí jeho předchůdce ve funkci a místní řezník Ross Karpíšek. Vypráví mi, že on se přece jen zkusil dívat na zápas Irák-Norsko na letošním fotbalovém šampionátu, ale neohromilo ho to.
4: It doesn't excite me, I guess.
2: Když ale vejdeme do zázemí Rosova řeznictví, hádejte, co tady běží v televizi.
5: Soccer.
6: Yeah, I know. As I said, oh, you'll be glad to see that.
5: England-Croatia, that's a huge game.
6: Is that?
2: Fotbalový zápas Anglie-Chorvatsko, sleduje ho tu Bobby Packer, mladý zaměstnanec Rosova podniku.
5: So you are the only one basically in Wilbur following soccer properly?
7: Maybe, there's a good chance.
2: Dost možná jediný člověk v tomto 2000ovém městě, který fotbal sleduje a dovede vyjmenovat hráče letošního mundialu.
7: Harry Kane, Holland.
2: Na žádného českého reprezentanta si sice nevzpomene, ale zápasy ho prý baví sledovat a jak je slyšet, český tým bere za svůj.
7: My mother was...
8: Moje máma měla české předky, takže jsem se na první zápas Čechů díval. Škoda té prohry s Jižní Koreou, ale myslím, že proti Jihoafričanům to bude lepší. Vím, že je to velká věc. Český tým je na mistrovství světa poprvé po 20 letech. Na ten turnaj se vždycky moc těším. Fotbal opravdu miluju. Dlouho jsem ho hrál za různé školy.
2: Bobby ještě říká, že právě s ním se jeho šéf, řezník Karpíšek, zkoušel na jeden zápas dívat. A prý ho to možná nalomilo, protože padly 3 góly rychle za sebou. Ptám se Karpíška, jestli tedy změnil na soccer názor.
7: Not so much.
2: To prý úplně ne, ale zápasy Američanů nebo Čechů by zvládnul, říká řezník.
6: If it's the US or Czechia, I'd like to watch it.
5: Okay, tomorrow at 11. Instead of work.
2: Tak ve čtvrtek v 11 hodin zdejšího času místo práce popichuju ho a ptám se, jestli dovolí Bobbymu, aby se díval.
6: Work and watch.
2: Šéf se schovývavě usmívá, televize prý bude puštěná, ale Bobby u toho bude muset vyrábět párky.
6: Keep twisting párky.
2: Z Wilbru, českého hlavního města Ameriky, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Mezinárodní expertní skupina dospěla k závěru, že chátrající železniční most v Praze pod Vyšehradem je opravitelný. Proč na členství ve skupině rezignoval přední český odborník? Opravdu se dá více než stoletý ocelový most opravit? Hostem Vladimíra Kroce bude profesor Pavel Ryáček ze stavební fakulty ČVUT.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I let it.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Vrtička, rvačka, jeden mrtvý.
2: Ale já jsem ho nezabil.
3: Můj vnuk je ve vězení.
1: Jestli mi mohl pomoct.
4: Budeme ctí konstábla.
2: Musíte ho z toho vysekat, ty a ten tvůj kamuš policajt.
5: Horác s Vašátkem vyšetřují další detektivku podle Hany Proškové.
6: Češe, špletně!
5: Případ se Štěnici.
4: Už máte nějakou teorii?
1: Začíná se klubat.
5: V neděli večer na ČT1.
7: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Zaměstnanci úřadu vlády se i po jednání s vedením dál obávají přesunu oblastí na jednotlivá ministerstva. Moskva a Kyjev si předali další mrtvé. České fotbalisty čeká na mistrovství světa souboj s Jihoafrickou republikou. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce směrem na Brno po požáru kamionu neprůjezdná. A zítra bude skoro jasno, na horách ojediněle přehánky, nejvyšší teploty až 35 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Zaměstnanci úřadu vlády mají dál obavy z přesunu agent ze Strakovy akademie na jednotlivé rezorty. Po jednání s ministerstvem zdravotnictví a úřadem vlády to Radiožurnálu řekla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogové závislosti Pavla Chominová. Není podle ní třeba jasné, kdo povede nově vzniklou sekci na ministerstvu ani kdy se vypíše výběrové řízení.
11: Vyvstaly nám tam ještě řada otázek a otazníků jednak i k tomu obsahu toho převodu agent. A současně také vlastně k nějakému tomu uspořádání těm vztahům pracovně právním, uzavírání smluv a podobně.
9: Od 1. července se mají pod jednotlivá ministerstva přesunout odborníci z oblastí závislostí, ale i duševního zdraví a nebo lidských práv. Podle vlády změny přinesou úspory a větší efektivitu. Rusko a Ukrajina si dnes předali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala více než 500 těl. Většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil taky ruský poslanec Šamsail Saraliev, podle kterého převzalo naopak Rusko od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. Poslední výměnu zemřelých země uskutečnili 15. května. Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Prokop se z dnešního jednání zastupitelů omluvil a celou situaci chce vysvětlit zítra. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušpauer. Za vraždu známého na Zlínsku poslal krajský soud 32-letého Martina Vyorala na 12 let do vězení. Podle rozsudku letos v únoru v opilosti vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho opilý známý. Muž při následném požáru zemřel. Soud při ukládání trestu zohlednil přiznání obžalovaného, jeho lítost i dosavadní řádný život. Podle předsedy senátu Radomíra Koudely sehrál roli také dlouhodobý konflikt mezi oběma muži i alkohol.
12: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
9: Státní zástupkyně Renata Bártková se proti rozsudku odvolala.
13: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa zápas o naději na postup do play-off. V Atlantě budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ani jeden z týmů na úvod turnaje nebodoval. Utkání začne přesně v poledne tamního času. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek zmínil, že i v klubových soutěžích se někdy hraje v brzkém odpoledni.
14: My jsme neměli získat toho biorytmu organismu každého hráče být nějakým způsobem rozhozený. Tréninky tady končíme i v klubech kolem poledne. Nezačínáme v poledne, ale končíme kolem poledne. Takže my se nějak v tom času často pohybujeme, takže bych to neviděl jako nějaký handicap.
13: Zápas fotbalové reprezentace s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos. A české volejbalistky prohrály v Lize národů po druhé v řadě. Na Filipínách podlehly po souboji s Italkami i Američankám 0-3 na sety.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Požár na D6 u Lána, nehoda na D10 u Bezděčína. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zasahují hasiči u požáru auta za sjezdem na Lány. Osobní auto hoří na 26. kilometru a dálnice je aktuálně zavřená směrem na Vary. Dopravu odklánějí směr Lány a Nové Strašecí. Zavřená je taky dálnice D35 na obchvatu Olomouce směrem z Ostravy na Brno. Na kilometru 279 schořel návěs u kamionu. Jede se přes Přáslavice a Holici a tvoří se kolony. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za Mladou Boleslaví. Na kilometru 39,5 u Bezděčína nehoda.
16: Levej pruh zatrasenej, tam dvě hasičské auta, sanitka, policajti, tak asi 10-minutová zatím kolona jenom.
15: Na D1 silný provoz čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Fronta kamionů se sune od 168. kilometru. Osobním pojedete o něco rychleji, osobním se u Brna zdržíte asi 35 minut. V Brně je ucpaný taky okruh v Židenicích směrem na D1. Je tam nehoda na křižovatce s Ostravskou ulicí. V Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí půlhodinová kolona od Zličína až ke sjezdu na Ořech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
13: Dobré odpoledne vám přejeme, venku je opravdu letní počasí, tak myslete hlavně na pitný režim, spíš vyhledávejte stín a za volantem to moc nepřehánějte s klimatizací, abyste pak neměli kvůli teplotnímu rozdílu nějaké zdravotní problémy. Spousta Čechů už teď odpočítává čas do dalšího zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství světa, stejně jako to děláme my. No a protože se hraje od 18 hodin, tak třeba hlavní zprávy uslyšíte už po 20 minutách Radiožurnálu v 17:30. Pak už se spojíme s Radiožurnálem Sport a našimi reportéry přímo v Americe. Následující hodina odpoledního Radiožurnálu ale ještě bude, řekněme, klasická, na kterou jste zvyklí, písničky a důležitá témata. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Americké akciové trhy zažily po podpisu americko-iránského memoranda jeden z nejlepších dnů letošního roku. Jenže ve Washingtonu část republikánů mluví o kapitulaci a katastrofě a Hormuzský průliv, klíčová tepna světového zásobování ropou, zůstává de facto uzavřený, protože se čeká na vyčištění od iránských min. Více už s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Trhy reagovaly na memorandum s nadšením. Blíží se úleva i pro běžné spotřebitele.
1: Tak to nadšení na trzích opravdu bylo velké, kromě nárůstu akcí, které si Štěpáne zmiňoval, tak také klesly ceny ropy, a to na nejnižší hodnotu od začátku války. Ale pořád je to ještě skoro o polovinu dražší než před rokem. Zásoby jsou také vyčerpané, jsou na minimum od roku 2003. Ani průliv ještě není úplně průjezdný, takže ekonomové říkají, bude trvat týdny, možná i měsíce, než se ta úleva projeví u nás konkrétních koncových spotřebitelů.
0: Proč někteří Trumpovi spolustraníci ten podpis vyčítají?
1: Ta kritika ze strany republikánů, obzvlášť republikánů, senátor Cassidy, Tillis, Lindsey Graham, ta je Donaldu Trumpovi obzvlášť nepříjemná, protože je od jeho spolustraníků, a oni mu vyčítají, že podle nich Amerika zaplatila obrovskou cenu a dostala velmi málo. 13 amerických vojáků přišlo o život, lidé za benzín platí skoro polovinu víc než dřív, vláda utratila 100 miliardy dolarů. A výsledek tomu podle nich neodpovídá. Místo slibovaného zdecimování Íránu je podle nich naopak Írán posílený, protože se zbavil sankcí, takže opět může vydělávat. Dostane přístup k masivnímu rekonstrukčnímu fondu za 300 miliard dolarů. A na druhou stranu vedle toho ten hlavní cíl, jaderný program, fakticky nebyl omezený. Takže někteří z nich říkají, že Ronald Reagan by se v hrobě obracel.
0: A co naopak komentátoři vyzdvihují?
1: Říkají, že válka bez mandátu kongresu mohla skončit ještě mnohem hůř, že je důležité to, že se Hormuzský průliv znovu otevírá, že ustávají ty útoky íránské na lodě a nepřestávají ohrožovat tu komerční dopravu, že se také stabilizuje tímto krokem ten ropný trh, což je důležité pro celou globální ekonomiku. A poukazují na to ty pozitivní hlasy, že od podepsání je teď ještě dalších 60 dní na vyjednání, že tohle není ta finální dohoda, že to je dohoda o tom, že se dohodnou, a že tam ještě pořád je prostor dotlačit Írán k ústupkům třeba v té jaderné otázce, která je důležitá.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, naslyšenou.
1: Pěkný den.

Z chráněné ptačí oblasti Novohradské hory zmizí stožáry s dráty vysokého napětí. Energetici ukládají kabely do země. Jak vypadá pluhování, které šetří čas i přírodu? Tak to uslyšíte v reportáži odpoledního radiožurnálu po OMD.

0: Stožáry s dráty vysokého napětí už nebudou součástí chráněné ptačí oblasti Novohradské hory. Energetici u pohoří na Šumavě položili kabely do země pomocí pluhování. Šetrnou a levnou technologii použila společnost EGD už na 30 místech v Česku. V Jihočeském kraji to bylo poprvé.
1: Teďka se zakotvuje ten naviják do země, ta radlice jde právě dolů.
2: Pluh se nám na louce nedaleko Pohorské vsi na Českokrumlovsku dal do pohybu. Práce pozoruji s projektovým manažerem Robinem Cimrem.
1: V řádu je vidět, jak ten pluh rozřezává tu půdu. Je to jenom minimálně invazivní, ten zářez se automaticky za ním zavírá.
2: Minimálně lidské práce a námahy.
1: Všechno dělají stroje. 3-kilometrový úsek, který byl tady v plánu, se realizoval za den a půl. Kdyby se tady ty práce dělaly bagrem, tak by mohly trvat až 60 dnů.
2: Tento podzemní kabel by měl zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie v této oblasti, vysvětluje mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
3: Vidíme tady před sebou vedení, které je vedené v lese, a když jsou nějaké větší poryvy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory, po případě stromy můžou přerazit i betonový stožár. A kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
2: Tento způsob pokládky elektrického vedení je šetrnější i k přírodě, říká vedoucí výstavby Jiří Čermák.
4: Pokud jsou kabely vysokého napětí v zemi, tak samozřejmě nehrozí případný úraz elektrickým proudem pro ptactvo. Po odstranění toho venkovního vedení už se nebudeme do těch lokalit vracet a nebude docházet už žádnému narušení té krajiny ani do budoucna.
2: Energetici odstraní sloupy a dráty vysokého napětí z krajiny v průběhu zimy. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Je 16:30. Jana Gulda má zprávy.
2: Tomáš

0: Tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobianina protizdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinery na jeho východní metropoli. Česko má před sebou tropický víkend. Varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a taky na jižní Moravě. Nejtepleji bude v Polabí, Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. A první původní skladbou, která rozezní svatovícké varhany, bude Fantazie na chorál Svatý Václave skladatele Iva Bartoše. Vybrali ji lidi na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladbu na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Český rozhlas Vltava koncert z katedrály svatého Víta odvysílá v přímém přenosu. Sport. Čeští fotbalisti nastoupí v 18 hodin českého času ke druhému zápasu na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou je čeká Jihoafrická republika. Duel nabídneme na radiožurnálu Sport a radiožurnálu v přímém přenosu. A fotbalisty Realu Madrid posílí francouzský reprezentační obránce Ibrahim Konaté. Jeho příchod potvrdil španělský velkoklub na svém webu. Konaté podepsal smlouvu do leta 2030, do Madridu míří jako volný hráč po odchodu z anglického Liverpoolu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D35 u Olomouce a nehoda na D10 u Bezděčína. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce ve směru na Brno a Mohelnici neprůjezdná. Za sjezdem na Přáslavice likvidují následky požáru kamionu. Jede se přes Holici v celku bez problému. Na D1 velmi silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od sjezdu na Domašov 168. kilometru až k omezení v Brně pojedete pomaleji, hlavně v kamionu. Osobním autem se zdržíte před Brnem okolo 35 minut. V Praze odpolední špička kolony na tradičních místech. Velká půlhodinová kolona po pojíždí na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Tam je fronta od 7. kilometru a to nejen kamionů. Pozor kolona i na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Na začátku dálnice D5 na půltém kilometru chvilku překáželo nepojízdné auto v pravém pruhu. Už je pryč, kolona z okruhu směr Plzeň se bude rozjíždět. A ještě dálnice D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví. Na kilometru 39,5 u Bezděčína nehoda v levém pruhu a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě do 31 a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Čestný kruh na ústředním hřbitově v Brně je ode dneška plný. Zástupci města Moravské zemské knihovny na poslední volné místo nejčestnějšího pohřebiště ve městě uložili ostatky Milana a Věry Kunderových. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochovaní právě v Brně. Na tamním ústředním hřbitově je reportér radiožurnálu Tomáš Kremr. Dobrý den.
4: Hezký den, dnešního odpoledního pohřbu se zúčastnilo jenom pár lidí, byl tajný, jak si Kunderovi přáli, nechtěli žádnou velkou slávu za přítomnosti médií. Já to vidím před náhrobkem kytici od města Brna, Moravské zemské knihovny, která o Kunderu fotka spečuje, ale i od francouzského prezidenta. Náhrobek má podobu jednoduché světlé betonové desky, která jakoby levitovala nějakých 15 cm nad zemí. Podoba toho náhrobku vzešla ze soutěže, ve které vyhrál rakouský architekt Johannes Pár. Ten se inspiroval Kunderovými knihami, chtěl, ať je to dílo plné protikladů, i trochu absurdní, lehké i těžké, vážné i vnímané s nadsázkou. A dalším, řekněme, paradoxem navíc je, že náhrobek leží na místě, kde byl dřív pohřbený československý komunistický politik Emanuel Balša. Jehož ostatky ale byly později z této elitní sekce přemístěny kvůli jeho později zjištěnému podílu na vykonstruovaných babických procesech, při kterých umírali lidé. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Kapela November Second na Radiožurnálu. Na tom, že by nástroje umělé inteligence nemuseli používat třeba spisovatelé, je ještě docela velká shoda. A proto taky měla velký ohlas nositelka Nobelovy ceny Olga Tokarčuková, když řekla, že tyhle programy jsou podle ní užitečné třeba k rešerším a ověřování faktů. Jak je to ale s politiky? Ti se mohou obracet k veřejnosti slovy, která jim vložili do úst chatboty. Tato debata se právě vede v Německu a víc si o ní řekneme se zpravodajem Radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den. A hlavním protagonistou nebo předmětem té debaty je durinský ministerský předseda premiér durinské vlády Mario Feucht, který už je delší dobu pod politickým tlakem. Třeba kvůli tomu, že mu univerzita v Chemnitzu odebrala kvůli obviněním z plagiátorství doktorský titul. Ale teď se objevuje ještě v negativnějších souvislostech, které vlastně ohrožují jeho důvěryhodnost, a to proto, že jedna iniciativa, která se jmenuje Frag den Staat, zeptej se státu, zjistila, že Mario Feucht, anebo možná ne on, on o tom ani nemusí vědět, ale ti, kdo mu připravují veřejná vystoupení, tak docela sporným způsobem používali tu takzvanou generativní umělou inteligenci.
0: No a sporný, v jakém ohledu, že ji nechali, aby psala za durinského premiéra přímo celé texty?
1: No, ta iniciativa použila nějaký program, kterým analyzovala Feuchtová různá vystoupení. Veřejné projevy, ale třeba i články v novinách. A u většiny z nich, nebo možná i u všech, vyšlo, že s určitou pravděpodobností, často i velmi vysokou, se tam používala umělá inteligence k výrobě toho. A já bych řekl, že to, co se teď Feuchtovi vytýká, se vlastně celé zmotňuje v jednom jeho výstupu, a to když mluvil na konci ledna, když měl projev v durinském zemském sněmu. To byl projev, který jednak podle toho programu Pangram se jmenuje na 100% vytvářela umělá inteligence, to je téměř absolutní jistota, ale samozřejmě nevíme. Zároveň ovšem tam ta inteligence, umělá inteligence měla být využitá nekriticky. Objevovaly se tam například chybně citované výroky, což svědčí o halucinování takzvaném toho programu. No a nakonec, a to je možná nejdůležitější, vlastně se jednalo o projev, který Mario Feucht pronesl na Mezinárodní den památky obětí holokaustu. A to, že se vlastně v takový moment uchýlí k nějakým generickým slovním obratům jako prázdné a přitom nekonečně hluboké pohledy, které víc než co jiného evokují právě použití umělé inteligence, tak to si myslím, že se v Německu bere i jako určitá známka netaktu anebo nevkusu.
0: No a jaké ten případ vyvolal reakce? Je z něj nějaké ponaučení?
1: Já bych řekl, že zatím ani moc ne, protože samozřejmě se ozvala kritika, třeba deník Frankfurter Allgemeine Zeitung stáhl jeden článek, který v něm Mario Feucht nechal loni v srpnu uveřejnit, to byl článek o regulaci sociálních sítí pro mladé, taky krajní pravice AFD v Durinsku, ta se toho snaží využít v Durinsku, ona to už se ani nedá říct, že by šlapala na paty, tam spíš už tedy opravdu jde křesťanským demokratům mnohem o víc. Ale na druhou stranu sám durinský ministerský předseda Mario Feucht žádnou vinu necítí, on řekl, že to je prostě součást doby, využívání těchto moderních nástrojů, a v tom se za něj postavil třeba i šéf vlivného mediálního domu Springer Matthias Döpfner, podle kterého novináři, kteří teď Mario Feuchta kritizují, tak připomínají takové dělníky, kteří v 19. století rozbíjeli v továrnách stroje. Takže řekl bych, že pořád je to takové otevřené a vlastně pro využívání umělé inteligence se dál hledá nějaký i etický kompas.
0: V odpoledním vysílání jsme se spojili taky se zpravodajem Radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Děkuji, hezký den.

Hodina a 15 minut zbývá do jediného zápasu skupiny mistrovství světa ve fotbale, ve kterém budou Češi favoritem. Už v 18 hodin nastoupí národní tým v Atlantě proti Jihoafrické republice. Z hráči ze země vzdálené přes 8000 kilometrů má zkušenosti několik českých aktivních i bývalých fotbalistů. Jejich postřehy uslyšíte za chvilku v odpoledním vysílání.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká na mistrovství světa druhý zápas ve skupině. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice a pokud chce národní tým hrát ve vyřazovací části, potřebuje dnes zvítězit. Více řekneme s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Vítej, dobrý den.
2: Hezký den. Češi vstoupili do šampionátu porážkou s Jižní Koreou 1-2. Jihoafričané zase prohráli s domácím Mexikem 0-2 a tak teď oba soupeři musí pro udržení reálné šance na postup ze základní skupiny vyhrát. Český tým je i podle kurzu favoritem a oproti prvnímu zápasu se dá čekat jiný herní projev i upravená sestava, což připustil i trenér Miroslav Koubek. Podle našeho experta Pavla Horváta by ale základní sestavu příliš měnit neměl.
3: Nejsem úplně přesvědčený, že to, že změníš 5 hráčů, tě někam posune. Myslím si, že naopak ty automatizmy jsou základem nějaký spolupráce a lepšení se.
2: Změn nakonec udělal kouč národního týmu Miroslav Koubek dost, a to konkrétně 5. Teď můžeme říct i sestavu národního týmu. V brance bude Kovář, v obraně trojčlenná řada Hranáč, Holeš a Krejčí, na krajích Coufal se Sojkou, ve středu zálohy trojce Sadílek, Darida a Červ, no a útočné duo Hložek Šik.
1: A kteří jihoafričtí hráči budou pro Čechy největší hrozbou?
2: Na hrotu jihoafrického útoku nastupuje Lyle Foster, který v této sezóně nastupoval v anglické Premier League za Burnley a byl taky spoluhráčem českého brankáře Václava Hladkého.
4: Lyle je technický útočník, má hodně rád balón, rád si vždycky se běhne níž mezi řady a do nějakých kapes, aby si přebíral balón tak, aby si mohl dát dotek směrem k bráně, takže pokud bych mohl klukům poradit, jak na něj, tak určitě vystupovat s ním, dorážet ho, nenechat mu prostor, aby se mohl otočit, protože pak, když ten prostor dostane, tak si dá dotek dopředu a je nebezpečný.
2: Velkou osobnost mají Jihoafričané i v bráně. 34letý golman Ronwen Williams nepatří se svými 184 cm mezi ty nejvyšší. Týmu ale umí podle trenéra brankářů Sparty Praha Daniela Zítky pomoct i jinak.
5: Má dobrou distribuci i v rámci dlouhého nákupu. Je odvážný v centrech, i když si není v nich úplně jistý. Je to zkušený brankář, kapitán týmu, takže se o něho i Hugo Broz může opřít jako o kvalitního hráče.
2: Právě pod zkušeným trenérem Hugem Brosem Zítka nastupoval 3 sezóny v belgickém Anderlechtu a vyhrál s ním svůj první titul v kariéře. Češi nastoupí proti Jihoafrické republice v 18 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na naší sportovní stanici začneme už po zprávách v 17 hodin se speciálem, který se tomuto utkání věnuje. Spojíme se s reportéry přímo v Atlantě a ve studiu nebude chybět náš expert Pavel Horvát.
1: A na Radiožurnálu se k Radiožurnálu Sport připojíme v 17.50. Předtím ještě uslyšíte od 17.30 hlavní zprávy. Teď byl před 17. hodinou ve studiu Tadeáš Skalický s pozvánkou na, doufejme, úspěšný fotbalový večer, o kterém uslyšíte i na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tadeáši, zatím díky a naslyšenou.
2: Doufejme, naslyšenou.
1: 16 hodin 52 minuty, teď společně Miki Eko a Rihanna. Stay.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: 3 vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství. To byla Eva Farna jako vládkyně českého popu v pražském Edenu. Co vzkazuje svými songy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
5: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Chorvatský první důstojník Katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí. Čeští fotbalisti nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Na Pražském okruhu u plzeňské dálnice popojíždějí kolony v obou směrech. A počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom guvernér Aleš Michl. Andrej Babiš z hnutí ANO předtím vyzýval radu, aby úrokové sazby naopak snížila. Ještě dopoledne řekl, že vyšší sazby poškodí ekonomiku, podnikatele i domácnosti. Dodal, že Česko má druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Pro další zpřísňování měnové politiky tak podle něj není důvod.
7: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby, když ten rozdíl v základní sazbě byl 2% eurozóna, 3,5% Česká národní banka, rozdíl 1%.
5: Michl v reakci na to řekl, že bankovní rada je nezávislá a nenechá se ovlivňovat politickými výroky. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Komise chce od úřadu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmů nebyla porušena. Popsala to mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
8: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
5: Reakce ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili čtyři Češi. Podle muže, kterého úřady zadržely včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz, informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. Nehoda dvou nákladních aut dnes se na 6 hodin uzavřela dálnici D11 v obou směrech v okolí 70. kilometru u Nového Města. Teď už je dálnice plně průjezdná v obou směrech, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Po vážné nehodě dvou kamionů na dálnici D11 na kilometru 70 před Hradcem jsme už vraky vyprostili, dálnici uklidili a provoz tedy teď už jede v obou směrech. Ovšem pozor, je tam 80, protože na místě havárie jsou ještě pořád rozbitá svodidla.
5: Úklidové práce budou podle Riedla pokračovat v noci a další informace z českých silnic už za okamžik v zelené vlně Radiožurnálu.
6: Sport.
10: Čeští fotbalisté mají před sebou možná klíčový zápas na mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice, která stejně jako Češi úvodní duel na turnaji prohrála. Hlavní ofenzivní hvězdou Jihoafričanů je útočník Barney Lyle Foster, kterého z anglické ligy dobře zná reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
11: Co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj. Víme o dalších kvalitách toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
10: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne za necelou hodinu českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ten navíc hned po zprávách odvysílá předzápasový speciál. A novým trenérem fotbalistů Liberce je Slovák Branislav Fodrek. 45-letý kouč nahradil odvolaného Radoslava Kováče. Severočeský klub to oznámil na svém webu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D10 u Bezděčína a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví. Na kilometru 39,5 u sjezdu na Bezděčín odklízejí následky nehody v levém pruhu. Postojíte asi 10 minut v koloně. Na silnici 35 z Prahy do Liberce dejte pozor u Hodkovic. Nejdříve omezení a za omezením směr Liberec ještě nepojízdné auto v pravém pruhu a tvoří se kolony. Praze odpolední špička kolony na tradičních místech. Velké fronty čekejte na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1, od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy. Tam je to od 7. kilometru a popojíždějí nejen kamiony. Pozor kolona i na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Na začátku D5 na 0,5 kilometru v pravém pruhu porouchané auto. Průjezdný pouze levý pruh a kolona se táhne už z Pražského okruhu. Ve směru z D1 zastavíte už na 15. kilometru za tunely. A ještě dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále silný provoz. Poprvé se brzdí na 173. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude slunečno přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 35 stupňů. Tolik zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
13: Jaký bude další osud dosluhujícího železničního mostu pod Vyšehradem? Měl by se rekonstruovat anebo zbourat a místo něj postavit most nový? Proč se v odpovědi odborníci neshodnou? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je profesor Pavel Ryáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Rozhovor natáčíme 1:30 před vysíláním. Proč podle vás budoucnost Vyšehradského mostu, mimochodem tento železniční most propojící Výtoň a Smíchov, nebyl oficiálně nikdy pojmenován, budí už tak dlouho a tak vášnivé diskuse?
14: Tak to je dobrá otázka. Přiznám se, že nevím, z jakého důvodu existuje tak silná vlna odporu vůči rozhodnutí toho soutěžního dialogu, který tady už před další dobou probíhal. Možná je to nějaký sentiment, nepochybně v tom je zájem památkové péče, protože se jedná o památku jako takovou chráněnou. Možná si lidi zvykli na ten pohled, který tam vidí, možná vzpomínají na doby, kdy tam třeba chodili ve své mládí. Myslím si, že to je celá směsice těchto pohledů.
13: A o jakém rozhodnutí teď mluvíte? Moc bourat a postavit nový?
14: Tak ta situace je dlouhá. Když začneme, tak byla soutěž, respektive soutěžní dialog, který proběhl to už řada let a tam byl výsledkem tedy návrh nové konstrukce. Ten soutěžní dialog posuzoval různé varianty a byla tam řada variant, které zachovávaly tu stávající konstrukci nebo ji přestavovaly nějakou replikou a k tomu připojovali další novou konstrukci pro třetí kolej. Ty návrhy vlastně nikdy nedopadly úplně dobře. Vždy to byl jakýsi slepenec, který nepůsobil optimálně v tom daném prostředí. A nakonec teda po těch velmi složitých diskuzích, které byly v té komisi, se komise usnesla na tom, že nejlepší a nejoptimálnější řešení je konstrukce nová, protože to, co se řešilo, tak to není jenom ten samotný most. My tady řešíme ne tu mostní konstrukci, my řešíme komplexní dopravní úzel.
13: K tomu se dostaneme, já ještě k tomu historickému. On byl otevřen roku 1872, měří 298 metrů a postaven byl prý jako provizorní. Jaká je podle vás jeho historická hodnota?
14: Myslím si, že musíme rozlišovat dva aspekty. Z hlediska toho technického pohledu, to znamená, že to je nýtovaná konstrukce z počátku 20. století, tak podle mého názoru nemá nějakou zásadní historickou hodnotu. Těchto mostů máme celou řadu v České republice.
13: Je pravda, není čím technicky unikátní.
14: Technicky není unikátní, nemáme mnoho takových mostů, které jsou dvojkolejné, ale to technické řešení detaility nejsou nějak specifické, atypické, nějak zvláštní, zdobné. Když se podíváme na most třeba Obříství, no tak tam vidíme určitou zdobnost a určitý architektonický výraz, který je podle mého názoru daleko zajímavější. Myslím si, že ta hodnota, a to v zásadě říkala tehdy i HIA, Heritage Impact Assessment, která zhodnocuje tu hodnotu spíš z hlediska toho pohledu, znamená toho panoramatu, ať už tedy s Vyšehradem nebo z Hradčany, kde ten most je nějak zasazen. A v tom spatřují tu jeho cenu a to je to, co vlastně vidíme.
13: Ano, on se ocitl na hranici životnosti. Otázka zní, a teď mě zajímá váš osobní názor, měl by se opravit nebo zbourat a postavit most nový? Tuším, že byste volil tu druhou variantu.
14: Já bych asi neříkal most bourat, protože ten výsledek soutěžního dialogu znamená, že ta celá konstrukce se přemístí do Modřan, kde by mohla sloužit řádově mnoho desítek let jako lávka pro pěší.
13: To znamená, a to už nebude Vítoň Vyšehrad. Vítoň Smíchov.
14: Nebude, ale ten most jako takový a ta památka vlastně by zůstala zachovaná. Je pravda, že v jiné lokalitě a v téhleté lokalitě by vlastně vznikla nová konstrukce tří langrových trámů, která svým rozpětím, svým tvaroslovím do určité míry odpovídá tomu původnímu mostu, ale je to moderní konstrukce, štíhlá, která v tom daném prostředí působí podle mě dobře. Takže to je podle mě ten můj ideální názor a můj názor, protože jsem byl členem komise a proto jsem hlasoval taky tak, jak jsem hlasoval.
13: Byl jste člen Mezinárodní pracovní skupiny Národního památkového ústavu a netajil jste se tím, že vás překvapilo, že jste byl osloven. Proč vás to překvapilo?
14: Ano, neříkám, že jsem byl úplně překvapen, nicméně myslím si, že NPU znal mé názory a můj pohled na tuto problematiku, takže já svým způsobem oceňuji to, že paní ředitelka mě oslovila pro tuto skupinu a vnímala jsem to jakousi snahu o nějakou popularitu a o nějaké vyvážené pohledy v té pracovní skupině.
13: Jenomže po zveřejnění výsledků jste minulý týden na členství v komisi rezignoval. Zdůvodnil jste to tím, že nepovažujete postup NPU za odpovídající standardům práce nezávislého expertního panelu. Můžete to vysvětlit?
14: Určitě. Šlo v podstatě o tři základní věci. My jsme v té komisi měli velmi dlouhé diskuze z různých pohledů a zcela jednoznačně jsme se museli do určité míry lišit. Musím říct, že třeba ta práce s těmi zahraničními účastníky, tak ta byla velmi konstruktivní a dobrá, to oceňuji.
13: Takže jste se nehádali, jenom jste si vyměňovali takzvaně názory.
14: Vyměňovali jsme si názory, možná jsme se potom krátkém osobním setkání, když už ta komise pracovala, řekněme, distančně, trošičku hádali, ale řekl bych stále jakémsi konstruktivním duchu. To, co mi vadilo, že někdy v pátek proběhly připomínkování toho zápisu nebo té zprávy té komise.
13: A tam jste ale nebyl? Nebo byl jste přítomen? U toho připomínkování?
14: To připomínkování to probíhalo distančně. To bylo probíhalo na základě mailů, takže my jsme posílali různé připomínky. Aha. Řadu z nich jsem posílal, byla k tomu nějaká oponentura z některých stran a v pátek jsme skončili těmi připomínkami, pak se nedělo nějakou dobu nic, byl koncept té zprávy s tím komentářem a najednou vlastně ve středu vyšla zpráva, přičemž ten dokument jako takový vlastně nebyl uzavřen. My jsme neřekli ano, tohle to je finální zpráva, ano, s tím souhlasíme a najednou vyjde tisková zpráva, kde je něco o hlasování 8:1 a zároveň jsme chtěli nejenom já teda, ale i další členové komise tu tiskovou zprávu vidět, abychom věděli, co se bude dít. Asi jsem byl pravděpodobně jediný, kdo ji nedostal, začal se mi dostalo omluvy, teda možná to bylo nějaké technické nedopatření.
13: Ale co je podstatnější, ale že vy jste byl ten jediný hlas proti. Vy ale tvrdíte, že se vůbec nehlasovalo.
14: No, nehlasovalo.
13: No, jak si to vysvětlujete?
14: Já si to nedokážu nějak vysvětlit. To byl jeden z důvodů, proč jsem řekl, že vlastně vystupuji z této komise, protože bych očekával, že uzavřeme závěrečnou zprávu. Všichni řekneme ano, máme k tomu třeba nějaký postoj, že souhlasíme nebo akceptujeme tento stav. Dostaneme tiskové prohlášení, s ním řekneme, že souhlasíme, nebo k tomu budeme nějaké připomínky, a pak se vydá tisková zpráva a prostě mohlo se takhle běžet naprosto bez problému dále. Ale tohle to nenastalo. Řekl bych, že to bylo uspěcháno z nějakých důvodů, možná časových, a v podstatě došlo k tomu zveřejnění, aniž bychom my dokončili svoji práci. A to si myslím, že se nedělá.
13: Vedoucí expertní skupiny profesor Miloš Matěj připustil, že se formálně nehlasovalo, ale vysvětloval to tím, že bylo zřejmé, jaké stanovisko podporuje většina členů panelu, a vaše názory prý zůstávají menšinové. Souhlasíte s tím, že to tak mohlo být, nebo že ten argument je v pořádku?
14: Mohlo to být tak vnímáno, že můj názor byl trošku menšinový. Samozřejmě to odpovídá i volbě členů té pracovní skupiny. Pokud do té skupiny zvolíte jednoho českého mostního inženýra ze znalostí vlastně českého trhu a těmi zvyklostmi, které tady máme, to jsem já. Pak tam máte celou řadu osobností z hlediska památkové péče, kteří jsou spíš na té druhé straně, nebo kteří mají opačné pohledy. A pak máte tři zahraniční odborníky, kteří ale se specializují na opravy ocelových konstrukcí a mají, řekněme, ten prvotní pohled a směřování zachránit konstrukci, tak jako logicky budu asi v něm menšině. To je jako celkem zřejmé.
13: Pracovní skupina potvrdila možnost rekonstrukce mostu a určila kroky nezbytné k zachování provozu schopnosti konstrukce na 100 let. Dá se to takto jednoznačně říct, že to je tedy závěr práce té komise?
14: No, já bych skoro, když se dívám na ty závěry a když se podívám na to, co bylo před nějakými 8 lety, když vyšla studie SUDOPu a přepočet zatížitelnosti, kde bylo definováno to, co se vlastně musí opravit, vyměnit na té mostní konstrukci, tak de facto to, co říkal Andrea Staras, profesor z ETH Zurich, vlastně on neříká nic jiného. On říká, musíme tu konstrukci vymístit někam jinam, musíme ji rozebrat na prvočinitele, musíme odstranit nýty, to je mimochodem extrémně komplikovaná a složitá a časově náročná a finančně náročná práce. A potom se bude každý plech hodnotit samostatně, bude se opatřovat proti korozní ochranou. Když tam dáme nový plech, no tak ten nový plech musíte vzít, musíte ho přesně zaměřit, každou díru přesně na desetiny milimetru, pak to vrátíte zpátky, snítujete a vrátíte zpět. Vyměníte mostovku, příčníky, podélníky, vyměníte většinu diagonál, a vlastně tento závěr, který vlastně i z té zprávy vyplývá, no tak ten už byl znám před nějakými 8 lety, takže jako my jsme se neposunuli nikam jinam, jenom asi ty zahraniční odborníci uznali, že vlastně ten zásah je daleko masivnější, než je někdy prezentováno a než si v médiích přečteme.
13: Profesor Pavel Riáček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaké bylo ale zadání od Národního památkového ústavu? Na jakou otázku měla vaše pracovní skupina odpovědět?
14: Byly v podstatě dvě roviny zadání. Byly nějaké požadavky správy železnic, která chtěla, definovala si průjezdný profil, definovala si životnost, definovala si nějaké požadavky na údržbu a podobně. A to se převtělilo do nějakých 12 otázek, které se týkaly třeba životnosti konstrukce, které se týkaly rozsahu oprav a úprav mostní konstrukce, kde by měla být opravována, jaké jsou doporučení z hlediska protikorozní ochrany. Řekl bych, že to, co jako chtěla správa železnic, tak se trochu zúžilo na čistě problematiku vlastně záchrany té samotné nosné konstrukce, bez toho, aniž by se řešily třeba nějaké další aspekty, které na ten most jako takový navazují.
13: No a není to prostě tak, že nezávislá odborná komise konstatovala, že most opravitelný je, aniž by tedy zohledňovala, jak tato oprava bude efektivní a jestli bude vyhovovat nároku 21. století? Zkrátka ta odpověď zní, jde to.
14: No, ale už kolokvium, které svolal ministr Kupka, tak řekla, že most opravitelný je. Takže za těch, já nevím, 4 roky vlastně víme to samé a věděli jsme to už před 8 lety, když byl přepočet SUDOPu. Už tehdy se vědělo, že most opravitelný je, ale samozřejmě má to nějaké následné kroky a bude to složité, drahé, pracné, komplikované a máme nějaké obecné požadavky na ten dopravní úzel, jak by vlastně měl vypadat. Takže tam není nic nového.
13: V jednom z rozhovorů jste řekl, že diskuse o budoucnosti Vyšehradského mostu nemůže být vedena pouze optikou záchrany historické konstrukce za každou cenu. A vy tedy máte dojem, že se to dělo?
14: Já si myslím, že to, co sleduju v mediálním prostoru jako už poměrně dlouhou dobu, tak se soustředí vyloženě na to, jak zachránit mostní konstrukci mostu pod Vyšehradem. A všechny ty navazující věci, které jsou s tím propojeny, tak ty se potlačují, nebo se o nich moc nemluví, a nebo se nějakým způsobem třeba trošku zohlednili, ale ne úplně korektně. Ale uvědomme si to, že to není jenom most. Ten most je, řekněme, třetina celého soumostí, které tady máme. Máme tady novou zastávku Výtoň, máme tady několik tramvajových zastávek, máme tady 3 nebo 4 páteřní cyklotrasy, máme tady pěší propojení. A když se podíváte třeba na ty navazující předpolí, která tam jsou a které jsou v současné době vlastně navrženy z těch architektonických studií, stavba roku, Via Vltava, když si najdete na Google, tak uvidíte, že to je prostě ohromný komplex celého území, které se revitalizuje a mění. A ten most, to je jenom ten kousíček, který tam je, a my vlastně, když ho budeme zachovávat tak, jak je, a zamrzneme v této podobě, tak to všechno ostatní, co by tady mohlo vzniknout, tak to vlastně nevznikne, a nebo vznikne v nějaké podobě, která bude mnohem méně uspokojivá.
13: Expertní tým Spolku pro efektivní železnici se jednomyslně postavil proti závěrům pracovní skupiny Národního památkového ústavu. Podle jejich názoru je výstavba nového tříkolejného mostu jedinou racionální variantou, čili jednoznačně byste se přiklonil na jejich stranu.
14: Tak já dlouhodobě vlastně neříkám nic jiného.
13: Varianta rekonstrukce by podle expertů ze Spolku pro efektivní železnici nedovolovala právě zřízení nové železniční zastávky Výtoň, která se má stát novým přestupním uzlem mezi vlaky a tramvajemi. To je asi pádný argument, ne?
14: Určitě, jako neříkám, že by to nedovolovala, rozhodně by to nedovolovala v případě, kdybychom tu třetí kolej dali na jižní stranu, když byla na severní straně, tak by to možná nějak řešitelné bylo, ale bylo by to extrémně komplikované a složité.
13: Předseda Změněného spolku říká, že železnice není skanzen. Opravdu by nešlo ten rekonstruovaný historický most využít k účelům moderní dopravy?
14: Dá se samozřejmě využít, to je jedna z těch variant, ale znamená to výměnu třeba 60-65% prvků. To znamená, to nebude ta původní konstrukce. Z toho původního mostu zůstanou ty takzvané oblouky, ten horní pás, zůstane z toho dolní pás, zůstanou z toho nějaké prvky diagonál, kousíčky svislic, ale vlastně všechno ostatní bude nahrazeno novou konstrukcí. A teď se spíš ptám, jako dává to smysl? Vyměnit 65% materiálu, abychom zachovali panorama, ten pohled, když vlastně už to nebude ta nová ta historická památka.
13: Podle propočtu pražské integrované dopravy se počet denních spojů využívajících most má do 10 let zvýšit až na 500 vlaků denně. Je to vůbec možné?
14: No určitě, já si myslím, že železnice zažívá určité obrození už mnoho let a zejména příměstská doprava. Tak,
13: to je velká frekvence. Ne?
14: To je velká frekvence tam, kde na tom mostě, když teď teda ne, protože teď už tam je jednokolejný provoz, ale když jsme tam třeba pracovali, tak každé 2-3 minuty tam projel vlak a prostě to už bylo na hranici kapacity.
13: A unesla by to byť restaurovaná konstrukce starého mostu? Takový provoz.
14: No já bych to spíš pojmenoval jako spíš novou konstrukcí s využitím nějakých starých částí toho mostu.
13: Ta varianta, která teď vypadá, že je blíž realizaci, to znamená ta rekonstrukce, ať už to bude jakkoliv, vyhovovalo nebo unesla by to?
14: Unese, řekněme, tu přechodnost D4, na to je to možné upravit, zesílit a modifikovat, ale třeba už to neumožní nějaké budoucí zásahy. Berme si, že navrhujeme na dalších 100 let, my musíme uvažovat ne nad tím, co dneska chceme, my musíme přemýšlet nad tím, co v Praze bude potřeba za 100 let a otázky toho, jaký budou požadavky na dopravu a zatížení z hlediska vlaků za 50-80 let, na to vlastně nedokážeme odpovědět. A je také možné, že prostě za 70 let někdo řekne, prostě ten most po té rekonstrukci už ani zdaleka nedostihuje toho, co by mělo splňovat a nevyhovuje těmto účelům a ta investice bude takhle zmařená.
13: Potřebuje na této trase nezbytně trojkole?
14: Je to, z mého pohledu je to nezbytné, je tam vlastně dvě koleje, které vedou na hlavní nádraží, ta třetí kolej, ta běží směrem na jeho východ a jakmile byste měli jenom dvě koleje, tak to poměrně zásadním způsobem limituje kapacitu té zastávky. V okamžiku, když tam stojí vlak té zastávce, no tak rychlík nemůže projet a musí počkat, než ten osobák odjede. Zatímco, když máte třetí kolej, no tak ten vlak tu soupravu objede a pokračuje dál. Takže má to Nějak by to šlo, ale zásadním způsobem to podle mého názoru ovlivní kapacitu železniční trati a její funkčnost.
13: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s odborníkem na ocelové mostní konstrukce Pavlem Ryáčkem. Architektonická soutěž na Nový most na Výtoni proběhla před několika lety. Jak tedy hodnotíte to vítězné řešení?
14: Asi možná už jsem se k tomu vyjádřil. Z mého pohledu je to optimální řešení, které ta komise našla. Byl to dlouhý dialog, komplikovaný a myslím si, že ta komise prošla určitým přerodem z té snahy zachránit ten most za každou cenu k tomu, že to prostě nedávalo úplně technický, ekonomický smysl a přiklonili jsme se k té nové konstrukci, která má určité reminiscence na tu původní.
13: Komora inženýrů se důrazně postavila za stavbu nového mostu pod Vyšehradem. Jak vlivní je to hlas?
14: Já si myslím, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků má určitě významné slovo. Není účastníkem výstavby. To znamená, v tom stavebním řízení je to nějaký poradní hlas, podobně jako můžou být právě ta organizace dopravců a podobně. Ale je to samozřejmě významný hlas. Komora to nedělá často, aby se postavila takhle na jednu stranu.
13: Zvažovala se také varianta rekonstrukce stávajícího Vyšehradského mostu a k tomu postavení moderního pro třetí kolej. To zůstává taky ještě ve hře?
14: Teď máte na mysli tu studii nadačního fondu? Nebo...
13: Upřímně řečeno, nevím přesně, jaká je to studie, ale vím, že je to varianta, že by byl most a ještě k tomu třetí kolej.
14: V podstatě to je to, co dneska je na stole, to, kam nasměroval pan ministr Kupka ty následné kroky. To znamená, nespochybňuje se to, že by tam měla být třetí kolej, nebo aspoň já tak cítím. Máme tam dvojkolejnou konstrukci a most pro třetí kolej, který by někde měl být umístěn. Podle mého názoru na severní straně jsou názory, že teda by to měla být ta jižní strana.
13: Aby nezasláněl.
14: Tak nezasláněl, no bohužel na té jižní straně je Botič. No tak je těžké umisťovat most někam do Botiče a má to poměrně zásadní dopady do umístění té zastávky Výtoň.
13: Nový most by ale prý oproti této variantě stál polovic. Je to tak?
14: Je to docela dobře možné. Stačí se podívat, v Plzni se rekonstruoval Faltusův most. Je to pár měsíců. Historická první svařovaná konstrukce v Československu tehdy byla vlastně využita jako nová lávka pro pěší a náklady stály asi 60 milionů korun. Kdyby se postavila nová lávka, vyšla by řekněme na 30 milionů korun. To znamená, ty náklady, vidíte, že jsou vlastně dvojnásobné a to jsou tvrdá čísla. Kdybychom se podívali do Drážďan, kde se také zachránila jedna historická konstrukce, tak tam ten rozdíl oproti té novostavbě, která by tam mohla být, tak byl ještě výraznější. Je to několikanásobný rozdíl.
13: Zástupci Spolku pro efektivní železnici tvrdí, že nově vybudovaný most by měl oproti rekonstruovanému dvojnásobnou životnost. To taky asi stojí za zvážení.
14: Ta historická konstrukce bude 100% vyžadovat více údržby, častější opravné cykly, protože nemá takové detaily, ze kterých bych odtékala voda a které by zamezovaly třeba usazování nějakých nečistot. To znamená, ty náklady na údržbu budou 100% větší a asi se můžeme bavit o nějakých dalších třeba 100 letech maximálně, kterých můžeme docílit. U nové konstrukce 100 let bych řekl, že je základní požadavek, ale věřím, že takováhle mostní konstrukce může v pohodě sloužit třeba 150 let bez nějakých větších problémů.
13: Kvůli špatnému stavu a pokročilé korozi je provoz vlaku na mostě několikátým rokem výrazně omezen, už jste se o tom zmínil. Co by se ale dělo během rekonstrukce, jak by to vypadalo, ten provoz tam?
14: Z hlediska rekonstrukce, tak co v současné době se připravuje, tak je vymístění inženýrských sítí, to znamená odstraní se veškeré energie a kabely, které tam jsou. Půjde to do podvrtů, což je velká investice, řádově stovky milionů korun. A mělo by
13: se
14: umístit...
13: A co to znamená do podvrtů? Já to
14: nerozumím. Podvrty, představte si tunel pod řekou. Aha. To znamená to, co dneska je na mostě, tak dáte pod řeku do nějakého si železobetonového tunelu.
13: A nebylo by lepší už vybudovat ten tunel pro ty vlaky?
14: To je jako druhá otázka úplně do budoucnosti. Myslím si, že když se podíváte na Libeňský most, jak dlouho se s ním zabýváme, tak než budou tunely pod Vltavou pro vlaky, tak máme na ještě další 20-30 let.
13: Já jsem se ale ptal spíš na ten provoz. Ty vlaky by v tu chvíli, nebo tam nebudou jezdit, až se budete vlak rekonstruovat logicky.
14: Tak, následně most. Po vymístění sítí se tam umístí mostní provizorium. Aha. To mostní provizorium tam bude do doby, než proběhne rekonstrukce a ty jednotlivá pole, která která budou umístěná někde v Malé Chuchli, tak se zrepasují, což bude několik let. A to mostní provizorium vyjde na nějakou 500 milionů, řekněme, českých korun. A potom tam jsou samozřejmě nějaké okamžiky, je tam tuším nicokolný provoz asi 20 měsíců, kdyby opravdu mělo dojít k zastavení provozu na této trati. Budou se opravovat pilíře, zesilovat, tam jsou velké zásahy z hlediska spodní stavby, ta se musí zesílit a potom se bude vracet ta původní konstrukce, bude se stavět most pro třetí kolej. Takže nějaký nicokolný provoz tam 100% bude, otázka jak dlouhý. To má spoustu návazností na navazující stavby.
13: No a v případě výstavby nového mostu by to probíhalo podobně?
14: Tam by také byl nicokolný provoz, opět tam měla být 20-měsíční výluka pro umístění této konstrukce, mohla by být možná o něco kratší, protože ten most se dá předmontovat dopředu a opravit, ale opět by tam bylo zastavení provozu.
13: Zdůrazňujete, že debata by neměla být vedena jako střet mezi ochránci památek a v uvozovkách bourači, ale jako hledání optimálního řešení pro město jako celek. Vy jste to asi řekla, ale kdybyste teď měl ve zkratce vylíčit, jak to vidíte vy osobně, kde je vlastně ten rozumný kompromis?
14: To je velmi obtížné. Já si myslím, že se dá určitě diskutovat o tvarosloví té nové konstrukce. Konec konců změnila se. Když se podíváte na vítězný návrh, který byl bílý, tak došlo ke změně barevnosti. Dá se modifikovat i ten tvar nosné konstrukce, aby třeba byl více přizpůsobený té původní konstrukci a ta změna nebyla tak dominantní. Dá se řešit to navazující předpolí. Takže rozhodně v tom technickém řešení se dají hledat nějaké kompromisy a určitě už nějaké byly nalezeny, protože ta změna tam jako patrná je.
13: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s profesorem Pavlem Ryáčkem, vedoucím katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Děkuji, nashledanou.
14: Děkuji, nashledanou.
13: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
15: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
16: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
15: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
16: Klikněte na radiožurnal.cz.
15: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
16: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
15: Radiožurnál.
16: Každý den s vámi.
10: Hodin a 30 minut. Jsou tu hlavní zprávy.
5: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu kvůli hrozícímu nárůstu inflace.
17: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou.
5: Lidi se v Olomouci naposledy rozloučili se Zdenou Mašínovou.
18: Ten její postoj byl v podstatě velice jednoduchý. Zlu se neustupuje, proti zlu se musí bojovat.
5: Čeští fotbalisti nastoupí za půl hodiny na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Je čtvrtek 8.

0: sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
1: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
0: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Finanční podpora nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy.
3: Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů, celková podpora pak může maximálně pokrýt 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
4: Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku. Příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
3: Ministerstvo program podpoří 6 miliardami korun. Podle nevládní organizace Platforma pro sociální bydlení by ale bylo potřeba dostupné bydlení podporovat v řádech 10 miliard ročně, říká její analytik Jan Klusáček.
5: Když se bavíme o mladých rodinách, čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech, to rozhodně stačit nebude.
3: Pod čarou zůstaly projekty za celkem 10 miliard. Resort tak připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat. Josef Číš, Radiožurnál.
2: V Bruselu za několik minut začne vrcholná schůzka Evropské 27. Česko chce do jejich závěrů prosadit odklad termínu pro ukončení distribuce bezplatných emisních povolenek.
6: Česku se podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO podařilo sestavit koalici zemí, kterým se nezamlouvá výrazné spoplatnění emisí CO2. Podobně jako Česku jde i Itálii, Polsku, Belgii nebo Rakousku o ochranu energeticky náročných provozů.
7: My potřebujeme, aby náš průmysl nebyl drcen a aby naše firmy dostávaly povolenky zdarma i po roce 2034.
6: Kromě energetiky a konkurenceschopnosti Evropy se bude mluvit i o zahájených předstupních rozhovorech s Ukrajinou. Evropští lídři budou jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Diskuse o víceletém finančním rámci a přidělování evropských prostředků jednotlivým státům se odehraje v pátek. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Znovu otevřeným Hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Podle stanice BBC úženu překonaly například 3 saúdské supertankery, které nedávný konflikt uvěznil v Perském zálivu. Děje se to potom, co íránský prezident Masoud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů.
8: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázaly se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Petea Hexeta se to ale může rychle změnit.
9: Pokud Irán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
8: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinerii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začalo jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: V kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci se odpoledne lidi naposledy rozloučili se Zdenou Mašínovou. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína zemřela minulý týden. Bylo jí 92 let.
13: Bude nám tady strašně chybět jako morální maják, jako statečný člověk.
14: Historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík je jedním ze smutečných hostů, kteří zaplnili olomoucký evangelický kostel v Blahoslavově ulici. Na poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou dorazil i český spisovatel a scénárista Martin Šinkovský.
15: Ten její postoj byl v podstatě velice jednoduchý.

0: dal by se shrnout do takového hesla, že zlu se neustupuje, proti zlu se musí bojovat.
1: Lidé k rakvi ze světle hnědého dřeva nanosili velké množství květin a věnců. Dominoval věnec od prezidenta republiky či květinové srdce od bratra Zdeny Mašínové Josefa. Z Olomouce Michal Poláček, Radiožurnál.
2: Slovenský parlament jedná o důvěře vládě Roberta Fica. Kabinet o ní žádá po včerejším rozhodnutí ústavního soudu, který ukončil několikaměsíční spor o výklad tzv. Dluhové brzdy. Podle soudu měla vláda o důvěru požádat už loni na podzim a nemohla s tímto krokem čekat tak dlouho, jak tvrdila.
3: Vláda na Slovensku musí ze zákona žádat o důvěru, pokud státní dluh překročí 52% hrubého domácího produktu. Loni dosáhl zhruba 60%. Premiér Fico ale tvrdil, že zákon nestanovuje přesný termín.
4: Máme však, alebo mali jsme jiný názor na výklad příslušných ustanovení.
3: Ústavní soud tak dal zapravdu opozici a potvrdil, že slovo bezodkladně v zákoně znamená, že vláda měla reagovat okamžitě. Fico už dřív hlasování o důvěře označil za formalitu. Jeho vláda má ve sněmovně 78 poslanců, což je těsná většina. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z dnešního jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit zítra. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
5: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
2: Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Nahradila Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva. Sport.
6: České fotbalisty čeká druhý duel ve skupině světového šampionátu. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí za 20 minut proti Jihoafrické republice. Sestavu národního týmu přidá ze stadionu v Atlantě reportér Lukáš Michalík.
7: Trenér Koubek udělal oproti úvodnímu prohranému zápasu s Jižní Koreou hned 5 změn v základní sestavě. Jen na lavičce dnes budou Chaloupek, Zelený, Souček, Provod a Šulc. Místo nich dostanou šanci Holeš, Darida, Červ, Sadílek a Hložek. Do utkání dnes vůbec nezasáhne zraněný obránce Jurásek. Teď kompletní jedenáctka národního týmu podle oficiálního zápisu. V brance bude Kovář, před ním trojice stoperů Holeš, Hranáč a kapitán Krejčí. Nalevo Sadílek, napravo Coufal, střed zálohy ve složení Darida, Červ, před nimi Sojka s Hložkem a na hrotu útoku Šik. Jen mezi náhradníky bude asi největší ofenzivní hvězda Jihoafričanů, útočník Barnley Foster. Utkání začne za zhruba 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: A v dalších zápasech na mistrovství světa bude hrát od 21 hodin českého času Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině a v noci na zítřek Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D35 u Olomouce a ucpaná D1 u Brna. Dálnice D35 ve směru z Lipníka na Mohelnici stále neprůjezdná na obchvatu Olomouce. Za sjezdem na Přáslavice odtahují kamion po požáru. Objížďka přes Holici je dobře průjezdná. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále silný provoz. Poprvé se brzdí zhruba na 175. kilometru a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte u Brna až půl hodiny navíc. Na silnici 35 z Prahy do Liberce pozor u Hodkovic nad Mohelkou. Nejdříve je tam omezení a pak ještě za omezením auto stojí po nehodě v pravém jízdním pruhu. Je tam kolona asi na 10 minut. Pražský okruh je ucpaný u plzeňské dálnice v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 je to až půlhodinová kolona po pojíždí před sjezdem na Ořech. Okruh je plný i ve směru na Plzeň, tam na začátku dálnice D5 překážela dodávka po nehodě. Už je na krajnici, kolona z okruhu se ale ještě nerozjela. Ve směru z D1 se brzdí na okruhu už u tunelu a musí i regulovat vjezdy do tunelu. Další zelená vlna po fotbalu po prvním poločase.
8: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě do 31 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
10: 17.42, to je aktuální čas, pomalu začíná fotbalový večer i ve vysílání radiožurnálu. Fandit můžete s námi, ale do začátku ještě nějaký čas bývá, tak si můžeme pustit třeba Katku Knechtovou. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Teplice. Zhruba na 61. kilometru nebo kousek záha leží v levém pruhu kus plastu. Velký kus černého plastu, auta brzdí na poslední chvíli a vybočuje se. Ještě jednou D8, 61. kilometru z Ústí nad Labem do Prahy. A další zelená vlna po fotbalu.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za 10 minut začne přímý přenos zápasu mistrovství světa ve fotbale mezi Českem a Jihoafrickou republikou. Předzápasový speciál vysílá radiožurnál Sport a moderuje Ondřej Prokop.
1: Hezký podvečer nebo ještě odpoledne i posluchačům radiožurnálu. Za zhruba 10 minut rozehrají čeští fotbalisté svůj druhý zápas na světovém šampionátu, důležitý proti Jihoafrické republice. Místního času je ten výkop v poledne, jak to vlastně nabourává ten zaběhnutý fotbalový program, to už se ptám našeho experta Pavla Horváta, protože není to úplně obvyklý čas pro fotbal.
2: 100% je to zásah nejenom v ten den, ale samozřejmě i ty dny předtím, protože ten režim se opravdu připravuje na to hlavní, a to je ten zápas, který začíná ve 12 hodin. Není to obvyklý, většinou ten režim je, ty zápasy se hrajou v odpoledních nebo večerních hodinách, kdy prostě kluci mají snídani, nějaký dopolední program, ať už krátkou rozcvičku nebo video, procházku, oběd, a pak se třeba teprve jede na stadion nebo ještě svačina předtím, ale tady si myslím, že někde to může být dokonce, že je snídaně později, je v ní pár věcí, které už jsou opravdu spojené i s obědem, a nebo je ta snídaně ráno třeba dobrovolná a pak ten oběd, ale myslím si, že dneska to bylo opravdu spojené jenom s tou takovou delší snídaní.
1: Pro nás samozřejmě příhodný čas 18 hodin v té skupině oproti třeba prvnímu zápasu, který se hrál nad ránem, znamená, že také ten fotbalový zápas Česká republika, Jihoafrická republika bude sledovat spousta fanoušků na mnoha místech po celé České republice. No a třeba projekci pro fanoušky připravili například na Karlově náměstí v Kolíně nebo také v Liberci na tamním náměstí doktora Edvarda Beneša. Beneše je reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tak jsem před libereckou radnici, pořád ještě přichází další a další fanoušci, mají na sobě dresy, šály, vlajky, většinou jsou to skupiny přátel, ale potkala jsem třeba i několik tatínků, kteří sem přišli fandit se svými syny. To náměstí je v podstatě takovou fotbalovou arénou už od rána. Je tady umělý trávník, na kterém dnes žáci základních škol a fotbalové oddíly odehráli turnaje. Na programu bylo taky ocenění fotbalových týmů z libereckého kraje. Nicméně ten hlavní bod programu, ale fanoušky teprve čeká. Před malou chvílí se tady na velkoplošnou obrazovku začalo promítat fotbalové studio ČT Sport, kde se potom v 18 hodin taky spustí přímý přenos. Fanoušci, se kterými jsem mluvila, tak ti jsou vesměs pozitivní, očekávají, že zápas dopadne pro Česko dobře a vyhrajeme. A já ještě doplním, že po skončení zápasu je pro ně připravený ještě hudební program a taky tento fotbalový den tady v Liberci ukončí laserová show, která se bude promítat na budovu radnice. A i ta bude ve fotbalové tématice.
1: Říká Kateřina Kubíčková z Liberce, ještě i v našem vysílání samozřejmě dál uslyšíme. No a utkání budou sledovat třeba také fanoušci v zahradní restauraci na břehu Chrudimky v Pardubicích. Je tam s nimi i reportér David Macháček.
4: Je to skutečně tak, na pravém břehu Chrudimky v zahradní restauraci jsem byl ještě před asi 3/4 hodinou sám, teď už je tady více než 100 lidí. A to, že se blíží začátek zápasu, se dá vizuálně pozorovat na tom, že ještě před chvílí lidé seděli u stolu a dívali se sobě do tváře a rozmlouvali spolu. A teď už se všichni otáčí čelem k obrazovce, takže ty hovory utichly, sledují právě teďka už nástup fotbalistů a státní hymnu. Ale není to zatím žádné divoké fandění nebo nějaké společné skandování. Je to spíš takové očekávání, napjaté očekávání věcí příštích. A mě tady naskakují slova filozofa Miroslava Petříčka, který má k fotbalu blízko. Jak tady lidé čekají na ten živý přenos, tak je to vlastně to potvrzení té estetiky fotbalu, kdy Miroslav Petříček několikrát říkal, že ta krása fotbalu spočívá v načasování akce, nikoliv v detailu. A tu celou akci můžeme vidět právě jenom v živém přenosu, to žádný sestřih neukáže. A to se dá teďka tady z tváří těch fanoušků číst, že právě na to čekají, až to všechno vypukne.
1: Doufejme, že tedy budou moci jásat při povedených akcích českého týmu a bude u toho tedy David Macháček v Pardubicích, který byl s námi teď také v našem speciálu. No a pomalu se ten zápas blíží, tak pojďme ještě jednou projít tu českou sestavu, která doznala tedy hodně změn.
5: Ano, vzhledem tomu, že teď jsou v Atlantě státní hymny Česka a Jihoafrické republiky, tak si tu sestavu můžeme zopakovat ze studia Radiožurnálu Sport i ve společném vysílání s Radiožurnálem. V české brance Matěj Kovář, tři obránci Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, v záloze Alexander Sojka, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Michal Sadílek a taky Vladimír Coufal a v útoku Patrik Šik s Adamem Hloškem. Znamená to, že trenér Miroslav Koubek udělal 5 změn v zahajovací jedenáctce oproti tomu úvodnímu utkání s Jižní Koreou v mexické Guadalajáře. Mimo soupisku, respektive na lavičce náhradníků, zůstali Chaloupek, Provod, Souček, Šulc a Zelený oproti tedy té základní jedenáctce v mexické Guadalajáře.
1: Zápas bude rozhodovat sudí Tori Pensová, asistentkami budou Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Po druhé v historii mistrovství světa tedy bude rozhodovat toho mužského mistrovství světa rozhodovat zápas žena po Stefanie Frappartové. Před 4 lety byla u zápasu v Kataru mezi Německem a Kostarikou. Co tomu říká Pavel Horvát? Je to rozhodčí, která pravidelně píská mužské zápasy, tedy Tori Pensová, má jich dohromady 109, mimochodem na řídila třeba 30 penalt ve své kariéře, ale píská pravidelně Major League Soccer, tedy tu americkou soutěž, třeba kvalifikace na mistrovství světa v zóně CONCACAF a tak dále, takže s mužským fotbalem má zkušenosti.
2: No, pro mě to je překvapivý, já samozřejmě chápu, že prostě ta emancipace je veliká, mám tu zkušenost samozřejmě i s paní Damkovou v České lize. Přijde mi to zvláštní na mistrovství světa na takovýhle úrovni, že vlastně to budou rozhodovat ženy. Uvidíme, nechám si hodnocení po zápase, nechám si otevřený zadní dvířka, ale já si myslím, že by tam asi měli být kluci, no.
1: Samozřejmě v tom samotném fotbale asi je rozdíl v tom mužském, ženském, v té rychlosti a v těch situacích, ale tím, že ona tedy opravdu pravidelně, mimochodem je první na listině těch, jako žena na listině profi rozhodčích v americké lize, takže je zvyklá na tu rychlost mužských zápasů.
2: Dobře, dám jí šanci. Uvidíme o poločase, řekneme si víc a po zápase samozřejmě.
1: No a zápas se tedy pomalu blíží, tak je čas na to říct si také ta naše očekávání. Je to zápas klíčový pro oba týmy, po první prohře potřebují bodovat. Bude to opatrné ze začátku?
2: Já netuším, jestli to bude opatrný, já si myslím, že bychom měli být aktivní a budu věřit tomu, že prostě budeme lepší, než jsme byli v prvním zápase. To by nám dneska mělo stačit.
5: Věřit budu i já, čeští reprezentanti. Řekl bych, ne, že mají co napravovat, ale určitě mají ve své zásobě kvalitnější výkon, než předvedli v Mexiku proti Jižní Koreji.
1: Kdybych chtěl být ironický, řeknu, že ten prostor pro zlepšení je poměrně velký po tom prvním zápase.
2: A to je vždycky lepší.
1: No a jaká by měla být cesta k tomu úspěchu?
2: Tak bavili jsme se o tom, že Jihoafričani hodně rozehrávají, chtějí kombinovat, nechtějí se jednoduše zbavovat míčů a mohli bychom z toho vytěžit, jsme silní, znova budeme opakovat standardní situace, tam si myslím, že bychom dozadu problém mít neměli, naopak měli bychom být nebezpeční, tak jako je tomu vždycky a tady ty dvě věci, ať už odvaha a aktivní hra, tak standardní situace, tak si myslím, že ty dvě věci by nám měly přinést body dneska.
1: Věřme, že to tak opravdu bude. Tím vlastně můžeme uzavřít ten náš speciál před samotným zápasem Česká republika. Jihoafrická republika, poslední slovo měl náš expert Pavel Horvát, tak to má být. A my už míříme na stadion do Atlanty. Přímý přenos zápasu Česko-Jihoafrická republika komentují na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu Mikuláš Jáša a Mirko Vasič.
6: Ještě jednou dobrý den z Atlanty.
7: Hezký den z Atlanty, tady je dospíváno, uklizeno, fotografováno, ty základní sestavy, týmy už jsou rozestavené do svých pozic, je dolosováno a hlavní rozhodčí Tori Pensová, tahle Američanka, jak o tom byla řeč ve studiu, druhá žena, která bude řídit zápas mistrovství světa. Teď se svými kolegyněmi Mayovou a Nezbytovou nakráčeli do středového okruhu. Asistentky rozhodčího ještě běží zkontrolovat sítě, hráči si tam plácají obě dvě mužstva byla v takových hloučcích těch obvyklých poslední motivační řeči. Rozehrávat bude česká reprezentace, ve středovém kruhu už je připravený Michal Sadílek s balónem, teď už se i Jihoafričani rozeběhli do svých pozic a Tori Pensová za malou chvíli zahájí tohle utkání v nádherné ale v Atlanta Stadium pro víc než 70 tisíc fanoušků. No, volných míst tady ještě tedy pár stovek zbylo, ale i tak bude tady dobrých 50, možná 60 tisíc lidí. Ten obrovský prstenec pod střechou je trochu rušivý pro evropského fanouška, protože neustále má potřebu koukat se nahoru, co se na něm vlastně děje, na té obrovské projekci. Střecha zatažená, to musíme taky dodat, protože tady v Atlantě hrozí bouřky. Je rozsvíceno, začalo odpočítávání a za 6-5 sekund by se mělo jít na to.
6: Zápas se bude hrát na fantasticky připraveném trávníku. Když si vypomůžu golfovou terminologií, tak je to green. Opravdu nádherně připravený trávník. Michal Sadílek se jako první dotkne míče ve druhém utkání české fotbalové reprezentace, pochopitelně i té jihoafrické. Holeš, po něm může hrát Hranáč. Čeští reprezentanti jsou u míče, teď už kapitán Ladislav Krejčí. Hraje se první minuta, je to nerozhodně 0-0. Češi hrají o to, jestli se třeba i dostanou do vyřazovací fáze či nikoliv. Po úvodním utkání mají stejně jako jejich soupeř 0 bodů.
7: Češi jsou zatím na vlastní obrané polovině, jeho Afričani nenapadali, spíše tak od půlky, maximálně 10 metrů za ní, ale teď Češi po pravé straně se jednoduchou přihrávkou dostali do středu o pole, tam skleknutí pod sebe a na levé straně Vladimír Darida posouvá na Michala Sadílka, ten vrací zpátky na Krejčího. Nebyla to úplně přesná přihrávka, ale ten centr doletěl do velké příležitosti a teď Patrik Šik jakoby se lekl toho vysokého míče. Na poslední chvíli tam Ladislav Krejčí poslal z levé strany poslal tam takový vysoký oblouček do rohu malého vápna. Golman Williams z nějakého neznámého důvodu zůstal stát v bráně a možná, že to zaskočilo i Patrika Šika, který hlavou pak poslal lehce míč vedle tyče, no a sám si to hned uvědomil, chytil se za hlavou. To bylo trochu překvapení pro všechny, co se stalo. No ale gól z toho v polovině druhé minuty nebyl, takže stále se pokračuje za stavu 0-0 mezi Českem a Jihoafrickou republikou. Češi to znovu vykombinovali na levé straně. Přihrávka do předu, přijde centr z levé strany, nepřijde. Tam byl Hložek zablokovaný, ale bude z toho první rohový kop v tomhle utkání pro českou reprezentaci. Hložek si tam chtěl obhodit stopera Okona, to se mu ale nepovedlo a Michal Sadílek kmíří k rohovému praporku.
6: Kdybychom sečetli výšku všech českých reprezentantů a zprůměrovali ji, tak Češi jsou pátým nejvyšším týmem na tomto turnaji. Dnes to úplně neplatí. Michal Sadílek, který zahrává rohový kop, měří 169 cm, ale bude cílit třeba na Ladislava Krejčího. Centr do vápna někam na penaltu, kde jsou ale první hráči Bafana. Pozor, dobře se rozvíjející se break zastavil Vladimír Darida, ale ještě akce pokračuje. Na levé straně je to Apolis, který je u míče na půlící čáře, už se dostal na útočnou polovinu, zbržděný proti útok soupeře. Ještě že tak, fotbalisté ve žlutých dresech nicméně kombinují. Je tam Modiba, po něm může hrát Adams, polovina třetí minuty. Česko, Jihoafrická republika 0-0. Ve středu hřiště se s míčem obtočil Mata a přihrává na levou stranu, kde je znovu Apolis, ten je hodně agilní a hodně vidět. Netroufl si ale přejít přes Tomáše Holeše a tak musí hrát zpátky. Teď až k brankáři Williamsovi se dostává míč na začátku čtvrté minuty za vyrovnaného stavu 0-0.
7: Češi se pokouší atakovat, jeho Afričany hluboko na útočné polovině, ti toho využili, protože střed pole byl volnější a přišla rychlá přihrávka od stopera Okona směrem dopředu, ale tam byli připraveni Ladislav Krejčí a jeho kolega Hranáč. Naopak Češi se rychle přesunuli na útočnou polovinu a jsou teď na levé straně. Vladimír Darida byl faulovaný, skončil tam na zemi po zákroku jednoho z jihoafrických hráčů, který hodně vystoupil teď z té obrané řady. No, Darida faulovaný a bude z toho standardní situace nějakých 15-20 metrů od pokutového území, od středové osy více nalevo, na přímou ránu na branku. Je to hodně, hodně daleko, ale povedený centr by z toho mohl být. Navíc Češi jsou silní ve standardních situacích. Dá se říct, že pod trenérem Miroslavem Koupkem dávají góly jen ze standardních situací. Platilo to i v prvním zápase s Jižní Koreou, kdy se po dlouhém autu prosadil kapitán Krejčí a teď tedy Michal Sadílek a jeho levačka bude kroutit míč před branku. Ten už je hodně přetažený, až na druhou stranu pokutového území Coufal vrací před bránu a na poslední chvíli si tam teď šáhl pro ten balón Adams, strčil do něj nohu, Coufal mířil ten svůj pokus do malého vápna. Češi byli ve velkém náběhu, ale Jihoafrická republika se pro tentokrát ubránila a Češi tak budou zahrávat další roh, a to říkám v polovině páté minuty za stavu 0-0. Vladimír Coufal, jeho pravačka, centr před branku, náběh, Krejčí, protečoval ten míč, ještě nůžky nebo takové polonůžky, které tam teď předváděl Michal Sadílek, ale nepovedlo se mu z hranice pokutového území dobře trefit tenhle balón, ten končí mimo branku a od té bude rozehrávat jihoafrický golman Williams.
6: Pátá minuta, Česko-Jihoafrická republika 0-0. Zajímavé, že Češi kopou standardky, tedy rohové kopy, tak, aby míč šel proti hlavě. Z jedné strany kope levák Michal Sadílek, z té druhé Vladimír Coufal. Je to jednoznačný záměr najít třeba Ladislava Krejčího, případně Patrika Šika, dva největší hráče z české reprezentace aktuálně na trávníku. Adam Hložek se dostal za obranu Jihoafrické republiky, dává balon pod sebe. Tam je Sadílek, který může pálit. Michal Sadílek. Michal Sadílek se prosazuje v šesté minutě. 1-0 pro Česko nad Jihoafrickou republikou. To je nádhera, krásná akce, na jejímž začátku bylo autové vhazování. Adam Hložek se prosmíknul kolem obrany Jihoafrické republiky. Vlastně si s tím nedělal moc velkou hlavu, dal balon pod sebe, tam ještě byla narážečka mezi Sadílkem a tuším, že Sojkou. Sadílek přesně zakončil a dává gol na mistrovství světa.
7: No ale kde byla jihoafrická obrana, to by mě docela zajímalo, protože tam najednou byl sám jeden Jihoafričan proti dvěma. Vlastně celkově to bylo přečíslení českého týmu, který šel okamžitě dopředu, zatímco hráči JAR jakoby byli zaskočeni a tak nějak se zvláštně nevraceli. Skutečně tam byla, chce se mi říct, lidově řečeno až obrovská díra, no a Češi toho dokázali fantasticky využít. Hložek, Sojka, náběh, Sadílek, bezpečně se prosazuje a to je nejlepší možný začátek zápasu, jaký může být po dlouhé době. Češi neskórovali po standardní situaci, ale přímo ze hry a budou chtít pokračovat v podobném výkonu i dál. Jihoafričani potvrzují, že se zatím tady na šampionátu nepotkali úplně s formou, bylo to vidět i v tom utkání s Mexikem, no a i toto bránění před gólem Sadílka, tomu se nedá říct dobré, ale spíš velmi špatné. Mezitím už Jihoafričani rozehráli, golman Williams stojí před pokutovým územím, hodně vytažení, jsou tam teď Červ, Hložek i Šik, Williams stále váhá s tou rozehrávkou, až teď si vybírám Bugaciho na levé straně, k tomu se okamžitě stahuje Šik a tak to Jihoafričani zkouší dlouhým pasem směrem dopředu, kam se stáhl Reiners, nevybojoval, ale nic víc, žádný postup směrem dopředu a tak se africký tým musí stahovat k vlastnímu vápnu, navíc teď riskantní přihrávka, kterou tam posílal přes střed pole Mokoena, přes středovou čáru a tak, že ji Češi nevystihli. Ale Jihoafrická republika zůstává u míče a kombinuje kolem půlící čáry. Polovina osmé minuty, Česko vede nad Jihoafrickou republikou na mistrovství světa 1-0.
6: Těším se, až nám gól zhodnotí Pavel Horvát, protože to byl úžasný přehled Alexandra Sojky na to, že nemá takové zkušenosti s reprezentační scénou, zachoval se jako mazák. Teď ale pozor, hráči Jihoafrické republiky jsou u míče, osmá minuta, Česko vede ve druhém utkání na mistrovství světa nad africkým soupeřem 1-0. Na pravé straně Adams, který smíchá s míčem, ale byl tam právě Sojka a také Sadílek, dva muži, kteří se výrazně podepsali pod úvodní a vedoucí brankou ve druhém utkání na světovém šampionátu. Sojka faulovaný, pokračovat bude Ladislav Krejčí, čeští reprezentanti si chviličku odpočinou, zatímco na té velkoplošné obrazovce v Atlantě máme možnost sledovat opakované záběry právě toho zatím jediného gólu. Michal Sadílek se raduje na velkoplošné obrazovce se svými spoluhráči. Hranáč, na levé straně se mu nabízí Krejčí. Volným krokem jde k míči, jedním dotekem si jej zpracuje a hledá, komu by přihrál. Sice se nabízí Červ, ale přihrávka letí na pravou stranu, kde je zase Hranáč. Teď obránce Slávie Tomáš Holeš, který zasekává bránícího Mokoenu. Dobrá přihrávka na Krejčího, ale zase rychle zpátky k Holešovi. Pozor na tu nepřesnost, dobře to dopadlo. Darida sklepává Holešovi a hrát může Hložek. Nádherná kombinace českých reprezentantů. Vladimír Coufal je na pravé straně, bude centrovat do vápna. Centr na Sadílka, ještě chviličku před ním zakročil dobře bránící Mokoena, ale Vladimír Coufal v době přihrávky, která letěla za zadáky Jihoafrické republiky, byl v offsideu. To je škoda. Devátá minuta, 1-0.
7: No, Češi teď vypadali trochu jak Brazílie z jednoho doteku a jestli se po tom prvním utkání mluvilo o tom, že to kombinačně moc nejde, Tam samozřejmě musíme vzít v potaz, že Jižní Korea je daleko lepším soupeřem než Jihoafrická republika. Potvrzují to i ty úvodní minuty. Jeho Korejci byli i takový, řekněme, rychlejší, mrštnější. To jeho Afričani zatím mají celkově takový problém, hlavně s návratem do defenzivy a s pokrýváním českých hráčů. Teď hosté, těžko říct, kdo je tady host, oba dva týmy. Prostě Jihoafrická republika to zkouší znovu jenom takovým posunutím do středu pole, ale Češi odkopávají na aut a znovu je africký tým až u stoperů a také u golmana Williamse, který je v tom čtvrtkruhu před vápnem, znovu vrací nám Bogaciho na levou stranu, ale tam výborně pracuje Patrik Šik, který se snaží hodně běhat, Bogaci ale nádherný křížný balón, no a tam musel hodně rychle teď tedy Sadílek zacouvávat nebo Sojka, aby se dostali k tomuhle míči vysokému, ale nakonec to zvládli před Masekem. Česká reprezentace už se znovu srovnala na vlastní obrané polovině a Jihoafričani to zkouší středem, ale zatím neopouští kruh. Teď se Alem Batovi povedla přihrávka do pravé strany Maseko, posunutí do pokutového území. Jihoafrická republika kombinuje na jeho straně, Češi jsou hodně zatažení, odražený balón, stále Jihoafrická reprezentace kolem pokutového území, když teď se sama vyhnala až ke středovému kruhu, protože to musí obehrát, tam bylo zavřeno. Z českého pohledu ještě jedna přihrávka do vápna, ale ta se úplně teď nezdařila Mokoenovi a tak mohou jít Češi směrem dopředu, ale i Jihoafričani začali více napadat, nakonec odkop Červa v pořádku a navíc byl tečovaný, takže u pulící čáry by měli vhazovat reprezentanti, které trénuje Miroslav Koubek. Ještě trochu váhání, Tory Pencová tam ukazuje, což je hlavní rozhodčí ze Spojených států, že by měl jít někdo házet, protože je to pravidlo o 10 sekundách, ale zvládli to hráči národního týmu, Coufalův dlouhý aut na Hloška, ten ale byl neúspěšný a jeho Afričané budou postupovat od vlastního pokutového území. 12. minuta, utkání se vyrovnalo, ale Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0.
6: Před zápasem jsme řešili, jestli to bude Alexander Sojka nebo Michal Sadílek, kdo nastoupí na levém kraji obrany či zálohy, kdo bude to křídlo. Tak je to Alexander Sojka a ten teď musí pelášit zpátky, protože po jeho straně se hráči Bafana dostávají k míči, Krejčí vystoupil proti Adamsovi, ten ještě se snaží dostat míč do vápna, to se mu nepodařilo. Skvěle zakročil Vladimír Darida, který je teď lehce v problémech, kombinuje společně s Červem, nákop, který míří někam na Patrika Šika, ale nevyšel českým reprezentantům. Končí 12. minuta. Česko vede 1-0, teď se ale musí bránit rána, která skončí na boční síti. To vzrušení některých fanoušků ve žlutých drusech je zbytečné, balon byl tečovaný. Uvidíme a vy uslyšíte o prvním rohovém rohu soupeře české reprezentace. Připomeňme, že gól dal Michal Sadílek, který se prosadil ranou na zadní tyč. Trefil to za háčky. Teď ta standardní situace. Poměrně nebezpečná, i hráči Jihoafrické republiky jsou šikovní hlavičkáři a říká se, že standardní situace to je půlka gólu. Nějaký signál, který vymysleli hráči Jihoafrické republiky, kombinovat může Okon společně ještě s Batou, ale teď už se Bafana vyhnali zpátky na pulící čáru, polovina 13. minuty, Češi stále vedou 1-0 a tenhle pokus, sice dalekonosný, odvážný, ale také nepřesný. Matěj Kovář bude vykopávat od vlastní brány za vedení 1-0.
7: To byla docela velká troufalost, ke které se teď odhodlali Afričani, protože to byla střela skoro od středového kruhu. To, ty balóny samozřejmě létají velmi dobře, ale tahle rána Modiby nemohla vůbec ohrozit golmana Kováře, navíc ani nemířila do branky. Mezitím česká rozehrávka pěkně po zemi, žádný nákop, Krejčí teď vyšel z pokutového území, stojí tam před ním Reiners, Krejčí ale zvládá přihrávku do středu pole, hnezké sražení do levé strany a tam má trochu víc prostoru Sadílek a také Sojka, který ho podporuje, Sojka teď ale běží na středovou osu, přijde centr do pokutového území. Ne, ale ten nadražený balón ještě sbírá Darida, který ale znovu trefuje proti hráče. Teď se českému týmu nepodařily dvě přihrávky v kuse, ale pozor, míč propadává před vápno, tam Hložek chtěl dělat kličku, byl v obležení tří jeho Afričanů, no a nakonec přichází o balón. Patrik Šik tam byl volný nějaké 3 metry od Hložka, na hranici pokutového území, ale ten odražený balón nakonec doputoval ke golmanu Williamsovi, který si ho teď hodil na zem, chvíli počkal a pak hledá Reinerse vepředu, ale u toho byl dobře postavený Hranáč a znovu česká reprezentace na útočné polovině. Vladimír Darida pomáhá si se Sadílkem, Sadílek se Sojkou si dost často mění pozice, aby Sojka byl v náběhu na případnou Sadílkovou přihrávku. Teď přenesení od Hranáče do levé strany, kde má na útočné polovině už docela hluboko trochu víc prostoru právě Sojka, ale musí se vrátit národní tým znovu až ke středové čáře. Jihoafričani se snaží zatáhnout do bloku centr do pokutového území, ale ten odvrací Okon. Ještě z matky u afrického týmu na hranici vápna, ale nedostali se Češi k zakončení na sledný odražený balón a Ladislav Krejčí fauluje hluboko na útočné polovině, takže pro branku nebezpečí ne, ale konec české útočné akce pro tuto chvíli. Polovina 15. minuty, Česko vede na mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou 1-0 a vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu.
6: Protože Jihoafrická republika prohrála úvodní utkání vlastně celého šampionátu 0-2 s Mexikem, tak už je to 16 let, co Jihoafričané nedali na mistrovství světa gól. To Češi v úvodním zápase gól dali, Jižní Koreji prohráli 1-2, no a před několika málo okamžiky se prosadil Michal Sadílek, takže dva góly už na mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Kombinují Jihoafričani, konkrétně je to Mokoena, hráč jihoafrického Mamelody, týmu, který se účastnil mistrovství světa klubů, 16. minuta, 1-0 pro Česko. U míče Ron Van Williams, kapitán výběru z Jižní Afriky, který nakopává dlouhý balon na útočnou polovinu, najde pouze ale jen hruď Ladislava Krejčího, který dost možná chtěl sklepnout právě svou horní polovinou těla na Alexandra Sojku, to se mu ale nepodařilo. Hlazovat tak mohou Jihoafričané, už se zase hraje. Na středu hřiště je Mbata, který otáčí hru na levou stranu. Nikým nehlídaný Mokoena si balon zpracuje a přihrává na střed hřiště. To je dobrá kombinace Jihoafričanů. Na pravé straně Adams, který může centrovat do vápna. Centr tam také letí, nebezpečný centr na malé vápno. Jako poslední se míče ale dotkli soupeři české reprezentace, takže od brány bude znovu vykopávat Matěj Kovář, ale pozor na tyto situace v 16. minutě, zaplať pámbu, stále platí skóre 1-0.
7: Krejčí tam teď trochu vyčinil Červovi, že rychleji nevystoupil proti Adamsovi na tu přihrávku ze středové osy do pravé strany. Rychle si to ale vysvětlili i posunky a může se pokračovat ve hře. Nakonec ten míč byl odražený mimo hřiště jihoafrickými hráči, takže ve vlastním pokutovém území si přihrávají Krejčí a Hranáč. Teď Jihoafričani zkouší větší pressing. Krejčí přes golmana Kováře na Hranáče, stále je to v českém pokutovém území, Hranáčů v oblouček k půlce. Šik hrudí sklepává na Coufala, ale ten si vzal velký úkol projít mezi dvěma fotbalisty, mezi Mokoenou a Modibou, to se mu nepodařilo a tak stále kombinace kolem půlky hřiště, no a teď přichází nedovolený zákrok. Patrik Šik se tam stáhl zpátky, aby pomohl v rozehrávce až u poloviny hřiště. Přišel tam sklus, faul z hlavní rozhodčí Tory Pencovou, tam teď ještě diskutuje Patrik Šik, ale bylo to jen chvilku. Američanka odpískala nedovolený zákrok, ale je to u poloviny hřiště, skoro i u autové čáry, takže i přesto se Češi připravují na centr k pokutovému území. Jihoafričani drží tu čáru obranou nějakých 5-6 metrů od hranice vápna. Sadílek připravený svojí levačkou centrovat do pokutového území. Už se tak také děje, vysoký balón, znovu přetažený, tam půjdou Češi do hlavičky. Jihoafričani to zvládli, ale jen na malou chvíli, přihrávka na hranici vápna. No a tohle bylo něco mezi centrem a přihrávkou od Vladimíra, mezi centrem a střelou od Vladimíra Daridy. Spal tam ten míč z levého rohu pokutového území, ale teď pozor, dlouhý nákop golmana, který ale nedoputoval k tomu, ke komu měl, a tím byl Apolis, ten byl zastavený golmanem Kovářem, respektive golman Kovář nečekal ve vlastním pokutovém území, vyběhl daleko za něj a ten míč odkopl. Ještě se dostanu k Vladimíru Daridovi, ten se tam objevil na hranici vápna, zkoušel to tam kroutit před branku, ale ten jeho centr nikdo nezachytil. Takže v 19. minutě stále vede Česko nad Jihoafrickou republikou 1-0. Zatímco v úvodu byl tým Miroslava Koupka lepší a Jihoafričani špatně bránili, nějak se nebyli schopni srovnat v těch prvních minutách s českou hrou, tak postupně se všechno vyrovnalo a už i africký tým měl svoje náznaky příležitostí. Teď se ale musí dostat k balónu, protože hraje u vlastního pokutového území. Holeš dává do strany na Coufala a ten si pomáhá s Hranáčem. Jihoafričani jsou sice vytažení, ale není to úplný pres. Takže 19. minuta mistrovství světa, Česko-Jihoafrická republika 1-0.
6: Alexander Sojka přihrává na střed hřiště, kde je Lukáš Červ. I pro něj je to premiéra v základní sestavě na mistrovství světa. Je to druhé utkání na tomto šampionátu a Češi vedou 1-0. Hranáč. Po něm může hrát Ladislav Krejčí. To jsou čeští stopeři, kteří si přihrávají. Na tohle nejsme zvyklí od Ladislava Krejčího, na tohle už ano. Začnu tou první situací, kdy nepřesně přihráli, jeho levačka bývá přesná. Potom se Ladislav Krejčí dopustil nedovoleného zákroku a to je v případě Ladislava Krejčího taková běžná praxe. Už 4 pokusy, ne úplně na bránu, vyslali čeští reprezentanti na bránu Jihoafrické republiky oproti 3 právě hráčům Bafana Bafana. Umí Ron Van Williams, kapitán Jihoafrické republiky a také brankář, který zmiňoval, jak moc je důležité, že právě hráči Bafana Bafana jsou na světovém šampionátu, jakou inspirací jsou nejenom pro mladé fotbalisty, ale vlastně celý národ. Dlouhý nákop na útočnou polovinu, tam je Reiners, ale jsou kolem něj 2 čeští reprezentanti, konkrétně Vladimír Coufal a Tomáš Holeš. Dobře teď vyhnali útočníka Jihoafrické republiky ven z vápna, ale hráči ve žlutých dresech stále kombinují. Apolinis, přihrávka na pravou stranu, kde je Adams. Proti němu vystartoval Sojka. Dobře se k němu dostal a snažil se mu znepříjemnit život. To se mu podařilo, protože Adams musel hrát zpátky až do středového kruhu. 21. minuta, Česko, Jihoafrická republika 1-0.
7: Tam se snaží být hodně aktivní při rozehrávce Mokoena, operuje tam ve středu pole, ale za zády měl Vladimíra Daridu, takže nejdříve dal přihrávku na stopera Mbugaciho a následně až na golmana Williamse. Oba dva si teď vyměnili balón, Williams trochu pod tlakem. Snaží se hrát Jihoafrická republika stále kombinačně, Češi to narušovali malou chvíli, ale nakonec přihrávka do pravé strany od afrického týmu, centr do pokutového území, tam se teď doslova přetahoval Ladislav Krejčí se soupeřem, kterým byl Maseko a ten balón propadl za ně na hranici vápna, ale všechno tam jistil Robin Hranáč, který zvládl celou situaci a odkopl balón dál od branky, hlavně od českého pokutového území. Tory Pencová se teď je podívat, jak to vypadá s českým fotbalistou, který zůstal po souboji ležet na zemi. Byl to Hložek, kterého zezadu tlačil oběma rukama Okon, který za ním vystoupil, ale nepískal se nedovolený zákrok na českého fotbalistu, ale naopak obráceně. Takže Tory Pencová všechno zkontroloval, Hložek už je na nohou a může se pokračovat ve hře. Teď jeho Afričani, křížný balón do levé strany, tady je Modiba. Modiba centruje před branku, tam byl v náběhu Reiners i další hráči Jihoafrické republiky, ale celou situaci teď dobře zvládl Hranáč, střední stoper českého týmu. Jihoafričani vhazují poblíž českého pokutového území, prakticky přímo vedle něj. Apolis předal balón Modibovi, ale africký tým se vyhnal teď až k polovině hřiště. Hraje také Maseko, což je pravý krajní hráč a za ním také Modau. Jihoafrická republika by chtěla, ale zatím to nevede k tomu, aby překombinovala český tým. Teď Holeš si pomáhá přihrávkou zpátky na Kováře a to je nákop k polovině hřiště, který sbírá bez problémů Mokoena. No tak teď národní tým trochu vypadl ze hry. Už ta kombinace vymizela a česká reprezentace se teď hlavně brání a teď to udělala velmi dobře. Konkrétně Alexander Sojka, který tam zastavil Maseka při pokusu o průnik kolem pravé autové čáry. No a máme tady přestávku na pití, která je na tomhle šampionátu. Byť tady v hale v Atlantě, v hale budu říkat, protože je zavřená střecha, tak na stadionu v Atlantě to asi není potřeba, je klimatizovaný, ale je to taková domluva pro celý šampionát. Rozhodně tady nějaké velké horko není, ani nesvítí příliš slunce, ale už jsme viděli i v minulých zápasech, třeba když se hrálo v Torontu za deště, tak se stejně šlo občerstvovat. Je to prostě takhle dané. Když si zhodnotíme těch prvních 23 minut, Češi výborný začátek, přehrávali Jihoafrickou republiku, africké mužstvo se těžko hledalo v obraně a už v 6. minutě inkasovalo, kdy nádherná akce, rychlý out do pravé strany, Hložek dává pod sebe na hranici vápna, výměna míče mezi Sojkou a Sadilkem, Sadilek sám před golmanem Williamsem. No a bylo to 1-0, kde byla v tu chvíli jihoafrická obrana, těžko říct, vůbec se nevraceli hráči tohoto národního týmu. No ale pak postupně Češi upustili od kombinace, no a začalo se nám vyrovnávat to, co se děje na hřišti. Bylo tam i pár centrů před golmana Kováře, ten tedy nějak vážně zatím zasahovat nemusel, ale chtělo by to dostat se zase zpátky do hry od českého týmu. Teď je tedy přestávka na pití, časově začne 25. minuta. Česko vede na mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou 1-0.
6: Před utkáním velkým tématem byla také rozhodčí Tori Pencová, pro kterou je to velká zkušenost. Ona má zkušenosti s ženským fotbalem, řídila například mistrovství světa a dokonce finále v roce 2023, přece jenom mužský fotbal. To je úplně jiné kafe a za těch uplynulých 20 minut předvádí skvělý výkon jako čeští fotbalisté. Od nás z komentátorského stanoviště směrem k trávníku jenom slova chvály. Čeští reprezentanti vedou od 6. minuty nad soupeřem z Jihoafrické republiky 1-0, když se prosadil Michal Sadílek. Jsme zvědaví, jak úvodní 45-minutovku bude hodnotit ve studiu Pavel Horvát, náš expert a někdejší reprezentant. Atmosféra na stadionu v Atlantě dobrá, zatímco se obě reprezentace občerstvují a vidím také u té české tablet, iPad, který je povolený v těchto hydratačních pauzách pro obě reprezentace. Někteří fanoušci, ti si pochopitelně také odskočili na něco dobrého k jídlu anebo k pití, mají už málo času na to, aby se stihli vrátit na svá místa, která bohužel, a je to škoda, nejsou ze 100% zaplněná. Nemůžeme mluvit o tom, že by stadion v Atlantě byl vyprodaný, přeci jenom organizátor turnaje nastavil ceny vstupenek takové, jaké nastavil, a pro některé fanoušky prostě ta cena je nepřijatelná. Budeme pokračovat v minutě 26. zavedení české fotbalové reprezentace ve druhém utkání na mistrovství světa proti týmu z Jižní Afriky 1-0.
7: Ještě k fanouškům, přijde mi to, že spousta lidí přišla spíš za zábavou a věcmi okolo, než aby se dívala na fotbal. Takový ale je úděl v některých zemích, kde fotbal, v tomhle případě v Americe soccer, není úplně nejpopulárnějším sportem, no a projevuje se to. Češi budou za malou chvíli rozehrávat, už tam Tori Pencová žene, teď Sojku, aby vhodil na levé straně, anebo si ten aut nakonec vezme Krejčí, tak je to Krejčí, je to docela hluboko na české obrané polovině, na levé straně, teď Krejčí se rozbíhá a s jeho rukou poletí dlouhý aut směrem k Hložkovi, Hložek jde do hlavičky, ale Okon byl úspěšnější, sráží do středu pole, tam je Apolis, jo, Afričani pak vyndavají míč a vrací ho až zpátky ke golmanu Williamsovi. Ve třech hráčích se tam snaží operovat česká reprezentace. Je to Darida, Hložek a Šik, ale není to nějaké přehnané napadání. Teď ale Hložek trochu zabral a možná vystrašil golmana Williamse, který ale zvládl ten dlouhý nákop. Tam ho Reiner srazil pod sebe na Apolise. Jo, Afričani jsou na útočné polovině. Apolis, Kolmice do vápna, teď bude mít možná Hranáč velké problémy, otáčí se mu tam jeho Afričani Reiners, ale jeho nepřesná přihrávka proti noze na spoluhráče, který už byl na hranici vápna, přesně na středové ose, byl tam tedy blízko i Michal Sadílek, takže ta rána by byla hodně těžká, aby prošla až na branku, ale jo, Afričani ukazují, že kombinace jim taky není úplně cizí. Teď ve středu pole hraje Adams, pomáhá si zpátky přihrávkou na Okona a stále africký tým na vlastní obrané polovině. Teď pozor, golman Williams, ten se vysunul hodně vysoko, teď to vypadá, jako kdyby hrál jednoho stopera, ale už pomalu se zasouvá zpět, ale jo, africká reprezentace vůbec nepostupuje od středové čáry směrem do předu. Češi jsou rozestavení, teď většina hráčů obou týmů dokonce stojí na místě, což je docela nezvyklý na téhle úrovni. A jo, Afričané dál kolem středového kruhu, přihrávají si, čekají, ale zatím nic nevymysleli. 28. minuta, Česko, Jihoafrická republika 1-0 na mistrovství světa.
6: Před turnajem byli Češi 40. na světě, odpolední nebo spíše podvečerní soupeř Jihoafrická republika, té patří místo 60. I z tohoto důvodu jsou svěřenci trenéra Miroslava Koupka mírným favoritem ve druhém utkání na mistrovství světa, které spolu hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Vladimír Coufal ve 29. minutě za stavu 1-0 pro Česko bude vhazovat. Ještě ho rozhodčí Pencová lehce pozastavila, aby se vrátil o nějaký metřík zpátky. Ve lavičkovém souboji Patrik Šik, teď už se snaží kombinovat společně s Hložkem, ale míč spíše létá vzduchem, než že by byl na trávníku, a navíc Vladimír Darida se dopustil nedovoleného zákroku, byl to poměrně tvrdý zákrok, šel podrážkou napřed proti bránícímu hráči, který se ne a ne zvednout z trávníku. Nejsem si úplně jistý, jestli jen to Bata nebo Maseko. V tomto případě je to jedno a je to Mokoena. Tak až třetí varianta byla správná. 1-0 pro Česko ve druhém utkání na mistrovství světa. Zahrávat standardní situaci 5 metrů od půlící čáry na obrané polovině budou hráči z Jihoafrické republiky. Přihrávka na krátko. Faulovaný Mokoena může pokračovat s míčem. Zdá se, že je v pořádku a bude schopný a připravený pokračovat v útočném snažení hráčů Bafana Bafana. Bokozi nemá komu, tak přihrává na střed hřiště, ale byla to pouze a jen vycpávková přihrávka. Ronwen Williams, kapitán a brankář, si znovu povyběhl až před velké vápno Jihoafrické republiky a je teď třetím stoperem. Přihrávka na levou stranu, kde je Adams, po něm může hrát Apolis. Dobrá kombinace Jihoafričanů končí na Robinu Hranáčovi, který se dopustil nedovoleného zákroku, a tohle už bude nebezpečnější standardní situace.
7: Ale stále je to spíš u středové čáry než u pokutového území. Navíc jo, Afričani rozehrávají nakrátko, takže klasická rozehrávka mezi stopery, teď mezi Bugacim a Okonem. Okon už to zkoušel trochu přímo radčařeji směrem dopředu, ale Maseko byl skvěle pokrytý Sojkou. Jenže další je nepřesnost v českém postupu směrem dopředu, přibývá jich, přibývá. No a změnilo se také držení míče. Jihoafrická republika 58%, Česko 37%, a jestli vám tam ještě chybí 5, tak v tu dobu se nehrálo. Takže docela málo času, nějakých prodlev, většinou se hraje. Teď rozehrávka u vlastního pokutového území, golman Williams je vidět, že si rád hraje s balónem, a pak to zkusil dlouhým nákopem, ale výborně Robin Hranáč, který pokryl Reinerse, ten míč navíc na útočné polovině propadává k Šikovi, ten nemůže jít přímo k bráně, teď se to tam kolem něho hodně zhluklo, ale národní tým je teď na levé straně u pokutového území, ale už to neplatí, protože Sojka musí vyhodit míč zpátky k půlce na Krejčího. Sojka znovu může centrovat nebo jít podél liney, ale rozmyslel se to, zasekl balón a vrací ho na Krejčího. Češi to obehrávají z levé strany na pravou, kde už je připravený Vladimír Coufal, ale teď se dobře pohybuje defenziva. Vlastně v celém bloku jeho afrického týmu. Ano, a tak donutila národní tým až k přihrávce zpátky na golmana Kováře. Znovu vyváží míč Krejčí, zatím pomalu, teď pozor, teď si zašlápl míč a otočil se přímo do Reinerse, ale zvládl to u středové čáry, zrychlil, udělal dva kroky a postupoval směrem dopředu. Češi stále kombinují kolem středového kruhu, teď je tam Červ, dává na Holeše, to jsme na pravé straně, přihrávka směrem dopředu, tam sprintuje Darida, ale byl bez problémů teď ubráněným Bugacim, který vyhrál jednoznačně na svaly a na kila v tuhle chvíli. Rychlý pressing, Holeš tam okamžitě zabojoval, ale

0: Zda Ridou poradili, alespoň dostali balón dál od pokutového území. Ale ten obrázek hry se oproti úvodním 10 minutám, kdy se národní tým dostal do vedení 1-0 zásluhou Sadilka, naprosto změnil a Češi už většinou jen brání a pokud se snaží jít dopředu, tak většinou je zastaví nepřesná přihrávka. Ale vedou 33. minuta mistrovství světa Česko-Jihoafrická republika 1-0.
1: Jihoafrická republika před šampionátem ani na turnaji jediný zápas nevyhrála, dvakrát prohrála s Panamou, pak přišla remíza s Nikaraguou a Jamajkou, no a s Mexikem Jihoafričané prohráli na turnaji 0-2, tak doufejme, že se tohoto trendu budou držet. Teď Červ nevybíravým zákrokem byl faulovaný, ale Tori Pencová, americká rozhodčí, ponechává českému výběru výhodu. Na Daridu míří přihrávka, ta byla ale moc rychlá, no a žlutou kartu vidím Okoena, naprosto zasloužená žlutá karta, minimálně z komentátorského stanoviště se mi zdálo, že ten zákrok byl dost nevybíravý, jak jsi to viděl, Mrkoty?
0: To byly klasické sáně. Mokoena pěkně nohama dopředu, byl tam o půl sekundy třeba později než Červ, který byl v pohybu, no a Mokoena tam přijel obě nohy natažené dopředu. Je pravda, že on potom vlastně spíš nártem podrazil než podrážkou Červa. Z tohoto důvodu je to v uvozovkách jen žlutá karta, ale Jihoafričani už v tom prvním utkání ukázali, že umí přitvrdit a byly z toho i dvě červené karty, byť jedna za takové oplácení a plácnutí do obličeje. Každopádně důležité, co se děje na hřišti.
1: Lehce se Mokoenovi omlouvám, nebylo to zas tak hrozné, netrefil úplně přímo na kotník českého reprezentanta a středopolaře Lukáše Červa. Ron Van Williams, brankář, který má modrý dres a zářivě oranžové rukavice a kopačky, si míč povytáhl před velké vápno, teď přihrává na střed hřiště. Tam by měl operovat Apolis, který ale nepřesně rozehrává, taky tady šance pro Hloška, který se pouští do situace jeden proti dvěma, ještě přihrávka na rozeběhnutého Tomáše Holeše, který se nám zjevil na hrotu útoku. Nepřesnost, to je škoda, ale dobrá a zajímavá, řekněme, situace a pokus od Adama Hloška. Myslím si, že v těchto momentech, kdyby se útočník Hoffenheimu nebál vystřelit, hůř by to nedopadlo.
0: Teď si tam mění pozice občas Hranáč s Holešem, protože Hranáč dostal na starosti útočníka Reinerse a pohybuje se s ním. To znamená, že teď ze středu české obrany se posunul doprava a stále stopuje Reinerse. Bude to i teď po dlouhém míči afrického týmu k polovině hřiště. Hranáč to udělal výborně a tak můžou Češi postupovat po pravé straně, ale Sadílek je teď odstavený tělem Mokoenou a Mokoena u vlastního pokutového území si pomáhá přihrávkou na golmana. Williamse pro něj vůbec není zvláštní, že si zahraje nohama, on to má naopak hodně rád. Teď se dostal trochu pod tlak po přihrávce Baty ze středu pole a tak ten jeho nákop nebyl přesný u středové čáry, ale Sadílek taky nenašel nikoho ze svých spoluhráčů, no a tak se bude muset reprezentace znovu sformovat. Není to žádný, chce se mi říct, hurá fotbal, rychle dopředu, spíš takové vyčkávání. Jihoafrická republika přitom prohrává v 36. minutě 0-1. Teď to zkouší obloučkem znovu dopředu, kde je Reiners, ten je pokrytý Hranáčem. Teď se zapojuje do toho bránění také Krejčí a navíc tam bylo předtím postavení mimo hru, ze kterého se vysouval jihoafrický hráč. Takže kombinace afrického týmu končí prohřeškem proti pravidlům a rozehrávat poblíž vlastního pokutového území bude teď kapitán českého týmu Ladislav Krejčí. Seběhl mu tam nakrátko Červ, Krejčí dostal přihrávku zpátky, pak prudce dopředu, Šik pěkně protečoval do levé strany, kde je Hložek vedle vápna, tam už se Jihoafričani zatahují, musel se tam vysunout stoper Okon, ale Hložek se ho snaží zbavit, on má docela slušnou muskulaturu, proti Okonovi se chvíli prosazoval, ale pak byl povalený na zem a protože rozhodčí Tori Pencová nepískala nedovolený zákrok, tak Jihoafričani můžou postupovat směrem dopředu. Reinders dostává přihrávku na hranici vápna, tam je ještě na hraně přihrávka před pokutové území, respektive před branku, tam se z ničeho nic zjevil Maseko úplně volný. Češi se při tom návratu zpátky stahovali spíš do středu pole a na pravé straně zůstalo volno, takže rychlá přihrávka do pravé strany, golmanková s kolem koncové čáry musel vybíhat a zmenšovat úhel. Tam potom dal Maseko pod sebe, ale tam byl připravený jen Lukáš Červ. No tak rychlý break, to byl teď povedený od jihoafrického týmu. Trochu zmateně pak působilo v některých momentech počínání české defenzivy, ale nakonec toho gól nebyl. Takže Jihoafrická republika rozehrává roh, ale pěkně zpátky.

0: 38. minuta, začala Češi vedou 1-0, centr do pokutového území, pokus o nůžky od Adamse, ale ty by byly hodně těžké a ani se nepovedly. A teď mohou naopak hráči národního týmu jít dopředu. Hložek táhne tuhle rozehrávku, je podražený, ale rozhodčí Pencová nechává pokračovat ve hře. Neviděla tam nedovolený zákrok od Modiby. A tak se musí národní tým zase bránit. Mokoena ve středu pole bude přenášet do pravé strany, když spíš teď do středu pole, tam je Mbata, Mbata do strany. Tam je připravený Mudau, Mudau chtěl centrovat, ale dobře, proti němu teď vystoupil Sojka. A znovu musí hrát Mokoena ve středu pole. Jo, Afričani jsou teď vytlačení, ale pocítili, že by to proti českému týmu mohlo jít. Už měli 2-3 náznaky příležitostí, ale gól se jim nepovedlo dát. A tak v začínající 39. minutě prohrávají na mistrovství světa s českou reprezentací 0-1.
1: Zcela objektivně jako český komentátor musím říct, že teď Tori Pencová neodpískala dva fauly na Adama Hloška, ale to je věc minulá. 39. minuta, Česko-Jihoafrická republika 1-0, u míče Jihoafričané, kteří si přihrávají takřka ve vlastním vápně. Ronan Williams, kapitán a brankář výběru z Jižní Afriky, poměrně odvážně rozehrává na střed
0: hřiště.
1: By z toho mohli těžit čeští reprezentanti, konkrétně Patrik Šik, který napadal rozehrávku fotbalistů ve žlutých dresech, ale nepodařilo se mu včas dostat v tento moment k útočícímu hráči, byť to byl obráncem Bokazy. Vhazovat budou Češi a tady je práce pro Vladimíra Coufala, který běží z pravé strany na levou, tak aby poslal míč do vápna, půjde o dlouhatánský aut, tak jak jsme na to od Vladimíra Coufala zvyklí. Připomeňme utkání s Jižní Koreou, kdy Vladimír Coufal našel Ladislava Krejčího, ten se nejvýše pověsil do vzduchu a opravdu nechytatelnou hlavičkou dal vůbec první gól na mistrovství světa české reprezentace v roce 2026. Vladimír Coufal, jeho dlouhý aut za pár okamžiků, který poletí do vápna, 40. minuta, už se tak také děje, hledá pochopitelně Ladislava Krejčího, tentokrát ale Čechům úplně ta kombinace nevyšla. Sojka, zvednutá hlava, přihrávka na levou stranu, kde zůstává Coufal, ten mu ale balon vrací, pravák si vyměnil míč s levákem, Sojka je posledním mužem v červeném dresu, teď nesmí ztratit, malá domů na Matěje Kováře a ten vše vyřeší razantním nákopem na útočnou polovinu, jenomže netrefil nikoho v červeném, pouze fotbalisty ve žlutých dresech. Nepřesnost na straně jeho Afričanů, skvělý Šik, po něm může hrát Červ, který byl faulovaný, nepíská se faul, ale teď už ano. Zajímavá standardní situace, 40. minuta, Česko-Jihoafrická republika 1-0.
0: Teď je to skoro na středové ose a navíc teď dostává Mbata žlutou kartu, byť se tedy hodně diví. Byly tam hned dva zákroky za sebou, nejdřív vystupující stoper Mbugaci zasáhl nešetrně Červa, aby v zápětí tedy Mbata povalil na zem Patrika Šika. Jeho Afričanům se to nezdálo jako nedovolený zákrok, ale Šik si tam dal vlastně tělo a nohu před vracejícího se Mbatu a rozhodčí Tori Pencová stála hodně blízko. Ale pojďme k té standardní situaci. Je to skoro na středové ose, mírně tedy z českého pohledu doprava, i když do branky to nějakých 30 metrů bude, ale stěhují se tam hráči možná i na přímou střelu, hlavně tedy Hložek si to tam rovná společně se Sadílkem, Coufal ten už odchází a podle všeho Hložková pravačka by kroutila míč do branky, tam je čtyřčlená zeď, golman Williams si postavil, no a Hložek je připravený na ránu z velké dálky, může obstřelit zeď, z mého pohledu se mi zdá, že o jednoho hráče postavená špatně. Hložek jeho pokus, ale příliš se vznesl, zkoušel to takovým tím ronaldovským kopem, který se vznese do vzduchu a pak se vrací pod břevno branky nebo do prostoru branky. Tentokrát ale tenhle míč letěl vysoko nad břevnem a tak golman Williams si teď postavil další míč na hranici malého vápna a bude rozehrávat. Už se hraje 42. minuta. Česko stále vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 zásluhou Sadilka, který se prosadil už v 6. minutě.
1: A to je výsledek, ze kterého pochopitelně máme radost. Kombinace Jihoafrické republiky zase ve vápně tohoto afrického soupeře české reprezentace. Teď už dlouhý nákop na útočnou polovinu, Sojka v souboji, po něm Červ a i Sadílek, který fauloval, tahal za dres soupeře, ale je ponechána výhoda. A z ní může těžit třeba Apolis, po něm Modiba. Tito dva fotbalisté kombinují na levé straně. Teď už se do té kombinace zapojil i Reiners, centr, který míří do vápna. Tam bude Sojka, bude tam i Krejčí. A nejsem si teď jistý, od kterého českého fotbalisty anebo jeho afrického se míč odrazil, ale pokud správně vidím, tak čeští fotbalisté utíkají směrem kupředu a je to navíc offside. Ukazuje mi kolega Lukáš Michalík velice správně, zdvižnutým praporkem zamávala jedna z asistentů rozhodčích, takže offside, ve kterém se natáčel útočník Maseko. Matěj Kovář rozehrává přes Robina Hranáče. Minuta 42. Češi vedou stále nad Jihoafrickou republikou 1-0. Tady je Hložek, který se snažil přehodit bránící hráče soupeře. To se mu sice podařilo, nicméně ti tam byli zdvojeni a dokázali Hložkovi odebrat míč. Na pravé straně Okon, který může přihrávat Mbatovi, ale nechává si míč. Pod žlutou kartou hrající Mokoena teď přihrává na levou stranu, kde je Apolis, přihrávka na střed hřiště. Reiners se obtáčí s míčem, dobrá kombinace Jihoafrické republiky pokračuje, byť teď je to spíše do šíře a ne kolmo přímočaře. 44. minuta, Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0, teď se ale Češi musí bránit. Centr, který zblokoval svou hrudí, možná lehce i ramenem, kapitán Ladislav Krejčí, ale Jihoafrická republika Bafana budou kopat rohový kop.
0: Roztáčí to, roztáčí jeho Afričani čím dál tím víc. V závěru poločasu oni přebrali hodně brzo iniciativu. Češi si nemohou nějak zase teď dostat do utkání. Je tam plno nepřesností teď, ale výborná práce Vladimíra Coufala, který po rozehraném rohu nakrátko vybojoval míč a posunul ho na Vladimíra Daridu. Ten se ale dostal do obležení dvou hráčů soupeře a o balón přišel, a to tak, že jeho Afričani budou vazovat. Začnou odzadu, ale jsou čím dál tím odvážnější hráči tohoto týmu. Ve středu pole teď se snaží napadat Darida, jemně také Šik a vysouvá se také Hložek, který se přesunul z levé strany na pravou, ale on tam hodně rotuje na hrotu útoku společně se Šikem, možná hraje spíš takového staženějšího. No a teď špatná přihrávka při rozehrávce od Mudaua u středu pole, ale místo, aby národní tým běžel dopředu, tak znovu se otáčel dozadu, takže ztráta míče docela jednoduchá a Jihoafričani rozehrávají rychlé přihrávky, dostávají si do levé straně, tady je Modiba do středu pole, Adams dostal nabito proti noze Mokoena a tohle byla solidní rána. Z dobrých 25, možná 30 metrů to tam sklepl Adams Mokoenovi proti noze, ale letělo to přece jenom o něco nad branku, no možná i o něco víc v závěru prvního poločasu. Zhruba za půl minutky se dozvíme, kolik se bude nastavovat z prvního poločasu tohoto utkání. Mistrovství světa hraje se 45. minuta, blíží se ke svému konci. Česko stále vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 na mistrovství světa, ale s balónem se moc nepotkala.
1: Červ, po něm obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí, český kapitán, který přihrává na levou stranu. Tam je čerstvý český mistr Michal Sadílek, který vybojoval autové vhazování v předchozím případě při odkopu od české brány. Tento malý muž vzrůstem, ale velký svým přehledem na hřišti ukazoval svým spoluhráčům: nikam nechvátejme, pojďme dohrát poločas za vedení 1-0. 4 minuty nad rámec první 45 minutovky. Vhazování znovu pro český tým, ale nejdříve musíme odklidit ten druhý míč, který je na hřišti. Jihoafričané úplně nespěchají s tím, aby odkopli balón třeba za reklamní banner, protože vhazovat bude Sojka, po něm Darida. Dobrá kombinace někdejších spoluhráčů z Hradce Králové. Sojka, jeho centr do vápna, který letí pouze a jen na hlavu Mbukokaziho, který dokázal odhlavičkovat před vápno. Ještě Sojka, dostává se k odraženému míči, chce vybojovat rohový kop, ale nedaří se mu to, to je škoda. Teď naopak pochvalme obránce Jihoafrické republiky, že nezazmatkoval, nakopl balon do Sojky a právě od českého reprezentanta se odrazil do autu. Pokračovat bude Ron Van Williams. První nastavená minuta ze 4 končí 1-0 pro Česko.
0: Williams teď čeká na rozehrávku na krátko a protože se nedočkal a bylo by to riskantní, tak posílá dopředu na Reinerse, ten se tam znovu přetahoval s Hranáčem, tihle dva se potulují po hřišti spolu, hlavně tedy na české obrané polovině, Holeš pak Oblouček k půlce, ale balón zamířil jen ze hřiště a tak bude vhazovat Modiba. Dál a zpátky do středu pole, kam se zatáhl Mokoena a Jihoafričani to znovu dohrávají až k vlastnímu vápnu a golmanu Williamsovi, který si musel vyběhnout hodně na jeho levou stranu a teď znovu dostává od Mbugaciho přihrávku zpět. Williams kráčí před pokutové území ve druhé ze 4 nastavených minut první půle. Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Nakonec Williams nakrátko s Modibou, Jihoafričani přes půlící čáru. Teď to vypadalo na nedovolený zákrok na Mbatu a také to nedovolený zákrok byl. Jihoafrická republika chtěla rychle rozehrát, ale asi třikrát rozhodčí Tori Pencová ukazovala, ale máte balon na jiném místě, musíte ho vrátit hezky zpátky. Ne, neposlechli a tak jejich rozehrávka nemohla být rychlá. Mokoena, který má na starosti většinu těchto situací, ale znovu volí přihrávku zpět na stopera Okona, ten je ve středovém kruhu na Mbogaciho, což je další stoper Jihoafrické republiky a hezky to dohrajeme doleva. Tady je Apolis, zatím se neblíží k vápnu, operuje tam před ním Darida a také Červ, ale Jihoafričani takovými jednoduchými přihrávkami se dostali až k pokutovému území, ale znovu jsou od něj tlačeni pryč. Tam je Maseko, na léně se mu nabízí Mudau jako obránce, který už ukázal, že umí dobré záběhy, ale teď národní tým vytlačil Jihoafričany až k polovině hřiště. Za chvilku začne poslední ze čtyř nastavených minut úvodního poločasu. No a Jihoafrická republika je až u vlastní branky. Teď to zkouší záběhem právě Mudau po dlouhém nákopu golmana Williamse, ale u rohového praporku si neporadil se zpracováním, navíc uklouzl, takže Češi se ubránili zadarmo. No a už zbývá jen jedna minuta z nastavení. Národní tým vede nad Jihoafrickou republikou 1-0.
1: Tak tedy 60 sekund do konce prvního poločasu, ve kterém jsme viděli a o které jsme vám vlastně řekli ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu, tedy jednu branku. To mám na mysli, v 6. minutě se prosadil Michal Sadílek, muž, který do velkého fotbalu nakoukl v Uherském Hradišti, odkud pochází, ale teď pochopitelně hraje za pražskou Slávii. Dlouhý nákop Matěje Kováře někam do míst, kde je Šik. Je tam také Hložek, ale jsou tam také fotbalisti ve žlutých dresech, kteří se ještě naduchují k poslednímu útoku. Po pravé straně Peláši Maseko, proti němu vystartoval Ladislav Krejčí, což je stoper, ale teď se vysunul více na levou stranu. Maseko na levé straně má Apolise, ten centruje do vápna. Tam bude Kovář, kterému vypadl míč. Ještě šance pro Jihoafrickou republiku, ale vzrušení některých divácích zbytečné, protože toto rány se postavila hned dvojice, možná i trojice českých reprezentantů, byl to typický hokejový blok. Pojďme na druhou stranu, tam je Hložek, který se dere do vápna soupeře, ale nepodařilo se mu se dostat před posledního bránícího hráče a teď Hložek zakopne balon do autu, pokračovat bude Ron Van Williams, končí 45. minuta i nastavení. Češi po úvodním poločase vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0.
0: Národní tým velmi dobře začal, už v 6. minutě se prosadil Sadílek, reprezentace kombinovala, přehrávala soupeře, jenže potom zhruba o té 10. 12. minuty se obraz hry úplně změnil. Afričani začali být jistější při hře směrem dopředu. Sice si z začátku nevytvářeli šance, ale teď na konci byla velká. Potom, co Kovářovi vypadl míč z rukou, ale Maseko ho nedokázal dostat za jeho záda. Tam pomohla českému golmanovi defenziva. Takže po úvodním poločase v Atlantě Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: 18 hodin a 50 minut po prvním poločasu můžeme začít hodnotit to, co jsme zatím sledovali. 1-0 pro Česko, no a názor na první půli nám teď sdělí náš fotbalový expert Pavel Horvát.
4: No tak samozřejmě spokojenost, 1-0 vedem, myslím si, že jsme si to všichni přáli. Dali jsme gol z první akce, což někdy bývá kontraproduktivní, i nám se naštěstí nic složitýho nestalo, až teďka nakonec trošku Kovářova slabší chvilka, kdy mu ten balon vypadl, naštěstí tam nikdo z jeho Afričanů nebyl, ale malinko jsme vypadli z toho tempa, musím říct, že soupeř chvílema, když dobře kombinoval a otáčel hru, tak to pro nás bylo nebezpečné a myslím si, že v šatně si trošku kluci řeknou, jak líp bránit a jak být hlavně nebezpečný a znovu držet balon. Viděl jsem procento držení míče, že máme zase celkem nízký, takže je potřeba hrát s míčem a nejenom se spolehat na to, že to ubráníme.
3: Na Radiožurnálu Sport budeme dál hodnotit dění v první půli. Pro posluchače Radiožurnálu jsou teď připravené zprávy.
5: Základní úroková sazba stoupla o 0,25% bodu. Změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé eurokomisařky Jourové chaotická. Čeští fotbalisti hrají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce směrem na Brno neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. A teploty až 35 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořicích účtech. Vládní změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové chaotická. Řekla to ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Kabinet v pondělí schválil zrušení mediálních poplatků. Rozhlas i televize by podle návrhu měly být od příštího roku financované ze státních příspěvků. Změnou by zároveň přišly v porovnání s letoškem o stovky milionů korun. Podoba novely zákona se řešila v Česku měsíce. Právě zdlouhavý proces dostává veřejnoprávní média podle Jourové do nejistoty.
6: Myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost, byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje.
5: Ministerstvo práce poskytlo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidi nemají prakticky jak dozvědět. Na svých stránkách ji neuvádí ani ministerstvo práce, nezmiňuje ani žádný web podporující duševní zdraví. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Stejně jako to, že ministerstvo poslalo spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí úřadu Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl.
7: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazků či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
5: Předseda spolku dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Další pracovníky prý začíná schánět a na propagaci pracuje. Pentagon podle polského ministerstva obrany souhlasí s vybudováním nové stálé základny v Polsku, oznámil to polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Podle něj ale konečné rozhodnutí o zřízení nové základny bude záviset na detailech dohody.
8: Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že Spojené státy přistupují pozitivně k nabídce Polska na vybudování stálé americké vojenské základny na území naší vlasti.
9: Oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz během setkání ministrů obrany zemí Severoatlantické aliance v Bruselu. Polsko nabídlo Spojeným státům zřízení nové stálé vojenské základny v reakci na příspěvek amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích, kdy napsal, že Spojené státy do Polska vyšlou dalších 5000 vojáků. Američané ale zároveň omezují svůj příspěvek do krizových sil NATO. Spojené státy snižují svůj počet vojáků například v Německu nebo Litvě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál. Sport.
10: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa druhý duel ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou aktuálně bojují o své první body na turnaji s Jihoafrickou republikou a po prvním poločase vedou 1-0. Druhou půli můžete i dál poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Mistrovství světa v hokeji by se mohlo do Česka vrátit v roce 2031. Pokud Český svaz ledního hokeje uspěje s kandidaturou, odehraje se turnaj v pražské O2 aréně a v nové multifunkční hale v Brně. Informoval o tom viceprezident svazu Petr Bříza. Poslední domácí světové šampionáty hostila vedle Prahy Ostrava. Nicméně s novou arénou v Brně se zvyšuje podle Břízy potenciál na vyšší ekonomický zisk.
11: Jsou to dvě největší arény, jsou to dvě největší města, mají kompletní infrastrukturu, takže v téhle chvíli Brno přeskočilo Ostravu právě i tím, že mají úplně novou arénu s 12,5 tisícima divákama.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená dálnice u Olomouce a kolony na D1 u Brna. Dálnice D35 ve směru z Lipníka nad Bečvou do Brna a Mohelnici je neprůjezdná za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 279 uklízejí po požáru kamionu. Dopravu odklání na Přáslavice a Holici a objížďka je průjezdná bez problémů. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 179. kilometru až k omezení na 190. 196. Jsou to kolony hlavně kamionů v pravém pruhu, osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Silný provoz na D1 stále i za Prahou směrem do Brna. Před omezením už Mejkalky na 24. kilometru se tvoří kolona. Aktuálně od 19. kilometru a zdržíte se 5 až 10 minut. Taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně stále kolony. Popojíždějí už hlavně kamiony od sjezdu na Rudnou až na Pražský okruh k Ořechu. A další zelená vlna po fotbalu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě do 31 a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A vracíme se na Radiožurnál Sport. Slovo má Ondřej Prokop.
3: Znovu vítáme v našem vysílání také posluchače Radiožurnálu. Pokračujeme v hodnocení toho, co se odehrálo v první půli mezi Českem a Jihoafrickou republikou. Připomínám, že Češi vedou 1-0, ale teď také se zaměříme na to, jak sledují fanoušci v České republice ten zápas, který se hraje tedy v příhodném čase. A nejprve zamíříme na náměstí doktora Edvarda Beneše do Liberce, kde je reportérka Kateřina Kubíčková. Tak dobrý podvečer.
13: Dobrý podvečer, tak náměstí před Libereckou radnicí je téměř plné. Fanoušci dorazili v barvách národního týmu, někteří mají i vlajky nebo šály. To fandění je zatím takové poklidné, sem tam se z davu ozve výkřik nebo nějaké úlevné vydechnutí. Pochopitelně nejvíc nahlas byli fanoušci po tom, co se český tým dostal díky gólu Michala Sadílka do vedení. Prostor před Libereckou radnicí žije fotbalem už od rána, dopoledne se tady odehrál turnaj dětí ze základních škol, později potom taky turnaj místních fotbalových oddílů. No a fanoušci, se kterými jsem mluvila, tak ti jsou vesměs pozitivní, většinou věří ve výhru, takže doufají, že po skončení zápasu budou moct oslavovat. Organizátoři taky na konec dnešního dne naplánovali koncert a také laserovou show, která se bude promítat na budovu radnice a i ta bude ve fotbalové tématice.
3: Říká Kateřina Kubíčková, které děkuji do Liberce a teď se zase přesuneme do Pardubic na břehu Chrudimky, kde v jedné zahradní restauraci je také reportér David Macháček.
14: Dobrý podvečer. Euforická šestá minuta už je tady dávno zapomenutá. Po střelení gólu Sadílkem tady propukl tradiční velký křik nebo možná řev. Ale pak to všechno začalo opadat a vlastně utichlo i to fandění a ten fotbal, nebo spíš to, co bylo na obrazovce, začaly sledovat stále více takové prázdné oči a prázdné pohledy. Dá se to dokreslit třeba tím detailem, že zatímco ještě po tom gólu se vedly hovory o fotbale, tak potom najednou převážily hovory o aktuálních cenách některých mobilních telefonů a výdrží baterií, protože to bylo zajímavější než to, co bylo k vidění. A když jsem si při tom prvním vstupu před začátkem pomohl citátem filozofa Miroslava Petříčka, tak mě napadla ještě jednou jeho slova, která vystihují to, co bylo k vidění nebo k nevidění na té obrazovce. Protože Miroslav Petříček o fotbalu říká, že tam často nejde o to soupeře zdrtit, ale najít způsob, jak ho přechytračit. Že nejde o samotné střílení gólu, ale o to, jak se přes hřiště dostat k soupeřově bráně co nejlépe. A to je vlastně to, co nebylo vidět. Běhalo tam 22 hráčů, ale nebyl k vidění fotbal. Takže takhle to hodnotí Pardubice.
3: Zajímavé, možná docela přísné, co na to hodnocení říká ve studiu náš expert Pavel Horvát.
4: Tak já nevím, jestli už někdo nespadl do té Chrudimky tam vedle, ale ne, já si myslím, že samozřejmě v některých momentech to možná mohla být nuda, ale já si myslím, že oba soupeři se snaží, byly tam zajímavé situace. Mně se ten zápas celkem líbí.
3: Samozřejmě asi chápu třeba pohled fanoušků, že se hodně namlsali těmi úvodními minutami, kdy Češi opravdu byli dominantní, byly tam i ty kombinace po zemi, narážečky, samozřejmě, jak už bylo zmíněno, je velký rozdíl mezi asi korejskou také defenzivou a tou jihoafrickou, takže ten prostor tam byl, ale pak přeci jen tu iniciativu měli fotbalisté Jižní Afriky. Třeba to držení míče 36% na straně Česka, 57% mají Jihoafričané, ale samozřejmě důležité je v tomhle zápase zvítězit.
15: Češi dali rychle ten první gól, takže se nedá očekávat, že by měli hrát nějak riskantně a hnát se dopředu za každou cenu.
4: Přesně tak, já si myslím, že tady teď to bude hodně pragmatický, myslím si, že budeme chtít být silnější na tom míči, to 100% zazní. Musím říct, že vlastně jsme viděli, jaký ty záběry zblízka, tak kluci jsou hodně spocený, hodně z nich leje a samozřejmě i ty síly můžou odcházet, naštěstí je tam furt těch 5 střídání, můžeme to využít samozřejmě i pro kluky, který budou unavenější, ale myslím si, že budeme chtít být dominantnější na tom míči, nenechat soupeři takovou aktivitu.
16: Já bych ještě před začátkem druhého poločasu připomenul příběh Michala Sadílka, který má za sebou v posledních 2-3 letech opravdu takovou cestu jako na houpačce. Byl z přípravě národního týmu na mistrovství Evropy. Přišel o něj kvůli vlastní hlouposti, když se v Rakousku na soustředění vozil na tříkolce, spadl z ní a přihodil si těžké zranění. Vrátil se zpátky do formy, vrátil se do Česka, dal vlastně rozhodující pokutový kop v té baráži proti Dánsku na Letné a teď dal možná klíčový gól celé skupiny, doufejme.
15: Pro ně určitě samozřejmě velké zadosti učinění. Pavel Horvát už mluvil o případných možnostech na střídání, k tomu jsem se chtěl také dostat, že vlastně je dobře možná i to, že vlastně teď je řada hráčů na lavice, kteří jsou také adepti na tu základní sestavu a mohou přijít proti už unavenějšímu soupeři.
4: Určitě si dovedu představit někoho na tu levou stranu, místo třeba Saši Sojky, prostě Jarda Zelený, pokud je fit, Jarda Zelený spíš defensivní hráč. Dovedu si představit samozřejmě Pavla Šulce v tomhletom za tohle stavu víc prostoru pro náběhy, pro vyvezení toho míče, to v čem on je silnej. Samozřejmě Lukáš Provod, zase je tam Mojmír Chytil, Tomáš Chorý, dva útočníci, který můžou pomoct a udržet balón nebo přidat druhý gól, takže já si myslím, že dozadu, pokud tam nebude zdravotní problém, se samozřejmě úplně sát nebude, ale spíš tady ty hráči dopředu, že by nám měli pomoct, pokud bude ten průběh toho zápasu podobnej.
15: Je to tedy rozehrané dobře pro český tým, případné vítězství samozřejmě výrazně oživí zase šance na postup ze základní skupiny, který je tím základním cílem českého týmu na mistrovství světa. Je nejvyšší čas přesunout se zase přímo do Atlanty, kde jsou na komentátorském stanovišti připraveni Mikuláš Jáša a Mirko Vasič.
17: Dobrý den z Atlanty.
0: Hezký den z Atlanty, oba týmy už nastupují na hrací plochu a jestli se dobře koukám, tak v české sestavě změny nebudou.
17: A no, zatím se ještě nejsme jistí, jestli budou změny v té jeho africké. Počítám fotbalisty, dívám se na jejich záda, abych zkontroloval čísla, necháme si to na pozdější chvíle, tak abychom vám mohli říci, jestli nějaké změny udělala i Jihoafrická republika. Česká reprezentace vede od 6. minuty nad soupeřem z Jižní Afriky 1-0, prosadil se Michal Sadílek za 5 minut a 17 vteřin, je to teď aktuálně vůbec nejrychlejší gól na celém šampionátu. Ne v historii, to ne, padly góly už i v první minutě, dokonce hned 13 střelců dalo góla v první minutě v historii mistrovství světa, ale Michal Sadílek teď aktuálně drží rekord, dal nejrychlejší gól na mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
0: Tori Pencová už je na hřišti se svými kolegyněmi Mayovou a Nesbitovou také, to je hlavní rozhodčí a její asistentky, rozehrávat bude Jihoafrická republika, diváci se pomalu vrací na tribuny, když máme tady jeden takový průhled mezi nimi, tak lidé dost korzují i během hry, takže znovu to musíme připomenout, jsme ve Spojených státech amerických a tady je v některých ohledech pohled na ten sport a jeho sledování trochu jiný. Všechno už ale připravené do druhého poločasu. Jediná změna, Edem se nahrazuje Mofokeng v jeho africkém týmu. Tori Pencová se rozlíží, přepočítává hráče, dívá se na hodinky a pozor, tak budeme odpočítávat i druhý poločas. Takže zhruba za 7 sekund, za 6, za 5 by se mělo začít. Česká sestava tedy v bráně Kováč, obrana Krejčí, Hranáč, Holeš, na stranách Sojka s Coufalem, uprostřed Červ, Darida a Sadílek a vepředu Ložek a Šik. Tak se nám to odpočítávání nějak nesetkalo s pochopením hlavní americké rozhodčí. Ještě další 3 sekundy přidala, ale už je rozehráno a Jihoafrická reprezentace bude předvádět asi stále stejný obrázek, pěkně odzadu. Češi mohou, nebo musí spíš, nebo asi budou chtít hlavně bránit tenhle výsledek. Teď nemyslím ve smyslu, že by byli jenom zalezlí směrem vzadu, ale prostě tohle vedení je nesmírně důležité i vzhledem k dalšímu vývoji fotbalového mistrovství světa a třeba posílení nadějí na to, že by mohlo být těch bodů po utkání s Mexikem ještě víc po tom závěrečném a byla by to snazší cesta do dalších kol fotbalového mistrovství světa. K tomu ale je samozřejmě daleko, protože teď je ze druhého zápasu a druhého poločasu neodehrána zhruba jen jedna minutka. Česko zatím vede nad Jihoafrickou republikou 1-0.
17: Mluvili jsme o jedné změně, kterou udělala Jihoafrická republika. Očekával jsem, že se na hřiště dostane Lyle Foster, elitní útočník anglického klubu Burnley. Zatím ale pouze a jen vysedává na lavičce. Češi u míče, hlavičkový souboj mezi Mbatou a také Červem, úspěšnější český fotbalista, který zdálo se mi z komentátorského stanoviště, teď byl faulovaný, ale je ponechána výhoda. Kombinovat mohou opět Češi. Ladislav Krejčí si vybírá Patrika Šika. Propadnutý balón. Tady je Michal Sadílek. Ten hledá pod sebou Hloška. Tomu se lehce zastavil balón. Jedna rána, bohužel zblokovaná. To je škoda. Obrovská příležitost. Ještě Červ to zkusí z dálky, ale tam už se fouklo do píšťalky. Tečovaný míč. Rohový kop. Zajímavý projektil, který vyslal na bránu záložník plzeňské Viktorie z nějakých kolika 25 metrů, ale ta příležitost, kterou měl Vladimír Darida, obrovská šance z hranice penalty, vlastně střílel na bránu, před ním se ale zjevila hradba těl ve žlutých dresech, která zablokovala pokus kapitána Hradce Králové a fotbalisty, který se vrátil do reprezentačního Ačka, aby pomohl k postupu na světový šampionát a teď na něm sám hraje. 48. minuta, Česko-Jihoafrická republika 1-0.
0: Češi budou rozehrávat roh z pravé strany, připraveni oba obvyklí exekutoři, Sadílek levá noha, Coufal pravá, tak nakonec Sadílek odchází od míče, pokud to nebude nějaká přechytrano Lišákovina, ale už letí centr do pokutového území, hlavička, které tam teď vyslal Patrik Šik, ale zamířil přesně do golmana Williamse. Bylo to z dobré pozice, Šik se vyšplhal pro ten balón, nebyl nikým tísněný, ale míč od jeho hlavy zamířil jen do náručí golmana Jihoafrické republiky. A právě tenhle tým teď rozehrává kolem středové čáry Mokoena. Docela v první chvíli to vypadalo, že to nebude pěkná přihrávka pro Okona zpátky, protože už se k němu blížil Patrik Šik, ale nakonec to Jihoafričani zvládli. Přenesli hru do levé strany a teď musí dobře pracovat Holeš. Dává zpátky na golmana Kováře pod tlakem a Kovář už nechtěl pokračovat v nějaké rozehrávce kolem vlastního pokutového území a tak dlouhým balónem hledal u poloviny hřiště buď Hloška nebo Šika, ale míč nezískali. A tak hraje dál Jihoafrická republika, konkrétně teď Apolis zkoušel prudkou přihrávku mezi české stopery, ale ta byla sražená zpátky, takže pokračují Jihoafričani, kteří znovu mají odražený balón od jisté doby zápasu, zhruba tak od 10. minuty je začali sbírat čím dál tím víc. Teď prudká přihrávka, přenos před bránu Mudau, tam dostal trochu víc prostoru, ale výborně se tam s ním vrátil teď Adam Hložek. Bylo to od středové čáry do prava, přesně mezi krajního hráče a stopera. Ten míč tam dobře proletěl, Mudau zaběhl a už ze strany pokutového území chtěl dávat před branku, ale díky Hloškovi byl ten balón sražený do zámezí. Ale další varování pro českou defenzivu. Začala 50. minuta, Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a teď další centr do pokutového území, ale výborná práce defenzivy, která odhlavičkovala ten míč zpátky, pak znovu trochu zběsilý pokus Bogaciho z velké vzdálenosti o střelu na bránu, ten neprošel, je zaražený, Češi to zkusili rychle do útoku, ale nepřesná přihrávka na středu pole končí tenhle jejich atak a navíc pokračovat ve hře budou Jihoafričani. Takže 50. minuta mistrovství světa Česko-Jihoafrická republika 1-0.
17: Bafana, Bafana, celkem pětkrát už hráči této reprezentace vystřelili, ale zařízení ani jednou netrefili. Matěj Kovář tedy bez práce, co se týče 50. minuty, kdy Češi vedou 1-0. Teď se ale muži, svěřenci trenéra Miroslava Koupka musí bránit, protože dobrou kolmou přihrávku za zadáky dostává. A tuším, že to byl Maseko, který se teď válí ve vápně, sví se v bolestech, ale bude se pískat proti Jihoafrické republice. No doufejme, že to nebude penalta, protože to by bylo nepříjemné pro celý český národní tým v 51. minutě, kdy česká reprezentace vede 1-0. Jak ty si viděl celou situaci?
0: Tohle penalta určitě nebude. Mudau tam zabíhal za Sadílka. Sadílek hrál balón, byl tělem před jeho africkým hráčem a ten se spíš o něj kopl a rozbil svým způsobem. Tory Pencová stála hodně blízko, viděla to, proto taky nic nepískala. Naopak Mudau si prostě ublížil v tuhle chvíli sám. To asi ani jeho Afričani za tohle nechtěli pokutový kop, i když to mohlo vypadat v první chvíli všelijak.
17: Ještě že tak, vykopávat takřka od vlastní brány nebude Matěj Kovář, ale standardní situaci bude zahrávat Ladislav Krejčí, teď už u míče. Brankář PSV Eindhoven, po něm zase Krejčí, přihrávka na levou stranu, kde by měl operovat Sojka, ten si ale dal špatný dotek, míč mu odskočil, hned mu balon odebrali jeho Afričané, kteří se snaží kolmou přihrávkou dostat za zadáky české reprezentace. Darida, po něm může hrát Hložek. Češi jsou v útoku, konkrétně na útočné polovině. Útočník Leverkusenu Patrik Šik přihrává pod sebe. Tam je Sojka, má spoustu času na to, aby nacentroval za zadáky. Je naběhnutý Vladimír Darida, ale byl tam také obránce jeho Africké republiky. Ještě Coufal, který se ale nedokázal obtočit kolem bránícího hráče soupeře, proto v 52. minutě gól nepadne. 1-0 pro Česko, vhazovat bude Vladimír Coufal.
0: Tam výborně zapracoval Tomáš Holeš, který byl hodně vysoko a okamžitě napadal rozehrávajícího Apolise, takže vybojoval aut poblíž pokutového území. No a tohle Češi umí. Standardní situace, dlouhý aut. Vladimír Coufal už je připravený, ten míč znovu letí na malé vápno. Holeš ho chtěl prodloužit za sebe, ale byl tentokrát dobře pokrytý stoperem Mogacim, ale je z toho další standardka. A rohový kop v tomhle případě. Vladimír Coufal už tam zůstane, byl poblíž toho místa, odkud se rozehrává roh. Teď si to odkrokovala svojí pravačkou z pravé strany, bude kroutit míč spíš od branky, což se také děje. Do malého vápna, dobrý náběh, hlavička, ke které se tam protlačil. Tuším, že Hranáč, dobrý náběh, tak nakonec to byl Krejčí. Ale dobrý náběh, Krejčí si znovu našel ten prostor, ale od jeho hlavy míč zamířil nad branku v 53. minutě. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Česko vede nad jeho Africkou republikou 1-0, zatím jediným střelcem už ze 6. minuty Sadílek. Nutno říct, že výkon národního týmu měl zatím spíš sestupnou tendenci, i když teď znovu ohrozil golmana Williamse dvakrát v úvodu druhé půle. A to navíc Darida ještě jednou v dobré pozici se tak rychle nedokázal zorientovat a dostat do střely. Jo, Afričani to zkouší dalším oblůčkem k českému vápnu, tam je připravený Krejčí a odvrátil teď hlavou míč před Masekem. Trochu krkolomná rozehrávka od lajny, ale nakonec oblouček k půlící čáře, kde už je připravený Okon. Okon, jeho Africká republika, to dohrává do levé strany. Apolis to teď přenáší znovu do pravá, rychlé kombinace jeho Afričanů. Jsou před pokutovým územím, přihrávka dovnitř, ven, přijde centr. Mokoena se k němu zatím neodvážil, až teď Maseko si to srovnal na levou nohu, ale bránící čeští hráči u něj byli blízko, znervózněli ho a Maseko tak vysoko překopl branku, ve které stojí gólman Kovář. Soupeř z Afriky teď rozjíždí kombinace, snaží se obehrávat celé vápno, občas přihrávka do něj. Zakončení z toho teď ale nebylo a tak v 55. minutě, která právě začíná, stále vede Česko na mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou 1-0.
17: Matěj Kovář, zdá se, že na něco čeká a už vidím na co, protože ze hřiště odcházejí dva čeští reprezentanti, tedy Vladimír Darida a Alexander Sojka. V té rychlosti mi uniklo, kdo je tím druhým střídaným hráčem. Jedním z nich je Pavel Šulc a my vám za chviličku řekneme, že tím druhým mužem, který si také vyzkouší atmosféru mistrovství světa v Atlantě, je Jaroslav Zelený. Další Sparťan, který si zahraje na mistrovství světa ve druhém utkání na šampionátu, a právě Jaroslav Zelený se teď zapojuje do kombinace české reprezentace, míchá s míčem, proti němu ale dost, řekněme, nepříjemný bránící hráč jeho Africké republiky. Kovář se uchýlil k dlouhému nákopu, pozor na tu kombinaci, kterou teď předvádějí jeho Afričané před vápnem české reprezentace. Pavel Šulc, útočník Lyonu, se snaží napadat rozehrávku Bafana, ale ještě se mu to úplně nepodaří, respektive nedaří se mu získat míč. Dobrá kombinace jeho Afričanů pokračuje. Jako přiházené si hráči z jeho Africké republiky vyměňují míč z levé strany na pravou. Teď jsou na levé straně. Tam je Mofokeng, který může centrovat do vápna, ale proti němu stojí Vladimír Coufal. Pokud by se tento záložník, možná spíše útočník, soupeře chtěl pokusit o centr, tak by byl zblokovaný. A navíc, teď to Mofokeng zkusil, ale ten balon byl dlouhý, mířil na zadní tyč. Tam byl Ladislav Krejčí a ten moc dobře věděl, že pokud balon nechá projít až za brankovou čáru, budou Češi vykopávat od vlastní brány. 56. minuta je v polovině, Česko stále vede nad Jihoafrickou republikou 1-0.
0: Hranáč Oblouček k polovině hřiště sice nedoletěl Gloškovi, ale následně padá k nohám Sadílka. Ten teď smutně rozhodil rukama, protože špatně přihrával směrem k Šulcovi, který se postavil na pravou stranu. Jihoafričani rozehrávají po tom, co získali jednoduše balón na vlastní obrané polovině. Okon ale musí až zpátky na golmana Williamse, asi si taky chtěl znovu kopnout do balónu, oba dva si znovu vyměnili míč, snaží se tam napadat Patrik Šik, no a přichází špatná přihrávka, kterou vystihl Zelený u poloviny hřiště Sadílek, ale dal přihrávku Šikovi příliš pod nohy, Šik to měl těžké, nedokázal si poradit se zpracováním a tak naopak mohou jít dopředu Jihoafričani. No teď pozor, tam ale Maseko nakonec povalil oběma rukama Ladislava Krejčího, i když v první chvíli se zdálo, že si ho tělem odstaví, tak nakonec použil ruce a rozhodčí Tori Pencová všechno viděla. Mezitím už rozehrávka, Češi se přesouvají do klidu trochu, Holeš to ale zkusil rychle směrem do předu, ale nedal až klajně, naopak znovu na paty Hložkovi, takže Hložek teď musí bojovat o ten míč ve středu pole. Pěkný záběh, který tam předvádí Apolis na levé straně na útočné polovině. U něj je také Mofokeng, který si navádí balón teď na středovou asu a zpátky k půlce hřiště. Reprezentace už se srovnala a bude teď vyčkávat, co vymyslí Jihoafrická republika. Zatím toho moc není. Ve středu pole Mokoena do levé strany, znovu to dohráli Jihoafričani na levo, ale zastavili se a nepostupují směrem dopředu Mokoena. Češi se teď pohybují v takovém bloku a pozor, tam došlo k nějakému souboji, protože na hrací ploše zůstal ležet Michal Sadílek, drží se za stehno svojí nohy. Mofokeng, který byl asi u celého toho souboje, který tam kolem něj běžel, tak teď si ho povolala hlavní rozhodčí Tori Pencová. Přiznám se, že tenhle moment jsem úplně neviděl, protože jsem sledoval to, co se děje u balónu, který byl u poloviny hřiště a Mofokeng tam pravděpodobně přebíhal a trefil Sadílka, ne, tak byl to Červ nakonec a trochu se tam po něm tak ohnal rukou. Nevypadalo to jako nic vážného, spíš taková klukovina, oba dva si teď plácli a bude se pokračovat ve hře. V první chvíli to tedy vypadalo vážněji, než to nakonec bylo. Mofokeng, ten je určitě nahecovaný, protože přišel do druhé půle a chce pomoct svému týmu k vyrovnání. Tomu ale zase chtějí zabránit Češi, kteří v 59. minutě vedou 1-0 nad Jihoafrickou republikou.
17: No, zdálo se mi, že Mofokeng udeřil Lukáše Červa do choulostivých míst svou rukou. Nic příjemného, ale chce to připomínalo zákrok, za který Cvane nakonec obdržel od organizátorů turnaje stop na 3 zápasy, i proto dnes nehraje. Mluvím tady pochopitelně o úvodním utkání Jihoafrické republiky proti Mexiku. Šulc ve vápně dává přihrávku na Sadílka, zblokovaná rána. To je škoda, že to teď Čechům nevyšlo v 59. minutě. Zavedení 1-0, Pavel Šulc tam byl v dobré pozici. Ještě se snažil vylepšit střeleckou pozici pro Michala Sadílka, pro kterého by to byla druhá branka v utkání, jenomže tentokrát levonohý středopolař mířil nepřesně. Je to škoda. Hodina hry za námi. Tori Pencová, hlavní rozhodčí, teď ukazuje Jihoafričanům, že musí znovu rozehrávat obrány, protože míč byl v pohybu. U míče Okon, který nemá dostatečnou nabídku svých spoluhráčů. Ronwen Williams, kapitán a také brankář. Bafana přihrává na levou stranu. Tam je Mbokazi, který si vypomůže s Modibou, ale zase u míče Ronwen Williams. Teď hodně vyčkávají fotbalisté Jihoafrické republiky na to, jak se třeba i pohnou čeští reprezentanti, jak se pohne blok, tak první s ním pohnul Pavel Šulc, který vystartoval proti brankáři Williamsovi, ten se uchýlil k dlouhému nákupu na levou stranu, kde je Holeš, který, no, z mého pohledu vše měl v pořádku, protože přihrával zpátky svou hlavou, chtěl pomoci svým spoluhráčům, ale spíše jim zavařil, protože pokračovat budou Jihoafričané. Další rána nepřesná, tak to zapisujeme do statistiky 8. střelu, která nenašla cíl, a to je dobře, nevešla se mezi 3 tyče. Hodina hry za námi, k tomu 1 minuta. Česko, Jihoafrická republika 1-0.
0: Golman Kovář bude rozehrávat od branky společně s Ladislavem Krejčím. Nakonec si Krejčí vybral Hranáče. Teď mají Češi hodně místa, protože zatím nikdo nenapadá ve žlutém jihoafrickém dresu. Až teď Reiners běžel směrem k Hranáčovi, který viděl rozeběhnutého Hloška, tak to zkusil dlouhým balónem, ale hosté. Samozřejmě africký tým si pohlídal celou situaci v Atlantě, na Atlanta Stadium, a rozehrává zase pěkně od zadu kolem středové čáry. Okon si vypomáhá na Mudaua, Mudau u lajny znovu zpátky, a to až ke golmanu Williamsovi. Někdy se mi zdá, že jeho Afričani schválně dělají takovou tu dlouhou pauzu při rozehrávání, protože třeba krajní obránci pak zabíhají do nebezpečných prostorů a golman Williams zkouší diagonální balóny. Teď tam znovu byl náběh po lajně, ale zachytili čeští hráči tenhle pokus o rozehrávku nebo o naběhnutí do nebezpečného prostoru. Jo, Afričani stále kombinují před pokutovým územím. Přihrávka na Mudau a Mudau je v pokutovém území. Vypadalo to jako postavení mimo hru. Nakonec nebylo, teď ale Krejčí zariskoval kličkou ve vlastním vápně a skutečně to před malou chvílí byl offside, do kterého dostal přihrávku Mudau do pokutového území. No ale pak Ladislav Krejčí zkoušel tedy velkou věc, jestli tušil, že už asistentka rozhodčího Mailová má praporek nad hlavou a že bude offside. No bylo to hodně odvážné, nakonec co ten balon přišel. Teď se Krejčí tam dohaduje poměrně dost, tedy s Červem. Krejčí ukazoval, že nemá hrát komu, nakonec si vybírá zeleného v lajně. Zpátky na Krejčího, Krejčí pod tlakem, dělá další kličku pod tlakem Reinerse a tak musí přihrát na golmana Kováře. No a ten nerozehrál vůbec dobře. Takže střed pole, ale ani Afričanům se to nepodařilo. Češi získávají odražený balón, dohrávají ho znovu až ke stoperům, kteří jsou ale pod tlakem. Nakonec to obehráli kolem celého vápna na levou stranu. Zelený zkouší oblouček, tam se Hložek tlačí a také Šik, který byl sice podraženým Bogacim, ale bylo jasné, že Bogaci byl před ním a měl tam tělo. Takže Tori Pencová nepíská. A naopak jeho africká reprezentace je znovu na útočné polovině. Apolis navádí míč do středu pole. Teď čeká na svoje spoluhráče, kterým je i Mbata. Znovu kombinace do středu pole, ale do toho nejzavřenějšího prostoru. Výborně tam teď zapracovali Červ a Schulz. Schulz se snaží jít do ofenzivy, ale je zastavený a tak znovu vrací od lajny směrem hru zpátky na zeleného. A ten až k vlastnímu pokutovému území na Krejčího. Krejčí na Kováře. Kovář jemně pod tlakem, vyběhl tam na něj Ravens, ale celé to zvládla česká reprezentace, která si teď pohrává s balónem na vlastní půlce. Teď ty přihrávky vychází, ale dopředu to zatím nejde. Bude to zkoušet Holeš. Holeš přenáší hru do levé strany kolem středové čáry. Tam je hodně prostoru pro zeleného. Navíc mu tam zabíhá Schulz, ale zelený si dal balón za nohou a počkal na další české hráče. Nakonec to je Červ, Schulz a znovu se národní tým dostává až k polovině hřiště. 64. minuta mistrovství světa ve fotbale. Česko, Jihoafrická republika 1-0.
1: Ladislav Krejčí, kapitán českého národního týmu, dost sepsul své spoluhráče. Říká jim, ať hrají po zemi, že vzduchem nemají Češi šanci, a ono to po zemi jde. Krásná přihrávka na Hloška. Ten se otočil s míčem na polovině útočné poloviny. Po něm může hrát Schulz. Krásný tandem, Hložek trošičku zaspal a bohužel fauloval bránícího hráče Jihoafrické republiky, byť se útočník německého Hoffenheimu zlobí na Tori Pencovou, americkou rozhodčí, tak v 65. minutě to bude soupeř z Jižní Afriky, který bude zahrávat standardní situaci. Na trávníku ještě leží Mudau, který se ne a ne zvednout. Pravděpodobně ta rána od Adama Hloška, možná i kolenem někam do kříže, byla větší, než se v prvním momentu zdálo. Chviličku se nám na stadionu v Atlantě hrát nebude prostor pro to, aby se třeba i někteří reprezentanti, ať už jihoafrické nebo české reprezentace, občerstvili. Mudau ale v pořádku, teď odbíhá od místa, kde byl inkriminovaný moment, kde se spáchal ten nedovolený zákrok Adama Hloška od takřka vlastní brány. To bude Okon, který bude nakopávat míč dopředu, což je obránce německého Hanovru a jeden ze tří fotbalistů, kteří nepůsobí na klubové úrovni v Jihoafrické republice. Nepovedený nákrop, Jaroslav Zelený se ani nepustil do hlavičkového souboje a teď se snaží vytlačit ze hřiště Mokoenu, zatím se mu to nedaří, ale vlastně je to takové půl vítězství, protože obránce Sparty dokázal vytlačit záložníka Jihoafrické republiky tak dokonale, že musel hrát zpátky. 66. minuta, Jihoafrická republika prohrává ve druhém utkání s Českem 0-1.
17: V šesté minutě se prosadil Michal Sadílek. Ron Van Williams čeká na to, jak se mu pohnou spoluhráči. Schulz teď už napadá rozehrávku brankáře Jihoafrické republiky. Dlouhý centr na levou stranu. Tam sice číhal Mofokeng, ale byl tam také připravený Tomáš Holeš, který jej tělem odstavil. 66. minuta patří Jihoafrické republice, která bude střídat, ještě ale stále nevíme, kdo opustí trávník. Tuším, že tím mírným krokem na střídačku jde Mudau. Ale nechme se překvapit, střídat bude také česká reprezentace, konkrétně Tomáš Souček a Lukáš Provod se nám za pár okamžiků představí na hřišti. Ještě jednou rychlá rekapitulace, 66. minuta, Česko, Jihoafrická republika 1-0.
0: No ale byly tam zmatky s tím střídáním, protože to vypadalo, že má jít ven Pavel Schulz, oni ukazovali na českou stranu, ale ona je to Jihoafrická patnáctka, takže Reiners už je venku ze hřiště a nahradil ho Mak Gopa. A teď přijdou nazadu česká střídání, tak nepřijdou, protože nebyly připravené tabule, takže hlavní rozhodčí Tory Pencová nechá pokračovat ve hře, i když už jsou tam připraveni, jak Tomáš Souček. Tak nakonec se to střídání uskutečnilo, no tak to jsou trochu věci. Tady Tomáš Souček společně teď s Lukášem Provodem už přišli na hrací plochu a z něj odešli Sadílek a přiznám se, a Adam Hložek byl tím druhým fotbalistou, který už kráčí kolem lajny. Takže změny v české sestavě i v té jihoafrické, teď dlouhý aut směrem dopředu, Provod se hned zapojuje u rohového praporku do souboje a vybojoval aut nějakých 7 metrů od rohového praporku, takže Vladimír Coufal bude posílat určitě dlouhý aut směrem do pokutového území, kam se taky stěhují všichni čeští hlavičkáři. Coufal už se rozbíhá, dlouhý míč, skoro až na penaltu, krásný naběh Krejčího hlavička, ale ta je zastavená. Teď možná i Lukášem Provodem, ale do jeho nohou zamířil tenhle balón a jeho Afričani se osvobozují dlouhým odkopem až k Hranáčovi. Hranáč v klidu na golmana Kováře. Kovář chvilku počkal, Mofokeng ho napadal a tak Kovář hledá Provoda. Provod ze zadu. To vypadalo, že byl podražený, ale Modiba nefauloval, což viděla i hlavní americká rozhodčí, takže se může pokračovat ve hře a znovu taková klasika. Mudau na pravé straně hledá svoje spoluhráče, no teď to nebyla úplně dobrá věc, kterou tam předvedl Maseko, ztratil míč v nebezpečném prostoru, Češi mohli jít od poloviny hřiště do rychlého breaku, ale nakonec tam byl další souboj a museli počkat. Teď nedorozumění, Červ chtěl vysouvat do levé strany, do náběhu zeleného, ale ten už mu celou situaci přeběhl. No a je tady druhá pauza napití v začínající 69. minutě. Trochu se píská na tribunám, asi se fanouškům úplně nelíbí to, co vidí v posledních minutách na hřišti. Co je ale pro Česko nejpodstatnější, vede nad Jihoafrickou republikou 1-0, stále jediným střelcem Michal Sadílek, který už ale zmizel ze hřiště.
17: Pochopitelně do hlav fanouškům nevidíme, ale troufám si tvrdit, že fanoušci bučeli z toho důvodu, že Tory Pencová musela, taková jsou pravidla, přerušila hru, rozdělila vlastně druhý poločas na poločas, musela tak udělat, aby dala oběma reprezentacím možnost se občerstvit, napít se. Taková jsou prostě pravidla na letošním mistrovství světa ve fotbale, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Ale ty už si to, Mirko, zmiňoval před utkáním, že tady v Atlantě nepanují buchy jak hrozné podmínky pro fotbalová utkání. Naopak jsou velice příjemné. Navíc stadion má zatahovací střechu, je klimatizovaný, takže v pohodě bychom mohli odehrát celou v kuse 45-minutovku.
0: Ale pravidla jsou taková, jaká jsou. Miroslav Koubek tam teď hovoří s hráči v hloučku a vysvětluje jim, že znovu ty některé pasáže, hlavně z úvodu druhého poločasu, vůbec nebyly špatné. Nutno říct, že Češi měli vlastně i víc nadějných příležitostí než Jihoafrická republika, která možná víc drží balón, ale to, že si neustále přihráváte a neposouváte se příliš dopředu, vám zápas rozhodně nevyhraje. Jede tady znovu klasická americká zábava Country Roads, Take Me Home. V českém podání to byl Pavel Bobek, cestomá ve tmě dál. Tak To by si tady asi místní nezaspívali, takže pouštíme originál, který pak Pavel Bobek přebral. Mezitím se stále diskutuje, Tori Pencová ještě nedala pokyn, aby se hrálo dál, ona ještě z toho, nebo z té pauzy zbývá zhruba minuta. Znovu to zopakujme, Česko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a tomu zachovává zcela jistě naději na postup přinejmenším ze třetího místa. Bude taky záležet na tom, jak dopadne třeba utkání mezi Mexikem a Jižní Koreou. To bude další zápas z téhle skupiny, který se dnes bude hrát, tedy z vašeho českého pohledu zítra. Po něm bude jasněji. Zatím zopakujme si to, Mexiko 3 body, Jižní Korea 3 body, teď by Češi mířili za 3 body a Jihoafrická republika by byla.

0: čáru, tam byla ale přesile česká reprezentace. Ladislav Krejčí, Robin Hranáč a teď už i Matěj Kovář kombinují ve vlastním vápně nebo ve vápně českého národního týmu dlouhý nákop na útočnou polovinu. Vladimír Coufal vyhrál hlavičkový souboj, prodloužil sice na někdejšího spoluhráče Lukáše Provoda. Útočník pražské Slávie se ale nedokázal dostat včas k míči a tak jsou to znovu fotbalisté ve žlutých dresech Bafana, kteří kombinují. Modiba dobře si obhodil Lukáše Provoda, ale neodvážil se přihrát kupředu a tak přihrává zpět. Ron Van Williams, přihrávka na pravou stranu, tam je Okon, 73. minuta, Česko vede ve druhém utkání na mistrovství světa ve fotbale 1-0 nad Jihoafrickou republikou. To je skvělá zpráva, která míří k vám, posluchačům Radiožurnálu Sport a také Radiožurnálu. Ron Van Williams teď už vyšel s míčem i před vlastní vápno a stále čeká a nemá komu přihrát dlouhá, ne přihrávka, ale nákop na útočnou polovinu. Tam byl Ladislav Krejčí, ten má jak útočné, tak obrané hlavičky, jak se říká, na tuty. Teď ale Robin Hranáč bude muset zhasit ten oheň. Do vápna české reprezentace se totiž řítí Mofokeng, který chce centrovat, dává ještě balon pod sebe. Tam je Apolis, který centruje. Nepřehledná situace v malém vápně české reprezentace, ale zase z toho nebude střela na bránu. Patrik Šik nakopává balon na levou stranu, chtěl rozeběhnout Pavla Šulce. Rychlejší byl ale Okon, který vrací zpět domů. 74. minuta, Česko-Jihoafrická republika 1-0.
1: A od stoperů se bude začínat Jihoafrická republika už poblíž středové čáry, teď se dostává prakticky přesně k ní, Okon ale musel počkat na své spoluhráče, teď tam má trochu víc prostoru ve středu pole jihoafrický tým pro to, aby přešel dopředu. Přichází centr nebezpečný do záklonu, tam se k němu snažil srovnat Maggopa. Tak nějak se vyšpal do vzduchu, ale už ta jeho hlavička nemohla být příliš ostrá, tak bez problémů ji sbírá golman Kovář a Češi budou vyvážet balón přes střed pole. Postarají se o to Červ se Součkem, ale nakonec pěkně zpátky na Hranáče do středu pole. Tady je Souček, Souček se zbavil bránícího hráče a Tori Pencová ukazuje nedovolený zákrok. Tam se totiž Souček dostal tělem před svého protihráče, ten ho zezadu povalil, byť je určitě menší a hubenější, nebo řekněme hubenější možná ani ne, spíš má prostě méně kilo, jak je menší. No, každopádně pojďme k fotbalu, rozehrávka dozadu, dlouhý nákop teď od Krejčího do levé strany, tam Šulc dobře si zpracoval míč, ale v zápětí ho ztratil. Jihoafrická republika přechází k polovině hřiště, teď Tori Pencová neviděla faul na Jihoafričana, protože to bylo simulování, což také tak posoudila. Rozeběhnutý útok po pravé straně od české reprezentace, Holeš to zkoušel na zabíhajícího Coufala, ale Jihoafričani se ubránili v 75. minutě a naopak oni jdou směrem dopředu. Teď se hra trochu zrychluje ze strany na stranu a teď Krejčí dostane zcela jistě žlutou kartu, protože tam zezadu vletěl do protihráče, ten mu udělal tu rychlou věc, stojíte zády, nohou si posunete do jedné strany a otáčíte se do druhé, co se teď stalo. Maseko to udělal chytře a rychle, Krejčí byl v tom souboji příliš pozdě a tak je z toho nejenom nedovolený zákrok poblíž českého vápna, ale také žlutá karta pro českého kapitána. Na přímou střelu to asi nebude, i když by se to dalo trefit, to by musel ale golman pravděpodobně zaspat, aby ten míč propadl do jeho branky, nebo by musel být tečovaný, nebo by musel zaplavat, těch proměnných je tady hodně. Každopádně už se tam k němu staví Modiba jako levák, anebo Apolis jako pravák. Modiba by centroval směrem k brance, Apolis spíš od ní. Češi jsou rozestavení na hranici vápna, Modiba, nakonec je to úplně jiná varianta, rozehrávka na hranici vápna, střela, kterou zkoušel Mogaci, ale zastavil i český val na hranici pokutového území a pravděpodobně praskl balón, což hned ukazoval na rozhočí Tori Pencovou, jeho africký fotbalista pak na něj šlápl, bylo vidět, že je z něj lidově řečeno puchr a tak už na hrací ploše přistál nový míč. 77. minuta, Česko vede nad Jihoafrickou republikou stále 1-0.
0: Byl by to krásný suvenýr, který by mohl získat Michal Sadílek, zatím jediný autor branky v 6. minutě se prosadil český záložník, teď už na hřišti není. dokážu si představit, že rychle z lavičky utíkal pro ten míč, který někam utíkal ke čtvrtému rozhodčímu. Věnujeme se zase hře. 77. minuta, Češi stále vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0, kombinují

0: ale i Jihoafričané, konkrétně Mbokazi, fotbalista Chicago Fire, který místní prostředí velice dobře zná, protože i na stadionu v Atlantě se hraje nejvyšší americká soutěž, Mudau. Na pravé straně kombinuje s Mokoenou, dobrá kombinace Jihoafričanů pokračuje. Vteřinky utíkají, Češi míří za vítězstvím na mistrovství světa ve fotbale. Přihrávka zase na levou stranu, kde je Mbokazi. Teď už si ale Jihoafričané nevědí rady, jak se dostat do toho dobře sformovaného bloku české reprezentace, proto volí dlouhý nákop. Tam je ale Ladislav Krejčí, český kapitán, si teď nedělal nějakou velkou hlavu s tím, jak bude kombinovat se svými spoluhráči. Napálil balon dopředu, ten byl zblokovaný. A tak Češi budou vhazovat v minutě, kdy už vidíme na velkoplošné obrazovce, že utkání navštívilo 67 442 diváci. Krásné číslo, na české straně dochází ke střídání, záložník plzeňské Viktorie Lukáš Červ. Ne, že by úplně přenechal místo Davidu Zimovi, protože to je přece jenom spíše defenzivní hráč, stoper. Kdežto Lukáš Červ, ten hraje box to box, vápno k vápnu. Takže David Zima, ten se posune spíše někam vedle Robina Hranáče a tentokrát máme české reprezentanty ve čtyřech vzadu. Faul, kterého se dopustil Tomáš Souček, někdejší český kapitán, může být rád, že za svůj zákrok nevidí žlutou kartu v 79. minutě, kdy Češi vedou 1-0 nad Jihoafrickou republikou, ale budou se bránit, protože Bafana Bafana budou zahrávat standardní situaci.
1: Do chvíli vypadalo, že se Holeš posunul na defenzivního záložníka, trochu před tu obranou zadu. Místo něj se zařadil Zima, ale uvidíme až v dalším průběhu. Jihoafričané rychle rozehráli kombinace, dohraná do pokutového území, ale výborná práce, kterou teď předvedl Ladislav Krejčí, který tam dokázal zablokovat Apolise, ale bylo to překvapivé od Jihoafričanů, tak pozor. Tak hlavní rozhodčí Tori Pencová ještě mění to rozhodnutí. Původně se zdálo, že budou kopat roh Jihoafričani, ale nakonec ten balón, který tam byl v souboji mezi Apolisem a Krejčím, tak posoudili rozhodčí, že šlal od jihoafrického hráče, což se také stalo. Teď rozehrávka na krátko, dobře vyřešená, Holeš se skutečně posunul výš a teď rozdává diagonálně na levou stranu až za polovinu hřiště. Tam je Zelený, ale Zelený musí počkat na svoje spoluhráče, jenže dal špatnou přihrávku zpátky teď na Krejčího. Vletěl tam blesku rychle Magopa, teď přijde centr do vápna, nepřijde, ale Češi už se stačili zatáhnout zase zpátky a sformovat na hranici pokutového území. Jihoafričani kombinují a znovu dobrá práce Ladislava Krejčího, který tam padal pod nohy běžícímu Masekovi. Bylo to na poslední chvíli. No, tahle přihrávka, kterou dal Jaroslav Zelený vlastně z možností jít do protiútoku, z toho byl najednou kontr pro soupeře z Afriky, ale neprokombinovala se jihoafrická reprezentace až k nějaké střele. Ale dál je v tlaku. Už se blíží poslední desetiminutovka základní hrací doby, pak samozřejmě nějaké nastavení. 80. minuta se hraje, Jihoafričané obehrávají míč jak přiházené. Češi jsou teď hodně zataženi v hodně hlubokém bloku. Nechtějí tam pustit žádnou přihrávku nebo centr a tak to stále soupeř obehrává z jedné strany na druhou, z levé na pravou a stále se nemá k centru do pokutového území. Ani Okon to teď neudělal. Mofokeng, ten si to navádí na pravou nohu, ale ani on neposílá míč do pokutového území. Češi jsou v hodně zavřeném bloku, v takovém půlkruhu a jen vyrážejí torpédově na hráče s míčem, pokud to jde. Pokud zjistí, že už se nemůžou k němu dostat blízko, tak se opět zatahují zpátky. Takže provod tam běhá, Zima tam teď běhá. Ale Jihoafričani si nevědí rady. Znovu to obehrávají na pravou stranu, kde je připravený Maseko. Maseko má proti sobě Zeleného, už se blíží k vápnu. Zasekl si toho zcela levou nohou. Teď ukazuje, že to je ruka Pavla Šulce a Tori Pencová to ukazuje taky. Takže 1.80. minuta a Jihoafričani budou zahrávat penaltu, pokud nedojde ještě k nějaké změně. Ale Maseko to udělal dobře. U rohu vápna naznačil tělem doprava, pak šel spíš ke středové ose, nabral si to na levou nohu, vypálil a Pavla Šulce ten míč podle všeho trefuje do ruky, protože Tori Pencová okamžitě ukazovala na puntík pro penaltu. No, teď jsme viděli opakovaný záběr a Pavel Šulc měl ruku úplně u těla, namáčknutou nějak a to bylo do té druhé ruky. Takže ne, kterou měl u těla, ale kterou měl trochu dál. Tohle
2: Asi penalta bude, i když v poslední době to posuzování rukou je tak těžké odhadnout, jestli to je nebo není. Každopádně Maseko trefil určitě ruku Pavla Šulce, který se mi zdálo, že už si to uvědomili v první chvíli, protože tak smutně sklonil hlavu. Ještě se celá situace řeší, ale bude se zahrávat pokutový kop. To už je teď jasné. Začíná 83. minuta. Česko sice vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Jenže africký soupeř teď bude kopat po ruce Pavla Šulce penaltu.
0: Matěj Kovář, to byl hrdina kvalifikačních klání a bojů v boji o postup na mistrovství světa. Vychytal Iry, vychytal i Dány. Pevně věříme, že ani teď nebude, nebo respektive, že teď si na něm jihoafrický střelec vyláme zuby. Měl by to být
2: Mokoena, který bude připravený. To byl velký talent jihoafrického fotbalu, ale nějak ta jeho kariéra se nevyvinala úplně tak. Tak pozor, Mokoena versus Kovář.
0: Matěj Kovář připravený na brankové čáře proti Mokoena a někteří fanoušci bučí, někteří si přijí gól. Mokoena pálí, dává gól přesně k pravé tyči. Umístil Mokoena míč. V 84. minutě se jihoafričané radují, protože dávají svou první branku na tomto mistrovství světa a po 16 letech si fanoušci Bafana mohou zakřičet gól. Reprezentanti Jihoafrické republiky srovnávají na 1-1. V 6. minutě se prosadil Michal Sadílek, ale teď Mokoena dává z penaltového puntíku gól a to je škoda. A je to také mírný problém pro svěřence trenéra Miroslava Koupka, byť i bod je pochopitelně velice, velice cenný.
2: Cenný je, ale pokud byste měl 3, byl byste spokojenější. Mokoena tu penaltu naprosto klidu uklidil, počkal si na pohyb Kováře a pak dal do protipohybu právě českého golmana ten míč. Nebyla šance zasáhnout v tuhle chvíli. A Teboho Mokoena tedy vyrovnává na 1-1. Do konce zápasu už moc času není. Češi rozehráli. Předtím ukazoval kapitán Krejčí, že se musí snažit víc o útočnou činnost. Krejčí dal do pravé strany, tam Zima sice podklouzl u lajny, ale Apolis zahrál balón do zámezí, Zima to ještě nakonec nějakým způsobem uhrál. Teď Holeš, který hraje vlastně defenzivního záložníka, přihrávka znovu zpátky, ale špatná kombinace národního týmu a ve středu pole teď mohou hrát jihoafričani, kteří vystřídali předtím, nebo potom, co padl ten gól, Maseko ze hry a Sebelebele už je na hrací ploše. Češi jsou ale v útoku, jenže špatná zeleného přihrávka do levé strany v 85. minutě. Vypadalo to nadějně rozeběhnuté, ale zelený nenašel svého spoluhráče na levé lajně, dal míč za něj a tak vazují jeho Afričani poblíž vlastního pokutového území a dávají až na golmana Williamse. Šik se tam snažil pracovat, ale byl zastavený a Williams bez problémů do levé strany, kde je Modiba. Modiba má víc prostoru, až teď se k němu stáhl Tomáš Souček. Jeho Afričani kombinují kolem středové čáry, ale taky byl tlačený Apolis pěkně zpátky ke stoperům a na vlastní obranou půlku Mokoena. Mokoena přenáší hru do levé strany. Teď se Češi špatně dohodli, coufal se Zimou, takže tam zůstalo trochu víc prostoru. Centr před branku, odvrácený. Holeš teď bude muset zabavovat, zvládl to. Ještě jednou odražený balón. Teď dobře zapracoval i Pavel Šulc před vlastním pokutovým územím. Tomáše Holeše tam berou k seče, teď zůstával sedět na trávníku. Je to vidět, že si protahuje svoji levou nohu a nemůže pořádně běžet. Teď by se tam měli vyměnit, protože v nebezpečném prostoru je Mofokeng právě u Tomáše Holeše, který si stále protahuje svoji nohu, ale zdá se, že nikdo na to nebere moc zřetel a pokračuje se ve hře. Aut na Lukáše Provoda u půlící čáry, ten postupuje po středové ose. Chce si obhodit jednoho z bránících jihoafrických hráčů, to se povedlo, jenže míč je u Mofokenga. Teď je to série soubojů, tam dobře zapracoval. Teď Tomáš Souček a vybojoval autové vazování na útočné polovině na levé straně. No, bude to asi zajímavý závěr zápasu. 87. minuta, Česko-Jihoafrická republika 1-1.
0: Pavel Šulc prodloužil hlavou za sebe na nabíhajícího Patrika Šika. Dříve ale k míči se dostal Rowan Williams, kapitán Jihoafrické republiky, který v 87. minutě rozehrává přes pravou stranu. Tam je Okon, přihrávka na střed hřiště. Mbata kombinuje s Mokoenou, ale už zase rychle zpátky k brankáři Williamsovi. Modiba na levé straně, dlouhý nákop na útočnou polovinu. Práce pro Zimu a také pro Hrnáče, tak první jmenovaný vyhrál hlavičkový souboj, Holeš Coufal. Nádherná kombinace, Tomáš Souček na středu hřiště. Dává balon na pravou stranu, kde je Šulc, ten si vypomůže přihrávkou, ale ještě předtím, než stačil udeřit do míče, tak do skluzu šel Mofokeng a odebral míč záložníkovi Lyonu. Zelený centruje na zadní tyč, míč se dostává někam na velké vápno, kde jsou ale fotbalisté ve žlutých dresech a ti v pohodě a v klidu odkopnou do bezpečí. Ještě Zelený snaží se nadtlačit přes bránícího hráče Jihoafrické republiky, to se mu ale nedaří. 88. minuta. Češi ve druhém utkání na mistrovství světa remizují s Jihoafrickou republikou 1-1. V 6. minutě se prosadil Michal Sadílek, v 83. vyrovnal a proměnil penaltu Mokoena. A právě Mokoena je teď u míče. Po něm Bata, dlouhý nákop na útočnou polovinu, míč se ale vrací zpátky do středového kruhu. U míče Sebelebele, který se nepouští do individuální akce. Přihrávám Batovi. Mudau se také zapojuje do této kombinace v polovině 87. minuty, kdy na stadionu v Atlantě platí skóre 1-1 mezi Českem a Jihoafrickou republikou. Mudau byl hodně aktivní ve druhém poločase, přenechává Mokoenovi centr do vápna, kde byl Zima, který ale pouze jen dal 5 metrů před sebe. Rána, která letí na brankáře Kováře. Ten se nám vůbec poprvé předvedl v nějakém zákroku, protože tohle byla první střela, pokud bych nepočítal tu penaltu Jihoafrické republiky, která letěla mezi tři tyče. Coufal v 89. minutě rozehrává společně s Hrnáčem 1-1.
2: Byl to hodně aktivní Sebelebele, který po příchodu na hřiště je vidět. Češi rozehrávají odzadu, nechtějí nakopnout, chtějí se dostat na útočnou polovinu pěkně po zemi, když teď to mění Tomáš Souček, ale u pravé lajny viděl dobře postaveného Provoda, který na půlce zakombinoval s Coufalem. Rychlá přihrávka směrem dopředu, tam sprintuje Šulc k levému rohovému praporku. Tam byl jeden z českých hráčů faulovaný, ale akce ještě pokračuje. Nakonec z ní bude rohový kop. Vladimír Coufal tam zatlačil na jeho Afričany. A bude z toho tedy tahle standardní situace a další nebezpečí. Patrik Šik se tam trochu rozčiluje. On je tím hráčem, který zůstal ležet na trávníku, že tam byl při tom pokusu o náběh jedním z jeho Afričanů faulovaný, ještě si to tam vysvětluje. V pokutovém území dochází tam docela k diskuzi, žádná strkanice z toho není, no a Tori Pencová si musí zavolat oba dva hráče, jak Mokoenu, tak Patrika Šika, ten jí tam naznačuje, že běžel, zatímco tam dostal klasický hokejový strom. Pak se Patrik Šik sebral a odešel, zády se otočil k Tori Pencové, která nasadila výhružný pohled. Šiký ukazuje, že už se jde připravit na rohový kop, ještě stále Tori Pencová tam mluví s Mokoenou, ale už dojde na ten roh, takže Vladimír Coufal z pravé strany pravou nohou, míč spíš od branky, ten už padá do pokutového území. Tam se snaží Souček natlačit k hlavičce, ale Jihoafričani dostávají balón z pokutového území. Tam ho ale odražený sbírá Pavel Šulc. První přihrávka se mu nepodařila, ale dostal ještě jednou šanci. Češi to dohrávají do pravé strany, tam je Provod. Provod centruje do pokutového území. Míč tam letí, od Krejčího hlavy se odráží, ale ne na branku, nýbrž na hranici pokutového území. A tam znovu získávají míč Češi a mohou stále hrát na levé straně. Tam je Zelený, Zelený v těžké situaci a nakonec nepřichází o balón, protože tam je nedovolený zákrok, který odpískala hlavní rozhodčí už v první nastavené minutě. Přiznám se, že teď jsem přehlédl, kolik se jich nastavovat bude. Bude jich rovných 7, takže ještě 7 minut se bude hrát. Při nejmenším tohle utkání Česko remizuje s Jihoafrickou republikou zatím 1-1 v první ze 7 nastavených minut. Teď ale bude mít standardní situaci z levé strany.
0: Vladimír Coufal, ne Ladislav Krejčí, ten je ve vápně. Ten čeká na to, až mu tam právě obránce Hoffenheimu pošle nadýchaný centr. Vladimír Coufal, centr někam na Zeleného, který se snažil hlavou prodloužit. Ještě Souček v netypické pozici, bohužel v offsideu. Škoda. Nejsem si úplně jistý, jestli to byl sám záložník West Hamu v offsideu, anebo někdo z českých reprezentantů. Každopádně praporek asistentky rozhodčí letěl vzhůru. Rozehrávat takřka od vlastní brány bude Ronwen Williams. Tori Pencová, americká rozhodčí, ukazuje Williamsovi, aby si míč postavil metr před velké vápno. Zatímco ve středovém kruhu leží jeden z jihoafrických reprezentantů, rychle vstal, protože i jihoafričané cítí, že by mohli dát druhou branku. Hraje se nastavený čas, Češi ve druhém utkání na mistrovství světa zatím remizují s Jihoafrickou republikou 1-1. Nad rámec druhého poločasu Tori Pencová nastavila 7 minut, teď se hraje druhá z nich. Skvělý hlavičkový souboj Zimy a také Mofokenga, úspěšnější fotbalista pražské Slávie, nicméně po něm Vladimír Coufal neudržel míč na hrací ploše. A tak jsou to znovu hráči Bafana, kteří mohou kombinovat na útočné polovině. Teď se dostávají do středového kruhu. Tady je Mokoena, který si krásně přihrává s Mbatou. Znovu Mokoena, teď je to takové krkolomné od fotbalistů z Jižní Afriky. Mudau na pravé straně může hrát Sebelebele. 90. teď už třetí minuta, skvělý Patrik Šik, který napadá rozehrávku a daří se mu získat míč. Hrát po něm může Schulz, také Holeš, který nezazmatkoval, přihrává na pravou stranu. Tam je Vladimír Coufal. Krásná přihrávka na Součka. Na levé straně se nabízí Schulz, je tam také Šik. Škoda, že teď míč se nedostal lépe k útočníkovi Leverkusenu anebo útočníkovi Lyonu. Takhle bude odkopávat pouze a jen od brány Rowan Williams.
2: To byla nadějná akce českého týmu, krátké přihrávky, rychlé překonání toho prvního valu. Ten poslední míč do pokutového území od Součka nebyl špatný, ale v tu chvíli už se tam jihoafričani vraceli a zavírali ten prostor na středu vápna. Ale takových akcí by potřebovala česká reprezentace víc. Třetí ze 7 nastavených minut tohoto utkání. Skóre nerozhodné 1-1 mezi Českem a Jihoafrickou republikou. Teď má Holeš míč pod nohou, musí ho vrátit zpátky na golmana Kováře, na kterého vyrážel Mofokeng, a ta Kovář z první okamžitě odkletil balón alespoň k polovině hřiště, ale Jihoafričani jsou teď rozhodně aktivnější. Apolis dává zpátky, tam mu pomáhá Modiba. Všechno kombinace na levé straně poblíž českého pokutového území, prostrčení, ale to nevychází. Odražený je balón. Hranáč výborně vystoupil. Pavel Schulz může vyvést teď hru alespoň k polovině hřiště. Pěkně si teď narazil společně s provodem. Schulz už ze strany bíhá do pokutového území. Snaží se udělat kličku. Přihrávka před bránu, tam se nedostal. Šik na poslední chvíli kvůli klouzu stopera ke střele. Ještě jedna rána, kterou vyslal z rohu velkého vápna po odraženém míči provod. Byl to křížný pokus levačkou z levé strany přes celou bránku, ale netrefil jí. No tak teď dostávají čeští fotbalisté svoje příležitosti, ale neproměňují je. Takže ve čtvrté ze 7 nastavených minut je stále skóre nerozhodné 1-1 mezi Českem a Jihoafrickou republikou.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti teď doslova a do písmene mačkají Jihoafrickou republiku. 90. teď už 5. minuta. 120 sekund do konce druhého utkání českého národního týmu i Jihoafrické republiky na turnaji. Coufal vyhrál hlavičkový souboj, po něm Zima. Hrát může také Šik, ještě jednou Coufal. Snaží se dostat míč na pravou stranu, kde je právě útočník Leverkusenu, tedy Patrik Šik. Svou levačkou otáčí na dalšího leváka, tím je Ladislav Krejčí. Tomu utekl míč, pozor, Ladislav Krejčí to měl, jak se říká, na dlouhou nohu. Ještě že nefauloval, protože obránce Wolverhamptonu hraje pod hrozbou vyloučení. Má už jednu žlutou kartu. Na pravé straně volný Sebelebele, který se dostává k míči. Už se dostává také do vápna, proti němu stojí Hranáč. Centr do vápna, Hranáčem zblokovaný, ještě že tak, obránce Hoffenheimu. Tam stačil dát svou pravou nohu a tím tak zablokovat hrozbu, která už se valila na český národní tým. 60 sekund do konce druhého utkání na šampionátu. Češi se brání. V 11 mužích stojí pod míčem Coufal. Skvělý Zima, který teď vytlačil Mofokenga. Ale útočník, no spíše křídlo Jihoafrické republiky, stále u míče. Teď už se Jihoafričané dostali do středového kruhu. Posledních opravdu 50 sekund. Česko-Jihoafrická republika 1-1.
2: Další centr k pokutovému území, tam je útočník Maggopa, ale je zády, když se stihlo točit, už je ve vápně, střílí levačkou a naštěstí do golmana Kováře. Ta jeho rána, kdy byl Maggopa pod tlakem dvou českých obránců, tak nevyšla, ale i Češi to zkouší. Holeš okamžitě po rozehrávce hledá na levé straně rozeběhnutého Schulze, ale tenhle balón byl příliš krátký a soupeři si ho sebrali a okamžitě se ženou dopředu. Pokus o přihrávku mezi stopera a krajního obránce, ale výborně zapracoval teď Vladimír Coufal, který si počkal na ten moment, dává k půlce hřiště na Šika. Šik dělá kličku, ale okamžitě je obraný o balón a Češi se musí znovu sformovat, protože Jihoafričani už se blíží k pokutovému území. Madua, Muda už je ve vápně, dává nám Maggopa zpátky, tam to bude zkoušet Mofokeng za sebe padou, pozor, Sebelebele se vytváří pozici, ještě jeden pokus, zastavený českou defenzivou, ten míč se tam odrazil přímo před Modibu. Už začala sedmá ze sedmi nastavených minut, ale Jihoafričani se teď dostali do velkých šancí v českém pokutovém území. Jednoduché odvrácení. No a nakonec to byl rohový kop, zahraný na krátko. Stále Jihoafrická republika u českého vápna tlačí a tlačí. Teď nepovedený center, který tam poslal Apolis. Ten balon tam přeletěl přes celou šířku hřiště, ale může ještě pokračovat Jihoafrická akce, i když až z hlouby pole. Češi jsou teď zataženi doslova v deseti ledech na vlastní vápně. A znovu Mbokaci to zkusil ranou z velké dálky, ale dobře tam teď proti němu vystoupil Tomáš Souček. Ještě nějakých 10-15 sekund by se mělo hrát. Tori Pencová už se dívá na hodinky. Golman Williams má balon a rychle ho zkouší ještě dlouhým nákopem se celé hřiště poslat českému vápnu. Ale tam je připravený stoper Hranáč a bylo tam postavení mimo hru a je konec tohoto zápasu, remíza 1-1 mezi Českem a Jihoafrickou republikou a teď se mi zdá, že je zklamání na obou stranách.
0: Jedno je jisté, jakkoliv dopadne utkání Jižní Korea a Mexiko, ani jeden z těchto týmů se ještě s turnajem nerozloučí, ale nemůžeme také říci, kterému týmu tato remíza více pomohla a napověděla k tomu, aby se dostal do vyřazovací fáze. Česká republika remizuje ve druhém utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spoluhostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko 1-1 s Jihoafrickou republikou. V šesté minutě vůbec nejrychlejším gólem zatím na turnaji se prosadil a prezentoval Michal Sadílek. V minutě 83. proměnil penaltu Mokoena.
1: Když předtím zahrál rukou Pavel Schulz, tam výbornou práci odvedl jihoafrický fotbalista Masuke, který si to navedl do středu pole, vypálil. Nešťastná ruka, Pavel Schulze snažil otáčet, aby ho trefil do těla, ale nakonec to zasáhlo zcela jistě dlaň jeho ruky a rozhodčí Tori Pencová neváhala ani na malou chvíli. Takže remíza, jak už jsem jednou říkal, ze které vlastně nebyl moc šťastný po závěrečném hvězdu. Vůbec nikdo, Češi začali polehávat na trávníku, Jihoafričani byli zase v předklonu. Nakonec asi budou všichni s tím bodem spokojeni, protože jim dává ještě před závěrem základní skupiny šanci na boj o postup do další fáze. Připomeňme, že přímo jdou první dva týmy a třetí pak má ještě šanci. 8 nejlepších z 12 skupin ze třetích míst půjde do další fáze fotbalového mistrovství světa do prvního kola play-off. Vlastně ani Jihoafrická republika, ani Česko se k tomu moc nepřiblížili, ale šanci si zachovali.
3: Tolik tedy Mirko Vasič a Mikuláš Jáša, přímý přenos utkání Česko-Jihoafrická republika, druhý duel těchto týmů na mistrovství světa v Atlantě. No a my na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport budeme hodnotit a také čekat na rozhovory s aktéry zápasu, samozřejmě z české strany, na které dojde určitě během pár minut. Zatím tedy ve studiu s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a také s kolegou redaktorem Pavlem Tilšarem. Pavle, Horváte tedy to první hodnocení. Začátek dobrý, ale konec velmi špatný, takže výsledek asi velké rozpaky zase.
4: No, tak asi budeme zase kritický, bohužel, protože ten začátek toho zápasu nás trošku jako naplnil očekáváním a musím říct, že tam je spousta faktorů, který asi rozhodli o tom, že jsme v podstatě zase byli malinko slabší. Myslím si, že i ke konci bylo vidět na klukách, že nám docházely síly i u těch střídajících hráčů, nevnesli tam tu energii, která se od těch hráčů očekává, takže celkově samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme vedli, tak ten bod je bohužel pro nás málo, ale musíme říct, že ta remíza je zasloužená, že soupeř si to vyrovnání zasloužil, byť to bylo z trošku nešťastného momentu.
5: Abych možná řekl dokonce, že bod je pro české reprezentanty zlatý, protože potom znovu dobrém nástupu do druhého poločasu, kdy si národní tým vytvořil nějaké šance třeba i opět po standardních situacích, tak Češi končili ten zápas úplně vyždímaní, Jihoafričané hráli na balónu, vlastně kontrolovali průběh druhého poločasu a byla jenom otázka, jestli ten zápas nakonec otočí ve svůj prospěch tříbodový, anebo to skončí remízou.
3: Dlouho to ale nevypadalo, v podstatě Češi nepouštěli nějak Jihoafričany do větších šancí, ale pak ke konci To tam začalo přibývat, ale potom vyrovnání vlastně v samotném závěru ještě velké šance soupeře, takže nakonec, když to tak řekneme, tak Češi samozřejmě budou zklamaní, ale mohou být i rádi za ten bod.
4: No, asi jo, ale je to škoda, Pavel o tom mluvil, tam tyhle zápasy samozřejmě takhle zase, tahali jsme za kratší konec, to je prostě jasný, ale měli jsme dvě velké šance na začátku druhé půle a tam prostě, když dáš druhý gol, tak ten zápas je úplně v jiný rovině, než za stavu 1-0. Za stavu 1-0 soupeř cítí pořád tu šanci. Stačí přesně jedna takováhle situace, která se stala a byť ten náskok mohl být dvougolovej, tak prostě nebyl a v tu chvíli jsme začali ztrácet půdu pod nohama a zase musíme přiznat, že prostě Jihoafrická republika byla ne v tom konci, ale v těch 35 minut druhý půle znovu lepší, měli větší držení míče, vlastně kontrolovali odražený balóny, byli schopní si zahrát jako do hrotu, z hloubky do hrotu, kdy vlastně po každý ten balón udrželi oproti našim útočníkům. Tady jsme se hodně zastávali Patrika Šika v těch předchozích dnech, ale dneska měl spoustu míčů, stejně jako Adam Hložek, prostě ty míče neudrželi a dostávali náš tým pod tlak.
5: Jihoafričané navíc zdálo se, že hrají opravdu velmi lehce, uvolněně, balon jim nepřekážel, naopak národní tým se zejména pak v té poslední půlhodině hodně natrápil a vlastně jakákoliv těžší přihrávka dělala těm, kteří nás reprezentují na světovém šampionátu v Zámoří, velké problémy. A je to samozřejmě škoda, protože pokud Češi někoho měli porazit v základní skupině mistrovství světa, tak to byla právě Jihoafrická republika.
3: I s Koreou vlastně Češi přišli o to vítězství a pak vlastně i o remízu v závěru. Teď tedy ztratili vítězství zase v závěru. Je tam třeba tedy problém s tou fyzičkou?
4: Tak může to být. Já samozřejmě nejsme na místě. Viděli jsme opravdu na těch červených dresech hodně propocený. Byli kluci vlastně hned po chvilce a samozřejmě ty síly docházejí. Viděli jsme Červa, střídal kvůli tomu, že měl křeče. Byl tam posunutý Tomáš Holeš potom na to místo doprostřed, taky vlastně tam po jednom souboji, myslím si nějakých 5-6 minut před koncem už taky zůstal ležet, měl prostě problém s křečema a nevím, jestli se tohle to dá úplně natrénovat, nebo jestli ty kluci samozřejmě jsou nějaký skoro měsíc pohromadě, tak jestli se s tímhle dá takhle pracovat, ale dneska jsme fyzicky prostě vypadali hůř než soupeř.
3: Očekávaná střídání proběhla během toho druhého poločasu. Zastavil bych si tedy u dvou jmén. Jaroslav Zelený, tomu asi ten zápas úplně nesedl. Namotal se tam vlastně i u té penaltové akce, kdy se nechal obejít.
4: No, já bych asi možná neřekl jenom dvě jména, ale to střídání nevyšlo nikomu. Jako musím říct, že vlastně i Zimu, kterýho tam trenér poslal, tak jsme viděli až, já nevím, 3 minuty před koncem, když se dotknul míče a vlastně ani Pavel Šulc, ani Lukáš Provod prostě nepomohli tomu mužstvu, ani Jarda Zelený, bohužel prostě zapadli vlastně do toho, jak ten poločas druhý probíhal a nebylo tam žádný oživení. Samozřejmě můžeme si představit třeba Davida Růděru, ale tam prostě na tom postu to Láďa Coufal tam relativně jako zvládal, ale možná bychom potřebovali takovouhle energii doprostřed. Ani Tomáš Souček, prostě to zapadli, ty kluci vlastně všichni zapadli do toho stejného v uvozovkách marastu, protože bohužel musíme být kritický, ne?
3: Pavel Šulc, samozřejmě ta penaltová situace byla, dá se říct, smolná, on se snažil spíš uhnout, ale bohužel ten míč ho trefil, takže z toho penalta byla, trefil do ruky, ale od něj se čekalo asi mnohem víc zatím na šampionátu, než předvádí, nejenom tedy dnes, kdy hrál během druhého poločasu, ale vlastně i ten první zápas se moc do hry nedostal, co chybí v jeho hře.
4: No, bavili jsme se taky o tom, no, vlastně 3 měsíce, co získal korunu pro krále fotbalu tady a vlastně vidět, že některé ty věci, které třeba v minulosti vyřešil fotbalově, nebo mu to vyšlo, tak teďka mu to prostě nevychází. Samozřejmě tohle je normální v průběhu té kariéry, že se člověk potkává s poklesem výkonnosti. Bohužel u Šulcika teďka je to na tom šampionátu, no.
5: No, je to pravda, asi všichni čekali od Pavla Šulce víc, stejně jako od Patrika Šika. Já jsem byl třeba velice zvědavý na to, když konečně ve druhém poločase, vzýval jsem to tady před utkáním, vedle sebe nastoupili Hložek, Šulc, Šik, že to je opravdu takový evropský útok složený prostě z borců z Bundesligy a z Ligue 1. Jasně, Hložek má za sebou zranění téměř v celé sezóně, u něj asi nemůžeme očekávat nějaké heroické extra výkony, ale myslím, že Patrik Šik a Pavel Šulc prostě umí zahrát lépe, národní tým se na ně spoléhá a když ti nejlepší nedoručí, jak se říká, tak se těžko vítězí.
3: Jak těžké je teď pracovat s tím týmem do dalšího zápasu proti Mexiku, který tedy definitivně rozhodne o případném v uvozovkách přežití Čechů na turnaji. Po těch dvou zápasech, kdy hráči samozřejmě vědí, že to bodové konto mohlo být bohatší, že to nebylo daleko.
4: No tak vlastně to bude hodně podobný, jako to bylo po tom prvním zápase. Trošku zklamání, určitě rychlý hodnocení, který asi nebude zabírat dva dny, ale myslím si, že třeba zítra večer už hráči dostanou k dispozici nějaký výstup a bude hodnocení, no a potom samozřejmě už příprava na Mexiko, protože zaznělo to od kluků přímo z mistrovství, že prostě ta šance tam je. Budeme dneska fandit Mexiku, aby získalo 3 body, aby mělo svoji jistotu a proti nám v úvozovkách nastoupili trošku lehkovážnějc a máme tam pořád tu šanci.
5: Těžká situace, pochopitelně pro národní tým po dvou zápasech jediný bod, kdyby byly 3, tak by se na ten poslední zápas s Mexikem dívalo mnohem lépe. Samozřejmě v noci budeme asi, jak správně říkal Pavel Horvát, fandit Mexičanům, aby to měli ve svých rukách po dvou zápasech plný počet bodů a mohli to trochu prostřídat do toho závěrečného utkání ve skupině, ale Aztécký stadion, víc než 2000 nad mořem, těžká situace.
3: No a teď můžeme zase se přesunout do Atlanty, protože už náš reportér Lukáš Michalík má připravený první pozápasový rozhovor.
6: K mikrofonu radiožurnálu Sport nakonec nemíří Ladislav Krejčí podle původních předpokladů, protože teď ještě převezme trofej pro hráče utkání, takže ještě malou chviličku si budu muset počkat, ale ponechám si slovo, protože teď se Ladislav Krejčí fotí s trofejí a za malou chvíli už by měl tedy přijít k mikrofonu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Předpokládám, že i český kapitán je velmi zklamaný, protože Češi nebyli zase tak daleko od toho, aby dnes zvítězili a získali kýžené 3 body, nicméně je potřeba říci, že v tom závěru v podstatě Češi měli spíše štěstí, protože jeho Afričani byli o poznání aktivnější. Ladislav Krejčí stále tedy aktuálně pózuje s trofejí pro hráče utkání. Připomínám, že je to střelec, který se prosadil v tom úvodním prohraném duelu s Jižní Koreou. To Češi prohráli 1-2, dnes tedy 1-1, no a za malou chvíli už Ladislav Krejčí přijde k mikrofonu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Jak už zaznělo ve studiu, tak dnes také budou hrát ještě Mexičané s jeho Korejí, ale karty jsou rozdané, takže Češi v tom posledním zápase na Aztéckém stadionu proti Mexičanům rozhodně budou muset zvítězit. Teď Ladislav Krejčí tedy ještě přišel k jednomu z mikrofonů, takže ještě chviličku bude trvat, než přijde k nám k mikrofonu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Já zatím můžu pohovořit třeba o atmosféře tady na stadionu v Atlantě, která byla velice slušná, byť nebylo vyprodáno, přišlo zhruba 68 000 fanoušků, no a těch byly možná 4 000, určitě o sobě dávali vědět, ale neřekl bych, že by měli výraznou převahu nad těmi jihoafrickými, nicméně čeští příznivci samozřejmě budou také po utkání zklamaní, protože cítili, že dnes je to největší šance, jak si připsat na mistrovství světa vítězství na Aztéckém stadionu, to bude skutečně hodně těžké. Teď už Ladislav Krejčí kráčí k mikrofonu radiožurnálu Sport s cenou pro hráče utkání. Ladislav Krejčí u mikrofonu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Ladislave, vítám vás. Dlouho jste byli blízko tomu vítězství, nakonec remíza, předpokládám velké zklamání.
7: No, jak říkáte, je to velká škoda. Bohužel ty, řekl bych, začátky poločasů byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Potom do druhé půlky jsme do toho zase stoupili stejně a potom jsme opět tahali za kratší konec provazu. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém, pořádně si to mezi náma vyříkat a zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
6: Jak jste zmínil, úvod druhé půle velmi slušný, byly tam i šance, ale v závěru potom srovnání ho Afričané měli některé šance úplně na konci zápasu. Cítil jste, že týmu třeba trochu docházejí síly?
7: To je to, co jsem říkal, že se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a vlastně potom už jsme nebyli v těch prostorech, ve kterých jsme měli být, anebo prostě došly síly. To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo, protože máme všichni po koncích sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
6: Z vašeho pohledu, co vám v tom druhém poločase trochu chybělo ve hře, protože v prvním poločase jste do moc šancí ho Afričany nepouštěli?
7: Tak jak já si myslím, že to vycházelo i z toho z té naší odvahy, jako co bychom byli na tom balónu, protože nám potom trošku ztrácela se ta síla na tom balónu, že už jsme neotáčeli si tolikrát hru, kolikrát jsme měli. Na tom balónu si je odpočněte. Už prostě první situace, když jsme dostali do strany, tak už jsme chtěli hnedka hrvat nahoru, ale ze začátku jsme si to točili víckrát, čekali jsme na správný moment, dostali jsme do hry středňáky, dostali útočníky. A když jste na balónu a dostáváte se do těchto situací, tak oni jako aj ztrácí síly a potom nemají tolik síly na útočení. Potom jsme jim to prostě zjednodušili v tom, že jsme to zjednodušili a oni do nás potom valili a my jsme byli v bloku. Jako.
6: Poslední otázka, vy už jste to zmínil, na Azteckém stadionu proti Mexiku budete muset zvítězit, abyste zachovali šanci na postup, bude tam možná 100 000 Mexičanů. Věříte, že je to v silách českého týmu zvítězit a uspět?
7: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
6: To byl Ladislav Krejčí, kapitán národního týmu, díky moc, ať se daří. Teď tedy za malou chvíli nejspíš přijde k mikrofonu Radiožurnálu Sport Michal Sadílek, kterého vítám. Michale, dobrý den. Michal Sadílek, reprezentační záložník, jediný střelec českého týmu v remízovém utkání s Jižní Afrikou. Předpokládám ale, že převládá zklamání.
8: Převládá velké. Celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu i Africké republiky, ale těch situací, že by měli nějaké vyložené šance, tak si nepamatuju na žádnou a z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně. Nevím, jestli to byla ruka, neviděl jsem to, nechci to ani hodnotit, ale hrozně těžké, teď to určitě tenhle den nebo i zítra to bude hodně bolet.
6: Vy jste podstatnou část druhého poločasu sledoval už z lavičky, jeho Afričani se postupně dostávali do hry, tak z vašeho pohledu, co chybělo ve hře českého týmu, mohly docházet i síly?
8: Jo, tak viděli jsme, že dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Africká republika, kterým ty síly také už ubývaly a my jsme z těch kontrů potom podle mě měli nějaké jenom dvě situace, ze kterých jsme mohli udeřit, ale je to hrozná škoda, protože tři body by nám hodně pomohly a teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
6: Vím, že to zklamání je velké, ale zeptám se i na vás osobně. Ten váš příběh je známý. Nešťastně jste přišel před 2 lety po nehodě na Tříkolce o mistrovství Evropy. Dnes gól na mistrovství světa. Tak jaká byla ta cesta? Je to velké zadostiučinění. V podstatě je to ze dna na vrchol.
8: Takhle, když to říkáte, nebo když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní. Říkám tenhle půrok, co zažívám, jak po osobní nebo i po rodinné stránce zažíváme, tak žiju prostě ve snu a říkám, dneska tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
6: Dáte šance, Michale, zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
8: Ne, tohle mám oslavu je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící, takže měl jsem to už na Slavii před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gol, tak to udělám a dnes byl ten moment a tak jsem to udělal.
6: Závěrečný dotaz, poslední zápas na Asteckém stadionu s Mexičany, tedy s domácím výběrem, možná bude necelých 100 000 fanoušků, obrovský kotel. Věříte, že je v silách českého týmu to zvládnout, zvítězit a vybojovat si postup?
8: Samozřejmě věříme do poslední sekundy a přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, že tam asi budou mě převahu Mexičani, ale je to jen na nás. Myslím si, že jsme dokázali v těžkých zápasech, že dokážeme potrápit daleko, daleko těžší soupeře a já nebo my furt věříme.
6: Michale, díky moc a hodně štěstí. To byl Michal Sadílek.
9: To byl tedy Michal Sadílek a další pozápasový rozhovor. Ptal se reportér Lukáš Michalík. Druhý zápas českého výběru na mistrovství světa ve fotbale, tentokrát proti Jihoafrické republice, skončilo to tedy remízou 1-1. Češi si tedy tak zkomplikovali případný postup. Tolik tedy pro dnešek fotbalové studio Radiožurnálu. Za týden Češi nastoupí proti Mexiku.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu 20 hodin, skoro 22 minut. Co pro vás dál sledujeme? V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské unie, na kterém bude řeč o bezpečnosti, o Ukrajině a taky o penězích. Jaká stanoviska tam za Česko přijel hájit předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO? Na místě máme reportéra Pavla Nováka. Pavle, dobrý večer.
1: Pěkný večer z Bruselu.
0: Tak děkuji, že si počkal na konec toho fotbalu. Rovnou se tady ptám na summit Evropské unie, o jakých tématech se tady dnes a zítra bude v Bruselu jednat?
1: No, když to vezmu úplně od začátku, tak už odpoledne se tady sešla V4 v novém složení. Bylo to jenom krátké 20-minutové seznamovací setkání s novým premiérem Petrem Maďárem, který také pozval ostatní premiéry Vyšegrádské skupiny na 23. červen do Budapešti na oficiální schůzku. No a teď v tuto chvíli se tady odehrává vlastně jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mluví o další podpoře Ukrajiny, o ukončení války Ruska proti této zemi. Zatím se tedy Evropská unie chovala dost neaktivně, byla upozaděna Spojenými státy, které hrály prim jakožto zprostředkovatelé nějakých mírových jednání, ale teď je jejich pozornost zaměřená jinam, na ten blízkovýchodní konflikt, který spolu s Izraelem vyvolali. Bude se tu také mluvit o ukrajinských aspiracích na vstup do Evropské unie, protože v pondělí začalo vyjednávání o prvním balíku kapitol, které chtějí postupně Ukrajinci uzavírat. Potom se tu bude také jednat při vlastně pracovní večeři o konkurenceschopnosti Evropské unie, o tom, jak zaostáváme za Čínou, jak jsme na ní závislí. Jde o to, jak se z toho vymanit, jak se postavit k Číně jakožto obchodnímu partnerovi, jakožto také zemi, která dost využívá plagiátorství různých patentů, a to je nejenom evropských, jaké má mít tedy Evropská unie nástroje k jednání s touto zemí před cestou místopředsedy Evropské komise a komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče do Pekingu. Podle Andreje Babiše tady také půjde o drahé energie a o revizi směrnice o emisních povolenkách ETS 1.
0: Pavle, co by Česko chtělo v systému emisních povolenek prosadit?
1: No, tady nejenom my, ale i další země budeme žádat po Evropské komisi, aby rychle změnila směrnici, aby ji zrevidovala. Tím chceme, aby se prodloužilo rozdělování bezplatných emisních povolenek pro takové energeticky náročné provozy za ten úplně finální mezní rok 2034, kdyby ty povolenky už neměly zdarma fungovat. Chceme změkčit také podmínky pro přechod na bezuhlíkové technologie, což se nemusí tak úplně líbit třeba takovým severským skandinávským státům nebo naopak státům na jihu Evropy, kde daleko lépe mohou využívat obnovitelné zdroje energie, ale u nás ve střední Evropě podle Andreje Babiše tedy tolik možností k získávání elektřiny z těch obnovitelných zdrojů nemáme a vždycky střední Evropa byla jakýmsi centrem těžkého průmyslu, na rozdíl třeba od těch jižních zemí, jako je Španělsko, Portugalsko. No a v boji o revizi té směrnice ETS 1, ale podle českého premiéra z hnutí ANO nejsme osamocení.
2: My tady spolupracujeme s italskou premiérkou, spolupracujeme s polským premiérem a vytvořili jsme skupinu, která vytváří koordinovaný tlak na Evropskou komisi, aby urychleně předložila revizi ETS 1 a zohlednila v ní naše požadavky. ETS 1 ničí náš průmysl, myslím celoevropský.
1: Na tu diskusi o systému emisních povolenek dojde tedy ještě dnes večer a zítra má začít debata o víceletém finančním rámci na roky 2028 až 2034. Tam nám jde hlavně o to, co dostane Česko, o národní alokaci peněz z evropských fondů, hlavně z toho fondu soudržnosti, protože podle Andreje Babiše Česku vadí, že máme dostat o 8,5 miliardy eur méně. Evropská komise argumentuje, že statisticky vycházíme jako velmi rozvinutá země už, ale jsou u nás ještě nedorozvinuté regiony a právě pro ně tedy chce česká vláda podle Andreje Babiše zachovat objem těch peněz z předchozích let. O tom tedy se začne diskutovat během zítřejší části summitu.
0: Na summit Evropské unie v Bruselu přímo do centra dění nás vzal náš reportér zpravodaj Pavel Novák. Pavle, děkuji, hezký večer.
1: Také pěkný večer, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu, poslechněte si zprávy a po nich taky Vinohradskou 12. Dnes o úspěchu zpěvačky Evy Farné. Za pár minut.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když se mě ptali, čím chci být, tak jsem řekl vždycky zpěvákem.
3: Charismatický hlas.
4: Ty faninky musí mít pocit, že ten Dalibor je jenom jejich.
3: Který zanechal nesmazatelnou stopu v československé pop music.
5: To byly texty k uvěření.
2: A oba dva zaměli slzy v očích a ona povídá, Janda, vy jste se nevydařil.
6: To se vám líbí nejvíc?
7: Asi Dalibor.
3: Dokumentární portrét Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. V sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
0: U mikrofonu je taky Jana Gulda.
8: Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho našla mrtvého v domě, kde se předtím zabarikádoval. Kriminalisti to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Rusko a Ukrajina si dnes předali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala víc než 500 těl. Většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil také ruský poslanec Šamsail Saralijev, podle kterého převzalo naopak Rusko od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. Poslední výměnu zemřelých země uskutečnili 15. května, kdy Rusko předalo 526 těl a naopak jich dostalo 41. Víc než 200 lidí v Demokratické republice Kongo zemřelo kvůli epidemii eboli. Nakažených je celkem 875. Informovala o tom zdravotnická agentura Africké unie. Organizace Červený kříž zároveň tento týden varovala, že epidemie stále nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se rozšířila taky do sousední Ugandy, kde úřady potvrdily 19 případů nemoci a 2 úmrtí. A ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochovaní právě v Brně, kde prožili velkou část života.
9: Sport.
8: Čeští fotbalisti remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů střelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D2 u Podivína a neprůjezdná D35 u Olomouce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy havarovalo nákladní auto. Za sjezdem na Podivín 44. kilometru je to poblíž Šelky, vozidlo je v poli. Policie hlásí záchranné práce a taky neprůjezdný jeden pruh kolona se v místě nehody netvoří. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno. Stále neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Přáslavice, kilometru 280. Odklízí tam následky požáru kamionu. Trvat by to mělo ještě

0: Máme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě do 31 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: První česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu najednou.
3: Eva Farná během koncertu představila i své nové album.
4: Eva Farná je českou hudební superstar. 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů.
5: Ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností.
6: Dlouhodobě se vyjadřuje k tématu ženského sebevědomí, body image nebo vztahu k vlastnímu tělu jako takovému.
1: Tři vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Ptám se Anety Jetmar-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je čtvrtek, 18. června. Ahoj Aneto, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
5: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání.
1: Eva Farná, to je téma dnešní Vinohradské 12, ona teď vyprodala 3 koncerty v Edenu v těch posledních dnech, já na to čtu všude. Absolutně samou chválu, promyšlená dramaturgie, ohňostroje, které teda byly slyšet přes půl a vidět přes půl Prahy taky. Jaké to bylo, ty jsi tam byla?
5: Já jsem byla v sobotu na tom prvním z vyprodaných koncertů a musím říct, že to bylo hodně sympatický. Asi to je takový slovo, co mně přijde, že to nejlíp vystihuje celý ten zážitek. Eva Farná, myslím si, že může dostat titul Miss Sympatie. Nějakým způsobem dovedla prostě vyvolat velký emoce ve spoustě lidí. Já se na to koukám z takových dvou pohledů, jednak jako posluchačka, hudební faninka, tak tam mě to hodně, jasně, pořád mě to vtahovalo, pořád jsem měla napjatý očekávání, s čím přijde dál, dovedla ty očekávání vždycky naplnit. Já třeba nejsem úplně nutně cílovka. Myslím si, že občas poslouchám třeba takový okrajovější žánr, ale i tak jsem se to dovedla užít a i s nějakýma fázema její kariéry, které mě zase až tak nebaví, třeba ty dětský alba a tak, tak i když posluchačsky mě to zase až tak nebralo, tak to dovedla nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký smysl, aby mi to pořád přišlo jako v rámci toho koncertu zajímavý. No ale pak mám ještě takový jako pozorovatelský aspekt u kariéry Evy Farný a musím říct, že ona mě jako postava strašně fascinuje, protože jako pojí mimořádně jako širokou a pestrou cílovou skupinu, poslouchá i strašně moc úplně různorodých lidí.
1: To se taky prokázalo na tom koncertu,
5: to se taky prokázalo.
1: Na těch koncertech, jo, že tam byly děti, ženy, muži.
5: Jo, vlastně strašně moc lidí úplně různých jako stylů a myslím si, že i nějaké jako sociodemografické skupiny, jo, že no není prostě jenom nějaká interpretka pro vzdělané publikum a tak, je prostě opravdu masová a to mi přijde pěkný a přijde mi zajímavý, jak pracuje s takovou jako lidovostí. Já ráda s nadsázkou říkám, že má trochu něco z Beyoncé a něco z Menšíka a v tom pro mě hrozně spočívá to její kouzlo a přijde mi jako zajímavý sledovat, jak ona buduje tu důvěru u toho publika.
1: No a nebylo to jenom o zpěvu, nebyly to jenom koncerty, protože tak, jak jsem to zaznamenal i ze sociálních sítí, kde ty byly toho plné, tak na velkoplošných obrazovkách, které byly vedle pódia, tak se v jeden moment například objevila série fotek různých slavných žen. Coco Chanel tam byla, Milada Horáková, taky ženy, které to neměly třeba v životě jednoduché, nebo ty, které jako něco dokázaly a něco si prosadily. Co to bylo za signál?
5: Já byť se hlásím k feministickým hodnotám otevřeně, tak tohle na mě vlastně možná bylo úplně, možná malinko zbytečně doslovný moment v rámci celý té jako dramaturgie toho koncertu. Myslím si, že feministické hodnoty a nějaký jako ženský prvek, element, tak tam vnášela fakt strašně šikovně po celou dobu i skrze nějaký jako jiný momenty ve svých skladbách a tak. Ale myslím si, že tohle byl nějaký jako signál toho zrodu Evy Farné popové zpěvačky jako veřejné figury, která se hlásí k feministickým hodnotám, k tomu, že chce otevírat dveře mladším ženám, které to třeba nemají jednoduché, z rodu, prostě figury, která toto téma explicitně vnáší do jako veřejného prostoru. A je to v něčem vzrušující sledovat, protože Češi jsou vůči nějakým jako takovým protestnímu tónu, vůči nějakému aktivismu strašně jako negativně naladění. Trošku tady občas máme dojem, že po roce 1989 už skončily všechny věci, za které se dalo bojovat, proti čemu se dalo protestovat, a že když někdo vytahuje nějaká téma,

0: to tak trochu otravuje, nebo si tak zbytečně jako stěžuje, i když nemá na co, tak přijde mi vzrušující, že figura takovéhleho dosahu nějaké téma zvedá. Jak jsem už zmiňovala, ona není prostě jenom pro ty jako vzdělané středostavovské ženy, které mají třeba trochu jednodušší pozici v tom dostat se do nějakých dobře placené práce a podobně, takže to mi přijde hrozně cenné. Občas se to ve feminismu jako stane, že ty veřejné figury, které se za ty hodnoty staví, nemají důvěru u nějakých jako méně reprezentovaných sociodemografických skupin a tady si myslím, že by to mohlo vyjít, to je pěkný.
1: No a jedním z těch témat mimo toto byl třeba i body shaming, protože, a nebo třeba vůbec hejty, které se pak objevovaly taky na těch velkoplošných obrazovkách, to, co lidi Evě Farné píšou, jak se s tím ona vypořádala vůbec na tom pódiu?
0: Ona to téma tělesnosti hodně zpracovává ho, myslím, velmi unikátně na české poměry. Ta hymna Tělo z jejich předchozího alba Umami, kde ona zpívá takové to, co všechno moje tělo, co už vydrželo. Nějak jako opěvuje to, co jí tělo dokázalo, i když jako schytává tu kritiku za to, že nesplňuje nějaké standardy krásy. To byl jeden z nejsilnějších momentů. Jako ten dav opravdu šílel, ty otázky tělesnosti a nějaký jako pocit uznání, že i když do těch standardů krásy nespadám, tak si můžu sama sebe vážit. Podle mě hodně jako lidé potřebují slyšet, především mladé ženy i starší ženy. Je to důležité a obecně v Česku vlastně váha a nějaký tělesný typ se strašně často spojuje s morálkou, jo? Že vlastně se často setkáváme s kritikou toho typu, že když někdo prostě má nějaká kila navíc, tak že jako má nějaký morální problém, typu nějakého obžerství, neschopnosti se jako ovládat, kontrolovat a generuje to problémy, které jsou prostě popsané dobře v sociologické literatuře, jo, jakože máme tady kvalitativní výzkumy na to, že se lidé setkávají s medicínským body shamingem, že přijdou s nějakým problémem k lékaři, ale odejdou s tím, že prostě jsou tlustí a nikdo se jejich jako problémem nebude zabývat dál, takže prostě mají třeba úplně nějakou špatnou diagnózu a jo, jejich nějaký virus nebo něco bují v těle dál, takže je určitě jako důležité tohleto téma zvedat a nějakým způsobem měnit ten pohled na tu jako konstituci, ta tělesnost jako takovou.
1: Eva Farná je teda tím hlasem pro všechny tyhle ty lidi, kteří se s něčím takovým potýkají. To jsou ta témata, to body positivity a women empowerment, který ona se tam snažila vtěsnat teda do toho, mezi ten zpěv a do toho zpěvu.
0: Jo, určitě, jsou to nějaká témata, která teď jo, od té doby, myslím si, že od té doby, co vyšlo Umami, to je její předchozí album, kde ona odešla od velkého labelu, založila svoji vlastní nahrávací společnost a začala se profilovat mnohem víc autorsky. A to jsou ta témata, která vlastně ona do té hudby v té své autorské fázi kariéry začala vnášet a myslím si, že to lidem přináší velkou jako úlevu a pocit nějakého zadosti učinění. Jako v Americe nebo prostě obecně v západní pop music už tato témata jako jedou delší dobu, ale to není tak stotožnitelné pro lidi, pro které není angličtina třeba první jazyk. Jo. A je to hrozně důležité mít to i v tom mateřském jazyce.
1: To znamená tři koncerty, tři vyprodané koncerty, desítky tisíc lidí, které na ně přišly. Byl to spíš koncert nebo teda předání nějakého poselství za tebe? Tak jak o tom ty mluvíš?
0: Já si myslím, že to byl takový jako velikánský popkulturní moment se vším všudy. V tom jako je to mistrovství, který ona předvedla. Krom toho, že ona má nepochybně ty jako velikánský hudební, pěvecký kvality, jako pěvecké opravdu na tom jako strašně dobře. Je to jedna jako ze zpěvaček s největším rozsahem, podle mě jako na české scéně obecně. Je technicky jako úžasná, ale je to jenom těch 50% toho, co tvoří ten finální jako dojem. Mm-hmm. A ona těch dalších 50% dovedla opravdu jako naplnit přesně těmi poselstvími, za druhé ale taky tím humorem. Já si myslím, že ten humor je v té její kariéře i v tom, jako co ona předváděla na té stage, hrozně důležitý.
1: Jaký humor? Co předváděla na stage?
0: Celý ten koncert tak byl proložený takovýma jakoby videama, které jako spojovaly celou tu show do jednoho takového dramaturgického celku. Vždycky, když ona odehrála nějaký blok písniček, tak se odehrála scénka předtočená na těchto obrazovkách a prováděla vlastně tím koncertem. Mm-hmm. Nebo tato videa prováděla tím koncertem.
1: Bylo to pečlivě připravené, stál za tím Markus Kruk, ne?
0: Jo,
1: člověk,
0: to,
1: který dělal zrád.
0: Bylo to velice, velice pečlivě připravené a vždycky v těch zábavných skečích, které mezi těmi písničkami vlastně bylo možné vidět na těch obrazovkách, tak se objevily nějaké jako zajímavé celebrity z českého showbiznisového světa. Od sportu byl tam třeba Radko Gudas v roli sekuriťáka, mladý herec Radek Leifr, který prostě tam byl v takové roli otravného fanouška. Takové cameo se tam střihlo i jako výrobce cateringu Zdeněk Polreich. Takže ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností, s hodně tím svým vlastním byl takový Bildungskonzert, jak se říká v literatuře o Bildungsrománech, jako, které sledují vývoj nějakého hrdiny, hrdinky, tak ona fakt tady ten svůj vývoj ukázala prostě od toho dětství do dospělosti nějaký svůj růst. A
1: ona je určitě fenomén, je na vrcholu teďka tímhletím, protože jak tam jsou superlativa, která ty teď používáš, když popisuješ její tvorbu, to, jak zazářila na těch koncertech, to vypadá, že je tou nejlepší českou popovou zpěvačkou, že je to fenomén doby.
0: No myslím si, že jo, ale já vlastně bych tolik nepřemýšlela teď nad tím momentem, ve kterém ona je v kontextu jako nějakého výstupu na vrchol a tak, ale co si myslím, že je jako důležitý element celého toho jejího příběhu, je to, že ona se, bude to znít hloupě, ale vyvinula, jo, že začala jako ta dětská hvězda.
1: Ano, ano, ano. Ale ve 12, ve 13 letech, že jo, udělala ten první single.
0: Její první deska vyšla ve 13 letech, mluví o tom, že smlouvu podepsala v 11, že byla prostě opravdu dítě. A v tom českém popovém biznise opravdu nemáme moc jako případů žen, kterým by ten biznis dovolil vyvinout se, jako najít nějakou jako další fázi své kariéry jako matka, dospělá žena. Máme tady třeba prostě takovou blbou historii Ivety Bartošové. Tam se skloňuje to, že ten biznis jí nenechal vyrůst. Ona comeback v 96. roce po tom, co její kariéra maličko jako utichla, tak se pak vracela s albem, ale kde byla stylizovaná do princezny, tam byly ty tři oříšky. Jo. A vlastně ona sama mluvila často o tom, že už je ale jakoby máma od dítěte, od rodiny a že potřebuje už jako dělat něco jiného, že nemůže být navždy jako holčička. To je věc, která se v tom hudebním průmyslu ženám strašně často děje. Známe to prostě z západní popové historie, nevím, Destiny's Child, nebo takové ty jako historky o tom, že manažeři nedovolovali s tím svým chráninkám, aby třeba otěhotněli, prostě ten tlak, aby zůstali navždy mladé a nějak zakonzervované, tak tam vždycky byl přítomný. A u ní je strašně ten silný moment teď to, že vlastně ona si našla tu další fázi té, jako své kariéry, že je v nějakém tvůrčím období.
1: Počkej, a ten nejvíc emancipační moment asi jejího života už byl tenkrát, když se osamostatnila od Leška Vronky, producenta, který ji objevil, našel, ona je mu za to vděčná, říká, že na to nezapomene, ale tenkrát 23-22 možná bylo, kdy se prostě osamostatnila a to už byl ten první moment toho nastartovat novou část té kariéry.
0: Jo, jo, jo, ten její vztah vlastně jako Eva Farná, Lešek Vronka taky v něčem podobný opravdu těm toxickým příběhům z hudebního průmyslu, jako známe třeba od Britney Spears, která byla dlouhou dobu v područí svého otce jako jejího manažera. Strašně často tam funguje takový vztah, jakože ta žena je v područí toho producenta jako dílo, které on tvoří a nemá svoji vlastní autonomii. To se dělo třeba u Britney Spears, nebo to máme zdokumentované, nevím, třeba u Whitney Houston, ale ten manažersko-zpěvačkovský vztah je vždycky takový citlivý a sama Eva Farná v nějaké své speechi na, myslím, že to bylo TEDx Women Prague, mluvila o tom, že Vronka po ní chtěl, aby podstoupila třeba plastiku nosu.
2: A se na mě podíval, říká, hele, Evy, všechno dobrý.
0: Za ní přišel na nějakém koncertě a říkal, o, skvělý, super, ale s tím nosem bude muset něco udělat.
2: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos, to je teda, to musíme zoperovat, to je blbý.
0: A že ona vlastně jako tam cítila taky ten tlak a ten přístup od toho manažera jako od nějakého stvořitele nebo nějakého autora, který přistupuje ke svému autorskému dílu a nějak se do ní chce promítnout. Ona to odmítla. Chtěla si stát za tou svojí tvorbou, za tou svojí kariérou sama. Dneska je s ní vlastně v rámci toho popového biznesu, krom toho, že to je vynikající zpěvačka a všechno, tak ona je jako výrazná biznismenka na té scéně. Jo? Založila svoji společnost, sama se vydává ty desky, kromě té české scény takhle funguje i jako v Polsku a vzala to jako hodně do svých rukou, do svých otěží a je to i příběh o nějaké, ano, self-made woman.
1: Jo, jo. A připomíná ti ten příběh, ty jsi zmínila teda několik interpretek ze zahraničí velmi známých, připomíná ti třeba v něčem, znovu se vrátím k tomu, jestli je fenoménem doby a symbolem prostě českého popu. Připomínám ti ten příběh i příběh některé z těch aktuálně super slavných zpěvaček jako Taylor Swift. Mluvili jsme o ní ve Vinohradské 12 spolu v minulosti. Nebo Dua Lipa. To je zpěvačka, se kterou i ona si zaspívala, že jo, na jednom z těch pražských koncertů. Zpívala Dua Lipa jeden z jejich singlů a Eva Farná potom na dalším koncertě se k ní připojila. Tak jako dá se považovat za nějakou, a teď to nechci znevažovat, naopak spíš jako připodobňovat českou Taylor Swift?
0: Myslím si, že to je biznismenka, která ten svůj popový biznes vzala do svých rukou a zároveň v těch textech se přiklonila přesně na tu stranu toho současného trendu nějaké jako autenticity. My tady máme v Česku tradici hodně takového funkčního textařství. Jo? Máme tady textaře, kteří psali na míru těm svým popovým hvězdám, ale nikdy, vím, že slovo autenticita je hodně ošemetné, ale nezachycovali ty texty přímo nějaké žité zkušenosti těch jako interpretů, kteří potom s nimi vystupovali na těch stagech. A ona tenhle ten zvyk nějak bourá a přichází vlastně s tím, co máme mnohem víc toho zahraničního popu, že tematizuje své vlastní životní zkušenosti.
1: single Mám hlídání teďka, třeba ten letí, že jo? Jako matka zpívá,
0: ano,
1: jako matka,
0: ano.
1: Mám
0: myslím si, ta její práce s mateřstvím a s figurou pracující matky pro mě je, zdá se mi, strašně důležitá. Kafe platím zlatem, melem pátý přes devátý, teď je pátek po desátý, dneska vypínám. Řešíme tady prostě neustále téma porodnosti, jako podreprezentace žen, matek vůbec jako na pracovním trhu, jo. Tolik neotvíráme jako zkušenosti toho, jaké to je kloubit rodinu a práci, když jste jako nějaká primární pečující osoba. A ona to dělá, mně to přijde strašně cenný, strašně cenný, že do těch žitých zkušeností jde. Myslím si, že ano, jako někde už, nevím, když otevřeme Instagram, tak takových jako sdělení máme plno z toho západního popu. Už jako taky toho můžeme být trochu přejedení, ale úspěch Evy Farné nebo to, co je na ní nejcennější, mi vždycky přijde, jakože to, když vezmeme to, co dělá opravdu v tom českém kontextu, v české společnosti, a s tím, jaké jsou české zvyky a české přístupy k nejrůznějším.
1: A hudebně dokáže být něčím inovativní? Protože třeba teď v rámci těch koncertů bylo ohlášeno nové album ADHD Pop, to třeba na iDNESu se setkalo s velkou kritikou, je to prý sbírka písňových odřezků, nevyužitý potenciál a tak dále. Témata, texty, to je jedna věc, to, jakou dokáže udělat show, to je věc druhá. Třetí je ta hudba, ta je něčím výjimečná v rámci popu?
0: Myslím, že v Česku neexistuje už moc nějaká jako zajímavá podnětná hudební kritická scéna, tak jako kulturní publicistika a obecně kulturní novinařina trošku je v takovém nešťastném úpadku. A ta jedna recenze, kterou si zmínil, tak já se s ní úplně asi nestotožňuji obecně s názory Jindřicha Geta na hudební produkci moc.
1: Autor té recenze.
0: Necítím, ano, ale já si myslím, že ono to bude znít možná, že to není jako pozitivní věc, ale mně na té desce přijde super, že to jako reaguje na trendy, že to je nějak v kontaktu se světem, s tím, co se děje, protože česká scéna dlouhodobě je fakt hodně uzavřená sama do sebe. Nemáme ty kontakty se zahraničím. Já nesouhlasím s takovým tím doháněním západu, jo, že bychom. Já vlastně ani nemám ráda, když o něčem mluví, jako že to zní světově. Myslím si, že ta její specifičnost, jak jsem zmínila, hodně tkví i v té lidovosti. Jo. Když jsem to poslouchala, tu desku, tak já si myslím, že od figur jejího ražení nechceme žádnou jako nějaké velké experimenty, inovativnost, ale mně to přijde prostě jako dobré současné popové album, které nějak jako je informované trochu o tom, nebo poučené tím, co se děje ve světě, zároveň to přináší něco vlastního a přijde mi to dobrý. Ale hlavně, co ještě je podle mě její velká jako kulturní nebo hudební devíza, tak je to, že ona propojuje hudební světy, které jsou v Česku velmi oddělené. My tady máme,
1: co to znamená?
0: My tady máme, myslím, že jsme se o tom taky bavili v jednom díle Vinohradské, a když jsme dělali náš datový seriál s Michalem Kašpárkem o českých rádiích.
1: Jo, to jsme dělali.
0: Že vlastně česká rádia a takový ten establishment, který se sformoval někdy v 90. letech, tak mezi sebe po dlouhá léta jako nepustil moc nových lidí, mladších lidí, a hudba v rádiích, v nějakých velkých vydavatelstvích, často i třeba na hudebních cenách, už má dlouhou dobu takový stejný zvuk.
1: Dokáže do toho propojovat i jiné žánry.
0: A máme tady ještě jakoby separátně vzniklou scénu, která je hodně ovlivněná rapem, obecně takovou jako afroamerickou hudbou, R&Bčkem. Ta toho prostoru v těch oficiálních jako médiích příliš nedostala, hodně vykvetla na streamovacích službách. Tam ti interpreti prostě získali obří přehrání, poslechy, velikánský vliv. A ona pochází z toho starého světa, jako je to prostě česká slavice, jo, je takový český národní poklad.
1: 70 scén nebo kolik má,
0: jo. A prostě je to taková ta žena, co soupeřila o prvenství s Lucí Bílou, a to je nějaký svět, to je nějaký vibe, jak by se řeklo. Ale ona dovede vzít tu slávu a tu pozici a tu důvěru nějakého publika, které získala v té jedné hudební sféře, ale zároveň vpustit k sobě i právě ty mladé R&B a rapové tvůrce a tvůrkyně. Na tom koncertě vystupovala s Kellinem, což je mladý rapper, kišiněvský rodák.
1: Oni spolu mají i song, že oni?
0: Jo, mají spolu song a těkli. To pak tam byla Anet X, mladá R&B zpěvačka, která vlastně Eva tímhle jako otevřela dveře k velikánskému publiku. Udělala na té poslední desce track s Marie April, což je čerstvá držitelka Anděla za objev roku, opravdu mladá hudebnice, a myslím si, že ta velikánská hodnota opravdu tkví v tom, že ona propojuje ty dva světy, takže Eva Farná je taková velká česká spojovatelka a myslím si, že by se od ní mohlo spoustu lidí inspirovat.
1: Má ještě kam růst? Protože ona teďka třeba v rozhovoru pro Refresher říkala, že jaký si to uděláš, takový to prostě máš, že je 32, že jo, tak že teď vlastně zažívá to nejlepší, a že její matka říká, že i v 50, že zažívá ten nejlepší život, tak je taková hrozně pozitivní ohledně toho, co do budoucna čekat a s čím se ještě setká, ale co se týče jejího uměleckého života, má ještě kam to posunout, tu svoji tvorbu? Má ještě jak dál oslovit třeba jiné skupiny, které ještě neoslovila?
0: Těžko říct, jak číselně, opravdu třikrát za sebou vyprodat Eden je velikánský zásah, ale myslím si, že co se týče nějakého tvůrčího potenciálu, tak já si myslím, že může ještě jako udělat opravdu zajímavé a zábavné věci, že teď podle mě objevila nějakou svoji roli prostě mezi světy a že může čerpat z různých žánrů, že může jako spolupracovat s velmi rozmanitými lidmi.
1: Nebude opilá úspěchem. Nemůže to na ní dopadnout nějak negativně?
0: Těžko říct, já nemůžu posazovat, nejsem psycholožka a myslím si, že každý se vyrovnává se slávou nějak jinak, ale myslím si, že součástí té její persony je vlastně veliká podrost, nějaký jako...
1: Odolnost možná taky.
0: Odolnost takové jako zůstávání při zemi. Vlastně se těším na to, co ještě od Evy Farné přijde, protože byť nejsem primární cílová skupina, tak mě hrozně jako baví sledovat, s čím přichází a často pociťuju nějakou frustraci z jisté kulturní stagnace, kterou jako vidím v české hudbě, v českém mainstreamu a i když nemusím být největší faninka všech skladeb, které vydá, tak mi přijde strašně osvěžující pozorovat, kam se vydává a jaký nový vzduch na tu scénu vnáší.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tenhle rozbor Evy Farné a její tvorby poskytla.
0: Děkuji moc krát za pozvání, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Jetmar-Martinková, která se perfektně orientuje nejen v českém popu, je taky spoluautorkou podcastu Sirény a v minulosti pracovala na rádiu Wave. Dodám k tomu, že seznam použitých skladeb v tomto dílu najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Poslední díl Katu uvedeme už tuto sobotu, to je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou, určitě ji dobře znáte. Zakončíme ji epizodou o Bašáru Asadovi. Je perfektní, určitě si ji nenechte ujít, ale do víkendu ještě času dost, další díl Vinohradské 12 vychází už v pátek. Naslyšenou zítra.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jana Gulda a večerní zprávy.
3: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Slovenský parlament vyslovil důvěru vládě Roberta Fica. Čeští fotbalisti remizovali na mistrovství světa s výběrem Jihoafrické republiky. A počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
4: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michl dnes řekl, že rada se nenechá nikým ovlivňovat. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek, vysvětluje Vlček.
5: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
3: Vláda slovenského premiéra Roberta Fica získala důvěru. Kabinet podpořilo 78 poslanců. Fico o vyslovení důvěry požádal po včerejším rozhodnutí ústavního soudu, který ukončil několika měsíční spor o výklad tzv. Dluhové brzdy. Podle soudu měla vláda o důvěru požádat už loni na podzim a nemohla s tímto krokem čekat tak dlouho, jak tvrdila.
6: Vláda na Slovensku musí ze zákona žádat o důvěru, pokud státní dluh překročí 52% hrubého domácího produktu. Loni dosáhl zhruba 60%. Premiér Fico ale tvrdil, že zákon nestanovuje přesný termín.
7: Máme však, alebo mali jsme jiný názor na výklad příslušných ustanovení.
6: Ústavní soud tak dal zapravdu opozici a potvrdil, že slovo bezodkladně v zákoně znamená, že vláda měla reagovat okamžitě. Fico už dřív hlasování o důvěře označil za formalitu. Jeho vláda má ve sněmovně 78 poslanců, což je těsná většina. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: V Mariánských Lázních začal festival Knižní lázně. Čtyřdenní akce nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
8: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
9: Říká zakladatelka festivalu Clara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
8: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a Terezu Zboučkovou, spisovatelku, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
9: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
11: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
10: Na závěr skupinové fáze šampionátu nastoupí Češi za týden proti domácímu Mexiku. A teď hraje na fotbalovém mistrovství světa Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině. Utkání vidí Tomáš Petr.
12: Pátá minuta končí, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina zatím nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Kojetín a zavřená D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín stojí několik aut s defektem. Kilometr 256, některá zasahují do pravého pruhu a taky čekejte nepořádek.
14: Je defekt velkého jeřábu a dvou aut po pravé straně, už tam policie, ale je to čerstvý, že auta tam mají defekt.
13: Dálnice D35 kolem Olomouce, směr Mohelnice, Brno. Po odpoledním požáru kamionu pořád neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Přáslavice a Holice. Kilometry 281 až 276. Objíždí se plynulé po 35 do Olomouce, pak Holice a najít můžete například u Olympie. A na dálnici D3 z Benešovská do Českých Budějovic překáží. Odstavené osobní auto stojí na exitu 90. Pět blokuje část odbočovacího pruhu na Soběslav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě do 31 stupňů a v 1000 metrech na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: 9:07 večer, přeju vám dobrý večer, ať se vám dobře poslouchá. My se v těch následujících minutách vydáme do Ostravy. Hala Tatran v centru města ustoupí silnici. Podle fanoušků architektury tím ale Ostrava přijde o stavbu s jedinečnou dřevěnou střešní konstrukcí. Detaily ještě do 9:45.
0: Večerní Radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Sportovní hala v centru Ostravy půjde k zemi. Bude to kvůli rozšíření silničního tahu na Frýdek-Místek. Město už spustilo řízení o demolici. Na místě, kde hala Tatran stojí, připravuje rozšíření a zastřešení silnice. Obří stavba za necelé 2 miliardy korun má vyřešit dopravní zácpy a umožnit chodcům pohodlný přístup do města.
1: Rušná silnice, po které projíždí denně desítky tisíc aut. A vedle ní hala Tatran. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS stavby by Ostrava o tento konstrukční klenot nemusela přijít.
2: Má v rámci České republiky unikátně řešené zastřešení, které je tvořeno lamelovou oblokovou konstrukcí z dřevěných fošen. Záměr demolice haly Tatran je dalším z neuvážených kroků města, kdy se bourá hodnotná budova.
1: Zvenku je ošuntělá a zaprášená, uvnitř se ale otevírá velkorysý prostor. Pravidelně se tady hrají basketbalové zápasy. Basketbalisty ale čeká stěhování. Hala Tatran musí podle náměstka primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostravak ustoupit dlouho plánovanému dopravnímu řešení.
3: My musíme bourat Tatran, musíme vlastně tam udělat obslužnou komunikaci.
1: Město tady s ředitelstvím silnic a dálnic plánuje rozšíření ulice Místecké ze dvou pruhů na čtyři. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla to celé potrvá zhruba 2 roky.
4: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Vozovku zahloubíme a nad ní postavíme protihlukovou galerii se zelenou střechou, travnatými plochami, chodníky, cyklostezkou i hřištěm.
1: Pro chodce a cyklisty tak má vzniknout pohodlná cesta do centra města. Fanoušci architektury doufají, že Tatran nemusí zmizet úplně. Cenou střešní konstrukci by navíc podle nich bylo možné rozmontovat, uskladnit a potom znovu vstyčit. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den.

Phil Collins ve vysílání večerního radiožurnálu 9:15. Jedna prohra, jedna výhra, taková je zatím bilance českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. I ten dnešní zápas proti Jihoafrické republice budeme za pár minut reflektovat v pravidelném sportovním přehledu. Tak s námi zůstaňte i dál. Hezký večer.

0: výhře měli blízko, ale nakonec díky remíze vyhráli a vybojovali jeden bod. To už mluvíme o mistrovství světa. Čeští fotbalisté v Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1. No a zkomplikovali si tak snahu o postup do play-off. Na začátku sportovního přehledu o tom bude mluvit Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Vítej, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Remíza Čechů s Jihoafrickou republikou mrzela i jediného střelce národního týmu, záložníka Michala Sadílka, který mluvil i o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
2: Hráči podle mě i dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
1: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům a potřebují zvítězit. Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí si myslí, že je to možné.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
1: Teď hraje na fotbalovém mistrovství světa Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině. Utkání vidí Tomáš Petr.
4: 21. minuta končí, Švýcarsko má zatím územní převahu, ale hraje s Bosnou a Hercegovinou stále nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Novým koučem libereckých fotbalistů je Slovák Branislav Fodrek. Severočeský klub, který dnes z pozice trenéra odvolal Radoslava Kováče, oznámil jeho příchod na webu. Fotbalisté Baníku Ostrava začali přípravu na novou sezónu. V té minulé se vystřídali v klubu 4 trenéři a letní přípravu začal 5. v pořadí Roman Skuhravý, který svůj příchod ze Slovácka jako překvapivý nevnímá.
5: Vůbec to tak nevnímám, že to byla přestupová bomba. Byla to pro mě příležitost v dobu, kdy jsem neměl prodlouženou smlouvu a bez toho, abych řešil, co kdo si o tom myslí, tak jsem to udělal, protože jsem potom vlastně další dobu toužil vyzkoušet si práci v náročnějším prostředí.
1: Mistrovství světa v hokeji by se mohlo do Česka vrátit v roce 2031. Pokud Český svaz ledního hokeje uspěje s kandidaturou, odehraje se turnaj v pražské O2 aréně a v nové multifunkční hale v Brně. Informoval o tom viceprezident svazu Petr Bříza. Poslední domácí světové šampionáty hostila vedle Prahy Ostrava. Nicméně s novou arénou v Brně se zvyšuje podle Břízy potenciál na vyšší ekonomický zisk.
6: Jsou to dvě největší arény, jsou to dvě největší města, mají kompletní infrastrukturu, takže v téhle chvíli Brno přeskočilo Ostravu právě i tím, že mají úplně novou arénu s 12,5 tisícima divákama.
1: Nová brněnská hala bude hostit taky juniorské mistrovství světa v hokeji v roce 2030. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách s výběrem Spojených států amerických jasně 0-3 na sety. V minulém ročníku soutěže přitom Češky dokázaly favoritky porazit 3-2. V Manile ale Američankám svým výkonem nekonkurovaly a univerzálka Monika Brancuská byla velmi zklamaná.
7: Slušnýma slova bych to asi nepopsala. Nehráli jsme vůbec to, co umíme. Asi jsme si nemysleli, že Ameriku porazíme 3-0. Na druhou stranu víme, že umíme potrápit mnohem víc a hrát mnohem lepší volejbal a předvádět mnohem víc, takže mrzí to rozhodně.
1: Po 6 zápasech mají Češky v elitní skupině Ligy národů bilanci 3 vítězství a 3 porážek. Další utkání hrají v pátek proti Japonsku. Tenista Jiří Lehečka loňskou finálovou účast na turnaji v londýnském Queen's Clubu neobhájí. V osmifinále prohrál s Australanem Hidžikatou 1-2 na sety. Karolína Muchová dohrála na travnatém turnaji v Berlíně v osmifinále. S Američankou Kýsovou prohrála po setech 4-6 a 5-7. V německém hlavním městě se naopak dařilo Lindě Noskové, která prošla do čtvrtfinále. Mezi 8 nejlepších v Nottinghamu pak postoupili Karolína Plíšková a Marie Bousková.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Daniel Prokop napsal knihu Spravedlivý růst. V čem navazuje na jeho předchozí bestseller Slepé skvrny? Jaké parametry má mít růst, aby byl spravedlivý? A je možné dosáhnout prosperity pro všechny a navíc spravedlivě? Jak se autorovo pojetí růstu míjí nebo potkává s tím, o kterém mluví politici?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 21.30. Přehled zpráv má Jana Bůda.
3: Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán, rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, který má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to zpravodajský server iRozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů, řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit. Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v přepočtu za 21 miliard korun, oznámila to britská vláda s tím, že pomoc bude zahrnovat 150 tisíc dronů, protiletadlové střely a radary. Drony by měl mít Kyjev k dispozici do konce roku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zároveň Ukrajina podepsala dohodu o protiraketové obraně s Německem. Další spojence Ukrajiny Zelensky vyzval, aby se připojili. A Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a taky na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí, kde můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisti si zkomplikovali boj o postup do play-off mistrovství světa. Ve druhém utkání skupiny šampionátu remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a na turnaji získali svůj první bod. Za týden nastoupí svěřenci kouče Miroslava Koupka na závěr základní části proti domácímu Mexiku. Teď hrají na šampionátu fotbalisti Švýcarska proti Bosně a Hercegovině. Zápas sleduje Tomáš Petr.
4: 33. minuta, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina stále nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D35 u Olomouce a nehoda u Karviné. Na dálnici D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno beze změny. Po odpoledním požáru kamionu je mezi sjezdy na Přáslavice a Holice kilometry 281 až 276 neprůjezdná. Objíždí se plynulé kolem Přáslavic po 35 do Olomouce, Holice najet můžete u Olympie. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín stále stojí několik aut s defektem. Kilometr 256, jedním z nich je Jeřáb, ten zasahuje z krajnice do pravého. Osobní auto stojí v odstavném pruhu, místo je dobře označené. Na silnici 59 před Karvinou z Ostravy, nehoda se zraněním. U bývalého dolu ČSA jsou tam v obou směrech.

0: zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Bude horko a bude taky dusno. Zdravím vás 4:40. Teď z hudby George Ezra.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Miles

Už je tomu 20 let, co Jiří Menzel natočil podle Bohumila Hrabala román Obsluhoval jsem anglického krále. Rozsáhlé vyprávění teď na jevišti Vršovického pražského divadla Mana stvárňují jen tři herci. Na představení vás pozveme ve večerním radiožurnálu za pár minut.

0: Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně. Takhle jsme zvyklí vnímat díla Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům představoval Jiří Mencl. Vršovické divadlo Mana v Praze teď přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Nastudovalo verzi pouze pro 3 herce.
1: Na 12 pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
2: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
3: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
1: Nestoj to s tím tácem. Ti hosté na to pivo čekají.
2: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží. Že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
3: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
4: Páni, to je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
5: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
3: Antonín Holub říká, že Jan Dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
5: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
4: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
3: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
5: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
3: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Po remíze českých fotbalistů s Jižní Afrikou se na mistrovství světa hraje utkání mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou. Na závěr prvního poločasu zamíříme ve vysílání večerního radiožurnálu ještě v čase do 22. hodiny. Teď hudba, Avril Lavigne z hudby právě teď Let Me Go.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Tak tedy připomeňme, čeští fotbalisté nevyhráli ani ve druhém zápase na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Sice po gólu Sadílka v Atlantě vedli, ale nakonec s ní remizovali 1-1. Teď hraje Švýcarsko s Bosnou a Hercegovinou. Jak? Tak to řekne reportér Tomáš Petr.
2: Po prvním poločase skóre nerozhodné 0-0. Obě země vstoupily do turnaje bez remízou 1-1. Švýcaři proti Kataru, Bosna a Hercegovina proti Kanadě. A řekněme, že Bosna pokračovala v takovém opatrném fotbale i v první půli proti Švýcarům. Ti byli nebezpečnější, byli více na míči, snažili se útočit, hrálo se převážně na obrané polovině Bosny a Hercegoviny. Ale že by dokázal švýcarský tým ohrozit branku soupeře, to se úplně říci nedá. Asi nejnebezpečnější byla střela Andujeho z 10. minuty, přízemní pokus, který šel těsně vedle tyčky, ale vyložený je gólový okamžik, který by mohl přinést vedení 1-0, jedné nebo druhé straně k vidění nebyl, a tak po prvním poločase Švýcarsko hraje s Bosnou a Hercegovinou nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Zní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovícké katedrály.
0: Denně krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy a také aktualizaci zelené vlny.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Ve studiu je taky Jana Gůda.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Spojené státy ukončily námořní blokádu íránských přístavů. Írán otevřel Hormuzský průliv. Čeští fotbalisti na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat maximálně 85 celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude nejvíc 30%. Informovali o tom Ministerstvo pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO teď peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
3: Program je určený na výstavbu nových bytů, obce pak v lokalitě musí nabízet výhodnější nájemné než je průměr. Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se dnes s pojišťovnami dohodla většina druhů péče, neschoda naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Třeba ambulantní specialisti požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to hlavně kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Pokračuje předseda sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: A úhrady v těch posledních letech nám tohleto nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
3: U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby Ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce. Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů. I z nich na sítě X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň oznámil, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou, údajně aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump včera se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškianem podepsal americko-íránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečnému mírové dohodě na Blízkém východě. Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dorák.
6: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
3: Sport. Čeští fotbalisti si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa po prohře s Jižní Koreou. Remizovali v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Po dvou zápasech mají v tabulce jediný bod. Češi vedli po brzkém gólu záložníka Michala Sadílka. V závěru srovnal soupeř z penalty. Národní tým stálo utkání, které začalo ve Spojených státech v pravé poledne a hrálo se pod zataženou střechou. Hodně sil, říká to záložník Vladimír Darida.
7: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíc tekutin, sacharidy, aby jsme byli nastavení, a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
3: Skupinu světového šampionátu zakončí čeští fotbalisti za týden proti domácímu Mexiku. Švýcarsko teď bojuje na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou. Duel vidí Tomáš Petr.
8: První sekundy druhého poločasu a zatím stále platí skore nerozhodné mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená část D35 u Olomouce a olej na silnici 55 u Přerova. Dálnice D35 u Olomouce, na Mohelnici a Brno už několik hodin neprůjezdná mezi sjezdy na Přáslavice a Holice, kilometry 281 až 276, odklízí následky požáru kamionu. Objíždí se po silnici 35 do Olomouce, pak Holice najet můžete u Olympie. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín stále stojí auta s defektem. Kilometr 256. Nejprve Jeřáb zasahuje z krajnice do pravého pruhu a pak osobní auto to stojí na krajnici. Na silnici 55 na výjezdu z Přerova do Olomouce policie hlásí olej na vozovce. Opatrně. A na D1 z Prahy do Brna pomalej na exitu 21 sjezdů na Benešov. Pravý pruh na sjezdu zavřela údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě do 31, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Jana Pokorného.
10: Hostem Radiožurnálu je Jindřich Šídlo, novinář ze Seznam zpráv, autor všeho šťastného na tomto portálu, podcaster, polovina podcasterské dvojice Dobrovský Šídlo, fanoušek fotbalu a londýnského Arsenalu zvláště. Dobrý den, Jindřichu.
11: Hezký den.
10: My se známe několik desetiletí, tak si tykáme a u toho zůstaneme. Známe se tak dobře, že se dá očekávat, že v první polovině probereme náš věkový rozdíl, ve druhé média, ta veřejné služby zvláště. Nebo to pro dnešek přeskočíme a popřejeme společně s někdejším slavným komentátorem Československé televize Vítem Holubcem sportu zdar a fotbalu zvlášť, protože je světový šampionát. My bychom se nechtěli bavit o jednotlivých výsledcích, sestavách, taktikách, ale o tom, jaký společenský význam a možná i politický, možná i geopolitický a kdo ví jaký, má takováhle událost. Co tě zatím na tom šampionátu baví?
11: Fotbal. Jo, já jsem k němu přistupoval, k tomu mistrovství od začátku dost skepticky, protože koho obestírá příliš mnoho okolností, který člověka nečiní úplně šťastným teda. Ale včetně teda výkonu českého národního týmu. Já doufám, že dneska to bude lepší, ale stal jsem, takže jsem to viděl. Ale už i když jsem se obával, že těch týmů je tam prostě tolik, že v těch prvních týdnech vlastně to bude jako celkem zbytečný se koukat, protože to bude jako často hra kočky z myší, tak ne, tak si myslím, že jsem tam viděl jako spoustu zápasů a vlastně i od spousty týmů, který člověk má tendenci pochopitelně podceňovat, tak jsem viděl, jako, že se snažili, že to nevzdali, že se nebáli, že uhráli dobrý výsledky, Kapverdy, Demokratická republika, Kongo.
10: Včera 1-1 s Portugalskem.
11: Přesně tak, včera 1-1 s Portugalskem. Už jsou tam navíc jako vidět ty hvězdy, které už začínají od prvních kol. Včera byl moc pěkný zápas Anglie, Chorvatsko, takže já se do toho pomalu dostávám a tak během týdne už u toho budu sedět asi furt, i když jsem si sliboval, že letos ne.
10: Jindřich Šídlo, host Radiožurnálu.
12: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s novinářem Jindřichem Šídlem, zejména o světovém šampionátu ve fotbale, který se hraje ve třech zemích, Mexiku, Kanadě a Spojených státech, což nejsou země, které by byly politicky momentálně úplně kompatibilní, ale zatím se to na průběhu turnaje moc neukazuje.
1: Zatím naštěstí jo, tak ona ta kandidatura, myslím, vznikla v době, kdy to bylo taky trochu jiné. Je to poprvé, kdy se mistrovství hraje ve třech zemích. No, jako to vlastně poprvé se ve dvou zemích hrálo až v roce 2002. Myslím, že ta FIFA, což je sama o sobě teda pozorovodná organizace, k tomu asi budeme mluvit, se snažila eliminovat všechny potenciální problémy už jenom tím, že musela udělit Donaldu Trumpovi, nebo nemusela, ale udělila každopádně.
0: Cenu míru.
1: Nobelovu právě ne.
0: Fotbalovou. Tak? Já jsem říkal fotbalovou.
1: Pardon, omluvám se.
0: Ale já už špatně mluvím.
1: Já špatně slyším.
0: Cože?
1: Fotbalovou cenu míru, což, jak jsem pochopil, bylo taková jako úlitba, aby třeba Američani nedělali problémy s vízy a podobně, což se tak jako úplně nepodařilo zatím, byť možná někdo čekal i větší drama. Je otázka, jestli... Je to ve třech zemích, ale jako Kanada se vlastně podílí dost, jako řekněme symbolicky, ale je to, řekněme, že to je spíš ve Spojených státech. Na tom je mimochodem zajímavá jedna věc, nebo ne, to zajímavý spousta věcí, ale jenom pro srovnání. Naposledy se hrálo ve Spojených státech v roce 1994, kde to mělo nastartovat boom fotbalu, což se v tu dobu ještě tak úplně nepovedlo. A například, a dneska se tam hraje znova, a například v Anglii, což je kolebka fotbalu, země, která o to usiluje pravidelně, má nejlepší fotbalovou infrastrukturu, nejlepší ligu, tradici, tak ten šampionát dostala k pořádání poprvé a naposledy před 60 lety.
0: No, když o tom takhle mluvíš, tak jako by tady byl nějaký trend vlastně pokračování těch turnajů z roku 2018-2022,
1: no.
0: Tedy Rusko, Katar a teď Spojené státy, což byly turnaje, o kterých se říká, že sloužily vládnoucím režimům k takzvanému sportswashingu.
1: No,
0: tedy
1: jasně.
0: Vylepšování image prostřednictvím sportu, nebo jak to přeložit?
1: Ano, říkáš to přesně, je to klasická ukázka soft power. Jo. Mimochodem ty šampionáty 2018 a 2022, to bylo jako neuvěřitelně skandální rozhodnutí. Bylo to mimochodem v tom Rusku 4 roky po Krymu, sice 4 roky ještě před plným útokem na Ukrajinu, ale bylo to 4 roky po Krymu a stejně se to tam odehrávalo. Pozoruhodné na tom bylo, že to FIFA udělala na jeden zátah a že oba tyhle ty šampionáty přidělila na jednom zasedání v roce 2010 těmto dvěma zájemcům, na místo právě Anglie, o které jsem mluvila, taky Spojené státy o to měly zájem. A to mělo samozřejmě dohru v tom, že o pár let později FBI pozbírala jako řadu členů FIFA, sdělila jim obvinění a podobně, protože jestli je něco synonymem téhleté organizace, tak je to, já si vždycky pomáhám příměrem mého oblíbeného britského satirika, komentátora Johna Olivera, že FIFA je v podstatě zločinecký syndikát, který se kromě jiného taky občas zabývá organizováním fotbalových zápasů. Jo. To je pozoruhodné, jak ten fotbal nejenom v Česku, v minulosti a možná i v současnosti, ale i jako ve světě přitahuje jako tyhle ty typy lidí. Je to na jednu stranu logické, že se v tom točí jako obrovské množství peněz. Na druhou stranu si člověk říká, že svět celkově se vyvíjí, i když čas už má člověk pocit, že to není tak jako jednoznačné, jako správným směrem. A pak jsou takové jako ostupky negativní deviace, tak by řekl jeden bývalý prezident. A tam teda bohužel patří jako ta organizace, která právě teď organizuje, pořádá ten šampionát.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je novinář ze serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo, velký fotbalový fanoušek, komentátor, který je schopen okamžité analýzy i syntézy, což dává najevo i v tomto rozhovoru, kde se bavíme zejména o fotbale. Chceš něco říct? Ne, dobře, budu se ptát. My jsme řekli, že popíšeme trochu roli FIFA, tedy této organizace, která organizuje mezinárodní turné. V jejíž čele stojí Gianni Infantino, což je člověk s nemalým politickým vlivem.
1: Ano, a taky s nemalým množstvím občanstvím, mimochodem to je jenom taková zajímavost. Ale ano, on je nástupce legendárního, a to slovo dávám teda do důvozovek, legendárně prohnilého Sepa Blattera. A FIFA je organizace, která má mimochodem víc členů než OSN. No, má jich přes 200, skládá se z těch jako regionálních organizací v Evropě, to je UEFA, jo, a ty se zase skládají z těch národních organizací. A je to organizace, která podle mě má s tím OSN, nebo s tou OSN, jako podobné ještě jednu věc, jako že tam je obrovské množství států, které jako jsou trochu jiný civilizační okruh než ty, které jako mají pocit, že v tom sportu rozhodují. Jo. To znamená, že ta FIFA pořádá mistrovství světa a zjistila, že to je, a to už je jako delší dobu, jako tak úžasný jako biznis z toho fotbalu stal, čemuž pomohla spousta věcí, jo, jako rozvolnění pracovních pravidel v Evropě až po rozvoj moderních technologií, jo, že vlastně jako neustále hodlá zvyšovat ten množství produktu, obsahu, který hodlá nabízet. Jo. Takže tady máme mistrovství světa, byl nápad, že by se hrálo dokonce jednou za 2 roky. Jo. To mistrovství světa se neustále rozšiřuje, protože už to nemá jenom. Jako já si ještě pamatuju, ty si pamatuješ určitě mistrovství světa ještě z míň účastníky z 16, já si pamatuju za 24, teď to má 48. Jako ten jako ekonomický tlak a ta možnost, ten fotbal a jeho popularita opravdu po celém světě, snad kromě Číny a Indie, jako nese, tak je takový, že vlastně jako tu FIFU nutí uvažovat především ekonomicky, což není špatně, jo, ale bohužel to sebou nese i pak jako možnosti, že když člověk uvažuje ekonomicky, tak ti, kteří vědí, že na tom mohou něco vydělat, což byly například ty země, o kterých jsme mluvili před pauzou, jo, tak jsou proto schopni ledasos udělat, a ta FIFA podle mě jako neprokázala v posledních mnoha letech dostatek integrity, že tomu jako je schopná odolávat. Jednoduše řečeno, prostě když se kupují fotbalové šampionáty jak housky na krámě a pak to musí vyšetřovat FBI a policie celého světa, tak to jako není normální, a to, že to má být turnaj, který má dělat lidem radost. Pardon.
0: Tam je pozoruhodné i to, že šéf FIFA Infantino se pouští i na taková citlivá politická pole, protože v září bude v Americe turnaj dětí do 15 let pod záštitou FIFA, která chce, aby ho vzájemným zápasem otevřel Izrael a Palestina.
1: Jo, to si myslím představoval Václav Havel v roce 1990, to byla jeho cesta. A myslím, že to tak jako úplně nevyšlo, že to nevíde ani v tomto případě, jako já proti tomu nic nemám, ale je to jako FIFA se snaží vytvářet dobro, což jako není ta organizace proto úplně uspůsobená, mám ten dojem.
0: O tom svědčí třeba i to, že ruský fotbal, který je vyloučený ze všech mezinárodních turnajů a pohárů, tak ústy šéfa FIFA by ten zamýšlený trest už měl skončit, protože se míjí účinkem a Rusko by se mělo vrátit na scénu.
1: No jasně, mimochodem Rusko málem postoupilo do, nebo by mohlo bývalo postoupit do Kataru v roce 2022. Oni měli hrát ty playoff zápasy a myslím, že první byli Poláci, kteří řekli, že teda s nimi měli hrát, že teda s nima fakt hrát nebudou. A to já myslím ale, že je věc, která se týká jako ostatních sportů, že bude velmi obtížný hledat země, nebo respektive to možná obtížné hledat nebude, ale spíš se najde hodně zemí, které prostě s Ruskem v této situaci nebudou chtít soupeřit ve sportu, který je nám možná ještě o něco blížší, nebo je nazýván národním, to znamená v hokeji, je to myslím ještě zřetelnější, protože tam by, jako by s nimi hráli Finové, Češi, pobaltské země.
0: Ty rozumíš tomu klíči, podle kterého FIFA vybírá dějiště světového šampionátu?
1: No tak viděli jsme to v přímém přenosu při tom zatýkání, jo, ale je tam takové pravidlo, že by se to vlastně mělo, že by ten turnaj měl putovat po různých i kontinentech. Jo. Já ještě pamatuju dobu, kdy vlastně to bylo tak, že bylo v Evropě jedno a pak bylo někde jinde většinou, jako v Jižní nebo Severní Americe, to byl takovýhle momenty, pak se to udělalo v Ázii, jo, potom přišla na řadu Afrika, Jižní Afrika v roce 2010, mimochodem země, která je spíš proslavená jakby než fotbalem. A taky se tam to mistrovství hrálo jednou. A od té doby vlastně ta možnost Evropy pořádat to neustále klesá. Jo? Jako vždycky to bylo 1:1, teď je to jako 1:1, teď je to jako 1 a pak 2x, je to někde jinde. Je to, ta logika je tržní. Jo? Vlastně otevírá to. A to se netýká jenom teda fotbalu, když jsem mluvil o jakby, takhle se tam uvažuje taky, ale je to tržní logika s tím, že se zvětšuje prostor, kde by to ty lidi mohlo zaujmout. Oni se podle toho chovají i evropské soutěže fotbalové, že třeba tak stanovují jako začátky některých zápasů, protože vědí, že něco, na něco se bude dívat v Anglii, to je typicky trh v Asii, a na něco se bude dívat trh jako v Americe. Takže je to tenhle model, plus do toho bohužel, jak jsme si řekli, jako přistupuje i jiná motivace a jiný způsob jako přesvědčování těch, kteří nakonec hlasují, což je ten výkonný výbor FIFA.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: ...22:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléř na 37 korun a 4 haléře za litr. Benzin řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléře za litr, to je o 32 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Cenov z klubu starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace. Soud v Británii poslal dva muže na 8 a 10 let do vězení kvůli špionáži pro čínskou vládu. Jeden z nich byl v minulosti důstojníkem britské pohraniční stráže. Jejich úlohou bylo údajně shromažďovat informace o odpůrcích Pekingu v Británii, které pak předávali zahraniční zpravodajské službě. Někdejší pracovník pohraniční stráže podle soudu navíc prohledával počítačové databáze ministerstva vnitra, aby získal informace o sledovaných osobách. A organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé do 15. září zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metry vysoký. Vybraný strom bude v prosinci zdobit staroměstské náměstí. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Národní tým tak má ve skupině po dvou zápasech jeden bod a zkomplikoval si boj o postup do play-off. Na závěr základní části turnaje čeká svěřence trenéra Miroslava Koupka příští týden domácí Mexiko. Teď bojují na mistrovství světa Švýcarsko a Bosna a Hercegovina. Zápas sleduje Tomáš Petr.
3: 73. minuta končí, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina stále nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D8 u sjezdu Hnalitoměřice a nehoda v Praze. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem Hnalitoměřice nebezpečná situace. Na 46. kilometru se po dálnici pohybují lidé. Dálnice D35 u Olomouce, směr Mohelnice Brno, má být ještě několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Přáslavice a Holice, kilometry 281 až 276. V úseku odklízí následky odpoledního požáru kamionu. Objíždí se přes Olomouc, Holice, najet můžete u Olympie. V Praze v Českobrodské ulici se srazila dvě osobní auta. Ta nehoda omezuje průjezd na úrovni železniční stanice Běchovice, kousek za sjezdem z Pražského okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý.

0: Posloucháte Radiožurnál. Naším hostem je dnes novinář Jindřich Šídlo, s kterým ale probíráme fotbal jako společenský fenomén. Když sledujeme, Jindřichu, šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, tak vlastně sledujeme odcházení takových hvězd, jako je Ronaldo, jako je Messi, jako je Neymar. Jak to na tebe působí?
1: No já bych teda Ronaldo ještě neodepisoval.
0: Ještě ne?
1: Se, že jeho schopnost vydržet jedna
0: štěnce. Viděl jsi ho včera?
1: Viděl, ano. Bylo to... Já jsem ho takhle viděl dokonce naživo, protože moje dcera taky miluje fotbal a chtěla vidět Ronaldo, jak jsme byli před 2 lety na zápase české reprezentace v Lipsku proti Portugalsku. Už tehdy mi přišel, že tam jako překáží tomu týmu, který je jinak skvělej. Ano, je to odcházení jedné generace. Mimochodem právě v případě těch tří, který jsi jmenoval, tamto jejich odcházení nastalo už předtím a my už je nemůžeme vidět v Evropě, že? Oni odešli z Evropy, každý hraje někde jinde.
0: Messi v Americe, ve Spojených státech, tedy ten Saudské Arábie, Ronaldo. Tak. A kde hraje Neymar?
1: Já myslím, že v Brazílii.
0: Jo.
1: Ale přesto tato scéna ještě plně naposledy je, i když já nevím, Neymar je 34, on by teoreticky mohl, on je mladší než je dnes Messi a Ronaldo, a taky si myslím, že to plně bude poslední šampionát. Já jsem, vzhledem k tomu, jak ty jsi říkal, komu já fandím, tak já jsem ani vůči Ronaldovi, ani vůči Messimu neměl nějaký jako citový vztah nikdy. Já jsem vlastně jako, ale což nic nemění na tom, že uznávám, že to byli fascinující hráči, kteří definovali tu jednu éru fotbalu hrozně dlouho, asi déle, než se předpokládalo, trochu mi to připomíná ty jako tenisový expert jistě. Potvrdíš tu éru, kdy spolu hrál jenom Nadal a Djokovic, jo? Jako kdyby tam téměř nikdo jiný nebyl, ale ten fotbal jako je schopen produkovat jako tolik hvězd časem, že se jako jejich nástupce nepochybně objeví, a takže o to nemám strach a neloučím se s nima jako rozhodně s nějakou nostalgií. Boba jsem viděl hrát naživo, což jsem rád, jako tady v Praze, když hráli, a to stačí.
0: To jsou fotbalové hvězdy, protože v tom fotbale

0: už vyplynulo z předchozích odpovědí a otázek, se točí spousta peněz, které jsou zabezpečeny na x životů. Hmm. Jaké je to puzení, které vede k tomu si na ten fotbalový důchod ještě vydělávat ve Spojených státech, respektive v Saudské Arábii?
1: Nevím, to je asi otázka, já myslím, že to asi je i nějaká, že to pořád je realita jejich soutěživost, že chtějí ještě vyhrát něco a vědí, že prostě v Premier League nebo v La Lize už to jako plně úplně možná není, i když jsem teď viděl Messi, tak jsem si říkal, že by klidně v Evropě ještě to mohl. U Ronalda si nejsem úplně jist, ale tak jako ten fotbalový život je v jejich případě není krátký, v jejich případě je docela dlouhý, ale pořád mají jako ještě daleko víc času před sebou v životě, doufejme. Jo. Takže jako to je fajn se asi mít potom dobře. No.
0: A co myslíš, může taková hvězda, jako je Lionel Messi, když začne tedy hrát ve Spojených státech amerických, kde pořád ten fotbal, tedy ten evropský fotbal, ten soccer, je v podstatě nový sport, ještě není tak...
1: Ale stoupá.
0: Ale stoupá, ženský fotbal zejména. Ale jestli ten Messi tam může s tím něco udělat, jestli ho může hodně spopularizovat a chodí na něj víc lidí třeba, protože je to Messi.
1: Jasně, to se mimochodem daří, myslím, že i ta čísla to ukazují a mimochodem fotbal už začíná dohánět lední hokej v Americe, co se týče zájmu a třeba diváků v televizích. Je to taky teda dáno trochu geografickou změnou Ameriky. No, že s tím mezi hispánskou komunitou je fotbal samozřejmě jako mimořádně populární, ale to, co se nepovedlo v půlce 70. let s Pelém a co se nepovedlo úplně ani v půlce 90. let, kdy ta liga dnešní začínala, tak to se zdá, že teďka v té Americe přece jenom je o něco úspěšnější, ale nikdy to v Americe nepřekoná americký fotbal, baseball a basketbal, protože, jak známo, Američani nechápou sport, ve kterým nemůžete používat ruce. Jo, takže pro ně je fotbal naprosto neproniknutelná, nebo pro většinu z nich neproniknutelná záležitost.
0: Stejně jako je nesplnitelné vést rozhovor s Ronaldem nebo Messim, alespoň momentálně, tak asi je těžko splnitelné vést rozhovor s Donaldem Trumpem, protože možná by nás zajímalo, co on si o tom fotbale vlastně myslí, protože je to, jak víme, sport přistěhovalců.
1: Je to sport přistěhovalců, ale myslím si, že...
0: V Americe tedy.
1: Jasně, ano, ale je to taky zároveň sport přistěhovalců z jehož backgroundu pochází i sám Donald Trump, že? Takže nevím, tak on to samozřejmě pojal částečně jako možnost zviditelnit Ameriku, což ale v jeho případě znamená zviditelnit sebe. Jo. Já jsem zvědavý, jak to dopadne na tom, při tom finále, kdyby on jako nutně měl být a měl by předávat trofej. Že? Jsem zvědavý, komu ji bude předávat, to by mohlo ještě přinést jako spoustu pikantních záležitostí.
0: Myslíš, ale on, jako kdyby se stal zázrak a vyhrál Irán třeba?
1: Což asi nestane. Mimochodem zápas Irán-Spojené státy, to je poprvé se hrál před 28 lety a vyhráli Iránci. A to byla hodně napjatá situace tam. Před 4 lety naopak vyhráli Spojené státy, ale ten zápas k tomu asi nedojde. Irán asi to mistrovství jako nevyhraje.
0: Takhle při jisté konstelaci, kdyby byli oba dva druzí ve skupinách, tak proti sobě můžou nastoupit Irán a Spojené státy.
1: Ten zápas
0: státy
1: může být, ale myslím, jako, že dál se nedostanou. Já se vůbec jako těším. Já očekávám trochu zleknutím to finále, které jako, protože se to musí přizpůsobovat tomu publiku i v těch jako místech, tak mám dojem, že Amerika ho trochu chce proměnit jako v druhý Super Bowl, včetně té prodloužené přestávky a podobně, což jako není
0: aby
1: úplně...
0: Aby mohly vystoupit popové hvězdy, no, jasně. A odvysílat nějakou reklamu.
1: A u toho se asi Donald Trump jako rád ukáže, ale jinak ten šampionát snad proběhne. Já myslím, že ten šampionát může proběhnout, jeho zbytek nebo to, co nás čeká v klidu, pokud do toho bude Donald Trump a jeho administrativa co nejméně zasahovat. A myslím si, že ještě jako neukázala všechny možnosti, jo, od toho, že tam nepustí nejlepšího afrického rozhodčího, až po to, že vždycky vydají, nebo teď vydali pokyn iránským fotbalistům, aby se zbalili a z té Ameriky okamžitě se zmizeli do Mexika, kde mají tu základnu. No.
0: Že můžou laskavě přiletět, jenom odehrát tam zápas a se zpátky do Mexika.
1: Přesně tak, je to mimochodem první mistrovství, které je hostí země, která je pořád ještě, já nevím, jestli už to podepsali, ale ve chvíli, kdy ten mistrovství začínal, tak byla ve válce s jedním z účastníků. Jo? To taky není úplně obvyklý.
0: Tak je nějaké memorandum zřejmě, které je digitálně podepsané a které má nějaké lhuty.
1: Doufejme.
0: To je jiná písnička, a možná ne úplně jiná.

0: Posloucháte Radiožurnál s novinářem Jindřichem Šídlem. Je radost si povídat i o fotbale, ale taky o rugby. Co tě přivedlo k zájmu o rugby?
1: Náhoda, víceméně myslím náhoda a nějaká moje můj vztah k mnoha věcem, který má něco společného s Británií a z Anglií, takže od muziky přes Arsenal, jak si tady říkal, až jsem nějak jednoho dne narazil na rugby.
0: A když srovnáváš tyhle dva sporty, a teď opravdu si myslím, spíš mám na mysli tu stránku jako fair play, vlastně i etickou, protože ty jsi mi jednou vyprávěl, že když v rugby rozhodčí rozhodne, tak ten rugbysta má říct ano, pane.
1: Ano.
0: Sklapnout posadky a stáhnout uši a vykonat.
1: Ano, a jinak je penalizovat. Takhle, já zase jako nechci vyprávět něco, co jsem třeba neprožíval, jako jak by stalo, že jsem nikdy rugby nehrál. Jo, fotbal, jo, ten tam jako tu stánku znám dost dobře. Ano, říká se, že rugby je sport jako gentlemanů, který vypadá jako, že ho hrají divoši. Moji kamarádi, kteří rugby hrají, říkají, my musíme se k sobě chovat slušně, protože v tom sportu je povoleno téměř vše, ale to, co jako už není povoleno, musí být o to přísněji trestáno, protože bychom se jako přizabili u toho, jo. Ale i v rugby člověk vidí spoustu nesportovních momentů taky, jo. Jako tradiční je třeba asi dloubou do očí v těch mlýnech, nebo ne tradiční, ale stává se to tam, jo. Ale rugby nikdy nebude takhle globální sport jako fotbal. Samozřejmě je v něm mnohem méně peněz. No, je to sport, já to trošku z nadsázku říkám, to je koloniální sport, že to je jako nejčastěji hrajou země bývalého britského impéria. A jakkoliv se taky snaží to World Rugby, to je tamní FIFA, jako to co nejvíc rozšířit po místech jako Japonsko, kde bylo mistrovství světa, tak přece jenom ten fotbal je tak přitažlivý proto, že je prostě jednoduchý. No, že je jednoduchý, že stačí si vzít míč, nějak si vyznačit branky a můžete hrát. U rugby je to přece jenom jako složitější, včetně toho, jak se u toho můžete chovat. Takže nejlepší rugbysti, jako jejich příjmy světový jsou jako zlomkem toho, co vydělávají ty fotbalisty, o kterých jsme tady mluvili. Navíc je tam většinou tendence, že ty nejlepší rugbysti světa hrají ve svých domácích soutěžích, což je přesný opak fotbalu. My jsme vlastně za posledních 30 let zažili obrovskou globalizaci fotbalu a to je na tom šampionátu zajímavý. My vlastně jako jednou za 4 roky teď jako bychom sledovali takovou oslavu zpozdělého sportovního vlastenectví.
0: Že zjišťujeme, odkud vlastně ti hráči jsou, za jakou reprezentaci hraje ten, který je hvězdou Bayernu Mnichov.
1: Přesně tak. My vlastně ty hráče, já si ještě pamatuju, když jsem viděl první mistrovství, což v mém případě bylo naplno 82. roce a pak ty další, tak to byla jedna z mála šancí, jak vidět nejlepší fotbalisty světa i díky československé televizi tehdy, jako v akci. Dneska je člověk může vidět každý týden, často i dvakrát. Po víkendu v lize a během týdne v lize mistrů, což souvisí s tím...
0: Když si to zaplatí.
1: Jasně, jasně. Což souvisí s tím, s tím že ty organizace, jako je FIFA, UEFA, prostě pochopili finanční sílu nebo přitažlivost fotbalu. A jednou za 4 roky, ale tohle jakoby skončí a oni se sjíždějí na nějakém místě, jako ten Katar, kde se mimochodem muselo hrát v zimě, to byl úplně absurdní příklad, jo, a hrají za ty svoje národní týmy. Jo. Ale už je to prostě něco jiného, protože my ty, ano, možná jak jsi to říkal ty, že vlastně zjišťujeme, za jakou zemi přesně hrají.
0: Odkud je?
1: Odkud jsou ty, které známe, ale každý týden z Bundesligy, z Ligy mistrů, z Premier League. No, je to vlastně roztomilá nostalgie, trochu sportovně nacionalistická.

0: novinářem Jindřichem Šídlem probíráme zejména světový šampionát ve fotbale, který se odehrává ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku a který bude mít bezesporu několik vrcholů, zejména samozřejmě těch fotbalových, sportovních, ale taky třeba zajímavých geopolitických, protože stačí, když třeba Irán bude hrát s Egyptem v Seattle.
1: No, jasně. A spoustu těch dalších zápasů, které jako potenciálně nabízejí jiný než sportovní náboj, řekl bych, tak těch je tam taky hodně. No.
0: Zvlášť když při utkání Iránu s Egyptem v Seattle, tak tam bude setkání LGBT plus komunity.
1: To je pravda, ale já myslím, že jsem taky zaznamenal nějakou, jako nějakou úvahu, že by to tak jako nemuselo být úplně, ale ten zápas je vybrán, myslím, jako ještě v Seattle, že je vybrán, myslím, jako úplně přesně. A já teď nevím, jestli to vlastně bylo určeno, že tenhle zápas bude věnován tomuhle tématu ještě předtím, než bylo jasné, že tam budou hrát tyhle dvě země. Tohle by se v Kataru nestalo před 4 lety, to ujišťuju.
0: Ne, tak to 100% ne. My skoro vůbec nemluvíme o českém fotbalu. Nestojí nám za řeč, nebo jsem se na něj jenom neptal?
1: Neptal ses na něj, ale já pořád doufám, takhle, po 20 letech je to fajn tam být. Trochu se obávám, že to vypadá jako minule na Euro, jakože že tam chybí jakákoliv odvaha k čemukoliv. Jo. A spoléhání na to, že to prostě dneska 2-1 ukopeme z rohových kopů a pak postoupíme a pojedeme domů, jako je to... Navíc nemáme, my jsme generace, která je odsouzená vzpomínat na Nagano a na to, že jsme málem vyhráli Euro v roce 2004, ale celá se to časem změní a já samozřejmě přeju hochům našim reprezentantům, aby dneska vyhráli 2-0 a přesvědčili mě, že jsem mýlil.
0: Byl to zajímavý pocit, když televize veřejné služby, tedy Česká televize, sáhla do svého bohatého archivu v těch minulých dnech a dávala ze záznamu utkání právě té repre generace, kde hráli Poborský a další. A řekl bych, že to byl trochu jiný fotbal.
1: Ne, tak to byla zlatá éra českého fotbalu. Nevím, jestli ještě takový národní tým někdy budeme mít, ale tehdy byl nejlepší v Evropě v tom roce 2004, kde se jako sešla vzácně ještě naše generace odchovanců a teda ne tréninkových středisek mládeže a těch jako mladých talentů jako Petra Čecha, Tomáše Poborského a spolu je to náhoda. My nejsme jako země, která je určená k tomu.
0: Možná
1: jako
0: se ten Holandsko. Poborský jmenuje Karel, ale...
1: A já jsem řekl?
0: Tomáš.
1: Já jsem se o Tomáše Rosického. Pardon, omlouvám se, děkuji.
0: Já ti rozumím.
1: Nejsme asi země, která je k tomuhle určená, ale budeme fandit odpoledne Čechu.
0: Jindřich Šídlo byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za rozhovor na jiné než politické téma. Omlouváme se všem sportovním reportérům a komentátorům, že jsme jim fušovali do řemesla.
1: Oni nám taky můžou fušovat do politiky.
0: Ať si to zkusí.
1: Tak.
0: Měj se hezky.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Je 23 hodin. Večerní zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Izraelské ozbrojené složky zůstanou i nadále v Libanonu. Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou remizovali. A zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě a taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
3: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů, s vedením různých správních procesů. A ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
2: Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Izraelská armáda zatím z Libanonu neodejde, oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu poté, co židovský stát na jihu Libanonu znovu útočil. Agentura Reuters s odvoláním na libanonská média uvedla, že úder nepřežili nejméně 3 lidé. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operacích na všech blízkovýchodních frontách, včetně Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá pro iránskému libanonskému hnutí Hizbalah. Národní památkový ústav má nový centrální archeologický depozitář. Budova v olomoucké čtvrti Hodolany pojme skoro 17 000 beden vzácných artefaktů z různých částí Česka. Součástí objektu jsou i specializované laboratoře pro konzervaci a dokumentování nálezů. Stavbu za 60 milionů korun financovalo Ministerstvo kultury. Pokračuje Jakub Novák, ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.
4: Z našeho olomouckého pracoviště zde bude takový ten nejstarší nález, bude zde uložen fragment mamutího klu, který pochází z ulice Janského. Bude zde třeba například soubor různých starých mincí, jako byly denáry, brakteáty, groše, které pocházejí z různých výzkumů z centra města.
2: Sport. Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
5: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
2: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. V dalším utkání hraje Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině. Informace má Tomáš Petr.
6: Zápas před pár minutami skončil. Švýcaři po divokém závěru nakonec porazili Bosnu a Hercegovinu 4-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Úplné uzavírky na D35 u Olomouce a taky v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín se stále objíždí auta s defektem. Jsou dvě na kilometru 256 a jedno z krajnice zasahuje do pravého pruhu. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno stále neprůjezdná. Uzavírka po požáru kamionu je za sjezdem na Přáslavice. Objíždí se úsek mezi exity 281 až 276. Jde to plynulé kolem Přáslavic do Olomouce, Holice a najet třeba u Olympie. V Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky tunelů. Údržba zavřela Zlíchovský tunel od Barandovského mostu na Troju a v obou směrech tunelový komplex Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě do 31, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: A ještě na celou hodinu bude v kalendáři čtvrtek 18. června. Přeju vám dobrý večer.

0: Dnes je to přesně 84 let od hrdiného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů, mezi nimi Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří stáli za útokem na Reinharda Heydricha, zemřelo v boji proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků. Památku padlých hrdinů dnes u chrámu uctili stovky lidí.
1: A učin památku jejich
2: Slavnostní vzpomínku v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje začala tradičně bohoslužba. Nejen za padlé vojáky, ale i za členy odboje, kteří jim pomáhali, a další, kteří zemřeli při Heydrichiádě.
3: Česná stráži, poctě, braň!
2: Za doprovodu vojenské hudby před chrámem pak položili k pamětní desce květiny a věnce rodiny hrdinů, politici nebo diplomaté. Mezi příbuznými padlých parašutistů byly třeba paní Jiřina a Jiří Dusíkovi. Jan Kubiš byl jejich strýcem.
4: Je to připomenutí památky chlapů, kteří bojovali za něco důležitého. Myslím si, že by každý člověk by si měl vzít malinkou špitku ty odvahy toho, co ti chlapi dokázali.
5: Potom, když třeba my 2 hodiny tam chodíme, máme kryptu jenom rodiny sami pro sebe, tak tam to na mě jakoby dopadá. Jo. Je tam tma, zima a ta nejistota, protože nevěděli, jestli se odtud dostanou nebo ne, jestli jim někdo donese jídlo, nebo nevěděli, že jo, nic. Když na ně teda přišli, bojovali do posledního náboje, to bylo velmi odvážné.
2: Ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek dodává, proč je hrdinství Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Josefa Bublíka, Jana Hrubého a Jaroslava Švarce významné i pro dnešní dobu.
6: Jsme Češi, nikdy se nevzdáme. Byla to poslední slova, která zazněla z krypty, a máme v sobě nosit kus té hrdosti a toho vlastenectví, které měli v sobě naši parašutisté.
2: My teď na chrám svatých Cyrila a Metoděje koukáme z Roslovy ulice, vidíme stále i po těch 84 letech známky toho útoku německých jednotek Gestapa a Waffen SS.
6: Se snažili dostat dovnitř do chrámu, postupně pak i do krypty. Byla to ohromná přesila, více jak 100násobná, a parašutisté, ať už byli nahoře na kůru a nebo dole v kryptě, tak se celou dobu skutečně velmi hrdině bránili.
2: 7 parašutistů bojovalo do poslední chvíle. Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čtvrt na 12 minut a k tomu tady vysílání večerního radiožurnálu. Jsou před námi velmi horké dny, teploty nad 30 stupni, no a tak by vás mohla trochu schladit letní výstava Betlému. Ano, slyšíte správně, začíná zítra, navštívit ji můžete ve Vysokém nad Jizerou v Libereckém kraji. V chaloupce pod kopcem uvidíte 500 Betlémů z celého Česka.

0: Hry a interakce. Tohle nabízí dnes zahájená výstava v Olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů s 33D modely muzejních předmětů si můžete osahat. Je možné si vyzkoušet třeba roli prvních zemědělců nebo kupců, navštívit Alexandrijskou knihovnu, vyzkoušet babylonské zmatení jazyků nebo zjistit, jestli Aztékové či Římané měli rádi skluzavky.
1: Po příkré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
2: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní i chrám, je v ní umístěna Alexandrijská knihovna, je v ní umístěna skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády, a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
1: Mají rádi skluzavku všechny civilizace. Opravdu je to tak?
2: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
1: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
3: Tu můžeme naléznet vedle té věže, o které mluvil Honza.
1: Takže se podíváme tady dolů, ano.
3: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa, a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
1: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
2: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka. Prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
1: Jak si to můžeme vyzkoušet?
2: Přikládáme takové speciální kameny do útrob toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
1: Čelem. Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
3: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku, a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
1: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
3: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny.
4: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona.
1: Výstava Pilíře civilizace je ve Vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Daniel Prokop napsal knihu Spravedlivý růst. V čem navazuje na jeho předchozí bestseller Slepé skvrny? Jaké parametry má mít růst, aby byl spravedlivý? A je možné dosáhnout prosperity pro všechny a navíc spravedlivě? Jak se autorovo pojetí růstu míjí nebo potkává s tím, o kterém mluví politici?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodin 30 minut. Monika Chmilová a přehled zpráv.
1: Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak poté, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Zároveň zadal kontrolu ústavu se zaměřením na školení a návštěvy zahraničních účastníků. Ústav se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Pod hasičský sbor spadá od loňského září. Při bojích na mezinárodním letišti v hlavním městě Nigeru Niamey zemřelo 35 lidí, informovalo o tom tamní ministerstvo obrany. Mezi mrtvými jsou hlavně útočníci, ale taky příslušníci bezpečnostních sil a dva civilisté. 20 útočníků je zatčených. Letiště i přilehlá vojenská základna se staly terčem útoku už v lednu. K násilí se tehdy přihlásila tamní odnož Islámského státu. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachytnicí, kterou nepřežili 4 Češi. Podle muže, kterého úřady zadrželi včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz. Informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. Prvnímu důstojníkovi podle stanice N1 hrozí 3 až 15 let vězení. A Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Vstup na výstavu bude zdarma. Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Národní tým vedl po rychlém gólu Sadílka. Soupeř vyrovnal v závěru z penalty. Češi tak mají po dvou zápasech na turnaji jeden bod a v posledním utkání nastoupí za týden v Mexiku proti domácím. V dalším zápase vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. O půlnoci pak začne zápas Kanada-Katar. O 3 hodin bude hrát Mexiko proti Jižní Koreji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Břeclavy a překážky na silnici 6 na Lounsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozorně na sjezdu z exitu 48. Pod dálnicí sjezdem na Břeclav se srazila dvě osobní auta. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy jsou za Lubencem překážky. Dejte pozor na vozovce, dvě sražené srny. Brzdí se, případně vybočuje. Dálnice D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno. Po odpoledním požáru kamionu neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Přáslavice mezi exity 281 až 276. Úsek se objíždí kolem Přáslavic do Olomouce přes Holice s nájezdem u Olympie. A v Praze údržba zavřela komplex Blanka a do závory směr Troja narazilo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě do 31, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: No a ta následující píseň, tak tu tady máme velmi rádi, tak doufám, že i vy si ji oblíbíte. Tohle je Mika.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Tady je vysílání večerního radiožurnálu Pohled na hodinu, 8 minut po půl 12. Dobrý večer. Dlouho vedli, ale nakonec čeští fotbalisté na mistrovství světa Jihoafričany neporazili. Střelce jediného českého gólu Michala Sadílka uslyšíte ve večerním radiožurnálu za pár minut.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli třeba v čase do půlnoci z hudby ještě Tereza Balonová nebo skupina Keane.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Teď na chvíli o sportu. Čeští fotbalisté nevybojovali vítězství ani ve druhém utkání na mistrovství světa. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1, když soupeř v závěru vyrovnal s penalty za ruku Pavla Šulce. Češi vedli od 6. minuty díky gólu Michala Sadílka. Po zápase s ním mluvil na místě reportér Lukáš Michalík.
2: Michal Sadílek, reprezentační záložník, jediný střelec českého týmu v remizovém utkání s Jižní Afrikou. Předpokládám ale, že převládá zklamání.
3: Převládá velké, celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu i Africké republiky, ale těch situací, že by měli nějaké vyložené šance, tak si nepamatuju na žádnou a z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně. Nevím, jestli to byla ruka, neviděl jsem to, nechci to ani hodnotit, ale hrozně těžké, teď to určitě tenhle den nebo i zítra to bude hodně bolet.
2: Vy jste podstatnou část druhého poločasu sledoval už z lavičky, jeho Afričani se postupně dostávali do hry, tak z vašeho pohledu, co chybělo ve hře českého týmu, mohly docházet i síly?
3: Jo, tak viděli jsme, že dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Africká republika, kterým ty síly také už ubývaly a my jsme z těch kontrů potom podle mě měli nějaké jenom dvě situace, ze kterých jsme mohli udeřit, ale je to hrozná škoda, protože tři body by nám hodně pomohly a teď budeme prostě do Mexika jet s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
2: Vím, že to zklamání je velké, ale zeptám se i na vás osobně. Ten váš příběh je známý. Nešťastně jste přišel před 2 lety po nehodě na Tříkolce o mistrovství Evropy. Dnes gól na mistrovství světa. Tak jaká byla ta cesta? Je to velké zadostiučinění. V podstatě je to ze dna na vrchol.
3: Takhle, když to říkáte, nebo když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní. Tenhle půrok, co zažívám, jak po osobní nebo i po rodinné stránce zažíváme, tak žiju prostě ve snu a říkám, dneska tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedeme prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
2: Prodáte šance, Michale, zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
3: Ne, tohle mám oslavu. Je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící, takže měl jsem to už na slaví před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gól, tak to udělám a dnes byl ten moment a tak jsem to udělal.
2: Závěrečný dotaz, poslední zápas na Azteckém stadionu s Mexičany, tedy s domácím výběrem, možná bude necelých 100 000 fanoušků, obrovský kotel. Věříte, že je v silách českého týmu to zvládnout, zvítězit a vybojovat si postup?
3: Samozřejmě, věříme do poslední sekundy a přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, že tam asi budou mě převahu Mexičani, ale je to jen na nás. Myslím si, že jsme dokázali v těžkých zápasech, že dokážeme potrápit daleko, daleko těžší soupeře a já nebo my furt věříme.
2: Michale, díky moc a hodně štěstí. To byl Michal Sadílek po remíze českých fotbalistů ve druhém utkání skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1.
0: No a s Michalem Sadílkem mluvil v Atlantě reportér Lukáš Michalík. I dnešní noc se nabídne další fotbalová utkání v živých reportážních vstupech. O nich na Radiožurnálu uslyšíte detaily.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu Aktuální informace pro řidiče a Milan Glista. Milane.
1: Hezký večer nebo skoro dobrou noc. D1 na trase Kroměříž Přerov, pohybuje se tam auto, které jede proti správnému směru jízdy. Kilometry 270, 272. Vypadá to, nebo policie hlásí, že jede jak na Ostravu, tak na Brno. Dejte pozor v obou směrech. D1 u Přerova, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Jezděte velmi opatrně, to byl Milan Glista, přejeme šťastnou cestu.

0: 10 minut a bude půlnoc, 10 minut a začne nový den v Radiožurnálu. V čase do půlnoci ještě jedno téma. Stožáry z dráty vysokého napětí už nebudou součástí chráněné ptačí oblasti Novohradské hory. Energetici u pohoří na Šumavě pokládají kabely do země pomocí rychlé a levné metody, která je šetrná k přírodě pomocí pluhování.
1: Teďka se zakotvuje ten naviják do země, ta radlice jde právě dolů.
2: Pluh se nám na louce nedaleko Pohorské vsi na Českokrumlovsku dal do pohybu. Práce pozoruji s projektovým manažerem Robinem Cimrem.
1: V řádu je vidět, jak ten pluh rozřezává tu půdu. Je to jenom minimálně invazivní, ten zářez se automaticky za ním zavírá.
2: Minimálně lidské práce a námahy.
1: Ano, všechno dělají stroje. 3-kilometrový úsek, který byl tady v plánu, se realizoval za den a půl. Kdyby se tady ty práce dělaly bagrem, tak by mohly trvat až 60 dnů.
2: Tento podzemní kabel by měl zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie v této oblasti, vysvětluje mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
3: Vidíme tady před sebou vedení, které je vedené v lese, a když jsou nějaké větší poryvy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory, po případě stromy můžou přerazit i betonový stožár. A kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
2: Tento způsob pokládky elektrického vedení je šetrnější i k přírodě, říká vedoucí výstavby Jiří Čermák.
4: Pokud jsou kabely vysokého napětí v zemi, tak samozřejmě nehrozí případný úraz elektrickým proudem pro ptactvo. Po odstranění toho venkovního vedení už se nebudeme do těch lokalit vracet a nebude docházet už žádnému narušení té krajiny ani do budoucna.
2: Energetici odstraní sloupy a dráty vysokého napětí z krajiny v průběhu zimy. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Po podepsání memoranda mezi Íránem a Spojenými státy už Hormuzským průlivem proplouvají lodě. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se sníží. Ministerstvo představilo podmínky dotačního programu. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů. Je pátek 19. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Znovu otevřeným Hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Děje se to poté, co íránský prezident Masoud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů. Americký viceprezident J.D. Vance uvedl, že plavidla úžinou od podepsání memoranda převezla více než 12 milionů barelů ropy.
3: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázaly se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Pita Hexeta se to ale může rychle změnit.
4: Pokud Írán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
3: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinerii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začalo jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
6: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednávacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli také na prodlužování protiruských sankcí o 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o půl roku. Pro každé prodloužení je třeba jednomyslný souhlas celé 27. Finanční podpora nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy.
7: Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů, celková podpora pak může maximálně pokrýt 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
8: Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku. Příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
7: Ministerstvo program podpoří 6 miliardami korun. Podle nevládní organizace Platforma pro sociální bydlení by ale bylo potřeba dostupné bydlení podporovat v řádech 10 30 miliard ročně, říká její analytik Jan Klusáček.
9: Když se bavíme o mladých rodinách, čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech. To rozhodně stačit nebude.
7: Pod čarou zůstaly projekty za celkem 10 miliard. Resort tak připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% bodu na 3,75%. Prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
10: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
11: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
10: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
12: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
10: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z Hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit dnes. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
13: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
1: Rozhlasoví symfonici zahrají dnes večer v pražské katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhaní oktáv. Řídit orchestr bude poprvé nový šéf-dirigent Elias Grandi.
14: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhaní symfonie Camilla Saint-Saense.
15: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
14: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
15: Večer otevře premiéra fantazie na chorál svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany Jespera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace prakticky od začátku vedla díky gólu Sadílka. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Hlavně ve druhém poločase africký tým častěji držel míč, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
16: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přeci jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkám, že jsme měli druhou poločas šanci.
1: Češi jsou ve skupině na třetím místě a stále mají šanci postoupit. Za týden musí porazit domácí Mexiko. Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1. Začal teď zápas Kanada-Katar a informuje o něm reportér Tomáš Petr.
17: Končí 8. minuta utkání a Kanada zatím hraje s Katarem nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D35 u Olomouce a zavřený pruh na dálnici D1 na Benešovsku. Nejprve dobrá zpráva z D1 u Přerova. Policie před chvílí zrušila výstrahu před autem, které v úseku jelo proti správnému směru jízdy. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno po uzavírce už průjezdná. Zatím omezeně za sjezdem na Přáslavice kilometru 279 je po odpoledním požáru kamionu poškozená vozovka a proto zavřený pravý pruh. Ještě jednou D1 z Prahy do Brna, pozorně na exitu 21 sjezdu na Benešov. Pravý pruh na sjezdu zavřela údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Jaký bude další osud dosluhujícího železničního mostu pod Vyšehradem? Měl by se rekonstruovat anebo zbourat a místo něj postavit most nový? Proč se v odpovědi odborníci neshodnou? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je profesor Pavel Ryáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Rozhovor natáčíme půl druhé hodiny před vysíláním. Proč podle vás budoucnost Vyšehradského mostu, mimochodem tento železniční most propojící Výtoň a Smíchov, nebyl oficiálně nikdy pojmenován, budí už tak dlouho a tak vášnivé diskuse?
20: Tak to je dobrá otázka. Přiznám se, že nevím, z jakého důvodu existuje tak silná vlna odporu vůči rozhodnutí toho soutěžního dialogu, který tady už před další dobou probíhal. Možná je to nějaký sentiment, nepochybně v tom je zájem památkové péče, protože se jedná o památku jako takovou chráněnou. Možná si lidi zvykli na ten pohled, který tam vidí, možná vzpomínají na doby, kdy tam třeba chodili ve své mládí. Myslím si, že to je celá směsice těchto pohledů.
19: A o jakém rozhodnutí teď mluvíte? Moc zbourat a postavit nový?
20: Tak ta situace je dlouhá. Když začneme, tak byla soutěž, respektive soutěžní dialog, který proběhl, to už je řada let, a tam byl výsledkem tedy návrh nové konstrukce. Mm-hmm. Ten soutěžní dialog posuzoval různé varianty a byla tam řada variant, které zachovávaly tu stávající konstrukci nebo ji přestavovaly nějakou replikou a k tomu připojovaly další novou konstrukci pro třetí kolej. Ty návrhy vlastně nikdy nedopadly úplně dobře. Vždy to byl jakýsi slepenec, který nepůsobil optimálně v tom daném prostředí. A nakonec teda po těch velmi složitých diskuzích, které byly v té komisi, se komise usnesla na tom, že nejlepší a nejoptimálnější řešení je konstrukce nová, protože to, co se řešilo, tak to není jenom ten samotný most. My tady řešíme ne tu mostní konstrukci, my řešíme komplexní dopravní úzel.
19: K tomu se dostaneme, já ještě k tomu historickému. On byl otevřen roku 1872, měří 298 metrů a postaven byl prý jako provizorní. Jaká je podle vás jeho historická hodnota?
20: Myslím si, že musíme rozlišovat dva aspekty. Z hlediska toho technického pohledu, to znamená, že to je nýtovaná konstrukce z počátku 20. století, tak podle mého názoru nemá nějakou zásadní historickou hodnotu. Těchto mostů máme celou řadu v České republice.
19: Je pravda, není čím technicky unikátní.
20: Technicky není unikátní, nemáme mnoho takových mostů, které jsou dvojkolejné, ale to technické řešení detaily ty nejsou nějak specifické, atypické, nějak zvláštní, zdobné. Když se podíváme na most třeba Obříství, no tak tam vidíme určitou zdobnost a určitý architektonický výraz, který je podle mého názoru daleko zajímavější. Myslím si, že ta hodnota, a to v zásadě říkala tehdy i HIA, Heritage Impact Assessment, která zhodnocuje tu hodnotu spíš z hlediska toho pohledu, znamená toho panoramatu, ať už tedy s Vyšehradem nebo z Hradčany, kde ten most je nějak zasazen. A v tom spatřují tu jeho cenu a to je to, co vlastně vidíme.
19: Ano, on se ocitl na hranici životnosti. Otázka zní, a teď mě zajímá váš osobní názor, měl by se opravit nebo zbourat a postavit most nový? Tuším, že byste volil tu druhou variantu.
20: Já bych asi neříkal most zbourat, protože ten výsledek soutěžního dialogu znamená, že ta celá konstrukce se přemístí do Modřan, kde by mohla sloužit řádově mnoho desítek let jako lávka pro pěší.
19: To znamená, a to už nebude Výtoň Vyšehrad. Výtoň Smíchov.
20: Nebude, ale ten most jako takový a ta památka vlastně by zůstala zachovaná. Je pravda, že v jiné lokalitě a v téhleté lokalitě by vlastně vznikla nová konstrukce tří langrových trámů, která svým rozpětím, svým tvaroslovím do určité míry odpovídá tomu původnímu mostu, ale je to moderní konstrukce, štíhlá, která v tom daném prostředí působí podle mě dobře. Takže to je podle mě ten můj ideální názor a můj názor, protože jsem byl členem komise a proto jsem hlasoval taky tak, jak jsem hlasoval.
19: Byl jste člen mezinárodní pracovní skupiny Národního památkového ústavu a netajil jste se tím, že vás překvapilo, že jste byl osloven. Proč vás to překvapilo?
20: Ano, neříkám, že jsem byl úplně překvapen, nicméně myslím si, že NPU znal mé názory a můj pohled na tuto problematiku, takže já svým způsobem oceňuji to, že paní ředitelka mě oslovila pro tuto skupinu a vnímala jsem to jako jakousi snahu o nějakou pluralitu a o nějaké vyvážené pohledy v té pracovní skupině.
19: Jenomže po zveřejnění výsledků jste minulý týden na členství v komisi rezignoval. Zdůvodnil jste to tím, že nepovažujete postup NPU za odpovídající standardům práce nezávislého expertního panelu. Můžete to vysvětlit?
20: Určitě. Šlo v podstatě o tři základní věci. My jsme v té komisi měli velmi dlouhé diskuze z různých pohledů a zcela jednoznačně jsme se museli do určité míry lišit. Musím říct, že třeba ta práce s těmi zahraničními účastníky, tak ta byla velmi konstruktivní a dobrá, to oceňuji.
19: Takže jste se nehádali, jenom jste si vyměňovali tak
20: zvláně názory. Vyměňovali jsme si názory, možná jsme se potom krátkém osobním setkání, když už ta komise pracovala, řekněme, distančně, trošičku hádali, ale řekl bych stále jakémsi konstruktivním duchu. To, co mi vadilo, že někdy v pátek proběhly připomínkování toho zápisu nebo té zprávy té komise.
19: A tam jste ale nebyl? Nebo byl jste přítomen? U toho připomínkování?
20: To připomínkování to probíhalo distančně. To bylo probíhalo na základě mailů, takže my jsme posílali různé připomínky. Aha. Řadu z nich jsem posílal, byla k tomu nějaká oponentura z některých stran a v pátek jsme skončili těmi připomínkami, pak se nedělo nějakou dobu nic, byl koncept té zprávy s tím komentářem a najednou vlastně ve středu vyšla zpráva, přičemž ten dokument jako takový vlastně nebyl uzavřen. My jsme neřekli ano, tohle to je finální zpráva, ano, s tím souhlasíme a najednou vyjde tisková zpráva, kde je něco o hlasování 8:1 a zároveň jsme chtěli nejenom já teda, ale i další členové komise tu tiskovou zprávu vidět, abychom věděli, co se bude dít. Asi jsem byl pravděpodobně jediný, kdo ji nedostal, za co se mi dostalo omluvy, teda možná to bylo nějaké technické
19: nedopatření. Ale co je podstatnější, že vy jste byl ten jediný hlas proti. Vy ale tvrdíte, že se vůbec nehlasovalo.
20: No nehlasovalo.
19: No jak si to vysvětlujete?
20: Já si to nedokážu nějak vysvětlit. To byl jeden z důvodů, proč jsem řekl, že vlastně vystupuji z této komise, protože bych očekával, že uzavřeme závěrečnou zprávu. Všichni řekneme ano, máme k tomu třeba nějaký postoj, že souhlasíme nebo akceptujeme tento stav. Dostaneme tiskové prohlášení, s ním řekneme, že souhlasíme nebo k tomu budeme nějaké připomínky a pak se vydá tisková zpráva a prostě mohlo se takhle běžet naprosto bez problému dále. Ale tohle to nenastalo. Řekl bych, že to bylo uspěcháno z nějakých důvodů, možná časových, a v podstatě došlo k tomu zveřejnění, aniž bychom my dokončili svoji práci. A to si myslím, že se nedělá.
19: Vedoucí expertní skupiny profesor Miloš Matěj připustil, že se formálně nehlasovalo, ale vysvětloval to tím, že bylo zřejmé, jaké stanovisko podporuje většina členů panelu a vaše názory prý zůstávají menšinové. Souhlasíte s tím, že to tak mohlo být, nebo že ten argument je v pořádku?
20: Mohlo to být tak vnímáno, že můj názor byl trošku menšinový. Samozřejmě to odpovídá i volbě členů té pracovní skupiny. Pokud do té skupiny zvolíte jednoho českého mostního inženýra ze znalostí vlastně českého trhu a těmi zvyklostmi, které tady máme, to jsem já. Pak tam máte celou řadu osobností z hlediska památkové péče, kteří jsou spíš na té druhé straně nebo kteří mají opačné pohledy. A pak máte tři zahraniční odborníky, kteří ale se specializují na opravy ocelových konstrukcí a mají, řekněme, ten prvotní pohled a směřování zachránit konstrukci, tak jako logicky budu asi v něm menšině. To je jako celkem zřejmé.
19: Pracovní skupina potvrdila možnost rekonstrukce mostu a určila kroky nezbytné k zachování provozu schopnosti konstrukce na 100 let. Dá se to takto jednoznačně říct, že to je tedy závěr práce té komise?
20: No, já bych skoro, když se dívám na ty závěry a když se podívám na to, co bylo před nějakými 8 lety, když vyšla studie SUDOPu a přepočet zatížitelnosti, kde bylo definováno to, co se vlastně musí opravit, vyměnit na té mostní konstrukci, tak de facto to, co říkal Andrea Staras, profesor z ETH Zurich, vlastně on neříká nic jiného. On říká, musíme tu konstrukci vymístit někam jinam, musíme ji rozebrat na prvočinitele, musíme odstranit nity, to je mimochodem extrémně komplikovaná a složitá a časově náročná a finančně náročná práce. A potom se bude každý plech hodnotit samostatně, bude se opatřovat proti korozní ochranou. Když tam dáme nový plech, no tak ten nový plech musíte vzít, musíte ho přesně zaměřit, každou díru přesně na desetiny milimetru, pak to vrátíte zpátky, snítujete a vrátíte zpět. Vyměníte mostovku, příčníky, podélníky, vyměníte většinu diagonál a vlastně tento závěr, který vlastně i z té zprávy vyplývá, no tak ten už byl znám před nějakými 8 lety, takže jako my jsme se neposunuli nikam jinam, jenom asi ty zahraniční odborníci uznali, že vlastně ten zásah je daleko masivnější, než je někdy prezentováno a než si v médiích přečteme.
19: Profesor Pavel Riáček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaké bylo ale zadání od Národního památkového ústavu? Na jakou otázku měla vaše pracovní skupina odpovědět?
20: Byly v podstatě dvě roviny zadání. Byly nějaké požadavky správy železnic, která chtěla, definovala si průjezdný profil, definovala si životnost, definovala si nějaké požadavky na údržbu a podobně. A to se převtělilo do nějakých 12 otázek, které se týkaly třeba životnosti konstrukce, které se týkaly rozsahu oprav a úprav mostní konstrukce, kde by měla být opravována, jaké jsou doporučení z hlediska protikorozní ochrany. Řekl bych, že to, co jako chtěla správa železnic, tak se trochu zúžilo na čistě problematiku vlastně záchrany té samotné nosné konstrukce, bez toho, aniž by se řešily třeba nějaké další aspekty, které na ten most jako takový navazují.
19: No a není to prostě tak, že nezávislá odborná komise konstatovala, že most opravitelný je, aniž by tedy zohledňovala, jak tato oprava bude efektivní a jestli bude vyhovovat nárokům 21. století? Zkrátka ta odpověď zní, jde to.
20: No, ale už kolokvium, které svolal ministr Kupka, tak řekla, že most opravitelný je. Takže za těch, já nevím, 4 roky vlastně víme to samé a věděli jsme to už před 8 lety, když byl přepočet SUDOPu. Už tehdy se vědělo, že most opravitelný je, ale samozřejmě má to nějaké následné kroky a bude to složité, drahé, pracné, komplikované a máme nějaké obecné požadavky na ten dopravní úzel, jak by vlastně měl vypadat. Takže tam není nic nového.
19: V jednom z rozhovorů jste řekl, že diskuse o budoucnosti Vyšehradského mostu nemůže být vedena pouze optikou záchrany historické konstrukce za každou cenu. A vy tedy máte dojem, že se to dělo?
20: Já si myslím, že to, co sleduju v mediálním prostoru jako už poměrně dlouhou dobu, tak se soustředí vyloženě na to, jak zachránit mostní konstrukci mostu pod Vyšehradem. A všechny ty navazující věci, které jsou s tím propojeny, tak ty se potlačují, nebo se o nich moc nemluví, a nebo se nějakým způsobem třeba trošku zohlednili, ale ne úplně korektně. Ale uvědomme si to, že to není jenom most. Ten most je, řekněme, třetina celého soumostí, které tady máme. Máme tady novou zastávku Výtoň. Máme tady několik tramvajových zastávek, máme tady 3 nebo 4 páteřní cyklotrasy, máme tady pěší propojení. A když se podíváte třeba na ty navazující předpolí, která tam jsou a které jsou v současné době vlastně navrženy z těch architektonických studií, stavba roku Via Vltava, když si najdete na Google, tak uvidíte, že to je prostě ohromný komplex celého území, které se revitalizuje a mění. A ten most, to je jenom ten kousíček, který tam je, a my vlastně, když ho budeme zachovávat tak, jak je a zamrzneme v této podobě, tak to všechno ostatní, co by tady mohlo vzniknout, tak to vlastně nevznikne a nebo vznikne v nějaké podobě, která bude mnohem méně uspokojivá.
19: Expertní tým Spolku pro efektivní železnici se jednomyslně postavil proti závěrům pracovní skupiny Národního památkového ústavu. Podle jejich názoru je výstavba nového 3-kolejného mostu jedinou racionální variantou, čili jednoznačně byste se přiklonil na jejich stranu.
20: Tak já dlouhodobě vlastně neříkám nic jiného.
19: Varianta rekonstrukce by podle expertů ze Spolku pro efektivní železnici nedovolovala právě zřízení nové železniční zastávky Výtoň, která se má stát novým přestupním uzlem mezi vlaky a tramvajemi. To je asi pádný argument, ne?
20: Určitě, jako neříkám, že by to nedovolovala, rozhodně by to nedovolovala v případě, kdybychom tu 3. kolej dali na jižní stranu, když byla na severní straně, tak by to možná nějak řešitelné bylo, ale bylo by to extrémně komplikované a složité.
19: Předseda Změněného spolku říká, že železnice není skanzen. Opravdu by nešlo ten rekonstruovaný historický most využít k účelům moderní dopravy?
20: Dá se samozřejmě využít, to je jedna z těch variant, ale znamená to výměnu třeba 60-65% prvků. To znamená, to nebude ta původní konstrukce. Z toho původního mostu zůstanou ty takzvané oblouky, ten horní pás, zůstane z toho dolní pás, zůstanou z toho nějaké prvky diagonál, kousíčky svislic, ale vlastně všechno ostatní bude nahrazeno novou konstrukcí. A teď se spíš ptám, jako dává to smysl? Vyměnit 65% materiálu, abychom zachovali něco panorama. Zachovali panorama? ten pohled, když vlastně už to nebude ta nová ta historická památka?
19: Podle propočtu Pražské integrované dopravy se počet denních spojů využívajících most má do 10 let zvýšit až na 500 vlaků denně. Je to vůbec možné?
20: No určitě, já si myslím, že železnice zažívá určité obrození už mnoho let a zejména příměstská doprava. Tak
19: to je velká frekvence. Ne?
20: To je velká frekvence tam na tom mostě, když teď teda ne, protože teď už tam je jednokolejný provoz, ale když jsme tam třeba pracovali, tak každé 2-3 minuty tam projel vlak a prostě to už bylo na hranici kapacity.
19: A unesla by to byť restaurovaná konstrukce starého mostu? Takový provoz.
20: No já bych to spíš pojmenoval jako spíš novou konstrukcí s využitím nějakých starých částí
19: dobře,
20: toho mostu.
19: Ta varianta, která teď vypadá, že je blíž realizaci, to znamená ta rekonstrukce, ať už to bude jakkoliv, vyhovovalo nebo unesla by to?
20: Unese, řekněme, tu přechodnost D4, na to je to možné upravit, zesílit a modifikovat, ale třeba už to neumožní nějaké budoucí zásahy. Berme si, že navrhujeme na dalších 100 let, my musíme uvažovat ne nad tím, co dneska chceme, my musíme přemýšlet nad tím, co v Praze bude potřeba za 100 let a otázky toho, jaký budou požadavky na dopravu a zatížení z hlediska vlaků za 50-80 let, na to vlastně nedokážeme odpovědět. A je také možné, že prostě za 70 let někdo řekne, prostě ten most po té rekonstrukci už ani zdaleka nedostihuje toho, co by mělo splňovat a nevyhovuje těmto účelům a ta investice bude takhle zmařená.
19: Potřebuje na této trase nezbytně trojkolej?
20: Je to, z mého pohledu je to nezbytné, je tam vlastně dvě koleje, které vedou na hlavní nádraží, ta třetí kolej, ta běží směrem na jeho východ a jakmile byste měli jenom dvě koleje, tak to poměrně zásadním způsobem limituje kapacitu té zastávky. V okamžiku, když tam stojí vlak té zastávce, no tak rychlík nemůže projet a musí počkat, než ten osobák odjede. Zatímco, když máte třetí kolej, no tak ten vlak tu soupravu objede a pokračuje dál. Takže má to, nějak by to šlo, ale zásadním způsobem to podle mě názoru ovlivní kapacitu železniční trati a její funkčnost.
19: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s odborníkem na ocelové mostní konstrukce Pavlem Ryáčkem. Architektonická soutěž na nový most na Výtoni proběhla před několika lety. Jak tedy hodnotíte to vítězné řešení?
20: Asi možná už jsem se k tomu vyjádřil, z mého pohledu je toto optimální řešení, které ta komise našla. Byl to dlouhý dialog, komplikovaný a myslím si, že ta komise prošla určitým přerodem z té snahy zachránit ten most za každou cenu k tomu, že to prostě nedávalo úplně technický, ekonomický smysl a přiklonili jsme se k té nové konstrukci, která má určité reminiscence na tu původní.
19: Komora inženýrů se důrazně postavila za stavbu nového mostu pod Vyšehradem. Jak vlivní je to hlas?
20: Já si myslím, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků má určitě významné slovo. Není účastníkem výstavby. To znamená, v tom stavebním řízení je to nějaký poradní hlas, podobně jako můžou být právě ta organizace dopravců a podobně. Ale je to samozřejmě významný hlas. Komora to nedělá často, aby se postavila takhle na jednu stranu.
19: Zvažovala se také varianta rekonstrukce stávajícího Vyšehradského mostu a k tomu postavení moderního pro třetí kolej. To zůstává taky ještě ve hře?
20: Teď máte na mysli tu studii nadačního fondu? Nebo...
19: Upřímně řečeno, nevím přesně, jaká je to studie, ale vím, že je to varianta, že by byl most a ještě k tomu třetí kolej.
20: V podstatě to je to, co dneska je na stole, to, kam nasměroval pan ministr Kupka ty následné kroky. To znamená, nespochybňuje se to, že by tam měla být třetí kolej, nebo aspoň já tak cítím. Máme tam dvojkolejnou konstrukci a most pro třetí kolej, který by někde měl být umístěn. Podle mého názoru na severní straně jsou názory, že teda by to měla být ta jižní strana.
19: Aby nezasláněl.
20: Tak nezasláněl, no bohužel na té jižní straně je Botič. No tak je těžké umisťovat most někam do Botiče a má to poměrně zásadní dopady do umístění té zastávky Výtoň.
19: Nový most by ale prý oproti této variantě stál polovic. Je to tak?
20: Je to docela dobře možné. Stačí se podívat, v Plzni se rekonstruoval Faltusův most. Je to pár měsíců. Historická první svařovaná konstrukce v Československu tehdy byla vlastně využita jako nová lávka pro pěší a náklady stály asi 60 milionů korun. Kdyby se postavila nová lávka, vyšla by, řekněme, na 30 milionů korun. To znamená, ty náklady vidíte, že jsou vlastně dvojnásobné a to jsou tvrdá čísla. Kdybychom se podívali do Drážďan, kde se také zachránila jedna historická konstrukce, tak tam ten rozdíl oproti té novostavbě, která by tam mohla být, tak byl ještě výraznější. Je to několikanásobný rozdíl.
19: Zástupci Spolku pro efektivní železnici tvrdí, že nově vybudovaný most by měl oproti rekonstruovanému dvojnásobnou životnost. To taky asi stojí za zvážení.
20: Ta historická konstrukce bude 100% vyžadovat více údržby, častější opravné cykly, protože nemá takové detaily, ze kterých bych odtékala voda a které by zamezovaly třeba usazování nějakých nečistot. To znamená, ty náklady na údržbu budou 100% větší a asi se můžeme bavit o nějakých dalších třeba 100 letech maximálně, kterých můžeme docílit. U nové konstrukce 100 let bych řekl, že je základní požadavek, ale věřím, že taková mostní konstrukce může v pohodě sloužit třeba 150 let bez nějakých větších problémů.
19: Kvůli špatnému stavu a pokročilé korozi je provoz vlaku na mostě několikátým rokem výrazně omezen, už jste se o tom zmínil. Co by se ale dělo během rekonstrukce, jak by to vypadalo, ten provoz tam?
20: Z hlediska rekonstrukce, tak co v současné době se připravuje, tak je vymístění inženýrských sítí, to znamená odstraní se veškeré energie a kabely, které tam jsou, půjde to do podvrtů, což je velká investice, řádově stovky milionů korun a mělo by
19: se
20: umístit.
19: A co to znamená do podvrtů? Já to
20: nerozumím. Podvrty, představte si tunel pod řekou. Aha. To znamená to, co dneska je na mostě, tak dáte pod řeku do nějakého si železobetonového tunelu.
19: A nebylo by lepší už vybudovat ten tunel pro ty vlaky?
20: To je jako druhá otázka úplně do budoucnosti. Myslím si, že když se podíváte na Libeňský most, jak dlouho se s ním zabýváme, tak než budou tunely pod Vltavou pro vlaky, tak máme na ještě další 20-30 let.
19: Já jsem se ale ptal spíš na ten provoz. Ty vlaky by v tu chvíli, nebo tam nebudou jezdit, až se bude ten vlak rekonstruovat logicky.
20: Tak, následně most. Po vymístění sítí se tam umístí mostní provizorium. To mostní provizorium tam bude do doby, než proběhne rekonstrukce a ty jednotlivá pole, která budou umístěna někde v Malé Chuchli, tak se zrepasují, což bude několik let. A to mostní provizorium vyjde na nějakou 500 milionů, řekněme, českých korun. A potom tam jsou samozřejmě nějaké okamžiky, je tam tuším nicokolný provoz asi 20 měsíců, kdyby opravdu mělo dojít k zastavení provozu na této trati. Budou se opravovat pilíře, zesilovat, tam jsou velké zásahy z hlediska spodní stavby, ta se musí zesílit a potom se bude vracet ta původní konstrukce, bude se stavit most pro třetí kolej. Takže nějaký nicokolný provoz tam 100% bude, otázka jak dlouhý. To má spoustu návazností na navazující stavby.
19: No a v případě výstavby nového mostu by to probíhalo podobně?
20: Tam by také byl nicokolený provoz. Opět tam měla být 20-měsíční výluka pro umístění této konstrukce. Mohla by být možná o něco kratší, protože ten most se dá předmontovat dopředu a opravit, ale opět by tam bylo zastavení provozu.
19: Zdůrazňujete, že debata by neměla být vedena jako střet mezi ochránci památek a v uvozovkách bourači, ale jako hledání optimálního řešení pro město jako celek. Vy jste to asi řekla, ale kdybyste teď měl ve zkratce vylíčit, jak to vidíte vy osobně, kde je vlastně ten rozumný kompromis?
20: To je velmi obtížné. Já si myslím, že se dá určitě diskutovat o tvarosloví té nové konstrukce. Konec konců změnila se. Když se podíváte na vítězný návrh, který byl bílý, tak došlo ke změně barevnosti. Dá se modifikovat i ten tvar nosné konstrukce, aby třeba byl více přizpůsobený té původní konstrukci a ta změna nebyla tak dominantní. Dá se řešit to navazující předpolí. Takže rozhodně v tom technickém řešení se dají hledat nějaké kompromisy a určitě už nějaké byly nalezeny, protože ta změna tam jako patrná je.
19: To bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s profesorem Pavlem Ryáčkem, vedoucím katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Děkuji, nashledanou.
20: Děkuji, nashledanou.
19: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v přepočtu za 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda s tím, že pomoc bude zahrnovat 150 tisíc dronů, protiletadlové střely a radary. Drony by měl mít Kyjev k dispozici do konce roku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zároveň Ukrajina podepsala dohodu o protiraketové obraně s Německem. Další spojence Ukrajiny Zelenský vyzval, aby se připojili k úsilí. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica včera získala důvěru. Kabinet podpořilo 88 poslanců. Slovenský ústavní soud ve středu rozhodl, že úřadující vláda musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice i soudu měla vláda o důvěru žádat už loni v listopadu, kdy jí v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po schůzce s vedením resortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změna má platit od července. Na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede a někdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. A netradiční výstava bez vitrín a popisků, ale plná herních a interaktivních modelů je k vidění v Olomouckém vlastivědném muzeu. Představuje základní pilíře lidské

0: Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Ve 3 hodiny pak začne zápas Mexiko-Jižní Korea.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení po požáru na D35 u Olomouce a u zavírky v Praze. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Čekejte za sjezdem na Přáslavice. Omezení na kilometru 279 je po včerejším požáru kamionu poškozená vozovka a zavřený pravý pruh. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy za sjezdem na Hradec Králové stojí porouchané auto. 94. kilometr v levotočivé zatáčce, místo je označené a projedete plynule. V Praze na městském okruhu jsou v noci zavřené některé tunely kvůli mytí, Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Troju a pravidelná údržba zavřela v obou směrech tunelový komplex Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, hlavně na horách, na severu a severovýchodě, při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháníky nebo i bouřky, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ano, začíná noční Radiožurnál necelých 8 minut po 12:30 a i dnešní skoro tropická noc bude v nočním vysílání hodně fotbalová. Po remíze Česka s Jihoafrickou republikou 1-1 se na mistrovství světa ve fotbale hraje další zápas. Na utkání Kanady proti Kataru vás vezmeme za pár minut. A samozřejmě budeme v noci sledovat i klíčový zápas pro český tým, a to utkání Mexika a Jižní Koreji, které začne ve 3 hodiny.
2: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a na turnaji mají jeden bod. Hrát budou ještě s domácím Mexikem. V dalším zápase vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. Teď hrají Kanaďané proti Kataru a sleduje to reportér Tomáš Petr.
2: 45. minuta utkání a Kanada vede nad Katarem 2-0. Navíc hraje proti oslabenému soupeři po té, co dostal Al Amin červenou kartu v minutě 33. To už bylo v době, kdy Kanada měla dvougolový náskok, protože v 16. minutě skoroval Larin a hned v 29. minutě pak navyšoval David. Právě Jonathan David měl hned první šanci utkání. V 7. minutě krásně tvrdě pálil z voleje, ale s jeho ranou si dokázal golman Abunada poradit. Ne tak už v 16. minutě s dorážkou Larina. Byl to David, který znovu pálil z voleje a tuhle ránu zase Abunada vyrazil, jenže byl tam připravený Kyle Larin, který z bezprostřední blízkosti uklidil míč do sítě a Kanada tedy vedla 1-0. V 29. minutě pak Jonathan David znovu pálil z voleje a tentokrát už z toho byla gólová a radost a vedení 2-0. Následně hlavní rozhodčí je nařídil penaltu, kterou ale po konzultaci s videem následně Garay odvolal, tedy chilský arbitr Garay, a byla z toho jen v uvozovkách tedy červená karta pro Katařana Al Amina Homama, který musel předčasně dosprchat po té, co fauloval v pozici posledního unikajícího Buchanana. Od té doby tedy Kanada vede 2-0, Katar hraje o 10 a jeden útok za druhým se valí na branku Kataru. To říkám v první ze 6 nastavených minut. Kanada Katar tedy zatím 2-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc, jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
3: Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. V Kongu má ebolu potvrzenou už téměř 900 lidí. Čeští fotbalisté ve druhém zápase na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se s pojišťovnami dohodla většina druhů péče. Neschoda je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Třeba ambulantní specialisté požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to zejména kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a na lidi s komplikovanými onemocněními, pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
5: A úhrady v těch posledních letech nám tohle to nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako je v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
3: Podle něj ale nehrozí omezení péče o tyto pacienty. U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce. Kvůli epidemii eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo více než 200 lidí. Nákaza se tam rozšířila na celkem 875 potvrzených případů, informovala o tom zdravotnická agentura Africké unie. Organizace Červený kříž zároveň tento týden varovala, že epidemie stále nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Epidemie smrtícího viru propukla v Kongu minulý měsíc. Nákaza se rozšířila i do sousední Ugandy, kde úřady potvrdily 19 případů nemoci a 2 úmrtí. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má specializované centrum dětské anestezie. Součástí péče je také příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří mezi ně například vonavé fixy, seznamování dětí s nemocničním prostředím nebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání, říká primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
6: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžou si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají. A pro ty větší máme vlastně na dveřích ambulance a všude možně tady po nemocnici QR kódy s přístupem na stránky naší dětské anestezie.
3: Tam najdou například informace o průběhu anestezie, přípravě na zákrok nebo kontakty na pracoviště.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali první bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. O utkání mluví reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
7: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
3: Na závěr skupiny nastoupí Češi za týden proti domácímu Mexiku. Fotbalisté Švýcarska porazili Bosnu a Hercegovinu 4-1. Hraje se utkání Kanada-Katar, informuje o něm Tomáš Petr.
8: Před začátkem druhého poločasu vede Kanada nad Katarem 3-0, dvakrát skóroval David, jednou Lerin. Katařané hrají od 33. minuty bez vyloučeného Homama. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: A ve 3 hodiny začne zápas Mexiko-Jižní Korea.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D10 u Benátek a nebezpečí na Náchodsku. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozorně u sjezdu na Benátky nad Jizerou na 27. kilometru je na vozovce plech. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem se pohybuje údržba. Teď zhruba na 10. kilometru blokují pravý pruh. Na Náchodskou trase Česká metuje Vlásenka. Nebezpečná situace v úseku se po cestě pohybuje kůň. A v Novém Boru nová uzavírka, zavřené je náměstí Míru. Omezení kvůli sklářským slavnostem potrvá do neděle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě, při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 19. června a přeji všem poklidnou páteční noc necelých 6 minut po jedné hodině. 250 000 divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, a to proto, aby zachytili případný výskyt parazitického svalovce, který se může přenést i na člověka. Od podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat elektronicky přímo přes aplikaci v mobilu. My vám o tom povíme víc hned po písni od Jany Kiršner, je tu její Love Story.
4: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Experti z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Zaměří se nejprve na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečné úpravy masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá ta ulovená prasata divoká jsou negativní. Ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože záleží, kolik jich uloví, ale bývá to kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: Můžete. Uděláme to na šípkové omáčce.
3: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: V okamžiku, kdy ho loví, tak ho musí označit, má příděnou plombu, má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kde napíše, kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu. A tak někdy do laboratoří v Praze, Jihlavě nebo Olomouci přicházejí různé věci.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo nedopíše to celý, tu lokalitu tam nedopíše, někdy papírovou žádanku strčí přímo k tomu vzorku, takže do té laboratoře to přijde všechno špinavý.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměře 90 tisíc českých myslivců a jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
5: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií a zároveň číslo té honitby. Vidíme, že se nám tady v honitbě pohybuje jeden člověk, je asi na obhlídce a vidíme teda, kde je. A zároveň tady vidíme tady posed, tady krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. A to je všechno infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme. Ale v mapě té honitby si myslivci sami zaznamenají, co kde mají a navzájem to můžou efektivně sdílet.
2: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
5: Tenhle ten přístup by se vlastně stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a vlastně i roli lidí v jejich šíření. Vlastně naše myslivecká veřejnost by se stala součástí vytváření znalostí o zvěři a především o nemocích zvěře v České republice.
2: Princip je jednoduchý. Veškeré podstatné informace o vzorku z uloveného divočáka se budou předávat elektronicky.
5: Po zaznamenání úlovku v té aplikaci z hlediska polohy, pohlaví a přibližného věku té zvěře plus její fotografie, tak by měla vygenerovat unikátní kód, který bude provázet ten odebraný vzorek. Všechny informace o tom vzorku veterinární správa dostane elektronicky do svých systémů. A stejně tak skrz tu aplikaci může dát samotnému lovci a jednak hospodáři, který spravuje tu konkrétní honitbu, dát vědět, že ten vzorek je negativní a je vhodný k lidské konzumaci.
2: A jak doplňuje Zbyněk Semerát, informatici státní veterinární správy do podzimu propojí laboratorní systém.
1: Teďko v červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací. Cílem je to zautomatizovat a mít přehled o tom, že se buď u nás něco vyskytuje nebo nevyskytuje.
2: Když se aplikace osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Slyšeli jste zpěvačku zase v nočním radiožurnálu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. Proti Jihoafrické republice ztratili vedením a remizovali po gólu z penalty v závěru 1-1. Druhé utkání této skupiny mezi Mexikem a Jižní Koreou začne ve 3 hodiny. Na 4 body se na turnaji dostali Švýcaři, kteří porazili Bosnu a Hercegovinu 4-1. Teď hraje Kanada proti Kataru a informace má reportér Tomáš Petr.
2: 60. minuta utkání začala, Kanada vede nad Katarem 3-0, navíc Katařané nedohrávají ani o 10, ale hned o 9, pojďme pěkně po pořádku. V prvním poločase Kanaďané otevřeli skóre v 16. minutě, kdy se trefil Lerin, pak dvakrát skóroval David a první poločas tak Kanada vyhrála 3-0. Od 33. minuty, tehdy ještě bylo skóre v uvozovkách jen 2-0, hrají Katařané o 10, to po vyloučení Homama, který je zatáhl za záchranou brzdu ve chvíli, kdy Buchanan upaloval sám na branku soupeře. No a další červenou kartu Katařané viděli ve 53. minutě. Byl to Madibo, který fauloval Koného. VAR, stejně jako v té první situaci, nakonec poradil hlavnímu rozhodčímu, že ten faul nebyl jen za žlutou kartu, ale znovu za červenou, a tak Chilan Garay vyloučil i dalšího Katařana. Asi 7 minut se nehrálo, protože Koné byl ošetřován přímo na hrací ploše a následně opustil hřiště na nosítkách. Od 53. minuty tedy Katar dohrává o 9, navíc prohrává 0-3, to říkám v polovině 61. minuty. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: dojem.
1: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Americká armáda ukončila námořní blokádu íránských přístavů. Informovalo o tom na síti X velitelství amerických sil CENTCOM. V oblasti ale i dál zůstanou válečné lodě Spojených států, údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Takzvané memorandum o porozumění podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Rusko a Ukrajina si včera předali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala více než 500 těl. Většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil taky ruský poslanec Šamsajil Saraliev, podle kterého Rusko od Ukrajiny převzalo 33 těl mrtvých příslušníků armády. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl původně funkce ujmout začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. A v Mariánských Lázních se až do neděle koná festival Knižní lázně pro malé nakladatele a jejich čtenáře. Návštěvníkům nabízí autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuse. Věnuje se mimo jiné mediální gramotnosti, desinformacím nebo česko-německým vztahům. Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Češi vedli po gólu Sadílka z úvodu zápasu, v závěru soupeř vyrovnal z penalty. Národní tým musí za týden porazit domácí Mexiko, aby postoupil do play-off. V dalším utkání porazilo Švýcarsko Bosnu a Hercegovinu 4-1. Aktuálně hraje Kanada s Katarem, informuje o tom Tomáš Petr.
3: 71. minuta utkání, Kanada vede nad Katarem už 4-0, navíc Katařané po dvou červených kartách dohrávají v 9. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Ve 3 hodiny začne zápas Mexiko-Jižní Korea.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D35 u Olomouce a u zavírky v Praze. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je za sjezdem na Přáslavice nové omezení na kilometru 279. Včerejší požár kamionu poškodil vozovku. Je tam zavřený pravý pruh. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy za sjezdem na Hradec Králové se objíždí odstavené auto. 94. kilometr. V levotočivé zatáčce místo je označené a kolem projedete plynule. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné uzavírky. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Troju a v obou směrech tunelový komplex Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až oblačno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Musíme si říct z očí do očí, kde je problém, řekl kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí na mistrovství světa po remíze s Jihoafričany 1-1. Rozhovor s ním uslyšíte v nočním Radiožurnálu už za malou chvíli.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Yes.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
3: Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa. Na úvodní prohru v Mexiku s Jihokorejci navázali remízou 1-1 s Jihoafričany. Češi přitom v americké Atlantě vedli po brzkém gólu záložníka Michala Sadílka. Soupeř ale v závěru vyrovnal z pokutového kopu. Po druhém utkání na světovém šampionátu mluvil s reprezentačním kapitánem Ladislavem Krejčím reportér Lukáš Michalík.
4: Dlouho jste byli blízko tomu vítězství, nakonec remíza, předpokládám velké zklamání.
5: Jak říkáte, je to velká škoda. Bohužel ty, řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Potom na druhé půlky jsme do toho zase stoupili stejně a potom jsme opět tahali za kratší konec provazu. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém, pořádně si to mezi náma vyříkat a zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak

0: je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Jak jste zmínil, úvod druhé půle velmi slušný, byly tam i šance, ale v závěru potom srovnání ho Afričané měli některé šance úplně na konci zápasu. Cítil jste, že týmu třeba trochu docházejí síly?
0: To je to, co jsem říkal, že se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a vlastně potom už jsme nebyli v těch prostorech, ve kterých jsme měli být, anebo prostě došly síly. To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i se všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo, protože máme všichni po sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
1: Z vašeho pohledu, co vám v tom druhém poločase trochu chybělo ve hře, protože v prvním poločase jste do moc šancí ho Afričany nepouštěli?
0: Tak jak já si myslím, že to vycházelo i z toho z té naší odvahy, jako co bychom byli na tom balónu, protože nám potom trošku ztrácela se ta síla na tom balónu, že už jsme neotáčeli si tolikrát hru, kolikrát jsme měli. Na tom balónu si je odpočněte. Už prostě první situace, když jsme dostali do strany, tak už jsme chtěli hnedka hrát na nohu, nahoru, ale ze začátku jsme si to točili víckrát, čekali jsme na správný moment, dostali jsme do hry středňáky, dostali útočníky. A když jste na balónu a dostáváte se do těchto situací, tak oni jako aj ztrácí síly a potom nemají tolik síly na útočení. Potom jsme jim to prostě zjednodušili v tom, že jsme to zjednodušili a oni do nás potom valili a my jsme byli v bloku. Jako.
1: Poslední otázka, vy už jste to zmínil, na Azteckém stadionu proti Mexiku budete muset zvítězit, abyste zachovali šanci na postup. Bude tam možná 100 000 Mexičanů. Věříte, že je to v silách českého týmu zvítězit a uspět?
0: Naprosto věřím. Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
1: To byl Ladislav Krejčí, kapitán národního týmu.
2: A mluvil s ním reportér Lukáš Michalík. Teď hraje na fotbalovém mistrovství světa Kanada s Katarem a my se na závěr zápasu ještě v této půl hodině vypravíme.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté po druhé na mistrovství světa neudrželi vedení a s Jihoafrickou republikou nakonec remizovali 1-1. Mají tak první bod. Za týden nastoupí proti Mexiku, které rozehraje svůj druhý zápas na turnaji ve 3 hodiny proti Jižní Koreji. V dalším utkání vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou Hercegovinou 4-1. O další body v této skupině teď hraje Kanada proti Kataru a sleduje to reportér Tomáš Petr.
2: Právě teď vypršela 90. minuta a začíná tedy nastavený čas, který bude trvat celkem 9 minut. Kanada vede nad Katarem 5-0, navíc Katařané dohrávají v 9. Nejprve viděl červenou kartu ve 33. minutě Homam, který zatáhl za záchranou brzdu ve chvíli, kdy Buchanan upaloval sám na branku, a pak byl vyloučený také Madibo po faulu na Koneho. V obou případech vlastně hlavnímu rozhodčímu musel na pomoci video arbitr, který ho upozornil na to, že je potřeba vytasit červenou kartu, a sudí Garaya tady vyloučil nakonec 2 Katařany. Když vezmeme postupně ty góly, tak 3 padly v prvním poločase. Nejprve v 16. minutě pálil přesně Lerin, pak se dvakrát prosadil David. První poločas tedy Kanaďané vyhráli 3-0. Ve druhé půli pak přidali další 2 góly. Nejprve to byl Saliba, který z přímého volného kopu zamířil přesně ve 64. minutě, a pak v 75. minutě si dal vlastní gól ještě Al Manai. A teď přidávají Kanaďané 6. branku na přelomu první a druhé nastavené minuty. Je to tedy gól, který dává David, a kompletuje tak hat-trick. V 92. minutě Kanada vede nad Katarem 6-0 a Katařané dohrávají o 9. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Jde o první změnu měnové politiky po 13 měsících. V Británii odsoudili 2 muže za špionáž ve prospěch Číny. Čeští fotbalisté mají ve skupině mistrovství světa 1. bod. S Jihoafrickou republikou remizovali 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit. Řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů rady. Jeden byl pro ponechání sazeb beze změny. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
3: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO v minulých týdnech vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michal řekl,